0: a navíc uměl ozdobně vyšívat papuče a šle. Protože čeledínům na statku většinou stačil do kalhot provázek a papuče žádný z nich nenosil, vyšíval někdy i čepice. To už se mu tolik nedařilo, tak se z trhu často vracel s prázdnou. Ale jednou se z města vrátil s velkou novinou.
1: Princezna se bude vdávat.
2: To se podívejme. A kdo bude králem?
1: Když na to přijde, tak to budu já.
2: Ty? A králem?
1: Princezna.
2: Co tak najednou?
1: Princezna dala vyhlásit, že si vezme toho, kdo je v celém království nejvýmluvnější. Na každém rohu visí cedule, kde to stojí slovo od slova. Sama si prý vyzkouší všechny, kdo se přihlásí.
2: To snad ne.
0: Vzít si princeznu a stát se králem, i když šlo o docela malé království, to není jen tak. Oba bratři dali hlavy dohromady, protože oba se té soutěže, co princezna vyhlásila, chtěli zúčastnit. Zkouška měla být už na zítří. Vyspali se jen tak na půl oka. Chystali si už koně na cestu do města, když se ozval někdo, s kým na statku nikdo pořádně nepočítal. Dokonce ani starý Zeman.
3: Hej, hola, bráškové,
4: kam se chystáte tak nastrojení?
0: To byl Honza, kterému všichni, co jich tu jen bylo, říkali hloupí. Neuměl slovník nazpaměť, neznal noviny ani zepředu, ani pozpátku a vyšívat se nikdy nenaučil, jako by tu skoro ani nebyl. Zatímco bratři se učili odříkávat slovíčka a paragrafy, Honzu otec posílal do chléva a na pastvu. A zrovna tenhle Honza se nápadníkům princezny připletl do cesty.
4: Na co koně? Jedete snad do města?
1: Dokonce přímo do zámku, ty trumbero. Princezna vyhlásila, že si vezme za muže toho, kdo osvědčí největší výmluvnost. No co pak to nevíš?
4: Aha, tak proto ta paráda. Proto si mažete koutky úst rybím tukem, aby se vám líp řečnilo. Hele, no ne. Co kdybych to taky zkusil?
2: Ty? A princezna?
4: Proč ne? Když tam mohou všichni...
2: Vrať se radši ke kozám.
4: Kozy mě už znají. Princezna ne. Já bych taky chtěl být králem. Je, tatínku! Já chci taky koně. Já chci taky do města. Právě jsem dostal velikou chuť oženit se. Třeba s princeznou.
0: Když si starý Zeman představil Honzu na královském trůnu, zavrávoral, zaškytal a zaklel. Když se vzpamatoval, řekl přísně, že žádného koně Honzovi nedá, to tak, ještě by celé rodině udělal ostudu. Jeho dva bratři, to, že prý je jiná, ti jsou vzdělaní a dovedou se chovat, zatímco Honza ani nedopověděl a jen mávl rukou.
4: Když nedáte, nedáte.
2: Vezmu si kozla.
4: Ten je můj a ten kousek cesty na zámek mě donese.
0: Tak tedy vyjeli. Zatímco oba vzdělaní bratři jeli na svých koních docela tiše, opakovali si potichu svoje skvělé vědomosti a přemýšleli, jakými znamenitými nápady a řečnickými obraty by na princeznu zapůsobili, Honza na kozlu si prospěvoval, až se to rozléhalo široko daleko.
5: Kozel mě nese cestou necestou za královskou a prý taky hezkou nevěstou pával. Každý se mi smál, že nevím jak dal a teď ze mě bude král.
0: Honza jede, vesele si zpívá, ale také se kolem sebe rozhlíží a sebere po cestě všecko, co by se mu mohlo hodit.
4: Mrtvá vrána. Šupsni do rance. Ta se může hodit. Dám ji princezně, aby měla radost. Mrtvou vránu přece nevidí každý den.
0: A potom o kousek dál.
4: Je, hele, starý dřevák. Vršek má chudinka. Uražený, ale ať. A třeba i ať si. Na něco se ještě může hodit. Taková věc se na silnici nenajde každý den.
0: A sotva popojel?
4: A hele, hele, no to se ví. V noci pršelo. To je ale náramné bláto. Je pěkně mokré. Tak akorát. A jak voní, tak jemňoučké blátíčko jsem ještě neviděl. Jako omáčka. Ani se mezi prsty neudrží, taky se může hodit. Nandám si ho do kapes. Tak.
0: U zámecké brány byly takové davy nápadníků, že je museli srovnat do 6 řad a tak blízko k sobě, že mezi nimi nebylo hnutí. Jeden strkal do druhého. Ženichové tam stáli, brblali a mrzutě mručeli, protože soutěž pokračovala dost pomalu. Kdyby nebyli tak namačkaní, snad by se mezi sebou pobili, jen aby se dostali dřív na řadu. O moc lepší to však nebylo, když takový nápadník vstoupil do královské síně, kde seděla princezna se svými rádci, poradci a soudci a písaři, kteří vše zapisovali. Každý se té královské nádhery a přísných pohledů zalekl a dar výmluvnosti se mu vytratil bůh ví kam. Pak už se jen červenal a bledl, blekotal a zápolil s jazykem a princezna? Princezna hned rozmrzele volala.
6: Není k ničemu, nic neumí, nehodí se ven.
0: Jinak se nevedlo ani prvnímu z Honzových bratří.
7: Já jsem, veličenstvo, já jsem chtěl...
0: Stál tam s pootevřenou pusou, vyvaloval oči a podlaha pod ním vrzala. U každého okna stáli 3 píseři a zapisovali všecko, co se v místnosti říkalo, aby to hned přišlo do novin. Někdo naložil do kamen tak vydatně, že zčervenala žárem, takže se nebohý nápadník potil, až z něho cákalo. Navíc byl v síni zrcadlový strop a když se podíval nahoru, zdálo se mu, že tam stojí na hlavě. A když konečně promluvil, bylo to, jako když koza koktá.
7: Je tu hrozné vedro.
6: Tatínek si dnes peče kuřata.
7: Co?
0: Něco takového v jeho latinském slovníku nebylo.
7: Promiňte?
6: Není k ničemu. Ben!
0: Na řadě byl další Honzův bratr.
2: Je tu příšerné vedro.
6: Pečeme dnes kuřata. Máte hezky vyšívané šle?
2: Jo. No jo!
6: Pryč s ním, nehodí se!
0: Vypadalo to, že si princezna nevybere. Všichni jen blekotali, koktali, přeříkávali se, tupě na ní zírali, kolena se jim podlamovala. Ale pak se všechno otočilo. Honza vjel na kozlovi rovnou do sálu. Sestoupil, popotáhl, utřel si rukávem nos, rozhlédl se, pokojně se na všechny kolem sebe usmál a povídá.
4: Her, nice. Tady ale těsnej hic.
0: Princezna si povzdechla, protože to toho dne slyšela už po 56.
6: Protože si peču kuřata. Her, nice.
4: Zrovna pečete? No to je náramné. To se mi náramně hodí. Nemohl bych si tu u vás upéct svoji vránu?
0: A vytáhl tu opeřenou trosku.
6: Jistě, že můžete, ale nemám pro vás ani pekáč, ani pánev.
4: Žádný problém, však si poradíme.
0: Honza vytáhl dřevák s uraženým vrškem.
4: Tohle bude tak akorát. Co říkáte?
6: Že to bude učiněná lahůdka, ale kde vezmete omáčku?
4: Žádné strachy, té mám plné kapsy. A mám jí tolik, že nemusím šetřit.
2: Je, nechcete taky?
0: A vytáhl z kapsy plnou hrst bláta.
6: Možná později. Ale tvá slova se mi neobyčejně líbí. A vůbec se mi zamlouváš. Tebe si vezmu. Už teď se těším, jak si popovídám.
4: Co pak o to povídat? To já umím. Naše kozy mi to dosvědčí. Jestli dovedete poslouchat jako naše mína.
6: Tady si ale musíš dávat pozor.
4: A na co?
6: Víš, že každé slovo, které jsme si řekli, je zapsáno a přijde zítra do novin?
4: Ne. No ne, vážně. Já budu v novinách?
6: Jen se podívej. U každého okna stojí 3 písaři a všechno zapisují. Nevynechají ani slovíčko.
4: Je.
6: A nejhorší je jejich představený, starší písař. Protože ničemu nerozumí. Dokonce se povídá, že ačkoliv je představený, neumí ani psát.
4: Je, to já taky ne. A to je ten tatík s nosem jako bambule? A s brejličkami na špičce nosu?
6: Právě ten. Ten, co se tak přísně kouká a škrabe se na bradě.
4: No, byl pán, jen co je pravda. Ale ten jeho kukuč, ten se mi nelíbí. Tomu dám to nejlepší, co mám.
0: A plsk, pleskl bláto staršímu písaři rovnou do brejly. Nepřejte si vidět, jak ten chudák vypadá.
6: To bylo báječné. Ani já bych to tak znamenitě nedokázala. Taková trefa. Pojď, budeš mi vyprávět, kde jsi se to naučil.
0: A tak se stal hloupý Honza králem. Na světě se stává ledacos. Získal ženu i korunu, a na trůně se mu sedělo docela pohodlně. S povedenou princeznou a povedeným ženichem to muselo být pěkně povedené království. Možná to tak bylo, možná nebylo. Bylo to přece v novinách. Jenomže do těch novin tenkrát psali sami královští písaři. A na ty nebývá vždycky spolehnutí.

Pohádka pro Dianku, napsala Jana Voříšková. Každý člověk, ať je malý či dospělý, má svého skřítka, který hlídá jeho spánek. To proto, aby se všem něco hezkého v noci zdálo. Když se narodí miminko, i mezi skřítky se objeví nový malinký skřítek. Dostane jméno a každou noc pak sedává u svého člověčího svěřence a kouzlí mu ty nejbáječnější sny o největší zmrzlině na světě, o šatech pro princeznu nebo o dobrodružné plavbě na velikánské lodi. Nikdy se ale nesmí vzdálit z polštáře, na kterém jeho chráněnec spí, protože by se hned objevilo strašidlo nespavec a začalo by človíčka tahat za uši, šimrat v nose nebo mu dělat uzlíky na řasách. A to je hrůza. Raději na to nemyslet. I Dianka má svého skřítka. Zatím vždycky nesměle seděl na kraji polštáře a pozoroval, jak se holčička ve spánku usmívá. Je to pro něj znamení, že pro ně kouzlí sny, které se jí líbí. Ani nevíte, jakou to dá práci vykouzlit takový sen. Musíte počkat, až je úplná tma a do pokoje svítí jen studené měsíční paprsky. Těch si pár uloupnete, rozemelete je na světelný prášek a podle chuti smícháte svůni lesa, moře nebo vanilky. Tímhle práškem posypete oční víčka z páče a potom už jen čekáte, co on na to. Dnes je štědrý den, proto má i skřítek snílek pro Dianku připravený dárek. Už aby byl večer a Dianka šla spát. Snílek se pečlivě chystá už od pozdního odpoledne a náramně se těší. Diance se ale dnes do postýlky moc nechce. Dostala pod stromeček spoustu dárků a chtěla by si s nimi hrát. Ale je to ještě malé děvčátko a tak hračky musí počkat do zítra. Dobrou noc a pěkné sny. Pohladí maminka Dianku po vlasech a zavře dveře pokojíčku. V tu chvíli je všude kolem černočerná tma. A to je ten správný okamžik pro skřítka snílka. Už sedí na polštáři a míchá prášek z měsíčního světla s kouzelnou vůní. Hotovo, pomyslí si skřítek, a natahuje se k Diance, aby se mohla ponořit do jeho nejnovějšího snu. Hepčík, ozve se najednou. Celý polštář se zatřese a snílek se skutálí po růžovém proužku na polštáři až ke spodnímu cípu. Ještě že měl kyblíček s pohádkovým práškem pevně přivázaný žlutou mašličkou. K čemu všemu může být dobrý takový vzor na látce? Ještě, že maminka včera převlekla peřiny. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby polštář zdobily zvonečky a kytičky. Dianko, Dianko, vzdychá snílek, jak já se teď dostanu nahoru? Růžové proužky jsou tuze kluzké, než abych po nich mohl vylézt zpátky. Snílek sedí na dolním cípu polštáře a přemýšlí, co dál. A jak si tak prohlíží Diančiny rozpuštěné dlouhé vlasy, napadne ho, že by se po nich dalo vyšplhat jako po laně. Zatváří se jako hrdina, který se chystá na vrchol nejvyšší hory a začne ručkovat nahoru. Je to ale štreka, co vám budu povídat. Ještě, že si může na chvíli sednout na novou stříbrnou náušnici a odpočinout si. Je to opravdu krásná náušnice. Připomíná srpeček měsíce. Je pěkně kulaťoučká s malým kamínkem. Zkrátka taková správná houpačka pro skřítky.
Kdyby byla trochu širší, dalo by se v ní i pohodlně spát. Snílek se párkrát zhoupne, aby mu cesta ubíhala radostněji, a vydá se dál. Stojí před ním veliký úkol. Musí překonat cestu po okraji ucha. Je to cestička úzká a vede kolem černé díry. Bůh ví, kam by zmizel, kdyby do ní spadl. Už by ho jistě nikdy nikdo nenašel. Snílek jde pomalučku a opatrně. Přeci jen je to ještě malý skřítek. A má taky strach, zrovna jako malé děti. Tak, a je to. Teď trošku do kopce a potom to už bude hračka. Vždycky se chtěl podívat na místečko, kterému lidé říkají spánek. Dospělí jsou někdy legrační. Oni si myslí, že mají na obličeji místo, odkud k něm v noci přichází klidný spánek. Snílek nikdy nerozuměl, proč si to dospěláci myslí. Co pak to jde, aby spánek někde bydlel sám a jen tak si rozhodoval, kdy člověk usne a co se mu bude zdát? Kdyby tak ti dospělí věděli, co to dá práce, uspat je a přimět je k odpočinku. Na to jen tak někdo nestačí. Snílek se prochází po tom zázračném místečku a rozhlíží se kolem. Dívá se na Diančino hladoučké čelo a představuje si, jaká by to byla prima klouzačka. Možná stejně dobrá jako růžové prostředí.

se, aby Dian se přičaroval dnešní sen. Dnes je opravdu zvláštní noc. Jen jednou, jedinkrát se mohou děti podívat se svým skřítkem do království snů. Jsou akorát tak velké, aby si s pohádkovými postavičkami užili báječnou noc. A jsou ještě dost malé, než aby chtěli v království vládnout. Hodně dospělých, když vyrostou, se nechce kamarádit s malými skřítky a vyhánějí je ze svého polštáře. Myslí si, že jsou pro ně moc malincí a že jejich pohádky nepotřebují. Ti se pak musí vrátit do království snů a tam se z nich stanou pestrobarevní motýlci. Ke svému spáči se mohou vrátit, jen kdyby si to někdo moc a moc přál. Ale Dianka je ještě malá a proto jí dnes Snílek provede kouzelnou zahradou, ukáže jí palác paní Fantazie a kdo ví, co ještě. Vítej v kouzelné zahradě, Dianko, usmívá se na holčičku skřítek. Já jsem Snílek, tvůj ochránce, představuje se malý panáček v modrém kabátě. Na hlavě má posazenou roztomilou čapku se strakatou bambulí. Dianka se překvapeně rozhlíží kolem sebe a ptá se, ty jsi můj ochránce? A před kým mě ochraňuješ? Nikoho tu nevidím. Já chráním tvoje sny před nespavcem, víš? To je takový zlomyslníček, který lidem nedá spát, vysvětluje důležitě skřítek. Vrtí hlavou Dianka a kulí oči. O nikom takovém dřív neslyšela. Kam se to vlastně dostala? Tak už pojďme, ať si tu dnešní noc pořádně užijeme. Tady se ti splní všechno, na co pomyslíš, zazubí se skřítek a udělá několik kotrmelců. V ten okamžik má kolem sebe další skřítky a honí se spolu po louce. Splní se mi všechno, na co pomyslím, opakuje si Dianka a rozběhne se za skřítky. Najednou má pocit, že se snad ani nedotýká země. Snílku, co to je? Já neběžím po zemi. Nediv se, chtěla si být jako víla. A víla Tanína ti přání splnila. Sotva to Snílek dořekl, objevily se nádherné tanečnice v květinových závojích. Pohybují se lehonce, že ani stéblo trávy se pod jejich nohama neohne. Všude se rozléhá koncert tiché lesní hudby. Slavík zpívá svým zlatým křehkým hláskem, všichni poslouchají. Nikdo nemůže ani povzdechnout nad tou nevýslovnou krásou. Pak se přidá pan Cvrček, vážený houslista. Hraje svůj mistrovský kousek uprostřed sboru žab z nedalekého rybníka. Datel vyťukává takt do kmene stromu. V tomto skřípne zndrnk a je po struně. Pan Cvrček se jen dívá na své housličky a smutně kroutí hlavou. Co si jen počnu, povzdechne si. Zrovna dneska, když mám před svítáním hrát na plese paní Fantazie, kde teď vezmu sluneční paprsek, když sluníčko ještě spí? Přicházejí zvířátka a přinášejí různá stébla trávy, nejtenčí kořínky vzácných bylinek, ale nic nezní jako tenký sluníčkový paprsek. Nikoho už nenapadá, kde by našli novou strunu do malých housliček. I Dianka by Cvrčkovi ráda pomohla a tak přemýšlí a přemýšlí. Tu jí něco napadne a rozběhne se k červenému ráčkovi, který si poklapává svými klepety na břehu potoka. Ráčku, raku, pojď sem na chvíli, volá Dianka.
Sklání se k němu a vysvětluje.

0: opatrně ustřihni jeden můj vlas. Je stejně žlutý jako sluneční paprsek. Třeba to housličky ani nepoznají. A opravdu. Pan Cvrček přejede smyčcem párkrát po strunách. Housličky zní, jako by nikdy žádná struna nechyběla. To je nádhera, libuje si mistr. Jak se ti odměním, Dianko, obrací se na holčičku. Já bych, říká rozpačitě Dianka. No co, pobízí Cvrček. Chtěla bych na ples do paláce paní Fantazie, červená se děvčátko. Ale ovšem, to je to nejmenší, odpovídá vesele Cvrček a pobídne Snílka a Dianku. Tak tedy pojďme, ať nezmeškáme začátek. A jak tak všichni vykračují, rozhlíží se Dianka po království snů. Oči má vykulené. Nikdy neviděla tolik krásných věcí pohromadě. Snílku, co je tamhle to za divný kopec? Z jedné strany žlutý, z jedné strany růžový. A co je ta bílá hora vedle? To je sen jednoho malého kluka. Měl velikou chuť na zmrzlinu, ale měl bolení v krku a tak mu jí maminka nedovolila jíst. Skřítek kulíšek mu tedy přičaroval sen o zmrzlinovém kopci a hoře šlehačky, aby mu to nebylo tak líto. Je, Snílku, podívej se, tady pobíhá štěňátko, o kterém se zdálo mojí kamarádce Katce. A představ si, že úplně stejné pak dostala k narozeninám. Ani nevíš, co práce dalo skřítkovi Celestínovi přesvědčit Katčina tatínka, že to štěně, o kterém se mu zdálo, je ten nejbáječnější dárek. Jen musí dojít do toho obchodu za rohem jeho kanceláře a koupit ho. Ale povedlo se, usmívá se Snílek. Kačka byla moc ráda, přitakává Dianka. Ale to už jsou před branami paláce. Je to ten nejúžasnější zámek, jaký si kdo umí představit. Na věži vlaje vlajka s vyobrazenou korunkou, to aby nebylo pochyb, že stojíte před královským dvorem. Dlouhé schody jsou lemovány hořícími svíčkami. U vchodu vysoký pán v livreji vítá příchozí. Račte dál, panstvo, jste očekáváni. Ukloní se a pokyne rukou, aby vešli. Dianka nevychází z údivu. Na konci chodby postává hlouček dam v drahých krinolínách, zdobených stříbrem a perličkami. V rukou drží veliké péřové vějíře a vesele si povídají. Tu ale Dianka zašeptá Snílku, počkej. Snílek i Cvrček se zastaví. Co se děje, Dianko? Otočí se Skřítek. Já tam nemůžu, vrtí hlavou Dianka. Proč? Vždyť si to chtěla, nechápe Cvrček. Nemám šaty, mám jen noční košilku. Nevěděla jsem, že půjdu na ples. Smutně se chystá k odchodu holčička. No, to je toho, směje se Skřítek. Tak si přej šaty a budeš je mít. Dianka zavře oči. Přeju si zlaté šaty s vlečkou a do vlasů čelenku z fialek a zlaté střevíčky, dodá ještě. O, tobě to sluší, jsi úplně jako princezna, kulí oči Snílek. Ale to už je nejvyšší čas, aby šli do sálu. I ostatní hosté se už scházejí, hudba tiše hraje, všichni očekávají příchod paní Fantazie. Dianka se rozhlíží kolem a prohlíží si drahokamy zdobený strop, křišťálovou podlahu, každou dámu zvlášť a galantní pány, kteří je doprovázejí. Co ale nevidí? V rohu sálu postává princ a zdá se, že je tuze smutný. Dianka tedy na chvíli opustí svoje kamarády. Vezme prince za loket, otočí ho jemně k sobě a říká: smutný princi, co se ti stalo?
1: Ztratil jsi svého skřítka?
2: Ne, ne, princezno Dianko, vzdychne smutný princ.
1: Tak co? Snaží se zjistit Dianka příčinu jeho zármutku.
2: Nemám kamarády.
1: Jsem tu jako ty, jen na jedinou noc. A myslel jsem, že mi můj skřítek Cymbulín bude moci přičarovat nějaké kamarády. Ale nejde to. Je to to jediné, co skřítkové neumí.
0: To je ale trápení, tváří se zasmušile Dianka. Ale uvidíš, že něco vymyslíme. Víc hlav, víc ví. Bere smutného prince za ruku a vede ho za Snílkem.
1: Snílku, cvrčku, potřebovala bych radu, žadoní Dianka.
0: Předem vše splněno, princezno Dianko, hyhňá se cvrček.
1: Než všichni dojdou k mramorovému stolku s malinovým koktejlem, aby se trochu osvěžili, Dianka důkladně převypráví, jak poznala smutného prince a proč je vlastně smutný.
0: To je tedy zapeklitá situace, pokyvuje hlavou Snílek. Tak princ Jonáš nemá kamarády.
3: A jak je to možné, ptá se cvrček, s kým si tedy hraješ?
2: Moji rodiče hodně pracují a tak nemají čas na hraní. Když jsou doma, maminka vaří a uklízí a tatínek připravuje důležité papíry na druhý den a já si musím hrát s kostkami nebo s autem sám. A ráno, když odejdou, přijde stará paní Žofie a ta mě hlídá. Někde mi čte pohádku nebo si nějakou vymyslí, ale neumí si hrát s míčem ani skákat panáka. A tak je to každý den.
0: Ty nechodíš do školky? Diví se Dianka.
2: Ne, ale chtěl bych, usměje se smutný princ.
0: A to je nápad, ťukne se do čela Snílek.
3: Najdeme skřítky, kteří hlídají spánek tvých rodičů a necháme jim přečarovat sen o školce, vyskočí radostí cvrček.
1: A pak už to jde ráz na ráz. Celým královstvím od úst k ústům běží zpráva, že smutný princ hledá skřítky, kteří hlídají sny jeho rodičů.
0: Během chvíle do paláce vlétnou dva pestrobarevní motýlci, sednou si Jonášovi každý na jedno rameno a hedvábným hlasem říkají: rádi bychom se vrátili, rádi bychom se vrátili, ale nemůžeme, ale nemůžeme.
1: Najednou ale všechno utichá. Do sálu vchází paní Fantazie. Její šaty se podobají letnímu dni. Jsou lehké, jakoby provoněné růžovými květy. Všichni se uklánějí.
4: Dobrý večer všem. Ať se vám dnešní ples líbí, pokyne rukou paní Fantazie a hudba začne hrát k tanci. Ustaraní kamarádi se ale rychle vrátí k svému hovoru a Snílek navrhne.
5: Poprosme paní Fantazii, aby nám pomohla. Když si to všichni budeme moc přát, jistě to pro nás udělá a vrátí motýlkům jejich podobu.
1: Všichni jako na povel vykročili k trůnu. Paní Fantazie zde seděla, dívala se na tančící páry a popíjela ledovou tříšť s jahodami.
2: Vaše jasnosti, dívá se nesměle smutný princ na královnu. Mohla byste...
1: Jeho přání z něj leze jak z chlupaté deky. Vím, proč přicházíš ty, Jonáši, i tví kamarádi, usmívá se vlídně paní Fantazie.
2: Opravdu si z celého srdce přeješ, aby se motýlci vrátili jako skřítkové k tvým rodičům? Budeš potom muset vstávat brzy ráno a budeš muset poslouchat paní učitelku. Možná se ti nebudou všechny děti ve školce líbit, ale určitě najdeš některé, kteří se stanou tvými dobrými kamarády. Určitě se i hodně věcí naučíš a užijete si spolu spoustu legrace. Opravdu to všechno chceš?
5: Ano, opravdu to chci.
1: Přitakává Jonáš
2: a bílé zoubky se mu lesknou v širokém úsměvu. Paní Fantazie vezme tedy oba motýlky do dlaní a lehkým dechem dlouze foukne do jejich křídel. Ale co to? Zvedá se najednou vítr, silnější a silnější. Halo, snílku, cvrčku, co se to děje, volá Dianka. Snílku, ne, ještě chvíli, žadoní. Ale všechno mizí. Jen na polštáři zůstala malá rozvázaná mašlička. Toho si však může všimnout jen Dianka, až se probudí. Dianko, vstávej, budí holčičku maminka a pootevře okno. Vstávej přeci, za chvíli přijde návštěva a nemůžeš tu pak běhat v noční košili. Přijde tatínku v kamarád s malým klukem a představ si, že po Vánocích bude Jonáš chodit k vám do školky.

Princezna na hrášku. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, který by se rád oženil. A tak poprosil svého otce o nevěstu. A toto přání ti rád splním, synu, řekl král. Ale nehodí se, aby si vzal jinou než opravdickou princeznu. A tady není žádná široko daleko k mání. Proto to nechám rozhlásit a možná se přihlásí nějaká nevěsta zdaleka. A tak vešlo ve známost, že princ hledá nevěstu. A netrvalo to dlouho a na královský zámek se hrnulo princezen, až by jim jeden mohl dláždit. Skoro každý den nějaká dorazila, ale když se jí ptali na původ a urozenost, tak se ukázalo, že to žádná princezna není. A tak jí poslali zase domů. Když to tak půjde dál, řekl princ smutně, tak nakonec žádnou nevěstu nedostanu. Uklidni se, synku, řekla královna. Dříve, než se naděješ, tak je tu. Štěstí stojí často přede dveřmi, jen je člověk musí otevřít. A bylo to opravdu tak, jak královna řekla. Bylo to jednoho větrného a deštivého večera, ve kterém by jeden psa nevyhnal, když někdo zabušil na bránu královského paláce. Sluhové otevřeli a vešla překrásná dívka, která žádala, aby ji hned dovedli ke králi. Král se té pozdní návštěvě podivil a ptal se jí, odkud přichází, kdo je a co si přeje. Přicházím z veliké dálky, odpověděla. A jsem dcera mocného krále. Když do říše mého otce dorazilo vaše oznámení s obrazem vašeho syna, ihned jsem se do něj zamilovala a vydala se na cestu, abych se stala jeho ženou. To mi přijde trochu podezřelé, řekl král. Také mi nepřipadáš jako princezna. Odkdy cestuje princezna sama bez doprovodu a v hadrech? Doprovod by mě jen zdržoval, odvětila. Barvy na mých šatech vybělilo sluníčko a vymil déšť. Nevěříte-li, že jsem princezna, tak pošlete zprávu mému otci. Inu, to by ale bylo na dlouhé lokte, řekl král. Žádné poselstvo by nedokázalo cestovat tak rychle jako ty. Potřebovali by k tomu čas a přešli by roky, než by se zase vrátili. Neumíš-li dokázat jiným způsobem, že jsi opravdová princezna, tak to ti tu pšenka nepokvete. Uděláš lépe, když se vydáš rovnou cestou domů. Čím dříve, tím lépe. Jen ať to zůstane, řekla královna. Já si ji sama vyzkouším a brzy uvidíme, zda je princezna nebo ne. Královna vystoupila nahoru na věž, kde nechala v nádherné komnatě připravit pro princeznu postel. Když přinesli madraci, položila na ní královna 3 hrášky a poručila, aby na to naskládali dalších 6 měkkých madrací, pak jemné prostěradlo a podušku s kajčím peřím. Když bylo vše hotovo, zavedla dívku nahoru do ložnice. Po tak dlouhé cestě jsi jistě unavená, moje dítě, řekla jí. Vyspi se. A ráno si opět promluvíme. Sotva se rozednilo, vystoupala královna opět do věže. Myslela si, že dívku najde v hlubokém spánku, ale princezna byla vzhůru. Vyspala ses dobře, dceruško? Zeptala se jí. Bídně, paní královno, opravdu bídně, odvětila princezna. Celou noc jsem nezamhouřila oči. Proč pak, mé dítě? Nebyla ti ta postel dost dobrá? Takové posteli jsem ještě v životě nespala, paní královno. Byla tvrdá od hlavy až k patám, jako bych ležela celou noc na hrachu. Vidím, řekla královna, že ty jsi opravdová princezna. Ihned ti pošlu královské šaty, perly a drahokamy. A ty se vyspíš jako nevěsta. Ještě dnes?
bude svatba.

čekají nás stránky na Dobrou noc. Podruhé v tomto týdnu nás zavedou do dávných časů rozkvětu Majské říše. Vyprávěč příběhů František Bureš poznal tyto příběhy v autentickém podání. Pobýval totiž delší dobu v zemích, kde vznikly. Jsou to příběhy přinášející svědectví o dávné tradici majských předků a jejich moudrosti. Dnešní díl je nazvaný Lesní holub. Přečte nám ho Vladimír Brabec.

Před dávnými časy, v době rozkvětu Majské říše, žil v jednom z velkolepých majských měst mladý válečník. Byl to statečný a udatný bojovník, velmi oblíbený u dívek. Kudy šel, všechny se za ním otáčely. Měl za sebou už mnoho vítězných bojů a o jeho hrdinných činech se vyprávělo po celém území Majů. Na prsou nosil ozdobu ve tvaru hlavy jaguára jako znak divokého válečníka. Mladý bojovník se často vydával do okolního pralesa, aby se tam pocvičil ve střelbě z luku. Někdy jen tak pro zábavu, jindy zas, aby ulovil nějaké zvíře jako potravu. Jednou, když celý den pronásledoval krásného srnce a vystřelil už po něm 3 šípy, zjistil, že se nachází hluboko v pralese v místech, kde ještě nikdy nebyl. Uvědomil si, že se ztratil a nevěděl, kterým směrem se má vydat nazpět. Napadlo ho, že by měl zjistit směr podle dráhy slunce na obloze. Slunce však bylo korunami stromů téměř neustále zakryté a tak se stalo, že špatně odhadl, kam slunce směřuje a vydal se na cestu opačným směrem než ke svému městu. Brzy se začalo stmívat a mladého válečníka překvapila nečekaná tma. Musel si nějak poradit. Vzpomněl si, jak ho jeho učitelé, majiští kněží, naučili pozorovat hvězdy. Zastavil se náhodou na místě, kde mohl vidět část oblohy. Ke své velké radosti spatřil na obloze jasný svit planety Venuše, jejíž dráhu majiští astronomové pozorovali po celá staletí. Věděli, že Venuše v tomto ročním období sleduje dráhu slunce. Mohl se tedy vypravit domů správným směrem. Brzy se ocitl na břehu jezera. Před jeho očima se otevřel překrásný pohled na klidnou hladinu, rozprostírající se před ním v září měsíce. Pojednou uviděl, že po jezeře pluje kánoe. Když se přiblížil ke břehu, spatřil v ní mladík ženu s pádlem. Překvapením se mu málem zastavil dech. Ve svitu měsíce rozeznal, že je to krásná dívka. Hlavu jí zdobila čelenka z dlouhých ptačích per. Přes ramena jí splývaly dlouhé tmavé vlasy. Na sobě měla překrásně vyšívanou újpíl, bílou tuniku a mladík si všiml, jak se na ní třpití mnoho šperků, náhrdelníků a náramků. Úzká, dlouhá kánoe proplula před očima mladého válečníka a pomalu se ztrácela uprostřed jezera. Mladý bojovník se šťastně vrátil domů. Obraz krasavice však nosil neustále ve svém srdci. V příštích dnech se rozhodl, že se k jezeru vrátí. Nemohl se dočkat, až zase spatří záhadnou krasavici plující v loďce po jezeře. Brzy se za noci opět vypravil k jezeru, ale dívky se nedočkal. Řekl si, že se určitě objeví příští noc, ale ani tehdy ji mladík nezahledl. Jeho touha spatřit krasavici byla tak silná, že zůstal na břehu jezera celé další dny a noci. Avšak záhadná krasavice se neobjevila. Celé týdny strávil u jezera, aby krásnou dívku znovu uviděl. Obyvatele slavného majského města náhlá změna chování mladého válečníka zarmoutila. Báli se o jeho život, ptali se, co mohlo způsobit takový zvrat v jeho chování a zdali se nepomátl. Nikdo nemohl tušit, co je opravdovou příčinou jeho stavu. Ani jeho nejbližší spolubojovníci důvod neznali, dokud se jim mladík sám nepřiznal. Když si vyslechli jeho příběh, dlouho se mezi sebou radili. Potom se jeho nejbližší přítel osemělil a řekl: znám jednu ženu, která umí léčit a je znalá i kouzel. Myslím, že uděláš nejlíp, když se jí se vším svěříš. Mnoha lidem už pomohla a věřím, že tě z toho vyléčí. Ale já se nechci léčit, odpověděl mladý bojovník. Nepřeji si nic jiného, než tu záhadnou dívku znovu spatřit.
Chci ji zbožňovat, i kdyby to bylo jen na dálku. Vím dobře, že je to nadpřirozená bytost a já, i když jsem ze šlechtické rodiny, jí nejsem hoden, ale což pak je to zcela nesplnitelné přání moci se na ní jen dívat? Ach, kdybyste ji viděli, jak je krásná. Když skončil, v očích se mu zaleskly slzy. Zastydil se, že tím dokazuje svou slabost, a tak si hned oči utřel. Nakonec svolil, že příštího dne ženu, která umí léčit, navštíví. Ve stanovenou dobu se k ní všichni vydali. Vedchá stařena je už očekávala, mladíkův příběh se k ní už donesl. Když ho pozvala do chýše, řekla mu vážným hlasem: přeješ si moc těžkou věc, ale na tom nezáleží. Já tě zbavím toho smutného stavu, který prožíváš. Na chvíli se zamyslela a potom pokračovala. Záhadné nadpřirozené bytosti, jako je ta krásná dívka, kterou si viděl u jezera, spatří lidé jen velmi zřídka. Ale zvířata je mohou vidět vždycky. Zvláště se těmto bytostem líbí zpěv ptáků, kterému naslouchají s velkým potěšením. Chceš, abych tě proměnila v lesního holuba? Ano, chci, zvolal válečník. Ale už nikdy se znovu neproměníš v člověka, pokoušela se ho ještě naposledy přemluvit stařena. Tvá skvělá budoucnost válečníka se rozplyne toho dne, když začneš létat jako pták. Přijímáš tuto proměnu? Přijímám, zvolal mladík rozhodně. Stařena se došourala do kouta chýše a chvíli tam postála. Mladík slyšel, jak drmolí podivná slova, kterým nerozuměl. Potom se otočila a ve svých stařeckých prstech svírala velký trn z nějakého keře z okolí. Zítra večer bude měsíc v úplňku, řekla. A v noci potom budou vycházet božstva, aby se za svitu měsíce pokochala pohledem na krásy přírody. Jestli opravdu chceš spatřit svou krasavici a potěšit se společnou láskou, řekni znovu, že souhlasíš s proměnou. Ano, souhlasím, zvolal mladík nadšeně. Stařena přistoupila k mladíkovi a zapíchla mu trn hluboko do šíje. V tom okamžiku stál vedle ní místo statného bojovníka krásný lesní holub, který po chvíli zamával křídly a vyletěl

Druhého dne, když se setmělo, byla noc ještě kouzelnější než tenkrát, kdy se bojovník ocitl u jezera poprvé. Na obloze se nad vrcholky vysokých stromů pralesa vyhoupl zářivě bílý kotouč měsíce, který na hladinu záhadného jezera spouštěl paprsky jemnější než hedvábí. Najednou se na hladině jezera objevila dlouhá kánoe. Byla to tatáž loď, kterou válečník pozoroval na jezeře první noc. V tu chvíli se z větve stromu nad jezerem ozvalo sladké, holubí vrkání. Kánoe se zastavila a krásná žena s rozkoší poslouchala holubí hlas, který byl plný čarovného půvabu a citu. Když vrkání lesního holuba umlklo, krasavice máchla pádlem a odplula s lodí doprostřed jezera. Od té doby se tak stávalo za všech nocí, kdy byl měsíc v úplňku. Jednou pak, když holub vrkal ještě procítěněji, záhadná dívka k němu natáhla ruku. Holub okamžitě přilétl. Usadil se v přední části kánoe a znovu začal vrkat. Krasavice vzala holubka do dlaní, přivinula ho k sobě a mazlivě mu čechrala peří. Na šíji mu nahmatala tvrdý předmět. Byl to zelený trn. Sevřela ho mezi prsty a vytrhla. V tom okamžiku se krásný holub proměnil v urostlého muže a skácel se na dno lodi. Dívka uviděla, že je to mladý válečník. Byl však mrtvý. Náhlou přítomností urostlého těla se úzká kánoe začala naklánět a hrozilo, že se převrátí. Aby se loď nepotopila, mladá žena na poslední chvíli vykonala rozhodný čin. Zelený trn, který ještě svírala mezi prsty, si sama zapíchla do šíje. V okamžiku se proměnila v holubici a vznesla se do výšky. Od té doby uplynula celá staletí. Přece však za nocí, když je měsíc v úplňku, vyplouvá na jezero kánoe, která veze mrtvé tělo mladého válečníka. Vždycky zastaví na stejném místě u břehu a z větve stromu, jež se vypíná nad vodou, se kolem rozléhá smutné vrkání holubice, která lká nad smrtí svého milého.

Σεντμέρο Κρκαφτσού. Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému pobochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně jí tahat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla. Hněvivě na ně vzkřikla. I bodejš jste se všichni skrkavčili. Sotva ta nešťastná slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců, pohlédli smutně na matku, zatřepali křídly, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si vlasy z hlavy trhala, jak naříkala a bědovala, ale již bylo vše darmo, děti byly ty tam. A což teprv, když se otec vrátil a kadeřavý Jaroslávek mu naproti nepřišel, ani žádný ze sedmi synů ho nepřivítal, tu teprv naříkal a div si nezoufal, když se o jejich nešťastném osudu dověděl. Manželku nekáral, vida, že těžce hoře své nese, neboť jí velice miloval a proto raději bolest svou v srdci ukrýval. Počase se matčin zármutek stišil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení dceruškou jí obdařil, již ona si dávno místo některého chlapce přála. Bohdanka bylo děťátko rozmilé a čím více rostla, tím spanilejší byla a tím více radosti rodičům působila, jako by věděla, že má mnoho co vynahrazovat. Jedenkrát, když byla již trochu odrostla, stála v komoře u truhly, v níž matka cosi hledala a tu spatřila vespod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale matinko, čí jsou ty kazajky a košile, ptala se zvědavě matky. O, neptej se mě, dítě milé, odpověděla matka a hned jí horké slzy polily. Bohdanka, vidouc matku plakat, nechtěla se více tázat, ale přece jí to neustále v mysli vězelo, čí to asi kazajky jsou a proč při pohledu na ně máti plakala. I ptala se otce, ale ten začal také slzet a Bohdanka se opět nic nedověděla. I napadlo jí, neměla-li bratry. Ale bylo jí divno, proč je rodiče zapírají a jestli umřeli anebo někde v cizině jsou, proč žádný o nich nemluví. V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která již mnohá léta u nich sloužila a tak říkajíc k rodině patřila. Té se konečně Bohdanka ptala, čí to jsou kazajky a košile, co v truhle leží, a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až jejím lichocením a prosbami pohnuta déle vzdorovat nemohla a děvčeti o ztrátě sedmi bratrů pověděla. O, jak se Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoutila. Povídej mi, Dorotko, ptala se děvečky, povídej, jak moji bratříčkové vyhlíželi. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě. Vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. O, jak bych svoje bratry byla milovala, vzdychlo děvče, když Dorotka svou chvalořeč dokončila a na chvíli se zamyslila. Najednou ale kadeřavou hlavinku vstyčila a ptala se. Ale Dorotko, kam pak moji bratři ulítli, což jsou navěky ztraceni? Ztraceni? To snad ne, ale kdož ví, na kterém místě jsou zakleti,
Pochybuji, že by se kdo odvážil po světě je hledat. Kdybych já byla jen tak velká a silná, jako jste vy, já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský, vy byste se v něm ztratila jako zrnko máku na širé pláni, to je bláhová myšlenka, vymlouvala stará děvečka Bohdančinu řeč. Ale to zmužilé děvče myšlenku neopustilo. Kudy chodila, tudy myslila na úbohé bratry. Myslila na žal svých rodičů, které často potají plakat vídala, a den ode dne byl úmysl její pevnější vydati se na cestu, až jen síly nabude. Rok po roce plynul a Bohdanka vyrostla jako jedle. Tělo její bylo jako ulité a tvář krásná. Krásnější byla však její čistá, ctnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani okamžení na své předsevzetí a když počítala 18 let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Jednalo se tu jenom o to, co tomu rodiče řeknou a zdali milované dítě do světa pustí. Bohdanka měla ale pevnou vůli na rodičích svolení vyprositi. Jedenkrát seděli otec a matka vedle sebe a oba vzpomenuvše na své syny zaslzeli. Tu přistoupila Bohdanka k nim a vzala je za ruce řkouc. Mamičko, tatíčku, neskrývejte přede mnou slzy. Já vím již, co vás trápí a chci vám pomoci. Ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoci, to není možná, zvolali oba najednou. O, je to možná. Já vám jistě pomohu, jen když svolíte, oč budu žádat. Kdo ti to pověděl? Jak nám chceš pomoci? Co žádáš? Tázali se kvapně. Mně se zdálo již po tři noci, že přilítl k mému loži malý krkavec a takto ke mně pravil. Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých sedmi bratrů. V krkavce zakletých my na tebe čekáme, abys nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu. My tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Tak mi po tři noci ten krkavec povídal. A já nyní vím, že jsem měla sedm bratrů, pro které vy želíte a jež vám já zase přivedu, když mi požehnání na cestu dáte a mne od sebe pustíte. Dokončila Bohdanka, která si byla sen, jenom vymyslila, aby snáze svolení od rodičů obdržela. Dítě, dítě, také tebe máme želet. Máme ještě poslední radost ztratit. Ne, ne, ty nás nesmíš opustit, naříkali ubozí, lekajíce se slov dceřiných. Mám tedy nechat bratry zahynout, kteří jen ve mne svou naději skládají? Nechte mě jít a nemějte starosti, že v širém světě zahynu, láska mě povede a ostříhá na všech cestách mých. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a zdráva do vašeho náručí se vrátím. Tak a ještě mnohem úsilněji prosila a dotírala na rodiče Bohdanka, až konečně svolili, ačkoliv s hořkými slzami a těžkým srdcem. Nyní si uchystala Bohdanka pocestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Když se s rodiči loučila, dala jí matka prsten z ruky a řekla: po tomto prstenu tě moji starší synové poznají, to byla jejich nejmilejší hračka, když jsem je na klíně držívala. S bolestí požehnali rodiče své jediné drahé dítě a s těžkým srdcem se Bohdanka s nimi rozloučila, než úmysl její ani na okamžení neochabl. Odhodlaně pustila se do dalekého světa bez průvodce, bez ochránce,
Jen čistá láska sesterská bděla nad ní a nedala jí klesnouti. Dlouho chodila, aniž se byla, co o bratřích dověděla. Jedenkrát přišla do velkého lesa a bloudíc drahný čas po něm našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno a libo, ale ticho a pusto. Bohdanka sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se dveře otevřely a do nich vkročil se šumotem divoký mládenec. Co tu hledáš, kdo jsi? Ptal se a dech jeho jí silně ovanul. Nehněvej se, pane, já hledám svých 7 bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a do chaloupky vaší vkročila. Nech mě zde odpočinout. Já jsem vítr a každého, kdo mi v cestu přijde, roztrhám. Ale že jsi umdlená, popřeji ti odpočinutí. Bohdanka si zase usedla a myslela, když je mládenec vítr, že by snad o bratřích vědět mohl, a umínila si zeptat se ho na ně. Pane, začala po chvilce, již dlouhý čas tomu, co chodím po světě a hledám svých 7 bratrů, kteří jsou v krkavce zakleti. Nemáš zdání, kde by se nacházeli? Nemohu ti o nich povědět, ale můj bratr Měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdanka byla s navržením spokojena a divoký mládenec vzal ji do náručí. Jakoby prsa jeho byla naplněna vonným kvítím, tak libě vanul dech jeho. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. A co u mne pohledáváš? Ptal se Bohdanky, když jí k němu vítr donesl. Pane, hledám 7 bratrů v krkavce zakletých. Bratr tvůj povídal mi, že bys o nich věděti měl. Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. Rád bych ti pověděl, kde se nacházejí, ale nevím o nich nic. Bratr můj Slunce, ten ti dá nejistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jakž by nebyla Bohdanka chtěla, s radostí svěřila se stříbrovlasému mládenci a ten ji donesl k Slunci, bratru svému. Slunce byl mládenec zlatovlasý, krásných tváří. Když mu Bohdanka žádost přednesla, odpověděl. Vím, kde jsou tvoji bratři a chci tě k ním donésti. Dříve si však odpočiň a posilni se večeří. Na ta slova musela se Bohdanka posadit a povečeřet. Bylo to kuřátko, co k večeři dostala. Když se najedla, promluvil bratr Slunce. Panenko, kostičky nenech ležet, seber je a vezmi sebou, budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a kostičky do zástěry svázala. Ještě si trochu odpočinula a když noc přecházela, přijel Slunce se zlatým vozem, Bohdanka sedla do něho a již jela přes hory a doly. Kolik hodin jízda trvala, než se ocitli v tmavém údolí, kolkolem vysokými skalami obklopeném, bylo by těžko vypočíst. Tam jí zlatovlasý mládenec z vozu sesadil řka. Nyní si pomoz sama a zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe a vidouc ty vysoké skály a to prázdné údolí, nevěděla, kde má bratry hledat. Snad jsou na některé skále, pravila sama k sobě, ale jak tam, nebohá vylezu. I chodila od jedné k druhé, až se u té zastavila, která se nejpřístupnější býti zdála. Aby mohla snáze lézti, vykasala sukně
ale v tom jí ze zástěrky kostičky vypadly. Ale jaký to div! Z kostiček udělal se žebřík, dosahující až na vrchol skály. Hbitě začala Bohdanka po příčkách lézti, až se šťastně na poslední dostala a v jeskyni se octla, kde hned na první pohled viděla, že obydlí bratrů našla. Stálo tam 7 postelí, uprostřed stůl a na něm bylo pro 7 osob prostřeno. Krmí tu bylo dost a oheň nebyl ještě vyhasnul. Honem tedy vybrala Bohdanka, co potřebovala, a začala strojit 7 jídel pro každého bratra jiné. Hotova s vařením postavila jídla na stůl, svlekla prsten matčin z prstu a položila jej pod talíř, který byl na prvním místě, neboť se domnívala, že tam jistě nejstarší bratr sedět bude. Potom všechno urovnala, skrčila se za jednu postel a čekala, až bratři přijdou. Netrvalo to dlouho a bratři krkavci přišli z lovu domů. Co to? Zvolal první. Jídla na stole, kdo je připravil? A pohleďte pak, bratři, ta jídla jsou jako schválně pro nás připravena. Každý má, co nejraději jídá, zvolal druhý. Bratři, bratři, tu je matčin prsten, musí tu někdo z domu být, vzkřikl radostně nejstarší, když přiklopený talíř pozdvihnuv prsten našel. Tedy hledejme po jeskyni, navrhl Jaroslávek. Všichni se na ta slova obrátili a hledali. Tu za sebou Bohdanku spatřili. Kdo jsi? Ptali se jedním hlasem. Vaše sestra, Bohdanka, nesu vám pozdravení od matky a od otce. Abyste mi ale uvěřili, dala mi matka svůj prsten. My ti věříme, že jsi naše sestra, kdož jiný by se k nám odvážil, zvolali bratři. Hned jí udělali místo u stolu a když mezi nimi seděla, musela vypravovat, co se doma od jejich zmizení stalo, což ona mile ráda učinila. Po ukončení svých zpráv ptala se bratrů, jak by možná bylo, aby je vysvobodila. To je těžká úloha, ať se ti bude lehkou zdát, povídal nejstarší z nich. Chceš-li nás, milá sestro, vysvobodit, musíš nám ušít každému po košili. Musíš však len sama zasít, vyplet, vytrhat, připravit i sepříst, předivo sama utkat, plátno vybílit a košile z něho ušít. Při tom všem nesmíš ale slova promluvit, ať se s tebou cokoliv děje. Troufáš-li si to provést, vysvobodíš nás. To není tak těžká věc. Všecky ty práce já dobře umím a mlčet mi nebude zatěžko, když vím, že vás tím vysvobodím, odpověděla dobrá sestra. Za ta slova bratři div jí ruce nezulíbali. Po večeři udělali jí lože a ona brzy usnula. Ráno po snídání dal jí bratr skřínku se semenem a řekl, nyní musíš od nás pryč, milá sestro, chceš-li nás vysvobodit. Vezmi to semeno, pojď s námi a my ti místo k setí vykážeme. Bohdanka byla svolna učinit, jak bratr pravil, vzala skřínku do ruky a kráčela za ním. Když přišli do pěkného údolí, vykázali jí bratři pole k setí lnu a vydutou vrbu k obývání. Potom se s ní smutně rozloučili a odešli do své jeskyně. Bohdanka pak i hned pole připravila a semínko zasila. Mezitím, co semeno vzcházelo a len povyrůstal, měla ovšem trochu dlouhou chvíli, ale ona chodila po údolí a po lese, anebo krášlila své obydlí vydutou vrbu. O pokrmy starat se nemusela,
neboť pokaždé včas měla snídání, oběd i večeři ve vrbě, a ač věděla, že jí to bratři nosí, přece žádného neviděla. Brzy by len tak daleko vzrostl, že jej musela Bohdanka plet. A tu bylo načas dost práce. Od pletí až k trhání lnu opět doba uplynula a již měla čáku, že dlouhou chvíli mít nebude. Ona pilně prostírala len na rosu, obracela jej, a když byl odhrnut, sklepán a zvochlován, byl měkký jako hedvábí. Nářadí k tomu, jakož i vřeteno a přeslici s kuželem, našla ve vrbě. Nyní měla již všecek len ve svazcích a mohla začít příst. Sedla tedy k přeslici a již se vřeténko točilo jako čamrda. Vzpomněla si přitom na své rodiče, jak sedávala s matkou a Dorotkou při přeslicích, a otec jak všelico zpovídal a nebo čítal. Teď budou sedat sami, myslela si v duchu, a budou na mne vzpomínat, kde asi jsem a jestli mě do smrti uvidí. Ráda bych byla, kdyby do zítří úkol můj hotov byl, ale to není možná. Však uplyne čas, co nevidět, a Pán Bůh nedopustí, aby se nás rodiče nedočkali. Přitom utřela slzy, které jí byly do očí vstoupily zástěrou, a když ji zase spustila, viděla před sebou psa, který okolo ní čuchal a do štěkání se dal. I vystoupila z vrby a koukala, je-li kdo nablízku, komu by pes ten náležel, a tu viděla zdaleka kočár přijíždět. I schovala se do vrby a začala psa odhánět, ale ten pryč jít nechtěl a neustále štěkal. V kočáře seděl mladý pán, který se z cesty do svého zámku vracel a do toho údolí zabloudil. Slyše psa štěkat, poslal kočího, aby se podíval, co to znamená. Kočí šel, a když Bohdanku ve vrbě sedět a přísti viděl, ptal se jí, kdo je a proč v té vrbě sedí. Ale Bohdanka zavrtěla hlavou a ukázala na ústa, že je němá. Na to znamení se kočí k pánu svému vrátil a co viděl, vypravoval s doložením, že je ta němá panna překrásná. Pán ihned poručil, aby kočí k vrbě zajel. Tam pak skočil z vozu a k paně vkročil. Jako dříve kočímu ukázala Bohdanka nyní i pánu, že mluvit nemůže. Ten ale nedbaje na to umínil si, že vezme krásnou přadlenu sebou, neboť se mu velice zalíbila. Toto své mínění také ihned Bohdance vyjevil. Děvče se ovšem nad tím velice zaleklo, ale v tom okamžení vzpomnělo na slova bratrova, že musí trpělivě a mlčky všecko snášet, cokoliv se stane. A odhodlaně podala se vůli pánově v přesvědčení, že zkouška ta k vysvobození bratrů potřebná je. Pán plná radosti, že se děvče nezdráhá, nemeškal podle jejího ukázání všecek len, jakož i přeslici a vřeteno na vůz odnésti. Když se byla Bohdanka i on posadili, švihnul kočí do koní a ti uháněli v jednom kvapu. Na cestě chtěla se Bohdanka na mladíka podívat, neboť si byla v překvapení jeho tváře ani nevšimla. Než sotva oko k němu pozvedla, již je zase sklopila. Inu, potkala se s jeho krásnýma očima a to byla dvě slunce, do jejíž paprsků ona hledět nemohla. Mlčky přijeli k jeho zámku. Ona mluvit mohla, nesměla. On mluvit směl, ale nemohl samým zalíbením. Služebníci hleděli s podivením na Bohdanku, když jí pán z vozu dával a poroučel, aby len a přeslici za nimi nesli. V domě jim vyšla vstříc obstárlá hospodyně, nevlastní to sestra pánova, vítajíc je, ale v duchu žehrajíc. Byla to zlá osoba, která na světě žádného nemilovala kromě sebe. Za to jí,
ale také nikdo nemiloval, výjimouc bratra, který sa dobrosrdečný, co sestru jí měl rád a celé hospodářství jí svěřil. Ona znala jeho slabé stránky a tak se uměla k němu lichotit, že jí vždy věřil a často tím nespravedlivě jednal proti jiným. Bohdance se vedlo v zámku dobře a domácí pán by jí byl pomyšlení udělal. Viděla dobře, že jí miluje, a nebylo jí to protivné. A jakž také...

nechuti, že si bratr neznámé děvče vezme, pročež mu to na všelijaký způsob vymlouvala. Ale tenkrát se zmýlila. Když viděla, že je všecko její domlouvání nadarmo a že bratr jinak nedá, myslila, ať si ji tedy vezme, lépe tu němou prostou dívku než sobě rovnou, však ona mi panování v domě nepřekazí, aniž se opováží nade mne se postavit. A kdyby přece, potom bych se postarala o prostředek, že by panování její navěky přešlo. Tak si myslela ta nenávisti plná dračice a jakoby s největší chutí přípravy k svatbě činila. I Bohdanka musela na několik dní přádlo odložit a místo selnem se svatebním šperkem a věncem se obírat, hosty vítat a domácí paní představovat. Vpravilať se tak brzy do všeho, co jí bylo nové, že sám její manžel jinak nemyslel, než že z panského rodu pošla. Sestru manželovu brzy prohlédla. Nenechala to však na sobě znát, byla k ní přívětivá a laskavá, ale v domě poroučela nejvíce sama a kde mohla, učinila dobrodiní. Služebníci poznali, jak dobrou paní mají, a brzy jí všichni dobrořečili. Manžel jí kolikrát říkal, aby tak pilně nepředla, že to nemusí být, ale ona si to vymluvit nedala. A konečně mu znamení dala, že by se stala nešťastnou, kdyby ji nenechal v tom celou vůli. Od té doby mohla dělat, co chtěla. Když byla s přádlem hotova, dala si postavit v pokoji stav a začala tkát. Nebylo na tom nic divného, neboť tenkrát ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Za nějaký čas cítila se být Bohdanka matkou. A tu dosáhlo štěstí jejího manžela nejvyššího stupně a již si nic jiného nepřál. Bohdanka ale přece jedno přání ještě měla a to se již chýlilo k cíli, neboť bylo již plátno vybílené a košile se šily. V domě chodila ale ještě jedna osoba, kterou to těšilo, že přijde mladý dědic. To byla sestra pánova. V její jedem skrz naskrz napuštěné duši zrodil se plán docela jí hodný. Lísala se k Bohdance a tak upřímně se k ní stavěla, že ta lsti a úskoky neznající duše jí uvěřila. Když docházel již čas, dostal pán od přítele list, aby mu v jedné při nápomocen byl a na několik dní ho navštívil. Nerad opustil v tu dobu svoji drahou Bohdanku, ale nemohl to příteli odepřít. I přikázal přísně své sestře, jakmile se co přihodí, ať v okamžení rychlého posla k němu pošle. Ta slíbila, že tu největší opatrnost a bedlivost ve všem mít bude, a bratr, rozloučiv se s milovanou chotí, odejel pryč. Za 3 dny po jeho odjezdu porodila Bohdanka synáčka. Žádný ji neopatroval než švagrová. Jak se dítě narodilo, zacpala mu ústa, zabalila do plenky a pustila oknem. Namísto jeho podstrčila kotě. Bylo to ovšem hrozné leknutí pro matku a ta nejbolestnější rána, která jí trefit mohla. Ale co měla říci? Žádný nebyl u ní, nikdo nevěděl, zdali to pravda či nepravda. A tedy musela mlčet, ač tušila, že to není možná, aby jí pán Bůh tak zkoušel. Švagrová ale toho okamžení list bratrovi napsala a nejen, že nešťastný porod manželčin vylíčila, ale i hroznou lež si vymyslila, že totiž jakýsi divný muž u postele se octl a když Bohdanku objal, že se též v ošklivou ženu proměnila a s ním v neznámé řeči rozprávěla a se smála. Konečně mu připomínala divé ženky, dokládajíc, že Bohdanka takovou je a nechce-li být nešťastným, aby jí dal upálit. Tyž napsala lístek příteli bratrovu, aby ho u sebe

zdržoval a k ženě ho nepouštěl, že je divá. Když manžel Bohdančin list ten obdržel, nevěděl v zoufalosti, co počít. Ale přítel mu to rozmlouval a žádnou mocí od sebe jej pustit nechtěl, dokud by nebyl chladnější mysli. Přítel odbyl posla s vlastnoručním listem na sestru, kde jí zoufalost bratrovu oznamuje a také slibuje, že ho hned od sebe nepustí. Zatím byla sestra hrozné pohádky o švagrové roztrousila, že i služebnictvo se zděsilo a k ní jít bálo, přestože jí přece všichni tak srdečně milovali. Když jí list došel, povídala, že je od bratra a že jí oznamuje pro uvarování dalšího neštěstí, aby se divá žena hned na hranici upálila. Ten rozkaz se měl bez meškání vyplnit a hranice byla co nevidět hotova. Zatím seděla Bohdanka ve své ložnici tichá a bledá a došívala slzíc u poslední košile rukáv. O všech těch bezbožnostech švagrové neměla ani polovic vědomosti, ač poznávala, že se v ní zmýlila a že ona všeho toho zlého je původcem. Tu vkročí k ní švagrová a oznamujíc rozkaz manželův poroučí, ať se k smrti hotoví. Dobře věděla Bohdanka, že to není poručení manželovo. Ale co si měla počít samojediná proti davu rozhněvaného lidu, který se již do světnice dral, aby ukrutnou čarodějnici spatřil? Znamením prosila ještě, aby jí nechala švagrová jen asi 7 stehů došít, které na rukávu chyběly, složila tedy košily k druhým a vzdychla. Moji ubozí bratřičkové, já úlohu skončila. Ale kde jste vy? V tom okamžení strhl se hrozný šumot, lid se rozestoupil a 7 krkavců přilítlo, nesouce na svých křídlech hezonké děťátko, které Bohdance do náručí složili. Zde, drahá sestro, jsme se ti poněkud odsloužili a nyní nám honem košile přehoď, tak řekl nejstarší bratr. Radostí opojena vzala košile a jednu po druhé na bratry hodila. V tom okamžení se udělali z nich statní mužové a mládenci. Jen tomu nejmladšímu Jaroslávkovi zůstalo na rameně 7 pírek, protože nemohla sestra těch 7 stehů došít. V největší radosti zaklepou na dvoře koňská kopyta, a v okamžení na to objímá Bohdanka svého manžela a klade mu do náručí vysvobozeného syna. Kdyby mu bylo možná bývalo ještě více jí milovat, jistě by to udělal, když se o švagru dověděl, co pro jejich vysvobození podnikla. V radosti a laskavém hovoru zapomněli na sestru pánovu. Ale za to pamatovali na ní služebníci, kterým ona tak nedobrou paní byla. Když viděli, že ona všeho je příčinou a nyní skrze lid se prodírá, aby prchnout ji mohla, vzali ji za vlasy a bez milosrdenství na hranici hodili a podpálili. Již byla ztracena, když se to bratr a Bohdanka dověděli. Ona se lekla, ale on ji káral ška. Děkuji Bohu, že nás ji zbavil. Ona mě tak hrozné psaní poslala, že jsem div se nezbláznil. Ale přece jsem v tebe důvěru nestratil. Navzdor všemu zdržování sednuv na koně byl bych přece již pozdě přišel, kdyby tvoji bratři tě nebyli vysvobodili. Nyní na to všechno zapomeňme, vždyť jsme šťastní, odpověděla Bohdanka, líbajíc své krásné dítě. Manžel její prodal panství a táhl se ženou a svými švagry k jejich rodičům. Jaká to byla radost pro rodiče, když se všechny děti dávno již zastracené pokládané vrátili.
a s nimi ještě nový syn a vnuk, to vypsat možná není. Co chybělo ještě k jejich blaženosti.

0: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
1: Prosím tě, na co pořád myslíš?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl.
1: Ale já musím pořád myslet na houpačku.
0: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
1: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
0: řekl Vochomůrka.
1: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
0: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
1: Tak dost, teď zas já,
0: povídá Křemílek.
1: Kdo pak,
0: křikl Vochomůrka,
1: teď ti teprve něco ukážu.
0: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kunadorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drápky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl
1: Jehulánka, to jsem se lek.
0: A strachy se pustil provazu. A jak se pustil provazu,

0: odkedy to mám radost, řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Co? Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
3: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
3: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě. A Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblejci si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk. Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
3: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
2: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
3: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl.
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
3: Dorinka se tak vylekala, že jí až do 300 nohy nenesly. A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá.
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.
5: Tak šli dál, až vyšli na kraj lesa a tam uviděli chalupu. Před ní rostla na záhoně řepa. Jenom jedna, ale stála za to. Druhá už by se tam nevešla.
6: Páni, to je kus,
5: žasnul Bobík.
7: Pohádková řepa je vždycky taková,
5: poučila ho Fifina.
7: Musí být veliká, převeliká, aby nešla snadno vytáhnout.
8: Jen mě mílí, že už na ní nepracují, když jim tak pěkně narostla.
5: Divil se Myšpulín a Pindě měl taky dojem, že se tu něco zadrhlo. Nad řepou stál zamračený dědek, vedle dědka postávala babka, vedle babky vnučka, pes a myška. Tak proč už se něco neděje?
9: Chybí tu kočka,
5: dovtípil se Pindě. A měl pravdu. Dědek jim to potvrdil. Ta ničemná líná kůže zase zdrhla. Jak se tahá řepa, vždycky nás takhle podrazí. Sama nevím, proč jí vlastně živím, zlobila se babka. A vnučka se taky dala slyšet, že než taková kočka v domě, je lepší vykopat tu řepu motykou.
7: Jejda, to snad ne,
5: zhrozila se Fifina. Jenže to už si Bobík vykasal rukávy.
6: Pusťte mě na to, vytáhnu ji sám.
9: To taky nejde, nejsi přece kočka. Jak by ta pohádka vypadala, kdyby stahal ty?
6: No, když myslíš, že motika je lepší, nebudu se vnucovat.
5: Urazil se Bobík. Ale Myšpulín už si to zatím srovnal v hlavě a našel to správné řešení.
10: Co kdybych tu vaši kočku zastal já, když jsem taky kočičího původu? Zatoulaná kočka může zkazit celou pohádku. Jestli kocour nepomůže, nic nebude.

0: Sněčí.
1: Pořádně se zapřel, kdo tam patřil, zařadil se za něj a hej, rup! Všichni naraz zabrali. Dědek za řepu, babka za dědka, vnučka za babku, pes za vnučku, myšpulín za psa, myška za myšpulína. Ještě jednou, hej, rup! A řepa vyjela jako po másle. Porazila dědka, dědek babku, babka vnučku, vnučka psa, pes myšpulína. Jen ta myška zavčas uskočila, aby jí ten velký kocour nerozválel na placičku. Prostě, jak podotkl Bobík,
2: kdyby se to filmovalo, mohlo se točit na ostro.
1: I řepa se nevídaně vydařila. Dědek tvrdil, že takovou ještě netáhl.
3: Měla by se zvážit, když je rekordní,
1: mínil myšpulín. A i Bobíka zajímalo, kolik váží řepa v pohádce. Jenže Fifina už z toho zdržování byla jak na trní. Přešlapovala, podupávala a když dokonce trochu zabručela, bylo jasné, že se vážit nebude.
4: Tak se tu mějte!
5: Ať vám řepa roste!
2: A sežeňte si kvalitnějšího kocoura!
1: Rozloučili se a vykročili pěkně z čerstva, protože jak Fifina začne bručet, není radno mít nějaké námitky. Ta cesta, po které teď šli, už nebyla žádná pěšina. Dost se po ní chodilo a taky jezdilo, protože tu byly vyježděné koleje. Dokonce se tu i lítalo. Nad hlavou jim profičela ježibaba na koštěti takovou rychlostí, že to koště prostě muselo být závodní. Kočár zatím nepotkali žádný. Ale pár chodců už je minulo. Nafintěnou dámu nepoznali. Nesla se jak naškrobená sukně, ani na pozdrav jim neodpověděla. Snad to byla některá ta závistivá sestra, co jich je v pohádkách na tucty. Za to Hastrmana poznali hned. Zastavil se na kus řeči, vyptal se, jak dovedou plavat, a když slyšel, že dobře, popřál jim šťastnou mokrou cestu a šel dál. Ani čert je nezmýlil, i když vypadal jako myslivec. Jak je míjel a dvorně smeknul před Fifinou, koukali mu z hustých vlasů růžky. Taky od něj zavanulo, jako když se v troubě něco pálí, což byla neklamně ta pravá vůně pekelná. A když zaslechli, jak si v dálce někdo prospěvuje, věděli už předem, koho brzy potkají.
6: Když jsem já měl pec, to lám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylez na tu pec, to byl pane hec. Až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla klec.
1: Samozřejmě, byl to Honza, který šel do světa. Zatím ale moc neušel. Ani máminy buchty ještě nestačil ochutnat. A tak je pozval, ať ochutnají s ním, aby viděli, že není žádný lakota.
4: Buchty si nech radši na cestu, budeš je potřebovat,
1: radila Fifina. Ale Honza už rozvázal uzel a naléhal a nutil, ať si dají pochuti. I kdyby nic nezbylo, nevadí. Klidně se vrátí domů pro nové.
2: Aha! A doma hup na pec a s Bohem světe, už do tebe nepůjdu.
1: Už klíbil se Bobík.
4: Každý Honza musí do světa, aby z něj něco bylo. Tak si pěkně zbal ty svoje buchty a upaluj,
1: nařídila rázně Fifina. Honza poznal, že ho prokoukli. Zastyděl se, sklopil hlavu, zbalil buchty a šel. Samozřejmě, že ne domů na pec, ale tentokrát už doopravdy do světa.
6: Když jsem já měl pec, to lám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylez na tu pec, to byl pane hec. až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla kle.
4: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Z sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat. Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma Myš, která vystrčila hlavu z díry pod Prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma Myš, táta Myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaryl své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
0: O co, že mu ho čmajznu?
4: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm sešplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
0: Uink, uink, hiu,
4: zeptal se návštěvník kovovým hláskem. Jsem Péťa Novák z 2B, uklonil se chlapeček způsobně.
0: Uink, pipi, cink,
4: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
0: Vem si, je jahodová.
4: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
0: Mňam, mňam, uink.
4: Pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
0: Omi, omi, tam, tam?
4: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
0: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
4: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér.
0: Talíř s Mikim začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán odstředivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka. Škubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla. A s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
7: Uink, gg, uí!
0: Pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
8: Já jsem Škubánek, pes domácí.
7: Li, zátko.
8: Prosím, nechápal Škubánek.
7: Li, zátko, dej,
0: upřesňoval Miky.
8: Jo, lízátko,
0: dovtípil se Škubánek.
8: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš, mof.
0: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
7: Moc sladký, dej slaný.
8: Slaný lízátko nemám,
0: omlouval se Škubánek.
7: Slaninku,
0: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
8: Tu máš, bude to stačit?
7: Ne, nestačit, moc papám,
0: objednával si beze studu Marťánek.
8: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
0: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
8: Máte na Marsu taky špekáčky?
0: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
8: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
0: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby ji představil.
8: To je Káťa, prosím, malý člověk.
0: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
8: Kam zmizel? Ještě teď tady stál,
0: dušoval se pejsek.
9: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
0: pochybovala Káťa.
8: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
0: trval na svém Škubánek.
9: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
0: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle prahu.
9: To byly myši.
0: Škubánek se zhroutil do křesla.
8: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
0: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
9: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď aby šla nejdřív ze všeho na nákup.
0: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
9: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj, napomínala Škubánka.
8: To víš, teď už budu bdělý a ostražitý,
0: dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček. V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad Škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
10: Ahojka, podej pac.
0: Ozval se Hlásek jako z telefonu.
8: A hele, Myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
0: Vrčel Škubánek. Tvorček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem Škubánka popudilo na nejvyšší míru.
8: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
0: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
10: Prýma, prýma, hi.
0: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
8: Moc se nehyhněj, potkane!
0: Rozlítil se Škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup, skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na Škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem, začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily Škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a Škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
8: Když ti tak,
0: rozčílil se,
8: tak já takhle.
0: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým Myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a Škubánek rychle zaklapnul dvířka.
8: Já ti ukážu, Myšáku, vodrzlej, kdo se bude smát naposled.
0: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
9: To se mi snad zdá, Škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
0: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný Škubánek hrdě hlásil.
8: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
0: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený marťánek.
10: Ahojka,
0: kynul anténkami.
10: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
0: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
8: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

0: Bejvávala za onoho času, kdy pávy chodívali ještě bez ocasu pod vrchem Šiberákem a za řekou Šplouchavicí vesnice. V té vesnici ševcovská chalupa se střechou na šišato a kolem té chalupy zahrádka s trávou na stojato. A v té zahrádce, věřte nebo ne, rostla hrušeň, co rodila kouzelné hrušky ušatky. Chodívala sem Amálka, holka jako z máku květ pro vodu ze studánky. Přicházela loudavou cestičkou, hledala čtyřlístky pro štěstí a myslela přitom na vdavky a na svého Kubu. Kde pak je mu konec? Asi někde vandruje z kraje do kraje a myslí na samé taškařiny. Ať si. Ale mládenec je to, jak se patří. Kam se na něho hrabou ostatní, třeba Pepík, ušatý ševcovský tovaryš, ten se drží doma, ale pořád za Amálkou brousí, chvílí nedá pokoje.
1: Amálko! Amálko!
2: To jsi ty? Co tu zas děláš? Máš dřepět na věrpánku a spravovat kovářovi sváteční boty.
1: Však oni neutečou. Odběh jsem akorát, abych ti pomohl nabrat putinku. Aby ses nemusela namáhat.
2: Já se namáhám ráda.
1: Ukáž, ještě ti ji odnesu. Za ten čtyřlístek, co si našla.
2: Hned mi ho vrát.
1: Když mi dáš pusu, tak vrátím.
2: To zrovna.
1: Jenom jednu jedinou.
2: Nedám. Ani kdyby ses na uši postavil, ani kdyby ses na kramfleky rozkrájel.
1: No tak Amálko.
2: Nedám. Koukej odtud upalovat, nebo tě poleju a udělám z tebe na to tata ušatýho hastrmana.
3: Safra. Amálko, ty máš ale vyřídilku. Nevypůjčila jsi s náhodou jazyk od ještěrky?
2: Kubo. Kubíčku. Jsi to ty. Honem mi dej pusu. Konečně si za mnou našel cestu. Už jsem tady od léta a po tobě pořád ani památky.
3: Když ty jsi vybrala zrovna službu u ševců. A mě se ševcovina na dobro zprotivila.
2: Od kdy pak?
3: Od té doby, co po mně můj pan mistr hodil pro nic za nic trojnožku. Podívej se, ještě teď mám boul jako brambor.
2: Pro nic za nic?
3: Tak jenom jsem na něj o narozeninách pokřikoval nejnovější ševcovskou říkačku. Znáš ji?
4: Ne. Rozhněval se švec pro velikou věc, že ho blechy kousali. Neměl na ně posady a udělal jim klec.
2: Na kulišárny, na to tě užije.
3: Nikdy si neber ševce, Amálko. Jsou to známí vzteklíci. Proto jsem se taky vydal do světa. Abych se poohlíd po něčem lepším a výnosnějším.
2: Ty nemáš rozum, Kubo. Nech toho toulání a pojď k nám. Náš pan mistr teď potřebuje pomocníky. Bude muset ušít 30 párů holinek pro husary. Yeah. Kubo... A je to kliďás. Bručí a durdí se akorát, když máme k obědu couračku a slejšky.
3: A co máte k obědu dnes?
2: Couračku a slejšky.
3: Tak to si radši utrhnu tady ty hrušky.
2: Ne! Pro pána Kubo ne! Naše hrušeň nese hrušky ušatky. Kdo je ochutná, tomu narostou hrozitánské uši.
3: Nepovídej.
2: Na mou duši. Viděl jsi přece Pepíka? Jak se mistrovi zdá, že je některý tovaryš dobrý do díla, hned mu začne ševcovka vařit škubánky s pracharandou, utlučenou z těch hrušek. A takovému ušákovi je pak hanba vytáhnout paty z chalupy a tak se pěkně drží verpánku.
3: Jako Pepí?
2: Jo.
3: Uši má, že by mohl s nimi plácat mouchy. Ale pověs mi, Amálko, je nějaká pomoc od té ušatosti?
2: Je? Kdyby mu nějaká holka dala pusu z upřímný lásky, bude mít v turánu zas uši ohledný.
3: Tak proč mu ji nedáš?
2: To říkáš ty mně? Už si docela zapomněl, co jsi mi napovídal tenkrát, když jsme spolu vykopávali křen a poslouchali pěničky.
3: Nezapomněl, že jsi ta nejpěknější líbeznička ze žbrblavý lhoty.
2: A nic víc?
3: A kdyby se pořád tolik nečepejřila, že bys byla i nejroztomilejší.
2: A že se se mnou oženíš a že budeme spolu hospodařit, to už ti vyklouzlo z paměti.
5: Amálko, co je s tou vodou?
3: Je po tobě scháňka. Paní mistrová chce asi postavit na couračku.
2: Že se trochu nestydíš.
3: No tak, holka brečlavá. Co jsem řekl, to platí. Kde pak bych našel druhou takovou šamšulku? Ale nesmíš tolik chvátat. Nejdřív se musím ve světě poohlídnout po nějakém štěstí.
2: Jestli chceš štěstí, Kubíčku, tak toho mám pro nás oba, habaděj. Nosím je pořád sebou na krku. Podívej.
3: Co je to?
2: Otevři váček. Je tam 7 čtyř lístků.
3: Vždyť jsou sušený.
2: Ale to nevadí. Já ti je dám.
3: Dáš mi je, až pro tebe přijedu v kočáře. Přece bys nechtěla obyčejného prťáka.
2: Ale chtěla. Žádnýho jinýho nepotřebuju.
3: Jenomže já asi nebudu mít tu pravou ševcovskou náturu.
5: Amálko, kolikrát tě mám volat, holka nanicovatá?
2: Už musím jít.
3: Utíkej, Amálko, a neboj se, nejdu daleko. Jenom do města za Matějem. Slouží tam v hospodě na Malovánce. Někdy z večera se tu zas objevím a zahvízdám.
2: Tak šťastnou cestu. A ať se ti nic zlého nepřihodí. Kubíčku!
3: Ale s těmi hruškami tě neposlechnu. Přece jenom si jich pár natřesu. Kdo ví, k čemu se můžou hodit.
6: Tak co bude s tou večeří?
7: Strpeníčko, myslivecký. Paní hostická právě vytahuje klobásky z kastrolu.
6: Hospoda, kde nemají nic k zakousnutí, stojí za pendre.
7: Hospoda na Malovánce je náhodou vyhledávané místo všech jídloznalců. Tady se nešidí. Tady se pečou bažanti. A žádné vrány na špeku jako jinde.
6: Já mám rád, že bych spolknul i tu ránu.
8: Ach, jak jsou to hrušky? Co vykukují tady z mošny?
3: Ty nech na pokoj, kamaráde. Ty jsou moje.
7: Dočkáš se něčeho lepšího. Paní Tereska je proslavená arcikuchařka.
9: A vůbec to je hotová perla. Když se usmívá, tak se jí dělají ve tvářích takový líbezný dolíčky.
10: Víš, Kubo, co mě štve? Že se na mě směje jen o kapánek víc než na ostatní. Já se ti tím dokážu tak užírat, že nemůžu spát.
3: A to přejde, Matěj. Jen co se s Tereskou oženíš.
10: Když ona by mě třeba nechtěla.
3: I chtěla. Stačí drobet kuráže.
10: No, a ty ji nemám ani co by se za nehýtek vešlo.
3: Tak víš co? Já tě s Tereskou ožením.
10: Kubo.
7: Kubo, jestli se ti to povede, budu tě celý život na rukou nosit. Nebo jestli chceš, můžeš zůstat v naší hospodě na pořád. Pomůžeš mi čepovat pivo.
3: Ne, na to já nejsem, Matěj. Chci si najít lehkou službu, abych se moc nezapotil a aby mi grošíky sami skákaly do kapsy.
7: Ale mohl bys tu celý den poslouchat Tereščin smích. Vidíš? Už jde?
11: Přeju dobrý večer ve spolek.
12: Jej.
11: Že prý nám tady někdo umírá od hladu.
6: Já málem mi tím čekáním povyrostly vousy.
12: Vousy se ani nehnuli, za to uši si dali záležet.
13: Krasavec.
12: Tomu teď budou zajíci v lese závidět.
3: No, co? Co na mě koukáte?
11: Něco se vám urodilo na hlavě, panáčku. Podívejte, ty vaše uši se málem ani do zrcátka nevejdou.
3: Ale, já to tak nenechám. Já si na vás posvítím, Michalsko čarodějnická, modlířská. Já si teď skočím pro pytel prachu a broku a tuhle hospodu vyhodím do povětří s vámi, vy grandomando.
9: Mordisec, mazec, vždyť já takhle nemůžu ven.
3: Tak vám aspoň ustřelím lustr, abyste na mě pořád nekoukali.
6: Pod stůl nevyskakuj, hrdino.
3: Že ty si sněd moji hrušku u šatku. Neříkal jsem, aby si ji nechal na pokoji.
9: To v nich bylo to kouzlo?
3: Jo. A buď rád, že jsi jich nezbaštil víc. Měl bys uši až u stropu.
9: Kdybych tušil, co mě v téhle zpropadený hospodě potrefí, vyhnul bych se jí oklikou.
3: Teď nebudu moc pro ostudu vytáhnout paty z myslivny.
11: Nenaříkejte, myslivecký. Není takový bolístky, aby na ní léku nebylo. I na ušatost se najde, viď, Kubo?
3: Copak, našel by se.
14: No, povídej. Dostaneš dukát. No,
3: tak, pojď do síně. Nemusí to každý slyšet.
11: Je ten Kuba, ale filuta.
12: Až to povím doma, budou se všichni prohýbat smíchy.
11: Ale klobásky nám málem vystydli. Ke stolu, sousedy.

0: No, povídej, povídej, tak spust.
1: No, uši zmizí v Turánu, jak dostaneš políbení z upřímné lásky. Máš nějaké děvče?
2: Nemám. Teda mám, ale ona o tom neví.
1: Jo, tak tady bude dobrá rada drahá. Leda, že bys...
2: Já vím. Já vím, no. Tady máš ještě jeden dukát. A povídej.
1: Leda, že by si zaskočil do vsi, co leží za vrchem Šiberákem, našel tam Ševcovic chalupu, postavil se na zahradu a zapískal. Přiběhne Amálka, vlepí ti pusu, že tě div neporazí a uši budou pryč, jako když foukneš do peříčka.
2: Poslechni, proč by mi měla pro nic za nic dávat pusu?
1: Protože si bude myslet, že jsem to já, Trumbero. Ale musí být tma tmoucí, aby tě nepoznala, rozumíš?
2: Nerozumím, ale zkusím to. Co mi zbývá?
1: Tak upaluj, abys to stihl, až půjdou Ševcovic na kutě.

0: A co ty tu stojíš ved mě u dveří, dědo? Div jsem o tebe nezakop. Kde ses tu vzal?
1: Čekám na tebe. Poslouchej, Kubo, než zasedneš ke stolu, přenech mi tu jednu svoji hrušku.
0: Jo, jo, to zrovna. Ani zapitel zlatoučkýho štěstí.
1: A za tohle jablíčko bys nevyměnil?
0: Za takový padavče? To si uhod. Nevyměnil.
1: A co když je taky kouzelné? Tomu, kdo ochutná, narostou parohy.
0: A co když mě balamutíš?
1: Můžeš si kousnout. Mám jich doma ještě košík. No, když nechceš, nechme být.
0: Ale tak o jednu hrušku neschudnu. Však on už se najde někdo, na kom si ho vyzkouší.
1: A třeba ti vynese další pytel štěstí.
0: Třeba. Počkej. A je na tu parohatost nějaká medicína?
1: Je. Když mi ještě jednu hrušku přidáš, tak ti to tajemství pošeptám.

0: pasi se jen rozplývají.
1: A mají tu nejsprávnější křupavou kurčičku, kde pak nikde si člověk tak nepochutná, jako v hospodě namalovat.
2: Jestli pak nějaké zbyly na mě?
3: Jak pak by ne? Ale kde je ten děda, co se ometal před dveřmi?
2: Taky bych rád věděl. Zmizel jak pára nad hrncem.
3: Samé čáry, Máry. Jeste. Musíme se přece posilnit na zítřek. Aby jsi rozuměl, Kubo, zítra naše vrchnost, naše princka, slaví narozeniny. Dala vybubnovat, že každý mistr, co má ve městě řemeslo, jí musí přinést vzácnost, která není za peníze k dostání.
4: Tak.
3: Jinak zaplatí 10 dukátů.
4: A teď si všichni lámeme hlavu, čím princeznu potěšit?
0: Tobě je hejče, pičáři. No, vyštracháš ve skříni kousek vzácného brokátu. Ale co já, chudák, od černého řemesla.
4: A tady Tereska by mohla nabídnout hubičku.
3: Brr, ani za nic. To bych radši dala pusu Ježkovi. Ale až se někdo najde, kdo tu Satori pokrotí, tomu dám na mou duši hubiček celý věrte. Ta už se nás natrápila.
2: Už se našel. My to zkusíme, viď, Matěj?
5: No. My jí s Kubou srazíme řebínek. To budeš koukat, Teresko.
3: A vás jsem to nemyslela. Ne, aby tě napadlo, Kubo, jít na zámek čarovat s hruškami.
2: Kde pak? Na čarování jsem si opatřil jablíčko parohátko.
3: Neznáš naši vrchnost. Než stačíš mrknout, panský dráb tě najde a posadí za mříže.
2: Když se na chvíli proměním v ušatce, ne.

0: Milí podaní, vaše princezna má dnes náladu pokapanou medem a tak se rozhodla odpustit vám daně a poplatky z klevet a odmlouvání, kterýmiž to jí pořád častujete. Ale abyste si nemysleli, že máte vrchnost jen tak pro nic za nic, doufáme, že ji uctíte vzácnými dárky, nebo aspoň dukátky v hotovosti. Nepě v knížecí pokladnici skoro prázdno. Zkrátka koukejte se vytáhnout.
1: Tak co pak jste mi přinesli za vzácnosti? Pochlubte se, třeba ty kováři.
2: Kohouta, princezno, svůj mistrovský kus. Ani za nic bych ho neprodal.
1: A kokrhá?
2: S dovolením vaší milosti, nekokrhá. Ale vykoval jsem ho z toho nejlepšího plechu.
1: Tak si ho nech, ten mistrovský kus. A dej si pozor, aby ti neuklovil nos.
0: Nosí jen samé harampádí milosti. A k tomu nám zaťapou parkety. Zapomněl jsi zaplatit, kováři.
2: Nemám.
0: Ale máš. Jenom si sáhni hlouběji do kapsy. No, rozpárej tu počívku. No, vidíš, že se dukátky našly.
1: A teď ať se pochlubí hodinář.
3: Osmělil jsem se sestrojit stroječek, který vyhrává líbeznou muziku.
1: Počkat? Kdo pak je ten ušatec, co se krčí vzadu? Vypadá jako tululum na králíky.
0: Ano, on není zdejší, milost.
1: Pojď blíž, ušatče.
4: Skládám uctivou poklonu.
1: Snad si mi nepřinesl ty svoje uši. Ty věru nejsou nikde k dostání ani za pytel zlaťáku.
4: To nejsou, za to ale na dálku uslyším, co se kde ve světě šustne. A tak jsem se taky dozvěděl, že vaše veleváženost má zájem o ty nejzvláštnější věci. Dovolil jsem si proto darem přinést jablíčko. To jablíčko má kouzelnou moc. Kdo ho sní, tomu zmizí všechny vrásky a bradavičky, i kdyby jich měl ve tváři veletucet. To se ví. Vaše šaramantnost to nemá zapotřebí. Vy máte, slečno princezno, kůžičku bílou jako alabastr a jemňoučkou jako bříško od ještěrky. Ale jeden nikdy neví, co když se časem něco objeví. Třeba z té malé tečky, co má její jasnost na nosánku.
1: Dárek milostivě přijímáme. A dovolujeme ti za to kousnout si z narozeninového dortu.
0: Ale milosti.
1: A já zas ochutnám to tvoje jablíčko. A teď se můžeš chlubit ty, hodináři. Mám náladu na trochu muziky. Natáhni ten strojek. Hloupá muzika. Úplně mě z ní rozbolela hlava. Radši to odnes, nebo se rozlobí. A jestli se rozlobím, tak si mě nepřejte.
4: Matěji, to kouzlo účinkuje.
5: Máme z princezny nádherného šesteráka. Ale teď musíme, Kubo, zmizet, než to její parohatost zmerčí.
1: Však on vás ten smích ve vězení přejde.
0: Nejmilostivější princezno, ta holota se směje vaší jasnosti. Stala se malá nehoda. Vaší úrozenosti ráčili narůst parohy.

0: zlatý zámky. Včera jsem ti ji dala, ty se hned otočil na podpatku a ufrknul si do lesa.
1: Ale včera to jsem nebyl já, to byl myslivecký, teda vlastně byl jsem to já, ale měl jsem moc naspěch.
0: Já vím, vymýšlet zas nějakou čvančarádu.
1: Dej mi tu pusu, Amálko.
0: Spíš bych tě měla vykrákat za vlasy.
1: To jsem nevěděl, že jsi taková lakotilka. Už si docela zapomněla, co jsi mi povídala tenkrát, když jsme kopali křen a poslouchali pěničku.
0: Až si sundáš beranici. Co pak, že ses do ní napařil? Vždyť je horko.
1: Ne, nech mi ji. Nějak jsem se cestou uhřál a asi bych chytrý mu. Tak, Amálko.
0: Až mi slíbíš, že přestaneš obejdovat po světě a že se vrátíš k ševcovině.
1: Slibuju, všechno slibuju, jenom mi pro pána Jána už tu pusu dej.
0: Tak si ji vem. Ty, Kubo, kubatej.
1: A teď si můžu beranici sundat. Řekni mi, Amálko, jaký mám uši?
0: No, trochu zakroucený.
1: Ale jinak docela obyčejný.
0: Jako každý jiný.
1: Sláva, třikrát sláva. Tak, a já už zase musím běžet.
0: Jak to? Kam zas?
1: Do města, mám tam nějaké důležité pořízení.
0: A kdy se vrátíš k ševcovině?
1: To si budu muset ještě nechat projít hlavou. To víš, ono se o ševcích všelico zpovídá. Znáš přece ty klevety.
0: Klevety?
1: Třeba, že pijou vodu ze škopíčku, co v něm máče jí kůže, nebo že šijou začarované boty, aby lidem naskákali puchejře a kuří oka.
0: Seš teda pěkný podfukář.
1: A ty zas hašteřivá Málka, seš brblavý hoty. Já radši běžím. Až mi zbyde čas, tak se tu stavím.
0: Kubíčku. Kubo. Ty protivo.

0: sparohatění princezny se už povídá po celém okolí.
1: Zavolali na zámek doktora, aby tu ozdobu odstranil. Doktor piloval, ale sotva byl hotov. Paroží zase narostlo.
0: A princezna prý dupe, ječí a vsteká se od rána do rána.
1: Dobře jí tak. Nosila nos moc vysoko. Ale ušatce prý pořád hledají. Dokonce na něho vypsali odměnu.
2: Tak to její jasnost ušetří. Ušatec zmizel jako lísteček v povětří. Oh, není nad pusus upřímný lásky.
1: Jsi ty ale kus kuliferdy, Kubo. Kde pak jsi tu pusu tak nahonem opatřil? To byla rychlost přímo sedmimílová.
2: No, taky můžu být nějaké tajemství, ne? Ale, když už jsme tenhle soudek načali, jestli pak ty si vzpomeneš, co jsi slíbila?
1: No.
2: Věrte lhubiček tomu, kdo princeznu vytrestá.
1: Slíbila. Ale ty už jsi si jak takoukám vybral u svého tajemství.
2: Vždyť je taky nechci pro sebe. Přenechám je tady. Matějovi.
0: Ale tak, Kubo.
1: Matějovi je dám ze srdce ráda. Však už by je byl dostal dávno, kdyby si o ně řekl.
0: Je. Teresko.
2: Jedna. Dvě. Tři. Tak, a to stačí. Zbytek si, Matěji, musíš nejdřív zasloužit. Já teď doběhnu opatřit medicínu. A zítra se vydáme na zámek kurírovat její jasnost. A to by v tom byl čert, abychom si domů nepřitáhli celou pokladnici.
1: Dráp.
3: A tady jsou. Tak jdem.
2: A kam? A proč?
3: Přičaroval si naší princezně parohy. A tenhle ničema ti přitom pomáhal. Ale... Za to se budete pěkně houpat na šibenici.
2: Ale to bude asi mailka.
0: Princeznu přece očaroval nějaký ušatec.
3: Nezapírat.

0: Byl přitom mistr Čepičář, když jste se domlouvali a všechno na zámku vypověděl.
1: Ten proradník!
2: Kubo, utečeme!
0: Nikam! Nikam! Rovnou na zámek a tam do té nejčernější díry. Však vás ty čarodějnický roupy přejdou.
3: S Bohem, Teresko!
1: Matějíčku!
4: Ale, paní Teresko, nač ten pláč?
1: To jste vy, Čepičáři. Co vám udělali ti dva, že jste na ně museli jít žalovat?
4: Takový přivandrovalci, kdo ví odkud. Buďte ráda, že jste se jich zbavila, vždyť by vám za chvíli vyjedli hospodu. Utřete si slzičky a koukejte, co jsem vám přinesl. Klobouk jako pro milost paní. Pěknou kuchařinku si našinec dovede jináč považovat.
1: Ale koukejte odtud mazat i s kloboukem, nebo popadnu váleček a budete mít v turánu kebuli vejpůl.

0: Ach jo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět.
1: Co to počítáš?
0: Ale pavouky na stropě. Matěj, víš, co se mi na dnešek zdál?
1: No.
0: Že sedím na verpánku a šídlo, že mi v rukou lítá o 106. Co já bych za to dal, kdybych se mohl na tu ševcovskou stoličku zase posadit?
1: To mně se nezdá o ničem jiném než o Teresce. Jak voní tisícerými vůněmi. Trošku po Skopovým na Mariánce, trošku po anýzových cukrátkách a taky po prasečích ouškách s muškátem. Ale až já toho neráda čepičářskýho dostanu. Vždyť on si teď klidně chodí za Tereskou a cpe se klobásama s česnekem.
2: Tiše? Bubnujou?
1: No, to budou nejspíš popravovat. A koho by tu měli po ruce, když ne právě nás dva?
2: Už jdou.
1: Jsme mi to smolaři za smolení. Teď se budeme houpat na opráce. Havranu, pro potěchu.
0: Je to jen dráb.
3: Večeře, čelátko.
0: Pane drábe, proč je venku tolik rámusů?
3: Nejjasnější princezna dává po celém kraji bubnovat, že tomu, kdo ji uzdraví, splní jakékoliv přání.
0: Což? A to se může přihlásit každej.
3: To dá rozum.
0: Ale tak... Tak to já princeznu vyléčím.
3: Ty ses asi zbláznil. Nepověsili tě jen proto, že princezna zcela strudnomyslněla a že na tebe v tom zmatku zapomněla. Vždyť ty jsi přece tý princezniny parohatosti nejhlavnější příčina.
0: Právě proto já parohy přičaroval a jenom já je můžu odčarovat. Stačí, když mě odtud pustí na jediný den.
3: Pro mě, za mě, já to ohlásím. Ale až utečeš, nebude to má věc.
0: Matěji, kamaráde, jsme zachráněni. Budeme zas dejchat čerstvý vzduch. Já si zítra doběhnu pro 4 lístky. To je totiž ta jediná a pravá medicína na tu parohatost. Aspoň mi to tvrdil ten děda, co mi dal jablíčko parohátko.
1: Jak pak bys teď našel 4 lístky, Kubo? Vždyť už fouká ze strníž.
0: Přece u svý nejmilej...

0: City Kubo.
1: No.
0: Co tu chceš?
1: Přišel jsem za tebou.
0: Musíš tam klidně zůstat.
1: Nemrať se, Amálko. Nemáš ani zdání, jak se mi po tobě stýskalo.
0: Ale celý dlouhý čas si sem netrefil.
1: Nemohl jsem, dostal jsem se do veliký šlamastiky, všechno ti budu vyprávět. Teď ale strašně potřebuju 4 lístky. To tvoje sušený štěstí, co nosíš na krku.
0: Aha, tak proto jsi přichvátl. A zrovna ti je nedám.
1: Proč?
0: Protože jsi Kuba Kubatej. Balvan a kazi svět. Víš o mně jen, když něco chceš.
1: Amálko, já už budu sekat dobrotu. Budu tě na rukou nosit, pentle na střevících zavazovat. Pomyšlení ti udělám.
0: Jo, jo, jo.
1: S těmi 4 lístky si jen odskočím do města, ale rychle se k tobě vrátím.
0: To znám.
1: A hned potom se budeme spolu ženit. Chceš?
0: Nechci. Až se budu chtít vdávat, vezmu si Pepíka.
1: Vždyť je ušatej.
0: Dám mu pusu. A bude jako každý jiný.
1: To bys mi přece nemohla udělat. Dej mi prosím tě ty 4 lístky. Jestli je nedostanu, už se na mou duši nikdy neuvidíme.
0: Tak si je vem. A běž. A měj si, jak chceš.
1: Počkej, neutíkej mi. Vždyť já tě miluju.

0: Já bych tomu šibeničníkovi nevěřil jasnosti.
1: Ať jde radši pryč.
0: Šoupněte ho zpátky do vězení.
1: Ne, ne, ne. Ať tu zůstane.
0: Co kdybychom dřív vyzkoušeli strouhanou cibuli s medem, rozmíchanou s drceným vrabčím ocáskem? Taková mast prý vyléčí všechno na světě.
1: Vždyť už jsme to zkoušeli.
0: Pravda, pravda. Už se mi ty medikamenty načisto popletly.
2: Nebojte se, princezno, a spolkněte to. Po mých kouzelných bylinkách parohy zmizí, jako když foukne do peříčka. Jinak ať se zas propadnu mezi žáby, myši a pavouky, co jich má vaše jasnost, plný sklep.
1: Mám. Nebo nemám.
2: Jen do toho.
1: Zatím jen špetičku. Nestalo se nic.
0: Nic. Parohy pořád drží, je to podvodník.
2: Princezna musí sníst všechno do posledního lístečku.
1: A tak dobře. Zavřu oči a spolknu to. Raz, dva, tři. Mám najednou lehkou hlavu. Jsou tam ještě?
0: Parohy její jasnosti ráčely zmizet. Ten lotřík je na mou duši odčaroval.
1: Onem, podej mi zrcadlo, no. Je to pravda? A zase mi to sluší. Máme velikou radost. A děkujeme ti na stokrát, chasníku.
2: Za málo, princezno.
1: No, a splníme ti jakékoliv přání.
2: Je, tak nejdřív ze všeho chci poprosit, abyste pustili mého kamaráda Matěje.
1: Ale s radostí.
2: A potom bych si přál...
0: Počkat. Její milost splnila, co slíbila. O žádném dalším přání nebyla řeč. A proto koukej rychle zmizet, uličníku. Vždyť jsi jen napravil, co si sám způsobil.
1: Nač taková příkrost, hofmistře?
2: Dovoluji si jen připodotknout, že v knížecí pokladnici je stále ještě prázdno.
1: Služby, které nám prokázal, stejně nejsou dukáty k zaplacení. A proto, hofmistře, mu věnujeme naše největší zámecké parohy. Na památku.

0: Dobré odpoledne vinšuju, Teresko. Smím dál?
1: Jen pojďte, čepičáři.
0: Vy už se nehněváte.
1: Svět stejně nebude lepší, tak co bych se na něj pořád mračila?
0: Pravda. A vám to nejvíc sluší, když se usmíváte. Vůně je tu jako o posvícení. Snad nečekáte hosty?
1: Jaké pak hosty? Jsem teď jako kůl v plotě. Nikdo mě ani slovíčkem nepotěší.
0: On by se jistě někdo našel, kdo by si nenechal ujít takovou čest.
1: Ale jsem já to nedovtipa. Napekla jsem buchty a ani vám nenabídnu. Vemte si.
0: To já rád. Od rána stojím pod okny vaší kuchyně a polikám tu vůni.
1: Tak jenom jeste. A přece jen budu mít hosty. Jestli pak víte, kdo k nám jde?
0: Kdo pak?
1: Můj šenkovní Matěj a jeho kamarád Kuba.
0: To není možné.
1: Už je to tak.
0: Ale to je nemilé, abych radši šel. Ale co když je potkám na schodech, nemohl bych se u vás tady někde schovat?
1: A vlezte si třeba do sudu. Až zajdeme do kuchyňky, můžete utíkat domů.
0: A vy jste vzácná osoba, Teresko, vzácná.
1: Skrčte se a ani muk.
0: Budu jako pěna, jako rybička.
2: Je doma! Tereska je doma!
1: Kubo! Matějíčku! Div jsem se tu pro vás neuzdychala. Jak jste se dostali ven?
2: Překousali mříže a přeprali 7 drábů.
1: Snad jste neutekli.
3: Ale kde pak? Tady Kuba princeznu vykurýroval a mě z vězení zachránil.
1: To si hodný, Kubo, že jsi nenechal kamaráda v nouzi.
2: Když jsem mu slíbil, že ho ožením, nemohl jsem ho tam přece nechat sedět.
1: Ale. A smím se zeptat s kým?
2: No. Přece s tebou, Teresko.
1: A jeje, to je novina. To abych šla honem zadělat na svatební koláč.
3: Teresko má nejmilejší. Já mám takovou radost, že bych popadl do náruče celý svět. Na mou duši, i kdyby se sem přichomejt ten voškrda čepičářský, i toho bych snad obejmul.
4: Když je to tak, radši bych z toho sudu vylez. Ono je tu moc špatné posezení.
0: A bylo mi ctí?
4: Děkuji za buchty. A poroučím se.
2: Čepičářovi narostly uši. Teresko, jak si tohle dokázala?
1: V mošničce, co jsi tu nechal, zbyly 3 hrušky ušatky. Nadělala jsem z nich povidla, přidala hřebíček a skořici, aby to lahodilo nosu a tu buchtovou vůni pouštěla ven okýnkem. Vidíš? A čepičář se nachytal.
3: Ten se asi naběhá, než sežene upřímnou hubičku.
1: Dobře mu tak.

0: Co pak se tváříš jako pudivou, Skubo?
1: Kde se studědo tak najednou vzal? Chodíš jako duch?
0: Přišel jsem se pozeptat, cože ti vyneslo parohátko.
1: Parohy, dědo. Tyhle ty parohy, co dřív patřili nějakému knížecímu milostpánovi. Zkrátka, pořád se mi lepí na paty smůlovatá smůla.
0: To bude asi tím, že jsi moc velký chytrolín.
1: Princeznu jsem potrestal k povyražení celého města. Matěj bude mou zásluhou slavit veselku. Jenom já jsem ostrouhal mrkvičku.
0: A co Amálka?
1: Ta už mě taky nechce. Styděl bych se jí zapískat pod okýnkem.
0: Na princeznu si stroufal a Amálce se bojíš na oči?
1: Pomohla mi a já jí ani nepoděkoval. Nic jsem jí za to nedal a dát nemůžu.
0: Něco bys přece mohl. Štěstí.
1: Vždyť ti celou dobu vykládám, že žádný nemám.
0: Vidíš? A zrovna štěstí je to jediný, co můžeme dát druhému. I když se nám zdá, že ho sami nemáme. Tak už je to, Kubo, na tom světě zařízený.

0: Máko. Přišel jsem ti povědět, že na těch klevetách o ševcích není ani drobítek pravdy. Ševci jsou náhodou vážené a úctyhodné osoby. Už se nemůžu dočkat, abych ušil nejhezčí střevíčky, co kdy chodili po lhotě. Pro tebe. A Málko, dala si pusu Pepíkovi?
1: Dala.
0: A slezly mu uši?
1: Neslezly.
0: Tak to bude asi tím, že nebyla z upřímný lásky.
1: Asi.
0: Však on se taky jednou dočká. Láska je jenom jedna. A když ji někdo náhodou potká, neměl by ji pouštět z náručí? Strašně jsem k tobě pospíchal, Amálko, abych se tě zeptal. Šla bys se mnou zas vykopávat křen a poslouchat pěničky.
1: Ale to budeme muset počkat do jara.
0: Nic nemusíme. Jdem teď hned. Chceš?
1: Chci.
2: Amálka se z ničeho nic odstla v Kubově náručí. A věřte nebo ne, už tam zůstala. Potom byla slavná ševcovská svatba. Amálka na ní protancovala troje střevíce. To, aby měl Kuba počinek a náhodou ho nepopadly roupy, hejblata a nutkání vandrovat zas někde po světě. A hledi divoucí, Kubovi se na verpánku zalíbilo a tak s Amálkou napořád hospodařili v té vsi pod vrchem Šiberákem a za řekou Šplouchavicí. Jenom na kouzelné hrušni už se neurodila ani jedna hruška ušatka. Za to u studánky jim vyrostlo 7 čtyřlístků pro štěstí.

Nejstarší české pohádky, část třetí. O mužích a ženách. Ženská odplata. Byl jednou jeden muž a ten svou ženu nehorázně týral. Žena dlouho snášela jeho hrubiánství, jak se dalo, ale nakonec jí to přece jenom omrzelo i rozhodla se, že se ho stůj co stůj zbaví. A poslyšte, jak chytře na to šla. Jednoho dne mu pod nějakou záminkou vystrojila nad obyčej dobrý oběd a postavila na stůl zvlášť vybrané pití. Muž se nedal dvakrát pobízet a přihýbal si tak, že byl brzo namol. A právě to bylo, na co ona čekala. Neprodleně poslala do blízkého kláštera pro mnichy a když přišli, jela se bědovat a řekla: jak vidíte, leží ten můj v posledním tažení, ale dokud byl ještě při smyslech, prosil mě, abych mu dovolila vstoupit do kláštera. Mnichům se ta slova náramně zamlouvala, protože domněle umírající byl boháč a žena jim nadto jeho jménem slíbila štědrý odkaz. Zastřihli mu tedy vlasy pěkně do věnečku a oděli ho v řeholní roucho. V tom se muž napůl probral, rozplakal se, jak to dělávají opilci, a vřeštěl tak, že se seběhli sousedé. Ale mniši, jako by se nechumelilo, vsadili ho na vůz a dopravili do kláštera. Příštího dne, kdy pominul účinek vína, muž procitl a rozhlížel se, teď už úplně vystřízlivělý, kde je. Snadno si domyslíme, jak všecek skoprněl, když se viděl v řádové kutně a v klášterním špitále a okolo sebe mnichy. Pak ho popadl vztek a už se sbíral, že se rozběhne domů, aby potrestal ženu za její lest. Ale ještě včas ho zadržel stud. Představil si, jak se mu budou lidé smát, že je fráter vyklous. I smířil se s tím, co se stalo, a k nemalé ženině radosti dožil zbytek svých dní ve zdech kláštera. Sněžné dítě. Máte-li rádi něco pro zasmání, poslyšte si vyprávění o tom, jak se muž se ženou navzájem oklamali. V městě Kostnici žil kupec, který se za obchodem vypravoval přes moře. Ženu nechával doma, třeba že nerad. Byla totiž náramně veselá v rozkroku. Když tak zase jednou vyplul, překvapila ho na širém moři náhlá bouře. Ohromné vlny zmítaly jeho lodí sem a tam a nakonec ji porouchanou vítr zahnal ke kterému si vzdálenému pobřeží. Žena zatím doma nezahálela. Místo, aby vzpomínala na svého muže, který se kdesi pachtil za výdělkem, bavila se hrou a zpěvem a neměla nic proti tomu, aby ji navštěvovali mladí hudci, kteří se za ní jenom táhli. Už asi tušíte, jak to dopadlo. Nejinak, než že s kterým si z nich obtěžkala a v příslušném čase porodila kukaččí dítě. Uplynuly 2 roky a pohřešovaný kupec oznámil, že se vrací. Nevěrná žena mu vyšla vstříc a vzala sebou chlapce. Když jim už políbil na přivítanou, řekl: pověz, s kým máš to klouče, nebo s tebou zatočím. Ona se polekala, ale přece si pohotově stačila vymyslet vysvětlení. Milí muži, věř nebo nevěř, jednou jsem na horách uhasila žízeň sněhem a z něho jsem já, ubohá, otěhotnila a porodila tohle neblahé dítě. Muž na to neřekl nic, ale myslel si svoje. Asi tak za 5 let vystrojil náš kupec opravený koráb k nové plavbě a tentokrát vzal na palubu také sněžné dítě. Potom rozepjali plachty a vypluli.
Pod příznivým větrem brzo dorazili až k africkému břehu, kde kupec prodal chlapce za 100 zlatých tamnímu obchodníkovi z otroky. S veselou schrábl ty peníze a vracel se domů. Jenom co překročil práh, zvěstoval ženě. Nesu ti, má milá, smutnou novinu. Ztratil jsem ti synka, kterého jsem měl možná radši než ty sama. Ptáš se, jak se to stalo? Inu, nenadálá bouře nás zanesla daleko na jih a tam jsme bezmocně uvízli na Mělčině. A slunce tam do nás tak pražilo, že v něm ten tvůj sněžný syn nakonec roztál. Tak kupec vyzrál na svou proradnou ženu, tak trefil podvod na lest. Protože co se narodilo ze sněhu, mohlo se docela dobře rozplynout na slunci. Co zmůže nevěra? Byl jednou jeden bohatý muž a ten měl velice krásnou ženu. I miloval ji nadmíru a byl na ní právě tak žárlivý. Jak to někdy bývá, onemocněl ten muž z božího dopuštění na oči, takže nakonec docela oslepl a nerozeznával ani světlo od tmy. A teď se od ženy už vůbec nehnul a nepustil ji samu nikam na krok ze strachu, že by mu mohla zanášet. Ale hlídejte krásnou ženu. Stane se vám, co se stalo tomu žárlivci. Zahleděl se mu do ní jeden muž ze sousedstva. Když nějaký čas marně vyhledával příležitost, aby s ní promluvil, protože manžel ji nenechal ani na chvíli samotnou, naznačil jí aspoň posuňky, že se do ní nasmrt zamiloval. Ženě přišlo líto, když viděla jeho vášeň i dala mu rovněž posunky na srozuměnou. Vidíš sám, jaké to se mnou je. Nehne se ode mne ani na krok. Zamilovaný šlechtic nevěděl, co by na to řekl a tím méně, co by udělal. A protože nenašel způsob, jak se s ní domluvit, tvářil se jako, že ho nešťastná láska, co nevidět, přivede do hrobu. Ženu to dojalo i rozhodla se, že mu bude po vůli. Obstarala si dlouhou trubici, jeden její konec mu přiložila k uchu a tou trubicí k němu promluvila tak tiše, aby to manžel neslyšel. Je mi tě líto a proto ti zamýšlím splnit, po čem toužíš. Přijď do naší zahrady, vylez tam na tu hrušku s pěknými plody a čekej na mne, já přijdu za tebou. Na to šlechtic nemeškal, odebral se do zahrady, vylezl na hrušku a čekal. Zanedlouho potom přišla do zahrady také ta paní, aby se setkala se svým trpělivým milovníkem a její manžel jí byl jako vždycky po boku. Aby to nebylo nápadné, chvíli okolkovala a pak řekla, dostala jsem velikou chuť na pěkné hrušky z tamtoho stromu. Muž na to, zavolej někoho, ať ti jich natrhá. Ale ona dál vedla svou, takhle by mi vůbec nechutnali, radši si jich natrhám sama. I vstala, poodešla ke stromu a manžel vstal také a šel s ní. A když vylezla nahoru, objal kmen pažemi, aby tam nikdo nemohl vylézt za ní. Sotva se paní ocitla v koruně, jala se ze všech sil utěšovat milovníka. Strom se přitom třásl tak, že zralé hrušky padaly na zem a manželovi na záda. Bylo mu to přece jenom divné i křikl na ni, co tam děláš, že se takovou dobu nevracíš? To chceš ty hrušky setřást všecky? Paní odpověděla, chtěla jsem hrušky z větve, kam až nedosáhnu a jinak jsem je nemohla dostat. Ale abyste věděli, té příhodě náhodou přihlížel Kristus Pán a svatý Petr. I řekl Petr, nevidíš, pane, jaký kousek zahrála ta ženská svému muži? Co kdybys mu vrátil zrak, aby spatřil na vlastní oči, jak ho podvádí? Kristus Pán mu odpověděl, pravím ti, Petře,
Jenom co muž prohlédne, ona už bude mít pohotově omluvu. Ale aby bylo po tvém, ať tedy muž zase vidí a ty dávej pozor, co ona řekne. A tak byl zase manželovi navrácen zrak. I pohlédl vzhůru a viděl, co jeho žena provádí. Hned se na ně obořil. Co tam tropíš s tím mužským? To neslouží ke cti ani tobě, ani mně. A vůbec tohle je mi divná ženská věrnost. Ještě ani nedomluvil a žena se už vytasila z odpovědí. Kdybych se nebyla zapřela a odmítla se podvolit tomu muži, nebyl bys nikdy zas nabyl zraku. A co byste neřekli? S tou odpovědí byl manžel docela, ale docela spokojen. Vyzrála na neboštíka. Jeden přihlouplý stařík měl mladou ženu a ta byla prohnaná. Vždycky se jí ho povedlo opentlit tak, že ho ani nenapadlo, aby jí v něčem nevěřil. Ale nakonec, když už cítil, že má smrt na jazyku, přece jenom ustanovil v poslední vůli, aby prodala vola a zastržené peníze dala sloužit mše za jeho duši. Potom muž umřel. I vzala žena vola a kocoura a vedla je na trh. A když přicházeli kupci a chtěli vola koupit, říkala jim, neprodám vola bez kocoura. Oni namítali, že by vola koupili, ale prý co s kocourem. Ona však trvala na svém. Nakonec se naskytl kupec, který toho vola chtěl stůj co stůj mít. I zeptal se jí, zač by zvířata prodala. Žena řekla, kocoura nedám za míň než za hřivnu stříbra, protože je tuze vzácný, ale vola můžeš mít lacino, za groš. Na to si plácli. A žena splnila neboštíkovu vůli. Peníze stržené za vola, totiž ten grošík, obětovala za něho na mše.

co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě von Cíbršpíl se svou družinou chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s tím se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

0: Než já potrestám tě přec, ty jsi tu dámu zneuctil, vždyť ty jsi vlastně svět. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrabě ti děl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Duhová hora. Byl jest jeden zámek, byl jest jeden kníže, byla jest i pana, krásná jako květ. Ženichů však málo. Všichni říkají, že tuhle krásnou panu málo těší svět. Kdo ví, kdo tu písničku vymyslel, ale byla pravdivá. Adamovi, jak se tu tak na dolnopolském zámku po kousíčkách rozhlížel, nešla při práci z hlavy. Darmo mu to Řehoř, jeho strýc, a vlastně jediný, kdo mu na celém světě z příbuzenstva zůstal, rozzlobeně rozmlouval. Zahradník nemudruje. Líto mu polámaných růží, pošlapané trávy, stromu, který schne. Zámeckou slečnu, ať si kurírují jiní. Ale kdo? Sedí tu věčně sama v tom svém pozlaceném křesílku a hledí do nebe, jak by měl letět anděl na ruby či ocásková hvězda. A co ti do toho? Bylo jich tady plešatejch i bradatejch, zpívali, řečnili, po rukou chodili a všecko pro nic za nic. Pan kníže by dal půlku panství, když by ji kdo rozesmál a zbavil té zlé můry. V bráně to skříplo. A Adam celý z nenadání pomlkl. Pojízdné křeslo jelo ze zámeckých vrat, komorná vzadu, jak by vezla křišťálové sklo, a mladá kněžna vpředu, hedváb přes oči, jako by tiše spala. Dojeli k houpačce a služka v čepečku schýbla se úklonou a náhle zbavená olbřího břemene, čile se rozběhla pěšinou v záhonech k oběma zahradníkům. Řehoři, pojď, pán tě volá! Adam se mlčky díval, jak se vzdalují, a pak se ohlédl přes keře k houpačce a samou nádherou růžové zahrady a samou úzkostí až zadrh se mu dech, neboť ho napadlo v jediné vteřině, že jsou teď s komtesou v celičkém parku sami. Nohy se pod ním ulekaně roztřásly a kdyby jenom to, jakási divná síla se mu do nich z ničeho nic opřela, horoucí, dychtivá, takže je nemohl udržet na místě. Ty šlapky nešťastné se sami pohnuly a rovnou k houpačce a rovnou ke křeslu skrytému mezi stromy. Tam teprv Adam dokázal je zastavit. A oči do kořán úžasle hleděl na líbeznou tvář, neboť ji ponejprv uhlídal takhle zblízka. Můj Bože, šeptl, aniž chtěl. Spí jako anděl, snad ji neprobudím. Zabzikla včela, jíkl v proutí pták. A vždyť já nespím, řekl hebký, lítostivý hlas. Neseš mi něco? Adam div nevykřik blaženým leknutím a honem napřáh se k poupátkovému keři. Nesu ti růži bělejší než sníh. Růži, ty hloupí, a co s ní? Já měla růží plné komnaty. Vidíš, mládenec svěsil hlavu, a přesto je ti smutno od rána až do noci. Smutno? Kněženka šeptem vzdychla. Nevím, nechce se mi nic, ani se smát, ani co mluvit. Ani se bez konce rozhlížet po světě. A Plakat taky ne? Plakat? Kdo ví, já jsem snad ještě nikdy neplakala. Adam se na ní udiveně díval. Byla tak krásná, až ho zabolelo u srdce. Tou sličností. Tou lítostí, že je tak bez moci. Že nemá náhle nic, čím udělat jí radost. Všecko si měla. Všecko viděla. Tebe by zachránil jen učiněný zázrak. A ty to umíš? Dělat zázraky? Komtesa otevřela oči a dlouho na něj beze slova hleděla. Mládenci připadlo, že je v těch očích celé boží nebe. Já? Asi ne. Však kdybych dokázal ti pomoci, tak možná svedu i nějaký zázrak. Komtesa zas už přivírala oči. To jich už říkalo. Hluchnu z těch řečiček, z těšínských jablíček. Já nejsem žádný mluvka, křikl mládenec. Znám na 100 bylinek, znám na 100 kamenů. Třeba ti něco léčivého najdu. U brány cvakla klika. A mladá komorná šla zvolna pěšinkou a byla čím dál větší. Ty jsi Adélka, viď? Vydechl ještě honem honem mládenec. Jen němě unaveně přikývla. A já jsem Adam. Jména nám začínají stejně. Anýzek, Áron, Alabastr, Ametyst. Možná tak začíná i nějaký tvůj lék. Komorná vzala za rukojeť u křesla a dlouze otáčela od západu k východu, až byla kněžna k Adamovi zády. Jakoby obratem zapadlo sluníčko. Když si tak věříš, tak to zkus. Ozval se ještě z dálky ten smutně vláčný, lítostivý hlas. A pak už nic. Jen stopy za křeslem v bělostném písečku a kdesi vysoko, zběsilý, vroucí zpěv všech ptáků, co jich v nebi. Bylo to divné. Ač z toho rozhovoru mohl Adam z hlavy opakovat kterékoliv slovíčko, od toho od půl dne, co spolu mluvili, se mladá kněžna v zámeckém parku neukázala. Darmo se mezi prací rozebíhal k platanům či k rybníku. Darmo ji vyhlížel v oknech i v dlouhých chodbách potichlého zámku. Snad se mi zahnal ještě do smutnější samoty. Trápil se chlapec, v kleče napřímený nad zemí, co mu tu kolem pod rukou jen kvetla.
2: To ji spíš zahnal kníže pán, šklebil se strýček Řehoř, přikrčený v záhoně. Ten vidí všechno, a zvláště panáčky, jimž z krásných panen kvaltem hoří uši. Synovec zčervenal a hleděl přes plot do lučin a do polí, kde mlčky strměl vysokánský vrch, zalitý šikmým světlem. Až musel zavřít oči, jak to od vrcholku bělozlatě planulo. Tam tomu kopci, tomu ze všech nejlíp. Hlavu má někde v nebi, co mu potrápení tady na světě. Jaký pak kopec? Duhová hora, škaredil se strýc a zvolna tratil se v růžové besídce v náručí kytici schystanou pro komnaty v zámku. A co je na ní duhového? Sivá a samý stín. Řehoř se zastavil před schůdky ke bráně. Jen kdyby zapršelo. Po dešti? To by skoukal. Barev tam jako na kostelním obraze. Lidi si myslí, že má velkou moc. Adam jen vrtěl hlavou. A když se za strýcem zavřelo křídlo vrat, nahlas se rozesmál
1: a zatřás vesele hlohovým stromečkem, až rozprchlo se kvítí.
2: Já pořád o zázraku a on takhle blízko. Uvěřit na pověry, vylezu tam šupem třeba po čtyřech. Jenže já věřím na to, co můžu vzít do hrsti. Na listí, na kámen, na dřevo z javoru. To je hold zahradnická víra.
1: Letěli ptáci, něco křičeli. A vzadu v platanech prosmyk se vítr, až to zacukalo růžemi a kruhem vonavým rozlít se zahradou, jak by chtěl dohnat ukřičené hejno. Adam se ohlíd za tím fanfaronským hukotem. A kdeco úlekem vstalo v něm na nohy, a kdeco údivem stouplo v něm na špičky. V dvoraně pod věží, ve velkém prosluněném okně, otevřeném do kořán, zahléd skrz keře kněženku Adélku, jak ruce vztyčené, mračí se do světla a slepě rozplétá třásínka na zácloně. Pěšina, nepěšina, rozběhl se přes záhony pod zámek. Adélko! Uleklá, zamračená, ohlédla se po hlase. A snad se usmála a snad jen zamžikala do horoucí záplavy, kdo ví, jisto jen to, že Adamovi roztlouklo se srdce.
3: Copak? Už máš ten lék, co všechno vyléčí?
1: Hleděla do záclony přivřenýma očima. A vyšívané květy plynuli jí po tváři a po čele, jak by jí smívali rozmrzení i smutek.
2: To ne, vydechl Adam a začal honem šacovat se po kapsách a prsty se mu třásly. Tady je pár bylinek, kdyby ti uvařili čaj. A tady křišťálový kámen. Tu máš. Ten je nejčistější ze všech křemenových kamenů. Bude ti k ochraně. A přinese ti štěstí.
3: Je studený. A tvoje ruka taky. Všecko je studené. I sad. I sluníčko, které ti stojí v zádech.
2: To se ti jenom zdá. Kdybych tě uměl rozesmát, všecko by bylo jako dřív. Všecko by tě zas hrálo.
3: Tak proč to neskusíš? Jdi. Najdi někde něco, co je samý smích. Pamatuješ se? Sliboval jsi mi zázrak.
1: A trhla podrážděně záclonou. A jak se květy rozestouply do dvou svislých stran, stála tu čistá, bez poskvrnky, tvář jak padlý sníh. Jen v krásných očích tonul temný mrak, ač všude kolem vymetené nebe. Adam se napřáh převysoko do okna a prsty sevřel jí oběma rukama, jako by sliboval, že vykoná, co slíbil. Jenže v tu chvíli rozlítly se bílé dveře dvorany.
2: Ceruško, všude jsem tě hledal.
1: Kníže stál prostřed sálu, oči rozsvícené úsměvem, ale jen na chvíli. Jenom co ohlíd se do okna do kořán a spatřil zahradníka.
4: Co ty tu, chasníku? Co si to dovoluješ obtěžovat komtesu?
1: Adam div neupad, jak couval k záhonům. A slečna kněžna, jak by chránila ho před hněvem, napřáhla k otci rozevřenou ruku.
3: Přines mi křišťál, kámen pro štěstí.
2: Ukaž.
1: Kníže vzal kámen do dlaně a tvář mu zrudla rozlobeným smíchem.
4: Bylinky, zaříkadla, kamení, samá jen babská chamrať. Provenkovský dušičky. Já to tu nechci vidět!
1: A kníže napřáh ruku do okna a mrštil kamenem daleko mezi keře.
3: Tatínku!
1: Křikla šeptem polekaná Adélka. však otec neslyšel.
4: Tam si ho seber a honem trať se pryč, však někam daleko, daleko od zámku. A tam si rozdávej svý babský rozumy těm, co jsou tvého rodu.
1: Adam šel pospátku, klopítal o keře. On za nic nemůže, říkala komtesa. A já ho ráda vidím, ráda ho poslouchám. Však pak už bylo ticho. Pak už nic. Okno se zavřelo s třeskutým rachotem a stóry zdrhly se za sklem jak opona, bělostná, samý květ a za ní nikde nikdo. Adam sáhl do keře pro bledý šutříček. A ještě naposled rozhlíd se po parku, po růžích, po stromech, po skvoucím rybníku a zvolna pohnul se k bráně a k aleji, co vedla krajinou někam až k obzoru, někam až k duhové hoře.
4: Byla to spravedlivá zloba? Byla to nadutost a křivda knížecí, co chlapce Adama hnalo k té hoře, příkře tyčící se k nebesům a pak dál a pak výš, klikatou stezičkou, klesťovým průsekem a výš a dál, kde žádná stezička už skoro nebyla, jen sem tam pařez, sem tam křoví, zpřelámané od zvěře a všecko už jen v mlze, v bledosivém oparu, jenž obestíral temný horský vrchol. Bůh ví. Možná však za to nejvíc mohly kněženčiny oči, čistotné, lítostné, které mu nešly z hlavy. Ať si jak si v duchu spílal, že jich není hoden, že musí jednou provždy zapomenout na krásu, co šlechetného rodu. Už sotva lezl. Už tu a tam se belhal po čtyřech, slepý v té bledé tmě a strmácený sotva cítil nohy. Ta hora nemá konec a jak bych na zádech nesl i oblaka, říkal si šeptem hlavu u země a ruce samou hlínu. Bylo tu ticho, ledovaté ticho. Jen sem tam ukáplo z korun a z pahýlů. Slyšeti krůpěj, jak se ponenáhlu propadá a křehce chrastí v rozsypaném listí. Ale ten vzdoušek, ten tu jako med. Chutná ti? Pro pána. Adam klekl a hlavu zakryl si oběma rukama. Neb se mu zdálo, že mluví sám les, nebo ty nebesa, co cítil na zádech, nebo ta bledá mha, jíž kolem hromský ranec. Co mlčíš? Vždyť se narovnej. Vítám tě na duhové hoře. Adam pár vteřin zůstal tak, jak byl. Však hlas byl vlídný, laskavý až div. A tak se napřímil a ruce před sebou, aby mu k ochraně, otevřel obě oči. Jej, dánku a dámku, dokola kolem čisto, travička jak břit, a na té planině, co kolem dokola, několikero statných stromů, učiněný sad, a všecko plné třpitu, jak by kdo polil to horoucím máslíčkem. Adam si přikryl oči před tou září, aby neoslep.
1: Neboj se, brzy zvykneš, řekl usměvavý hlas. A Adam škvírou mezi prsty zahlíd stařenku, vysokou, šedivou, však tu ze spanilou, tvář jakby vytepaná do mědi a bílé šaty po zem. Vy tady, řekl, ale nevěděl, jak dál. Vy tady ostáváte?
3: Já jsem tu doma. Ale co pak ty? Že bys tak mladý chtěl už do nebe? Adam jen vrtěl hlavou a jen si po kouskách odkrýval obličej a znovu udeřen tou zdejší nádherou hleděl, jak bez duše po pláni, po mechu a sladce uhranut pohladil první kmen v nehybné řadě stromů. Však strachy ucukl. Strom se v tu chvíli celý modře rozžal od paty až po hlavu a všecko kolem bylo z nenadání skropeno čistotným azurovým světlem. Stařenko, co to je? Vydechl mládenec,

si, až přecházely oči. Ale to znamená, vykřikl mládenec, to přece znamená, že vy jste paní Duha. Žena jen kývala a potom zvedla ruce nad hlavu a barvy pohasly v jediné vteřině. Stromy tu stály temné, košaté jak dřív, košaté, mohutné, ve větvích bledé nebe. Leč oči chlapcovi dál celé zářily. Paní, ach, odpusťte, však vy jste jediná, kdo by mi zrovna teď mohl ze všech nejvíc pomoct. A celý ze strachu, jestli ho vyslyší, a celý z úzkosti, že všecko poplete, začal jí opřekot vyprávět o zámku, o paně Adélce, o její nechuti být ráda na světě, a taky o knížeti, o slibu a o smíchu, který té spanilé knížecí dceři chybí. A ty bys rád jí něčím nevídaným ohromil. Snesl jí modré z nebe. Stařenka stála při něm, smutně hleděla mu do očí. A Adam kýval, hlavu zahanbeně svěšenou, jak by mu k tíži svěřovat se s tajností, o níž tu v horách asi radno mlčet. Já už jsem stará, chlapče. Mně lidské trápení už dávno vzdálené. Zkus o to poprosit nebeské pradleny, těm ještě všecko k smíchu. Nebeské pradleny? Vyhrkl nevěřícně Adam. To jako perou nebíčkový prádlo, můj ty ferdásku. Nesměj se. I oblaka se přes den oderou a ušpiní. Jsou tady o tři kopce nade mnou. Však žádná procházka tam nahoru to není, to mi věř. Adam zas jenom kýval. A taky děkoval. A taky litoval, že tolik pospíchá. Však už hrnul se naspátek k lesíčku. K houští a křovinám, schouleným v husté mze, kde tušil příští cestu. A co chceš sebou? Řekla ještě ta paní, bílá popaty. Já? Vzácná paní, nic, vždyť mi nic neschází, usmál se mládenec. Leda snad z barviček tu, co mám nejradši, kousek z té krásné duhy. A paní Duha ohlídla se posadu. A která je ta tvoje? Honem, řekni si. Červená paní, tu mám nejvíc rád. Duhová paní napřáhla se ke stromům a z nízké haluze třetího v zástupu uloupla něžně droboulinký list. Tu máš a budeš-li kdy chtít, vezmi ho do prstů a pevně tiskni ho. Skápne ti purpurová slza. Adam vzal lístek, hluboko se uklonil. Děkuju. A vzal ji za rukáv a ruku políbil. Zde u vás, paní, prvně za život, bylo mi jako v nebi. Jenomže kde pak nebe, to ještě dávno ne. Ohnutý pozem, hlavu jako v ohni, ač všude kolem samá ledovatá mha, ač všude kolem holé, chladné skály, les Adam kousek po kousíčku výš a výš a darmo hledal ty tři kopce, o nichž paní Duha mluvila. Jeden rost z druhého, takže kdo ví, kde první končil a kde druhý začínal. Byla to jedna srázná, nekonečná cesta k výšinám, k nimž bylo marno vzhlížet. Neboť tam nahoře běžely mraky v jednom kuse jako beránkový houf. Ano, byly to hory bělostné jak z cukru a krásné, divže nepřecházel zrak. Jenomže nohy Adam už z té dřiny skoro necítil a ruce od lezení byly samá jizva, samý šrám. Čím dál tím víc mu radno posadit se na kámen a aspoň chvíli spát a nabrat novou sílu. Lehoučko pomyslet,

0: těžko však vykonat. V tom ostrém spádu nenašel bys výstupek, jediné místečko, kde možno složit hlavu. Už si myslel, že vše ztraceno, že k skále přitištěn pohne se k návratu a jednou provždy vzdá tu nebetyčnou cestu. Když náhle zaslechl cosi jak tenký zpěv, nějaké tiché, droboulinké hlasy zatřásly se v povětří, nejdřív si myslel, že to ptačí křik, ale jak přitiskl se ke hrubému kameni, znělo to z výsostí, z mlhavin nad hlavou, jak rozpustilý smích. A chlapce napadlo, že někde na blízku je nebe. Z posledních sil se vzepřel proti studenému hřebeni a 2-3 kroky vzhůru náhle zatrnul. Ruka, co hmatala po dalším kameni, sáhla jen do prázdna. Do mlhy bez konce, co tyčila se nad mohutnou horou, vzepjal se na rukou a troška po trošce plazil se přes útes, až celý bez dechu upadl na kolena. Dočista schvácen únavou, dočista slepý z bledé boží záře. Přikryl si oči ledovýma rukama. A teď už blízko zaslechl ten zpěv. 3 pradlenky prádlo perou, přijď si větře pro některou. 1 sličná, 2 pěkná, 3 tůze hezká. Zkoušel se podívat skrz prsty do světla a zahlít úkratkem kraj jako zjevení. V půlkruhu bílých skal stály tu v širém kole obří rozložité kameny, placaté, nízké, každý jak stříbrem vyleštěný stůl, a mezi nimi, jako oči nebeské, křehounce chvěla se 2 modrá jezírka, u kterých klečely 3 mladé krásné panny. Klečely, smály se a prali v rukou prádlo. 3 pradlenky prádlo perou, mládenci se o ně perou, Sněženka a Poměnka a Reska. Adamovi to přišlo asi úlevou, z nenadání až k smíchu. A která je vlastně ta Poměnka? Křikl radostí. Do božích panenek, jako když vystřelí. Vstali a utíkali k prohlubině ve skalách a prádlem nebeským hněvivě mávali, až stříkala z něj voda. Ju, kdo to je? Co tady děláš? Ohonem, ať si pryč! Pištěli jedna přes druhou a zlými posuňky mu 3krát hrozili až běda. Nevyhánějte mě, lekl se poplašený mládenec. Se vším vám pomůžu, budu vám prát a nosit mokrý prádlo na šňůry a budu honit páskem vítr kolem dokola, aby to brzy uschlo. Nekřič, kdyby tě slyšel tatínek, zavře tě do hromského vězení. To je tak mocný, ha, řekla druhá, pán mračen veškerých a nejstrašnějších větrů. A třetí vyhrkla, až se jí zajík hlas, pán oblak a nebetyčných hor. Ty jsi Sněženka, viď? Usmál se mládenec. Máš oči průsvitné, jak voda v horské řece. Za to ty koukáš jako prosincové povětří, odsekla panenka. Což o to, mě bys mohl věšet prádlo. Bylostných oblaků je stejně ze všech nejvíc. A mě namáčet popelce a červánky, s těma se nejvíc nadřu, vykřikla prostřední. A co mě? Vykoukla z hloučku poslední. Adam si popošel 5 kroků za nimi. Tobě, Poměnko, budu kropit modrý oblaka. A jestli chceš, i skládat do košíku. Ty jsi mě poznal? Jak by ne? Máš oči jako chrpy u nás na zemi. Ty jsi pozemšťan? Dívky se popídi pohnuli k mládenci. A co tu hledáš? Adam se nadýchl a už chtěl začít řeč, když v tom se ozvalo strašlivé hřímání, jak by se skály kolem dokola otřásly od vrcholku po zem.
1: Pro pána, to je tatínek, honem se schovej, dělej, sem
0: do jíňové sluje. Jen tak, že ho stáhli do prohlubně ve skalách, neboť ten hlas, co rozdrnčel se po nebeských výsostech, zněl hrozivě až ousko.
2: Vzbudili jste mě, dcery moje? Copak, kdo tu s vámi je?
1: Nikdo, tatínku, vyhrkla Poměnka. Jen jsme se přeli o šedivé mráčky.
2: Jako bych slyšel lidskou řeč, hřmělo to po nebích. Je drsná, křiklavá a příliš hrubá pro nebeské uši.
0: Adam se přitiskl ke stěnám jeskyně a Reska zavrtěla hlavou.
1: To nic, tatínku, to se jen Sněženka předevčírem nastydla, jak drhla těžké prádlo.
2: No dobrá,
0: vzdychl hrozitánský hlas.
2: Tak buďte potichu, mám zítra dlouhou cestu.
0: A temné hřímání pozvolna zmlkalo, až zbyl jen dálný šepot.
1: Zítra jde tatínek na druhý konec světa, šeptala Poměnka
0: a stiskla Adamovi ruku, aby neměl strach.
1: Můžeš nám pomáhat, pak někde schováme tě.
0: A jak pak ti tam dole říkají? Máš vůbec nějaké jméno? Ohlídla se Sněženka. Adam, vydechl mládenec. A pradleny se sborem rozesmály a útle obstoupli ho v rozpustilém kole.
1: Adam, Adámek, zavřem ho na zámek.
0: Bylo tu bílo, bylo tu modře, bylo tu šarlatově, to podle toho, kolik bylo kterých oblaků. Neboť tu jimi kdeco rozestláno, kdeco rozvěšeno od obzoru k obzoru a práce s nimi na mou duši dost. Vyprat a vyždímat je, pověsit na šňůry a složit do košů a nosit na oblační štít, ani si Adam někdy nevzpomenul, že je na výšinách nebeských a že kde dole stará dobrá země. Jen někdy večer, když šel u Ondaný spát, zahlédl skrz přivřená víčka krásnou a délčinu tvář. A smutně probouzen si ve snu připomínal slib, s kterým jsem vzhůru přišel. Pradleny byly hodné a nenechali nachasníka dopustit, vždyť uměl brzy všecko, co zde potřeba. A honil se s nimi, smál se, pomáhal jim u dřiny. A párkrát za den svedl zašeptat i poklonu, jak jim to všem třem sluší. Poslouchali to rádi, zvláště Poměnka. Vždyť kromě Fujavce a Hvízdala, větrných mládenců, co byli chvíli tady, chvíli tam, jim nikdo neřekl za celý boží čas jediné lichotivé slovo. Poměnka na Adama obzvlášť přelíbezně hleděla. A jednou k večeru, když Reska se Sněženkou vyšly na oblačný štít, si tahle pradlenka smyslela vyzvědět, jestli by nechtěl na nebesích zůstat.
1: Ukaž, Adame, rozvěsím to sama, už si odpočiň.
2: Neboj se, Poměnko, pracovat dovedu, jsem zvyklý od malička.
1: Takže tam dole u vás na zemi moc velký boháč nejsi?
2: To ne, nejvíc mám děr a záplat na kabátě, smál se mládenec.
1: Ať, mě to nevadí, já jsem s tebou ráda,
0: sklonila hlavu pradlenka.
1: Bude mi smutno, až se budeš loučit.
2: Ale jdi, vždyť ty máš od věčného smíchu oči jako světýlka.
0: Poměnka, ruce rozpřažené nad hlavou, se dvěma hrstičkami po šňůře potichu přiblížila.
1: Opravdu? Ach, jak to umíš roztomile říct? Poslouchala bych tě až do tmy. Víš co? Jestli chceš zůstat, já poprosím tatínka a...
2: To nejde, Poměnko,
1: vyhrkl mládenec. A proč by ne? Budeš se mnou prát modrý obláčky a budeme si chodit po sněhových hřebenech a já ti z kudrnatých beránků upletu kamizolu. Nebo tam dole někoho snad máš?
0: To ne, ucukl Adam.
1: Však po chvíli se ochraptěle opravil. Ale je tam někdo, na koho musím v jednom kuse myslet. Vteřinu bylo ticho. A pak si Poměnka přikryla dlaní tvář. A jak by smíklo s ní nebeské povětří, ucukla do strany a tryskem prchala přes palouk, přes prádlo do jeskyň ve skalách, do šera boží noci. Tak si jdi, slyšíš? Jdi si pryč, já už tě nechci vidět. Mládenec leknutím upustil sivý mrak. Tak, teď to mám. Teď na mě všecky zanevřou a vyženou mě na zem. Ohlíd se zasmušila do vesmírné hlubiny. Ach, Adélko, proč já to všecko dělám? Řekni mi, podívej na tu horu prádla. A teď jsem zůstal na všecko už sám. Adam se teskně rozhlíd po nebeské prádelně. Voda se v modrých tůních třaslavě kolíbala sem a tam a prádlo na stolech a prádlo na šňůrách svátečně vonělo, jak by už nachystané na dlouhánský let. Teď bych mohl všecko vzít a utéct kam libo, zasmál se přes moc posmutnělý mládenec. S těmi popelavými přeháňkami, s těmi křídovými lajntuchy. To by se, pane brážci pozemšťané, divili. Adam se už nahlas smál, však náhle, jako by se lekl, celý ustrnutím skameněl. Mord sakulente, špitl. A celý z horkých, pominutých rukou začal se šacovat po kapsách, co jich měl. Kde mám ten lísteček? Kde mám tu červenou duhovou barvičku? A už poklekal na obě kolena a už táh za cípek z veliké hromady dlouhatý, hebce poskládaný mrak, snad nejbělejší ze všech. Hlava mu hořela a ruce se mu třásly. Na mou těkutě, tohle jestli se mi povede, můžou mě nebeskými košťaty hnát třeba rovnou na zem. Zem byla daleko a všecko na ní jako dřív. Lesy jak varhana hučely majestátně na vrších, řeky ku sloudavě, ku divým hrkotem plynuly v dolinách a dolnopolský zámek, vzpřímený v rovině, dál po celé dny trnul lítostivou úzkostí, že slečně komtese navěky souzeno být smutně sama na vezdejším světě. Už skoro nejí, vzdychal dolnopolský pán. A nikoho si nevšímá. Jdu za ní, mluvím na ní, ale ona nic, jak by už ani nevěděla, že má otce. Ach, pane, nerouhejte se. Je mladá, celý život ještě před sebou. Nesmíme předem zoufat. Tišil ho posté Řehoř Zahradník. A plaše ohlížel se za křesílkem do parku, kde pod starými platany teď slečna sedávala. Dny vlekly se, jak nastojato voda. A jednou ráno kníže, udýchaný, přiutíkal od zámku a Řehoř, přihrbený v záhonech, se úlekem div nepřekotil na zem. Kde je? Nikde ji nevidím a nepřišla prý ani na snídani. Řehoř se stěžka narovnával spod keřů. Proboha, pane, klid. Vyšla už brzy ráno a nechala se odvést dolů k maštalím. Je prý tam více světla. Ach, pánbu zaplať. Já už z té věčné bázně přicházím snad o rozum. Mračil se zaraženě pán a hleděl netečně po keřích, po stromech zpříma se vzpínajících k obloze, a po třepotu ptáků, klikatě křižujících povětří i park. Z růžové zahrady vanulo desatero vůní.
0: a v nebetyčném tichu slyšet tu a tam jen vítr ve věžích a vodu z vodotrysků. Když náhle sebou oba ustrnutím trhli, zahradník i pán, a oba ohlídli se polekaně k cestičkám, co vedli k lukám parku.
2: Co je to? Hlesl kníže. Nějaký pokřik, jak by se někdo s prominutím smál.
0: Stáli a naslouchali ve dvou, neb každý sám hned netroufal si uvěřit. Vždyť to byl dívčí smích, pronikavý a šťastný. A kníže, nevěřící, popadl zahradníka za rukáv a šeptal užasle, co věděli už oba.
2: To je ona. Ona se směje. Slyšíš, Řehoři?
0: A zahradník jen kýval a oba utíkali po cestičce k maštalím, jako by omládli, jako by zapomněli, kolik je jim roků. Ač to byl jen kus cesty, připadal jim bez konce. Však na výšince mezi oleandry zůstali rázem celý ohromení stát a němě civěli do trávy pod sebou, do širé loučky s opuštěným křeslem. Adélka, ruce rozpřažené nad hlavou, stála jak krásná bílá socha prostřed prostranství a oči v nebesích tančila, smála se a co si křičela do slunečního světla.
1: To je krásné, taková nádhera, vidíte to všichni? Tatínku, tatínku!
0: Kníže nic nechápal, však Řehoř vzal ho za ruku a ukazoval k nebi.
2: Tam, pane, podívejte, ten bílý oblak, vidíte? Je na něm veliké červené písmeno.
1: A jako Adélka, a jako Adam,
0: volala rozesmátá komteska.
1: On to dokázal, tatínku, on to dokázal.
0: Kníže šel klopítavě za ní, oči vytřeštěné do mraku.
2: Kdo? Já ti nerozumím, dceruško.
1: No Adam přece, ten zahradník, co říkal, že mě překvapí, že udělá mi radost.
0: Šla jako uhranutá za nebeským oblakem a pořád smála se a pořád tichounce co si špitala, až ke zdem maštalí, až k břehům rybníka, až tam, kde konec parku. Zde ještě zamávala přes drátěný plot a pak se rozzářená obrátila po těch dvou a řekla Řehořovi:
1: Osedlej mi vraníčka.
2: Co?
0: Kníže si myslel, že ho obelhává sluch.
2: Dceruško, co chceš dělat? Vzpamatuj se. Náš rod je urozený a kvůli nějakému potřeštilci.
1: Náš rod je urozený, ale zlý. Ty jsi ho dal vyhnat. A já se mu jen smála, když se pořád kasal, že mě uzdraví. Musím mu poděkovat. Musím ho poprosit, aby se vrátil zpátky.
0: A utíkala, že jí pán i Řehoř sotva stačili. Darmo jí otec prosil. Darmo hrozil jí. Jakoby znova uvykala smíchu, byl jí zas náhle plný park i dvůr. Šťastlivě volala, spěchala, zpívala a když pak seděla na koni před branou, vykřikla ještě na Řehoře, co se překrčoval za plotem.
1: Pamatuješ si ještě, kudy tenkrát šel?
0: A Řehoř kýval. Šel k duhové hoře. Na zemi to svitlo Adélčiným smíchem, na nebi to hřmělo temným, hrozným hněvem. V nebeské prádelně vše v přísném pozoru. I skály v půlkruhu, i hromy, blesky v jeskyňkách a ve slujích, i bledé pradleny, i v šerém koutě nezvaný host Adam. A vítr táhle pomateně hvízdal jako zběsilý. A nad vším, kde si nízko, mramorový hlas pána všech mračen
2: větrů, metelic a hor. Jste vinni všichni a proto všechny čeká spravedlivý trest.
0: Nehnul se ani cípek nebeského oblaku. Jen chudák Poměnka vyhrkla šeptem.
1: Já jsem mu to říkala, aby šel pryč, že už ho nechci vidět.
0: Však sestřišku blíjí rukávem z obou stran.
1: Mlč, pomáhal ti jako nám a dělal stokrát víc než my tři dohromady.
2: Ticho!
0: Hlas pána Mračen práskl jako hromovitý bič.
2: Vy tři budete sloužit 30 dní a 30 nocí bez odpočinku.
0: Dívky se objaly, sražené leknutím.
2: Každý oblak v rukou 100krát obrátíte. Každou spárečku, každou trhlinku od vysokých stromů a hor na nich vyspravíte. A běda, jestli najdu na jediném poskvrnu.
1: Ale oni za to nemůžou, vzácný pane.
0: Pohnul se z kouta Adam, hlavu zahanbeně uprsou.
1: Za to za všecko můžu já. Přišel jsem sem k vám nahoru, jen abych jednu panenku na zemi rozveselil a...
2: A abys udělal hanbu celému nebi.
0: Pán Vichrů, jak by nadýchl se vánice.
2: Pomaloval si nebeský oblak a pustil si ho z oblačného štítu po nebi. A celá země se nám zaslouženě smála.
1: Já to tak nemyslel. Říkal jsem si, co jeden pokreslený obláček přeletí, kdo si všimne. Však Adélka se dívá po obloze od rána až do noci a...
2: Mlč!
0: Pán nenechal už kajícníka domluvit.
2: Ten červeně pomalovaný oblak leží tam dole v křišťálovém jezeře. Budeš ho denodenně prát, od jitra do tmy, dokud nebude zas čistý, jako byl. Dokážeš-li to? Jdi si, kam ti libo. Však zbude-li jen stínek, zůstaneš tady třeba do smrti.
0: Prádelna duněla oblačnou ozvěnou a ty tři křehké dívčí stíny se celé schrbily úzkostným zděšením.
1: Chudáček,
0: zavzlikala Poměnka.
2: Ty mlč, ty žalobnice,
0: cukla jí rukou zamračená Sněženka. Leč nebes pán už nedbal na pláč ani na zlobu. Jen jako by se ještě ohlíd, kde si ve hlubinách hor a hromským lamentem dokončil hořký ortel.
2: A kdyby s náhodou chtěl utíkat, věz, že se bez mé vůle na zem stejně nevrátíš. Větrní mládenci budou ti věčně v patách.
0: Hlas jak by bubnoval po širých výsostech.
2: Rozuměl jsi mi.
0: Mládenec vykročil doprostřed prádelny.
1: Ano, pane, ale nebojte se, já utíkat nebudu.
2: Co způsobil jsem, napravím. I kdybych dolnopolskou komtesu už nesměl nikdy spatřit.
0: Dolnopolská komtesa nevěděla o světě. Nohy a ruce bez vlády ležela převysoko kdesi na duhové hoře, snad usínajíc únavou, snad obestřena mrákotou zoufale nekonečné cesty. Jak je to dlouho, co se vypravila od úpatí k nebesům? Co přikázala Vraníčkovi, aby navrátil se k domovu a sama po dvou, po čtyřech hekavě klopítala do srázu, co neměl nikde konce?
1: Pro pána, co tu děláš?
0: Nějaký hlas stál nad ní, teploučký jak paprsek. Vstaň, usteleš si u mě v zahradě.
1: Takový nápad. Usnout prostřed mraků.
0: Adélka otvírala oči, však v zápětí je zase úpěnlivě přivřela.
1: Ach, vždyť to bolí, zhasni ty lampy, bodají mě do očí, až se mi hrnou slzy.
0: To nejsou lampy, to jsou duhové barvy. Zkoušej to po trošinkách, brzy zvykneš si. Dívka si sáhla volnou rukou před oči.
1: Ty jsi duha, viď? Já se na tebe dívala po dešti celé hodiny.
0: Šedivá, krásná paní zdvihala ji na nohy. Já vím. Ty jsi ta pana, kvůli které potrestali mládence, co se tu kdysi stavil. Komtesa zůstala, jak by ji přimrazil.
1: Potrestali. A kdo?
0: Pán Mračen a Nebetyčných hor. Kvůli tomu oblaku, který ti vrátil radost. Komtesa vzala starou paní za ruce.
1: Oni ho uvěznili?
0: To ne. Však dokud nevypere oblak, jako byl, nesmí se vrátit na zem. Adélka hleděla po zdejší nádheře. Duhové stromy stály zpříma jako malované kytice, skvěly se, blištěly a všecko povětří chytalo od nich strakatými plamínky. Sad jak by divotvorně hořel.
1: Leč ona skrz lítost vše sotva viděla. A čím to na ten oblak namaloval, nevíš? To krásně červené veliké písmeno.
0: Paní ji objala okolo ramenou. Jak bych nevěděla, vždyť jí měl ode mne tu krásnou barvičku.
1: Od tebe?
0: Adélka ucukla z vlídného obětí.
1: Tak mi řekni, jak ji vyprat z nebeského oblaku. Půjdu za Adamem tam nahoru a všecko mu to povím.
0: Leč paní duha zavrtila hlavou. To nesmím, děvenko.
1: Proč? Dám ti za to třeba polovinu knížectví.
0: Ach ty můj blázínku. Paní šla po špičkách duhovým špalírem. Podívej na ty barvy. Ta jejich čirá zář. Toť věčné tajemství zde mezi nebesy a zemí. Proto ti o nich nesmím pranic prozradit, i kdybych sama chtěla. Adélka sklopila hlavu.
1: Takže mu není pomoci?
0: Spanilá stará paní sáhla kamsi do koruny stromů a co si pokojně předlouho hledala. Ale je to jen v moci těch, kdo umějí mít druhého moc rádi. Bylo ticho. Barevné listí šeptem šramotilo ve větvích a pana Adélka, jak by jí září polil purpurový strom, vydechla zajíkavě. To já ho asi mám. A celá zahanbená udělala pár kroků kamsi do stínu a odvrátila hlavu. Tak je to dobře, usmála se stařena. Tu máš. Tady máš opánky pro chůzi po nebi. Obuj si je a dej se na cestu k nebeským pradlenám. Tam najdeš Adama i jeho smutný oblak.
1: Ty opánky, co ševcem nebeským stvořeny pro nebeskou chůzi, to byl dar nad dary ve stříbře ve zlatě. Bez těch by Adélka do nebe nedošla, i kdyby hnalo ji na 10 metelic, i kdyby roztál led i sníh, co do 3 kopců blejskal neznatelnou cestu. Ba, pouť to byla dlouhá. Sem tam už zdálo se, že nikdy neskončí, ale v těch botičkách šlo se jak v pápěří. Nesmekali se, neklouzali a jak by tu a tam je kdo si nadnášel, své hlavě zarputile si to štrádovali k vrcholkům, ztrácejícím se v mlze. V nebeské prádelně ji nikdo nečekal. Jenom ty bílé skály a jen ty kamenové stoly, rovné, rozložité pod nimi a na všech šňůrách rozvěšené prádlo. Adélka slepě šla od mraku ke mraku. Oči ji bolely od sněhu, od světel, a když se dokradla k prvnímu jezeru, jak by ji kdosi rukou jako led bolestně stiskl pod sevřeným hrdlem. Na zemi vedle rozsvícené vody ležel Adam, ruce rozpřažené za hlavou. Adame!
0: Komteska klekla k němu, dlaně přitiskla mu na čelo.
1: Běž pryč! Co tady děláš? Nech ho spát!
0: Adélka odskočila, strachy vstyčila se na nohou. V prohlubních skalní stěny, jíní ve vlasech, stály jí za zády nebeské pradleny a 3x křičeli a 3x zlostně zatínali ruce. odpusťte, já jsem...
1: Nenechali ji mluvit.
0: Ano, ty jsi jistě ta, co všemu na vině. To kvůli tobě dře se od rána až do noci.
1: Adélka začala couvat, nohy najednou jak z olova.
0: Slečinka na zemi se nudila, chudinku musel někdo rozveselit.
1: Čím dál víc nasupené, čím dále zlejší, blížili se k ní.
0: Adélka opřela se o nejbližší stůl. Já za to nemůžu, já mu chci pomoci.
1: Rozesmáli se křiklavě a táhle, až se zatetelil vzduch.
0: Tak dělej, vykasej si rukávy, ty budeš s kartáčem určitě jedna ruka.
1: Nechte mě. Sama v té bělostné, ledové končině Adélka vykřikla strachy a lítostí.
0: A snad tím výkřikem a snad zlým tušením hnul se v tu chvíli Adam z hlubokého sna a oči do kořán vzepřel se proti nebi. Pradleny začaly ustupovat ke skalám. A chlapec hleděl nevěřícně do slunce a chvíli bál se, že to ještě sen, a chvíli věřil, že to všecko pravda. To čarokrásné vidění, ten obraz nad všecky vezdejší obrazy.
1: Adélko!
0: Stála a smála se lítostným úsměvem. A všechno prádlo, co ho bylo po šňůrách, průzračně vzdulo se nebeským povětřím a voda v jezerech, jak by ji šlehl ledovatý bič, zhoupla se přemodře od břehu ke břehu a vyšplíchla jim k nohám.
1: Adame, děkuju, ty jsi mě uzdravil.
0: Vzala ho za ruce a dlouze tiskla si je na kousíček od prsou, až on ty její vyprosil si naspátek a dvakrát políbil je. Pradleny otočily hlavy do nebeské tmy. A kde si na nebích prchavě zahřmělo, jak by pán mračen povětří a hor, probuzen tichounkou pozemskou radostí, řekl cos pro sebe z všemohoucího spánku. Byli teď dva. A všechno kolem, jako by jim přálo. Nebeské pradleny Adélce přivykly a vládce bouří bloudil kdesi přenáramně daleko, odkud sem k jezerům nebylo skoro vidět. Ale co platno všecko tohle dobrodiní? Oblak byl pořád samá červeň, nadarmo drhli ho ledovou krupicí, darmo jim smíkali po drsných kamenech, kroutili, ždímali, darmo ho nosili z jezera do jezera. Adam se nevzdával. Však pana komteska, nejspíš, že málo zvyklá námaze i útrapám, den po dni smutněji klekala ke břehu a schýbala se pro nešťastný oblak. Všecko ji bolelo. A nejvíc pomyšlení, že tímhle trápením je vlastně sama vina. Vstávala první ze všech. A první vlekla oblak do prostředka jezera a cípek po cípku urputně mnula v prstech sněžné plátínko, kde nejtemnější karmínová skvrna. Mládenec procital teprv, když svítalo. Probouzelo ho slunce nebo povětří, když se mu někdy zamanulo zahvízdat si na prsty či prásknout sněžným bičem. Jednou však vytrhl ho ze sna neobvyklý zvuk. Jak by se cosi horce rozvzdychalo, jak by se táhle rozdrkotal vzduch, kde co se kolem zajíkalo tísní. Adam se ohlédl k jezerní hladině. A jak by střemhlav oslepil ho blesk, skokem se rozběhl doprostřed hlubiny. Adélko, můj ty bože, co ti je? Adélko, vždyť ty pláčeš. Objal ji kolem ramen a ona přitiskla mu hlavu na prsa a ukrývala před ním a především i na blízku svoje snad první vyplakané slzy.
1: Prosím tě, odpusť mi, já to tak nechtěla. Teď ještě uvěříš, že za to všecko můžu.
0: Adam ji hladil po tváři a po vlasech a konejšil ji, rozmlouval jí na stokrát, že nemá pro co plakat. Když v tom se po nebeské prádelně rozlehl Resčin pomatený křik.
1: Poměnko, Sněženko, pohleďte na tu vodu, je celá červená.
0: A obě pradleny běžely po břehu a obě smály se a obě volaly.
1: Na mou duši! A mrak je zase bílý jako sníh.
0: Adam a Adélka hleděli na ten zázrak a jeden k druhému se zlekle přitiskli a zlekle mlčeli, jak by se báli tomu podivenství věřit.
1: Tatínku! Tatínku, slyšíš? On to dokázal!
0: Obracela se honem vzhůru po výsostech Poměnka a dlouhé zahřmění v zápětí věštilo, že otec v nebi slyšel.
2: Jestli má dcera pravdu, pak si svou vinu, chlapče, napravil.
0: Neslo se z výšin přímo nad nimi a do dvou jezer padlo plné slunce.
1: Ano, pane, oblak je, jako byl, ale ne díky mně. Neříkej to!
0: Špitali v bledém stínu přikrčené pradleny. Však Adam nedbal. Popadl za ruku pobledlou komtesku a vystoupil s ní do plného světla.
2: To tady Adélka, pro kterou jsem ten oblak pomaloval. Rozplakala se lítostí a její slzy všecko očistily.
0: Potichl boží kraj, potichla nebesa. Vítr hles na prázdno, hladina jezer jako z modré kůže. A pak se ozval všemohoucí hlas.
2: Tak je to dobře. Smilatím vinu tvou i svou. A hlavně svého otce, co ve své píše nechtěl uvěřit, že mezi nebesy a zemí převeliká moc. A proto zakazoval všem svým poddaným s procesím chodit na duhovou horu.
0: Adélka zvedla oči plné úleku. Můj otec?
2: Ano. Měl tě nade všecko rád. A proto právě tebe stihl nelítostný trest. Trest dlouhé samoty, z které tě tento chlapec navždy osvobodil.
0: Svisle se zablejsklo, jak by tím jednou provždy stvrzena ta řeč. A v jedné vteřině se kdeco rozžalo, jezírka, stoly, hory, přehánky i sníh. A mraky rozvěšené po skalách vznesly se rázem na stojato, až to zadrnčelo ve šňůrách a smykem cukly se z nebeských kolíčků, jak by už nedočkavé nesmírného letu.
2: Jste oba volni, řekl ještě pán. Však spěchat netřeba. Pro pozemšťany, kteří mluví pravdu a kteří poctiví v nebi i na zemi, je v božích končinách navždycky dosti místa.
0: Znělo to jako hudba. Hrom někde útle třaskal, útle vytrácel se hlas. A Poměnka a Sněženka a Reska, Bělásek, Popelec, Červánek nad hlavou, střeštěně mávali přes obě jezera, přes všechny kamenové stoly, co jich po nebeské prádelně a co si volali o radosti a štěstí. Adam a Adélka je sotva viděli. Neb všecko kolem náhle jakby z průsvitného skla. Neb vidět daleko a vidět vysoko až kam si na kraji vesmírného světa. A oni, nejvíc zakoukaní sami do sebe. Četli to jeden druhému, jak ze zrcátka, z uslzených očí. Takže šli poslepu. Takže šli pospátku. Jisti si stezičkou, která je přivedla. Jisti si starou dobrou zemí, co je kdesi přehluboko čekala. Jisti si dobrou paní na duhové hoře.
3: Jak se vyšli do zoologické zahrady? Protože právě neměli nic důležitějšího na práci, vypravili se do zoologické zahrady. A žádné přesplot, jak by si někdo myslel, koupili si u pokladny vstupenky a teprve potom šli po pěšinách a pozorně si prohlíželi vystavená zvířata. Když došli k ptačím voliérám, spatřili v jedné z nich, a bylo na ní napsáno Turdus merula, podřimujícího kosa Čeňka.
4: Jeje, tak on Čeňek už není Čeňek, ale merula?
3: Povídá Václav hodně nahlas, aby to Čeňka probudilo. Turdus merula, to je prosím latinsky, zamžůral Čeňek. Jak ale zjistil, kdo stojí před klecí, změnil tón.
5: Tohle jsou největší rozčáci z celého okolí, nikoho nenechají na pokoji,
3: vymýšlel si.
5: Nic dobrého nikomu neudělají. Rozčáci, rozčáci!
3: Pakouškovali v tu ránu i všichni ostatní ptáci a mávali poplašeně křídly, až se zvedal prach ze země. Josef s Václavem proto raději zmizeli. Než jsem doběhl hlídač, aby tu udělal pořádek, byli na opačném konci zahrady.
6: Ahoj, chlapci,
3: dala se s nimi do řeči Liška, když se zastavili před její klecí.
6: Vy se stejně máte, vy si můžete kam chcete a kdy chcete, ale podívejte se na mne. V kleci se stěží otočím, není tu hnutí, všechno už mě bolí, jsem jako rozlámaná. Kdybych se mohla aspoň trochu proběhnout, puste mě na chviličku ven, ať si protáhnu záda. Klíč visí tamhle, na hřebíku,
3: ukazovala k hlídačově budce. Kosům se Lišky zeželelo. Došli pro klíč a pustili ji z klece.
6: To jste hodní chlapci, protahovala se na pěšině. Ani nevím, jak bych se vám odvděčila. Jestli chcete, povozím vás na ocásku.
3: Jak by nechtěli, nasedli na Liščin dlouhý ocas a už si to uháněli. Liška zastavila za hustým křovím.
6: To mě najednou vytrávilo, vzdychla a v očích ji podivně zajiskřilo. A oběd máme až za 2 hodiny.
3: A v tom chňapla po Václavovi.
7: Napálila nás, dostala na nás chuť.
3: Vykřikli jeden i druhý a jako když do nich střelí, upalovali pryč. A Liška za nimi. Kosové prchali před Liškou a Liška před hlídači, kteří ji už pronásledovali. Josef s Václavem si to namířili zpátky k Liščí kleci. Josef běhl do klece, Liška za ním. Václav, který se schoval venku, přibouchl rychle dvířka a otočil klíčem. Josef se potom klidně protáhl mříží ven a Liška byla v pasti.
6: Oho! Vždy to byla jenom taková legrace, chlapci, obracela Lišácky, když poznala, jak na ní vyzráli. To jsme se nasmáli, že?
3: A to se již před klecí objevili i všichni hlídači. Když viděli, že Liška je zase na svém místě, děkovali kosům, že jim pomohli chytit lišku, kterou prý nějací nezbedníci pustili z klece. A liška ani muk nic neprozradila. A to byli kosové hrozně rádi.
8: Tři šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery, Dorotku, Pětušku a Kačenku. Matka se v nich viděla. Všechno jim dovolila a rozmazlila je, až pánbu brání. Byli tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. Z řečí se mazlili a šišlali, jedna hůř než druhá. Kmotřička je často napomínala: holky, aspoň mluvit se naučte. Takhle se vám budou mládenci smát a nevdáte se. Ale co, kmotřičko, bránila matka své mazánky. Však oni se naučí, peněz mají dost, proč by se namáhali? Dcery rostly, léta jim nestála. No a byli na vdávání. Jenomže mládenci, kteří přišli na námluvy, utíkali sotva, holky promluvili. Třeba, že jinak byly dost pěkné a měli i bohaté věno. Nakonec sama matka uznala, že kmotřička měla pravdu a přísně nařídila svým šišlavým panám, aby přijde-li nápadník, mlčeli jako hrob. Jednou tak přivedla kmotřička mladého kupce z nedalekého města. Měl rád peníze. A to o šišlavých nevěstách se ještě k němu nedoneslo. Matka nařídila dcerám, aby před mládencem nepromluvili ani slovo. A chystala velikou trachtaci. Uvařili šlejšky pěkně v mléce, usmažili je na másle a posypali čerstvým tvarohem. Pak se oblékli do svátečního a čekali. Poledne přijela kmotřička se ženichem. Dcery se poklonili a mlčeli. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé a nikam nepřijdou. A kupci se to zamlouvalo. Najednou skočila kočka na pec, kde byly šlejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla, vykřikla: mámo, kotka, papá, tleťky. Pak zrudla a bylo jí do pláče. Bětka to viděla a napomenula jí: Katinko, nemluv. Matka se na ní z ostra podívala a Bětka vyběhla ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Už bylo jisté, že si ji kupec vezme, a tak se nezdržela a zajásala: dobře, že jsem nic nezetja, aspoň jsem se nepodzetja. Kupec byl najednou jako na trní.
9: Dojedl, dopil, poděkoval za pohoštění a rychle se poručil. Cestou k motřičce řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou možnou, než by si vzal tak.

ono už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej. Vždyť už je ráno. Pejsku, no tak. Tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku?

0: A co pak bude pod stromečkem? No, nevíš? Ne. Tak já ti to teda prozradím. Dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky pod stromečkem.
1: Dárečky?
0: No ano, od tebe.
1: No, ode mě.
0: Heď, a já ještě něco vím.
1: A co pak?
0: Heď, a já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti a zase něco o nás, o kočičce a o pejskovi.
1: O kočičce a o pejskovi. No jo, ale jen aby to tam o nás hezky napsal.
0: Ba ne, on nemůže vůbec na nic připadnout. Sedí u toho psacího stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a pořád
1: to,
0: nic.
1: To je chyba, pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
0: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
1: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
0: Tak půjdeme, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: Jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
3: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
3: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
4: Já nevím.
1: No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: Oh, to je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mně napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Něco,
1: nebo vás poškrábu a pejska taky.
2: Pane Čapku!
5: Toho.
1: No, počkejte na baňku.
2: Pane Čapku!
5: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
5: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
3: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíše.

0: poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
1: To má pes taky.
2: To vím, ale co s tím?
0: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho. Kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají, o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane, čapku kočka svůj ocas.
2: To také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
0: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila, točila, i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
1: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení. Tahají nás za uši, šlapají nám na nohy. Pane Čapek, já jsem dobrák od kosti, ale to pak přestávají všechny špásy. Bolí to. Jedeš, stará se, nebo bych čraf. A pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste tam měl, pane Čapek, taky napsat.
0: Tak teď to tam všechno pěkně napište a dejte nám něco za dobrou radu.
2: No dám vám kus vánočky.
1: A?
2: Kus salámu.
1: A?
2: Tři syrečky.
1: A?
2: Pár kostek cukru.
1: A?
2: A? A naskledanou.

0: sliboval.
1: Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
2: Myslí to s námi dobře. Alespoň nestloustneme, no.
1: Ale já už jsem tlustá.
2: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
1: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
2: Já vím, budou dárečky.
1: No, dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
2: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
1: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i myjí.
2: Dobrá, ale jak to uděláme?
1: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
2: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
1: Co? I pro pána, co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť

0: Zuby pěna, co to s tebou je?
1: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví, no tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
1: Aha, proto to tak štípalo.
0: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
1: No tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
0: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: No to právě nevím.
0: No ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
1: Mnou?
0: No ano, tebou, pejsku.
1: No, tak dobrá, no.
0: No. Tak, hezky si lehni na zem.
1: Ano.
0: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo. Ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
1: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohle to napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ si mě s mým bílým kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
2: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
0: Ano, pane Čapku, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: istota. A co je to ta istota? Čistota, čistota, čistota.
1: Čistota, to je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
2: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
1: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě.
2: Aha.
1: Potom slezu a pověsím zase já tebe.
2: To je nápad.
1: Tak jdeme na to.
2: Jdeme na to.
1: Je, já už visím.
2: Já taky.
1: A já už suším.
2: A já taky.
1: Sluníčko mě hřeje.
2: Je.
1: Co pak?
2: Kočičko, podívej nahoru.
1: Tam ono prší.
2: Prší.
1: Honem do domečku, než ano. Nám zmokne prádlo.
2: Ano.
1: Rychle.
2: Je.
1: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
2: Už neprší.
1: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
2: Ano.
1: Nejdřív pověsíme kočičku.
2: Tak.
1: Tak. A teď pejsáčka.
2: Už vlaju.
1: A já už zase suším.
2: A já už jsem suchý.
1: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. To se mě ty chloupky krásně ochřály. A já už jsem taky suchá.
2: Tak.
1: Slezeme.
2: Ano.
1: Sundáme prádlo.
2: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
1: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastydíš, já cítím syreček.
2: Ale teď syreček přece voní.
1: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co, čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
2: No, dobře, tak počkej.
1: Ale no, co to děláš, pejsku, ty čicháš a zároveň kropíš.
2: No, tak.
1: No, tak co to je?
2: Nevím, co je to?
1: No, tak dáš se podat?
2: Ano.
1: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, vonavé a že si zasloužíme o
2: dmě.
1: No. A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
2: Já taky.
1: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
2: Ty?
1: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
2: Málem bych zapomněla.
1: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
2: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
1: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
2: Ano.
1: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
2: Mám.
1: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.
2: Tak, zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
1: Tak, trošku soli a teď tam dáme zavařeninu?
2: Zavařeninu ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
1: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
2: Oříšky, abychom nezapomněli.
1: Oříšky jsou dobré. A měla by tam také přijít okurka.
2: A kosti. Musíme tam přece dát nějaké kosti.
1: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
2: Tak.
1: Jo,
2: počkat. No. Teď několik burtů, hodně pepřovatých. To je něco pro mě.
1: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme. Ale počkej, Písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
2: Co
1: svátku svatého Bobíka. Zavři oči.
2: Ano.
1: Otevři oči.
2: Co to je?
1: No to je přece husí hlava.
2: A kde má nohy?
1: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
2: Aha.
1: Tak já ji tam ještě přimíchám. A teď to všechno upečeme. A budeme
0: se těšit na ten

0: Voní to tu krásně.
1: Voní to tu krásně.
2: Slyšel jsi to, pejsku?
3: Nic jsem neslyšel.
2: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
3: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
2: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
3: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
2: Ticho, ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí, toto bolí.
3: Ha, to máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
2: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
3: Dobrý den.
2: A omluv se.
3: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
2: My jsme vás slyšeli, ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
3: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
2: No, to má ale zase pravdu pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
2: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit, nám musíte dát něco dobrého.
3: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
2: To je krásný kousek koláče.
3: No to je něco jako dort.
2: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
3: A naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
3: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů. A ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
2: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a užili si pohodu?
3: Máš pravdu, kočičko, venku je pořádná zima a potom bychom si mohli lehnout do postýlek.
2: Ale pejsku, to přece nejde, nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A kromě toho jsme dostali psaníčko od nymburských děvčat a už dávno jsme jim měli odepsat. Napíšeme jim teď hned to psaní a já jsem to rozhodla, tak?
3: No, tak dobře, ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
2: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
3: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no taky to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. To ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
2: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát drobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Myslíš, pejsku, že by to někdo dokázal tak krásně jako já?
3: No, nevím, to je hodně těžké.
2: Je to těžké? A uměl by si to ty?
3: Já?
2: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf! Mňouf! Kdopak, taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
3: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
2: Dobrá.
3: Ctěné slečny v Nymburce.
2: Ctěné slečny v Nymburce.
3: Děkujeme vám za vaše psaní.
2: Děkujeme vám za vaše psaní.
3: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
2: Že se při dobrém zdraví...
3: Vynatrefujeme.
2: Vynatrefujeme.
3: Totéž doufáme je i u vás.
2: Totéž doufáme i... Ano?
3: V úctě kočička a pejsek.
2: V úctě kočička a pejsek. No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím, že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jakože se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
3: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
2: Jo.
3: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
2: No, já... Píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá i jemnější.
3: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
2: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
4: Pane Čapku.
1: A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
2: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
1: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa ní a o, znám u jeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
2: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
1: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Dese na poštu, dese na poštu.
1: Dese na poštu, je, a už jsme na poště. Já, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juchu.
0: Au. Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já dostal? Já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: No to je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já tě ho vyndám. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: No, vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskové.
0: Au, nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj brouďku zlatý. Mu pojď, ty moje ubohá pišišindo. Pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřez.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřez se ti z toho neudělá. Vřez to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřes. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřes se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřes.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No co bych ti povídal?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: Chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku. A potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný. Pane Čapku, já mu chci zahrát divadlo. Pojďte se mnou hrát, pane Čapku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se. Pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čapku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak. A teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: To je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, ani nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilka?
2: Potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, už to bude zazizený. Vstávej, Capku, koukej, co máš na sobě.
2: Já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Ale počkej, Pesku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám. Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No, s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Jsem docela uzdravený.
1: Ach to, Pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, Pejsku, to bylo divadlo.

0: Je to je škoda, že už je po všem.
1: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
2: Já už to mám vymyšlené, víte co, budeme si vyprávět pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no vlastně spousty.
3: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, tu jistě neznáš.
0: Jak si housenka pletla kabátek?
3: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
4: co pak je teď v módě?
3: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
0: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
3: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
5: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
3: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
0: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
1: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
3: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá po tmě, takže není vidět, jakou má barvu.
2: Dobře i tak, když byla hloupá.
1: A marnivá.
0: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
2: No pardon, to já ne.
0: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
3: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
2: Já ne, Ferdo.
3: A co pak si kobylka, pytlíku?
2: A kobylka? Jaká kobylka?
3: Obyčejná luční kobylka, schovaná v hermánkovém houbu.
6: Do krýle pána. Už chvíli čichám, že tady někde něco voní. To bych jako vzdělaná a inteligentní liška měla zjistit, co to vlastně je. Ale musím být opatrná, aby v tom zase nebyla nějaká čertovina. Chvíli to voní jako kůže. Chvíli zase jako jitrnička. Co by to jen pro krýle pána? Peněženka. A dočista plná velikých zelených peněz. Pro pána Jána, co s tím? Přece to tady nenechám ležet. Nejlepší bude, když to honem odnesu do pelíšku. Třeba se mi jednou budou tyhle peníze k něčemu hodit. Je, mináčku, pan lesník Březina. To radši honem zmizím někde v křoví.
7: Pan uzenář Špejlík, vinoušku, mi dnes ráno říkal, jakou že on má smůlu. Představ si, včera na večer šel naším lesem do záložny a ztratil cestou náprsní tašku, ve které bylo rovných 10 000 korun.
8: Páni, tolik peněz.
7: No?
8: To jistě ten, kdo peníze najde a poctivě vrátí, dostane od pana Špejlíka jitrničku nebo velikého vůřta.
7: No, chlapče, to by bylo tuze málo. Takovému poctivému nálezci patří za jeho poctivost celých 10%. A to je právě 1000 korun. Tak se hezky dívej po cestě a dávej pozor, jestli tady náhodou neleží. Pan Špejlík by měl, panečku, radost.
6: 1 000 000 brundibárů, to je peněz. Hned je musím přepočítat a zítra hned ráno musím zatelefonovat panu Špejlíkovi, že jeho peníze mám já. Tak, Jedna, dvě, tři, to bude šanda, ten se bude divit. 4, 5, 6 a zaplatí mu tu první šunku, co jsem z něho nepoctivě vylákla. 7, 8, ty poslední dvě platit ještě nemusím, protože mi za ně neposlal účet. 9, 10. Zaplať pámu, jsou všechny. Prosím pana uzenáře Špejlíka.
9: Prosím, posloužím. U telefonu Antonín Špejlík, uzenář v nohavicích.
6: Dobrý den. Zde je liška od dutého stromu.
9: Prach se mazec dojtrnic, aby do tebe všichni ráci. Ty zasko jedna chlupatá, ty jsi mě ještě chyběla k tomu.
6: Okamžíček, pane mistře uzenáři. Nahromuj to hned a pěkně mě poslouchejte. Tak ze všeho nejdřív vám musím, jak se sluší a patří, pěkně poděkovat za ty šunčičky.
9: Za šunčičky.
6: Na mou liščí duši musím říct, že byly opravdu výborné a mohu je každému jen vřele doporučit.
9: Ty chlupačice jedna, ty si ještě se mě chceš dělat legraci a vysmívat se mě chceš.
6: Ale počkejte, pane Špejlíku, nezlobte se hned a nekřičte. To přece není obchodnické.
9: Co ty víš, co je obchodnické? O 4 šunky si mě ošidila a to je obchodnické.
6: Vaše chyba, pane mistře. A pak já vám ty vaše šunky ještě ani nemohla zaplatit. Vždyť jsem mi ještě ani neposlal účet, o který jsem vás v sobotu žádala, to uznejte.
9: Však ty mě ještě zaplatíš vlastní kůži, ty podvodnice jedna, jen co tě dopadnu. Spočítám ti to potom všechno, i tohle tvé poškrebování. A není ti hanba dělat si ještě ze mě legraci, když mě potkalo takové neštěstí?
6: Pro pána Jána, vždyť já si z vás vůbec nechci dělat legraci, pane mistře. Já bych jen opravdu chtěla, abyste mi brzy poslal ten účet, abych se s vámi mohla, jak se patří, vyrovnat. Víte přece, že se říká, že pořádek dělá přátelé.
9: Zbytečně s tebou ztrácím čas. Kde bys, prosím tě, ty, Liška z Lesa, sebrala peníze? Našla si poklad, nebo co?
6: No, to je tak, pane Špejlíku.
9: Jak?
6: Včera jsem si to uháněla lesem po cestě k nohavicům a tu vám najednou, představte si, vidím na cestě peněženku.
9: Pět randoj trnic, pardy a klepec, peněženku říkáš? A co v ní bylo?
6: No, byla plná.
9: Ne, tak to byla určitě ta moje. I pro pána Jána, paní Liško, kam jste ji dala? Víte, jakou má cenu?
6: No pravda, jsem přece vzdělaná a inteligentní liška.
9: No ano, to ano, ano. Promiňte, já jsem zapomněl.
6: No to nic, to nic. A tu peněženku mám pěkně schovanou doma ve svém pokoji.
9: Je, mináčku, to se mě ulevilo, paní Liško. A že mi ji vrátíte, víte.
6: A proč ne? Ráda. Ale budete mi muset k těm šunčičkám ještě něco přidat. Jako nálezné.
9: Ale je, mináčku, to víte, že vám dám slušnou odměnu. Vy o peníze jistě nestojíte, ale takové 3 nebo 4 šunčičky. Ty by vám jistě přišly vhod, že? Co tomu říkáte? A zase bychom je dali do toho dutého stromu na rozcestí. Každý týden jednu, ano.
6: No, to by docela šlo.
9: No tak sláva.
6: Vidíte, pane Špejlíku, že když se se mnou jedná solidně a poctivě, že i já dovedu být poctivá a solidní.
9: Ano, jistě.
6: A doufám také, že mi za odměnu dáte jen samé dobré zboží.
9: Ale mináčku, to je přece samozřejmé. Pro vás jen to nejlepší zboží.
6: I no, tak jsme domluveni. Maucta, nazdar a pozdrav pánbu, pane Špejlíku. A teď hubky dubky alou k dutému stromu, abych viděla až k nohavicům, jestli pojede učedník s vozíkem a se šunčičkou. A jestli splní pan Špejlík slovo.

návrsní tašku s velikým obnosem peněz. Dnes odpoledne byly peníze odevzdány. Je radostné, že je stále ještě dost poctivých lidí, ale v tomto případě to byla liška, která je našla a odevzdala. O poctivosti lišky svědčí ještě i to, sousedi a sousedky, že si z nálezného, které jí patří, i hned odečetla škodu, kterou přednedávnem panu uzenáři způsobila. Na místo díků nyní, vážení sousedi a sousedky, lišce zahrajeme.

0: Ja, to není jen tak stát se slavným. To se nesmí nikdo bát pustit se do světa. Za pecí ani v pelechu se nic hrdinského nedokáže. A na slávu se musí opatrně. Kdybych já nebyla tehdy v nohavicích opatrná, visela bych na tyči jako tetka Chňapka a nikdo by o mě v rádiu ani neškyt. Tak děkuju za velikánskou slávu a má úcta, nazdar, naschledanou a dobrou noc.
1: Král měl tři syny. A zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. A kdybych měl klobouček se součím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoly mu nevadily, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň. Bulbagr speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý Král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se Král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes Rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a převrodil. Zkrátil ho jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci, ani nápad. Vzduchem chlazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, 4válec 400. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc s pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil. Stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček. Je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku. Já nevím přesně. A vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl. A pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesičkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha.

rukou, Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jedno plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec. Žil kdysi kdes chlap. Dá se říct...

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení,
0: křičel a vytruboval na trumpetu.
1: Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá Víla.
1: No, samozřejmě,
0: usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tohleto, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu, prosím, za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat.

0: malovat, řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí. To jste ještě neviděli, co všechno umí. Jej, ten umí věcí.
1: No, jenom jestli, zahučel nedůvěřivě čmelák.
0: Ce, takových už tu bylo, vypískl cvrček. Vážené publikum, křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru. To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít. Jejda. Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy. Teda, to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá. My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky. Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě, zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže. To je pro vás, milostivá vílo.
2: No tohle, to jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte, no to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe. Bambulíno, jméno mé. Upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá víla plavůňka.
2: Ale stejně, jak vy to jenom děláte.
1: No, to je toho, měl tu růži v rukávu, zabručel nevrle čmelák.
2: Jo, kníkl cvrček. Vytáh tu růži z rukávu, to známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
3: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde, dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum, vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
2: Kde je?
0: Vyjevil se cvrček a rozhlížel se kolem.
2: Kam se ztratil?
1: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
1: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: Pomoc, já doutnám, já hořím! A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
3: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo,
0: zatleskala malá víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bambulíno. Chtěla jsem říct, mistře Bambulíno.
3: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
3: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
1: No, to jsme a jací, zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl cvrček.
2: My umíme také věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně plavůňka.
3: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou. Vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu. Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
1: Je, to by bylo něco, zasnil se Čmelák. Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Ha, lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem. Pojeďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou. Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
2: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě plavůňka, ale kdepak... Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá víla.
2: Co tam budou dělat ve světě, ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané brouččí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil Cvrček se Čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
1: Ani se, plavuňko, neptej,
0: zafuněl smutně Čmelák.
1: Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě Cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce. A co? Hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
1: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval Cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
4: Jo, tak vy kluci něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva... jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když Cvrček se Čmelákem dohráli, povídá:
2: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma... Doma je vždycky nejlíp.
5: Když jsme ještě bývali malí jako kůželky, chodívali jsme na hýtu k nášemu děrkovi v Šimanu Cmlýně pod lesem a loudili jsme na něm pohádky. Už jsme ho znali, umíli jsme to s ním a vymámili jsme na něm každou pohádku, kterou jsme chtíli. Nejlepší se nám líbila pohádka bohaltravský meluzín. Před moc ha moc lety stával na Haltravě moc ha moc velký a pěkný zámek. Ještě dnes je tam vidět v odsádku až k výšovce, z něho kameny a škály. Ten zámek tam nepostavili lidi, ale vobři, co míli ve hlavě jenom jedno oko a v rukách takovou sílu, že za co vzeli, mušilo povolit. Když s tou stavbou byli hotovi, jak přišli, tak vorešli. A jedna stará kouzelnice si tam nastěhovala svý tři dcery. Byli prý to ženský pěkný jako v obrázek, ale takový píchy náramný, že s nima nikde nemohl žádný vydržít. A teký tuhu nás žádný s nima nic nemíl. Zrovna v ten čas vostával na druhým kopci na Čerchově jeden vjezdař z nějaký daleký zemi. Když ty vjezdy v noci študíroval, mušil být sám a sám. Žádnýho na celém světě nemíl, jenom sestru, vdovu, a ta žíla teký někde tuze daleko. Jednou se zase díval do vjezd a čtál v nich, že se tý jeho sestře vdově stálo nějaký nechčestí. No, to se muši mít hned na ní podívat, řekl si. Zdvih se a šel. A opravdu, když tam přišel, sestra už ležíla v rakvi a jenom malý chlapeček huni stál a plakal pro mámu. Když bylo po funuse, povídá vjezdař. Cák s tebou, chlapečku. Když íčko žádnýho nemáš a když jsem tvůj strýček, tak holt si tě musím vzít sám. Japatě říkaj. Michálek, zaplakal chlapeček. No tak, Michálku, už nepláč a pojď se mnou. Pohladil ho strýček, vzal ho za ručičku a přived si ho do lesa. No, dobře ho vychoval. Vyučil ho vjezdařství a všechně mu, čemu sám rozumíl. A když už byl starý a Michálek velký, tak mu jednou povídal. Michálku, já jsem na tom světě zbytečný, protože ty už všecko humíš tak jako já. Když znám na všechny nemoce líky, nemůžu sám humřít. A ty mě musíš dnes v noci zabit. Jestli chceš být šťastný, tak si pamatuj, že co jednou řekneš, musíš vždycky splnit. Nikdyž nezapomeň, že slovo dělá muže. No to se ví, že se takový řeči Michálek lek a vykřík. Cák vás to napadá, strýčku, teď mám na světě jenom vás. Japa bych vás mohl zabít, japa bych mohl být bez vás šťastný. Hale, starý vjezdař neřek víc černý ani bílý, šel po svým a na večír si spolu lehli každý na svý lože jako jindy. Ale Michálek nehusnout, myslíl na to, co mu strýček povídal. Představoval si, jak by se mu stýskalo, kdyby v těch černých lesích měl žít sám. A jak si to tak přemýšlí a rozmýšlí, najednou venku něco zapraská, zabručí, dvě strachlivý oči zablísknou se ve tmě, bůl to nedvěd a hrnul se rovnou k loži, kde spal vjezdař. Tuto vidět vylít Michálek do výšky jako srnec, popát sekíru napřích se a co míl síly těl po nedvědovi. Ale ta potvora nedvědí se uhnoula, rána se svezla a Michálek místo nedvědu rozsyk hlavu vejpůlky strýčkovi. Nedvěd hutek a Michálek se dal do pláče. Vy jste to vedil, vy jste to vedil, křičil, naříkal. Ale už to bylo málo platný. Strýčka tím neskřísil, vykopal mu teda hrob a pochoval ho pod kámen. Ale žádný stání už na tom místě nemíl. Všecko tam v noci na něho padalo, všecko mu strýčka vyčítalo. Všecko ho strašilo. Tak si huminoul, že se odstěhuje jinam. Hale kam? Podívej se do vězdiček, jako by slyšíl zašeptat nebo štíka strýčka. Vězdám dobře rozumíl. Jak se na ně zahledíl, hned viděl jednu tak jasně svítit jako žádnou jinou. Tam v tu stranu se pustím, řekl si. Hachčasně ráno vyrazil. Dhade, furt lesem, už bylo polodne, už byl na krku večír, už se ohlížel, kde by mohl přenocovat, když najednou se vyvalí z lesa náramný zámek. Celý kamenný a tichý, jako zakletý. Ale zrovna nad ním třepetala se bílá vězdička jako rybička. Tady vostanu, řekl si Michálek, a hned zaklepal holí na zavřený vrata. Ale vevnitř se ani myš nehnoula. Tak zabouchal po druhý, a když zase nic, zatřískal po třetí, až mu z holí třísky lítaly. Dopato tluče, ozval se teprve Ičko za vraty tenký, celý hustrašený hlásek. Pocestný člověk, hlásil se hned Michálek, nechte mě u vás přes noc. To my nemůžeme, my jsme tu sami. Jsme tři sestry, sirotci, tak my žádnýmu muskýmu nevorevřem, šeptal hlásek. A to by bylo, dyť já jsem taky sirotek, jmenuju se Michálek, jsem jako prst sám a sám, žádnýho na světě nemám. Tak počkej, drobet, povím to sestram. Slyšel ještě Michálek a potom zas všecko utíchlo jako v hrobě. Sed si teda na práh a čekál. Sestry se nahoře radili, haž se uradili, že bude tůze dobře, když přece nějaký mužský vohlídá zámek, naseká dříví, nanosí vody, opraví, co jde třeba. Ale vyminouli si, že se už do nejdelší smrti nesmí od nich hnout, aby nemohl žádnýmu prozradit ani kde zámek stojí, ani do tam ostává, ani co se na něm děje. Tuto Michálek snadlo slíbil, protože se mu ta nejmladší sestra, ta, co s ním mluvíla, už po hlasu zalíbila. A když ji potom viděl, nebůl by se víc vodní hnoul, ani kdyby ho buli nevím, jak vyháněli. Chtíl se s ní mermomocí hned oženit. Ale nevěsta nechtíla v ovdávání ani slyšet. Kroutila smutně hlavou, že nesmí, že by byl s ní nechčasný, že by to sestry nedovolili. Ale Michálek jí nedal pokoje, všecko jí rozmlouval a vymlouval tak dlouho, až se přiznala sestram, že si Michálka veme, děj si, co děj. Ičko bylo zle. Druhý dvě sestry začaly hned vyvádět, vadit se s ní, bit ji, a když to všecko nepomáhalo, rozhněvály se a vykříkly. Ty dobře víš, co smíme a nesmíme, už si plnoletá. Co uděláš, budeš mít, ale my tu s váma nevostaneme ani minutu. Jen to dořekli, celý zámek se zakolíbal jako na vodě. Kamení se začalo sypat, les strachlivě hučít, hrombit, vítr skučít, jako by nastával soudný den. Jednovoký vobři de se vzeli, tu se vzeli, celý zámek rozvalili, kameny rozházeli, takže vostály z něho jenom ty škály, jak je nad haltravu ještě dnes vidět. No to se ví, že se Michálek leknutím třís na celém těle. Ale přece držil nejmladší sestru za obě ruce a nepustil, hajď se cukala, jak chtíla. Za chvíli, co o tom povídáme, všecko utichlo jako v kostele. Ta nejmladší sestra se na milýho Michálka pěkně usmíla a povídala. Ičko jsme si kvit, žádný nemáme nic. Já si tě teda vemu, jenom to si vymiňuju, že každý pátek půjdu od tebe na celý den pryč. A ty mě nesmíš špehovat, ani se mě ptát, kam chodím. Tuto mi slib. Michálek jí to svatosvatě rukoudáním slíbil, hned míli spolu svatbu, potom si v těch místech, kde stával zámek, postavili dřevěnou chaloupku a bylo jim dobře. Michálek sbíral po lese kořínky, sušil šelijaký kytky, dělal mastě, halíky, nosil je po vesnicích, žena doma vařila, spravovala kozu a žili spokojeně. Každý rok našli někde pod kamenem díďátko a přinesli si je domů, haších míli 7 a sami děvčičky. Chlapička nenašli žádnýho, ať hledali, jak hledali. Z tutoho si táta nic nedělal, ale toho tůze mrzílo, žádná z těch 7 divčat, že není, jak má být. Každá, že je v něčem nepovedená. Ta nejstarší míla oči jako talíře, druhá zas jako bídla dlouhý ruce, třetí krátký nohy, čtvrtá širokou hubu jako žába, pátá fousatou bradu, šestá jako věrtel oteklou hlavu a ta poslední, no ta byla na tom nejhůř. Rostý chudáčkovi na hřbetě takový ukrutný hrb, že se ani narovnát nemohla. Ale vždycky zrovna v tom, co bylo na nich chybného, míli přehukrutnou sílu. Michálek každý pátek, když mu šíl vostát doma, seděl před chaloupkou, díval se na divčátka, jak si v lese hrajou, a myslíl si, mortete, tuto budou z nich divný ženy. Dyť nebudou k světu podobný, ty se nevdaj, cák si s nima počnem. Jak zas tak jednou sedí a přemýšlí, zastaví se u něho starý žebrák, chodíval tutary do klenčí na žebrotu, hádal se s ním do řeči. Michálku, cák si tak smutnej? Dyť vidíš, okázal Michálek rukou na divčátka. No, jsou nějaký nepovedený, jsou. Přikejb žebrák, teky se zadíval na Michálkovo děti a odmlčil se. Až teprv zahodnou chvíli znova se voptál. Michálku, kde pamáže ženu? Někam vorešla, ani sám nevím kam, povídá Michálek. Ha, to si pěkný muž, žena se mu toulá, ha, on neví kde. Míl by si se po ní ohlídnout. Kam asi chodí, popí ho žebrák. Když já nesmím, postěžoval si Michálek, žena mi to zapověděla. A to jo, to je něco jinčího. No to já nevěděl. Dal se do smíchu žebrák a zas jakoby nic se loučil. No zdržil jsem se, musím si pospíšit a jít po svých. Postávejte tu s pánem Bohem. Žebrák se sebral, vorešel, ale nasadil Michálkovi takovýho červa do hlavy, že od těch čas na nic jinšího nemyslíl, než kam přece jeho žena každý pátek chodí. Když už to dlouho trvalo a žádnýho pokoje nemíl, tak si řek. Hajď se děje, co se děje, musím se přesvědčit kam a proč vore mě žena hutiká. Žena zase jednou v pátek ráno stála, navařila jíst, aby bylo pro všecky na celý den, a vorešla. Ale jak vytáhla paty z domova, zdvíh se Michálek a marš za ní. Viděl jí furt kus cesty před sebou. Až přišel na pěknou zelenou loučku, kde jak živ nebůl, na té loučce stála bílá káplička, tak pěkná, jakou jak tě živ neviděl. A než se spamatoval, žena se mu ztratila, jako by do vody pádla. No, jinde nemůže být, než v té kápličce, hádal Michálek a pustil se tam rovnou. Trávy rostlo šudíž dost, tak šel jako duch, zlehka po špičkách, ani slyšet ho nebylo, až se tam včasně dostál. Ale kaplička stojí zavřená. Michálek se vohne, podívá se dovnitř klíčovou dírkou a leknutím div nezdřevěnil. Obešla ho hrůza, strachem mráz mu běžil po hřbetě, vzel nohy na ramena a hupaloval demů, co mu dech stačil. To se ví, že mu doma do smíchu nebylo. To divadlo mu nešlo z hlavy, sedíl jako zařezaný. A když se po slunce západu vrátila žena, nemluvil s ní, nejít, nepil, nic nedělal. Jenom sedíl a díval se na ní. Čím dál tím víc se mu vošklivila. A když si chtíla k němu hustolu sednout, potřís se a nevědomky vykřik: "Jdi pryč, ty mořská vohavo jedna!" Jen to dořek, žena se v tu chvíli svalila na zem a vomdlíla jako špalek. Ičko jí bylo Michálkovi hned líto. Skočil k ní, volál jí, škrýpal na ní studenou vodu, až vorevřila oči a řekla smutným hlasem: "Všecko tě povím, abys tomu rozumíl. Naše máma jmenovala se Meluzína, chtíla být furt hezka, hezkejší než všecky ženy na celém světě i než její tři dcery. Proto nás na 100 let zaklíla v mořský pany, slunečnici, měsíčnici a větrnici. Ty jsi mě mohl vysvobodit, kdybys to bůl vydržíl ještě jenom jeden pátek. Zase by tu byl vyrost zámek, naše děti buly by se opravily a mohli jsme tu všichni žít včasně. Žádný žibrák s tebou nemluvil, aby zvedil. Ale Randášek, ty jsi ho poslech, zrušil si slovo, sebe si zabil, děti a mě navěky zkazil. Mí sestry vyhrály, ty si vysvobodil. Já musím být, Ičko, sama za ně slunečnicí, měsíčnicí i větrnicí. Stát se Meluzínou, jako má máma. Lítat po světě, žebrat na děti a navěky pro tebe plakat. Už je všechněmu konec." V té chvíli zdálo se Michálkovi, že slyší volat strýčka: "Nezapomeň, co slíbíš, musíš dodržít." Ale bylo už pozdě. Přiletíla černá mráka. Zatmílo se jako v pytli. Strh se vichr nechčasný. Zapraskaly stromy v lese nad Haltravem, hudělal se sloup vysoký až do oblák. Sebral chaloupku jako hračku, rozházel jí na všecky strany, Michálkem praštil vo škálu, rozbíl ho na kusy a roznes do víkam. Jenom dětom se nic nestálo. Ty strachem a hrůzou zalízli do škál. A když vylízli, nebylo po tátovi, po mámě a po chaloupce nikde ani památky. Od těch čas se Meluzína toulá světem, ale na Haltra nemůže zapomenout. Když je jí nejhůř a nejvíc si jí stýská, přiletí k dětom, husadí se ve škalách, pláče a naříká pro Michálka: "Můj Michálku zlatý, o můj Michálku drahý." Jako na Břítově, až lidi zavírají okna i dveře a zacpávají si huši, aby to neslyšili. Jíčko to o haltravský Meluzíně všecko víte. Tak se pěkně pomodlete a všichni hajdy na kůtě.

0: A zase přišla zima. Přijela na těch samých ledových saních, co Kmotříček Mráz, ale letos byla nějak víc do mrzutosti. Rázem byl lesík Hůrka samý sníh a Rampouch špičatý a všude samé zábnutí a květy ledové. Lesní pěšinky byly zaváté sněhem po okraji a prošlapané byly jenom ty hlavní k vodě a zimnímu krmení. Také srnčí pěšina k vodě byla plná sněhu. Jen v malé jeskince pod Racích, kde ostávalo dráče půby, bylo mile a teploučko jako v pokojíčku. Jenomže už od rána si maličký Bůby lámal dráčecí hlavičku a měl soužení veliké. To proto, že už hnedle po slunečním vstávání zvěstovala straka Kristýna po celém celičkém lesíku Hůrce o zítřejším štědrém dnu slavném, aby se vědělo a nezapomnělo s dárečkama pro lesní přátelství. Co pak pro Teresku? Proto měl Bůby krásnou červenou pentli z lásky a něco oříšků. Pro Cyrila měl hrstičku mlsání, co schoval po žních a po česání. Ale nevěděl pořádně, jak s Kryšpínem a už vůbec ne, jak s Medardem. Se svou Andělou už teprve ne. Když už bylo dráče s přemýšlením docela v koncích, zafrčelo najednou z výšky a kolem jeskyňky.
1: Svergě, v ořechu, nesou ti Vánoce a štědrý den.
2: Tak ty zůstaneš na svátky, Ervíne?
1: Proč myslíš, že se ženu od rovníku v ořechu? Hlavně mě ukáž, kde budu ostávat, ať se ubytuju hned a bez čekání.
2: Kde bys ostával, Ervíne? Přece u mě v jeskynce. To dá rozum, přece.
0: Dráčeti se líbila havraní Ervínova řeč hned od začátku. Takže bylo veselé a nemuselo se ani polechtat. A tak šli dovnitř. Nejdřív Bůby, to aby Ervín trefil správně, a potom Havran, který nesl přes rameno uzlík zavázaný na tři tajné uzly, který si sebou přinesl z cest.
1: Máš to tady docela fajnový a prýmový, ořechu. Snes bych něco k snědku. Skutečně bych asi neprasknul, kdybych náhodou něco zezobnul.
2: Něco se najde, Ervíne. Jenom se podívej, co mám pro Teresku. Vlastně nemám. Pro Huberta mám. Vlastně taky nemám. Pro Cyrila taky už ne. A pro Kryšpína... Tak to už vůbec nic.
0: Dráče posmutnělo. Všechno všecičko, co mělo nachystané pro kamarády k snědku a k Vánocům, všechno v jeden ráz zmizelo v obrovském zobanu Havrana Ervína jako nic a na to šup, pěkně po pořádku, jak Bůby jmenoval. A tak pro kamarády z lesa neměl Bůby najednou dočista nic a byl na tom s přemýšlením ještě o hodně hůř než ráno, když začal.
1: Nemáš dárečky, říkáš? Nic si z toho nedělej, ořechu. Na něco se přijde, něco už se vymyslí. Dárečky. To se musí zvážit najednou a v celku.
0: Usoudil Havran Ervín a jak tak seděl na kulatém kameni a rozvažoval a myslel, tak usnul, jak byl a hned v tu ránu. A tak Bůby přemýšlel zase sám. A protože i on toho měl vrchovatě a ještě k tomu nedospáno, usnul i on od přemýšlecí únavy a bylo. Štědrovečerní ráno našlo oba kamarády tak, jak večer ve spolek usnuli. A bylo to ráno jiskřivé a zimní, ale také slavnostní a krásné, jaké je právě ten den v roce jedenkrát, právě když se probudí štědrý den. Tak úplně nejdřív se vzbudil maličký Bůby. Sotva protřel kukadla, hned se podíval po Ervínovi, to jestli se mu ta cizokrajná návštěva vzácná po roce a zdaleka přece jenom nezdála. Když uhlídal, že Havran spí tak, jak spal z večera, usmál se do radosti. Ale potom se podíval do kouta na kámen placatý, kde měl spižírnu a kde měl taky ještě včera všechny dárečky vánoční pěkně pohromadě, jako na výstavě vyrovnané, a kde teď nebylo zhola nic. A už mu do veselosti nebylo. To tedy vůbec ne.
1: Koukáš jako z první řady, ořechu. Co se děje? Co se stalo?
2: Nemám žádné vánoční dárečky, Ervíne. Ani ty, co jsem měl ještě včera po ruce tady. A dnes je už konečně den nadělovací a štědrý.
1: Neboj, neplač, nezoufej. Od čeho jsem tady já? Podívej se pěkně zblízka.
0: Prohlásil Ervín a rozvázal tajemný uzlík se třemi tajnými uzly, který si přivezl z cest. A hned začal před dráče stavět věci, které nevidělo, co žilo. Červený hrneček bez ouška, ale s cizokrajnou kresbičkou. Kousíček zrcátka, ale s pozlátkem v rámečku. Malelinkatý šáteček, ale květovaný pěkně a jemně. Pentli červenou a žlutou, ale uvázanou do dvoubarevné mašličky vzácné. Opravdickou mořskou mušli, ale uvnitř stříbrnou, modrou a také trošinku šedivou perletí drahocenou. A ještě moc zajímavých věcí, cizokrajných a tajemných tuzem.
2: Co je to, Ervíne?
1: Vánoční dárečky pro celý les. Ty malej, chytrej, vyukanej. Vyber, co potřebuješ, co nepotřebuješ, nechej tak.
0: A tak vybírali a přemýšleli komu a co. Zase vybírali a zase přemýšleli komu a co. Až nakonec měli dárečky pro všechny v lese správně a pěkně zabalené do malých balíčků z březové kůry, co se sama odloupla po uschlé břízce. Dárečky přichystané po ruce, až přijde ta správná chvíle darovací, až přijde štědrý večer a bude krásně u srdíčka všem v lese i s polí. A ta krásná chvíle potom skutečně přišla. To byla ta chvilka nejkrásnější v roce, když jelen Hubert zazvonil svými velikými parohy na rampouchy zvenčí. Potom se nad lesíkem Úrkou rozsvítily všechny hvězdičky, co jich na vánočním nebi jenom je. A mezi nimi ze všech nejvíc svítila hvězda štědrovečerní, co svítí vždycky o Vánocích už od jak živa světa.

0: A potom si všichni podali dárečky z lásky a přátelství lesního. Bůby dostal otcovi anděli novou bílou pletenou čepičku do zimního mrazu, od veverky Teresky hrneček s ouškem, od Cyrila barevné sklíčko, co zvětšuje všechno na třikrát, a od Medarda pohádkový slabikář. Také všichni dostali své dárečky z vánoční lásky a radovali se do kolečka, protože dárky, co přišly od Ervína, nikdo neviděl, co žil. Bůby se také radoval a jenom čekal, jestli také od Ervína dostane dáreček vánoční. Jenomže ono zatím nic. Ale nakonec Ervín přece jenom přišel a podává dráčeti červenou kouli lesklou a průsvitnou, jako velikánskou kapku raní rosy na jaře, jenomže do červena.
1: Co je to, Ervíne?
2: Dračí krev v ořechu. Neznáš? Neznáš? Draka je na drako, čili dračí krev africká. Abys věděl všechno správně. Tak jsem si řekl, že když dárek pro draka, tak dračí krev, aby byla síla největší. Ea, Sverige a Nazar!
0: Dráče si do kolečka kolem prohlíželo červenou kouli a nevědělo, co s ní počít teď, ani za chvíli potom. Tak ji alespoň olízlo, aby vědělo. A ono to chutnalo krásně. Olízlo ji po druhé a ono to hřálo jako sluníčko v létě. Olízlo ji po třetí a ještě si kousek ukouslo. A najednou se s dráčetem všechno zatočilo. Všechno se to rozhoupalo a než by žabák do vody skočil, vyrostl bůby do stropu jeskýnky celé a byl veliký, že už to dál doopravdy snad ani nešlo.
3: Bůby honem, musíš hned z jeskýnky. Když ještě chvíli porosteš, už se ven nedostaneš nikdy vůbec.
4: No my taky ne.
0: A tak se všichni honem protáhli na srnčí pěšinu k vodě i pod žulovou brankou na poslední chvíli a včas. Ale najednou se začal bůby malinko zvedat a nadnášet a pomalu stoupal k nočnímu štědrovečernímu nebi, ke hvězdičkám zlatým a stříbrným, a nejvíc ho přitahovala hvězda vánoční, co kouká všem dětem právě v tu štědrovečerní chvíli do pohádkových knížek, co našli pod stromečkem.
2: Kam letíš, ořechu, totiž buby?
1: Volají mě do pohádky, Ervíne. Už musím.
2: Tak hea, Sverigea, Šalmaj, buby.
5: Máš u mě ještě 3 košťály z hlávky zelí. Jestli jsem ublížil, tak nerad.
1: Já vím, Krišpíne.
3: Vzpomeň si. Někdy. Pro lesní přátelství v lese Hůrce.
1: To víš, že vzpomenu, Teresko. Nikdy na vás nezapomenu.
0: Ozvalo se už z velikánské výšky. A potom se bůby rozplynul mezi hvězdami a nad lesíkem Hůrkou bylo už jenom tmavomodré nebe vánoční, plné malinkatých lampionků hvězdných. A tak se bůby vrátil do pohádky, ale moc o něm neuslyšíte. V pohádkách bývají draci zlí a jsou jenom na princezny a také, aby měli princové s kým bojovat. A protože je bůbí nejhodnější drak pohádkový, potkáte se s ním jenom v takových povídáních, jako bylo to naše o lesíku Hůrce. V pohádkách plných přátelství čistého jako tůňky a potůčky v kopcích a na horách u nás doma.
4: jak rákosníček válčil s vodními šneky.

0: Dneska je v rybníku nějaký podezřelý klid. Divil se Rákosníček a nechtělo se mu to líbit. Moc podivný klid, takový jako zlověstný. Než dopověděl, začalo Rákosí u severního břehu padat do vody jako podseknuté a nebralo to konce.
1: Tak to je hotová věc. S brčálníkem je zle, ne-li ještě hůř,
0: bědoval Skřítek, ale pak si dupnul.
1: A tohle, že bych měl nechat jen tak, já, Rákosníček, to tedy ne. Na to já se podívám naopak, hezky zblízka.
0: Na nic nečekal a potopil se hned vedle mizejícího Rákosí. Sotva se pod vodou rozkoukal, měl to nadělení rovnou před nosem. Do rybníčku se nastěhovali vodní šneci a polikali všechno, co jim přišlo do cesty od puškvorcových kořínků až po Rákosí.
1: Ale, tedy už toho mám zrovna dost,
0: zlobil se Skřítek.
1: Teď uvidíte, jak vás srovnám.
0: K vyhlášení poplachu v brčálníku zatroubil alarm, potom si nasadil generálskou čepici a začal velet.
1: Na můj povel, okouni, na ježit!
0: Přikazoval jako nějaký vojevůdce a díval se, co bude dál. Okouni z celého rybníka ho poslechli do jednoho, ale před šneky se objevila pichlavá překážka. Nahoře sice hrozila bodlinami, ale dole pod okouními bříšky bylo na proklouznutí místa dost a tak šnečí tažení pokračovalo.
1: Štika do akce, teď!
0: Zavelel Rákosníček po druhé a tak, že uhnul z cesty. Štika Zubatka se přihnala jako velká voda, vlétla mezi ty bumbrlíčky rychleji než blesk a dorážela na ně ze všech stran. Ale ať dělala, co dělala, vždycky vyšla na prázdno. Šneci zalezli do svých ulit a v nich přežili štičí útok ve zdraví. Skřítek se ale nevzdával a do třetice zavolal na pomoc úhoře. Poručil jim do bahnitého dna vyrýt brázdu tak hlubokou, aby se přes ní šneci nedostali. Jenomže ani to nepomohlo. Těch nedojedů a otesánků bylo tolik, že polovička z nich stačila příkop zaplnit a ti zbývající se přes ně valili dál jako příval. To už bylo na Rákosníčka moc.
1: Zachraň se, kdo můžeš, s rybníčkem je amen. Tady už nezůstane na kameni kámen. Ale, co pak?
0: Ozvalo se za ním. To promluvil žabák Melichar.
1: Máš nad srdce v kalhotách?
0: Přidal se žabák Augustín.
1: Ty hrdino,
0: dal se slyšet žabák Bonifác.
1: Na šneky přece musíš jít s fištrónem.
0: Skřítek na ně koukal celý vyjevený a chvíli trvalo, než se zmohl na slovo.
1: S dovolením, co je to ten fištrón? Inu to je,
0: řekl rošapně Augustín.
1: Jakože nezáleží na tom, co máš na hlavě za čepici, ale na tom, co máš pod čepicí, víš? Ale já tam přece nic nemám,
0: divil se Skřítek.
1: To jsem si myslel,
0: zabručel Melichar.
1: Já ti poradím, ty žrouty zastaví jenom větší sousto, než budou moc spolknout. Tohle, co ti dávám, jsou žabincová semínka, víš?
2: No tak nekoukej a rozhoď je kolem,
0: povídá netrpělivě Bonifác.
2: Hned jak to uděláš, začnou se dít věci.
1: Abys věděl, tak to je naše prastaré žabí tajemství,
0: prozradil Augustín.
1: Ale už nezdržuj a rozházuj.
0: Rákosníček koukal na titěrné nic, kterému Melichar položil do dlaně, a pochyboval o každém žabím slově. Ani na chvíli nevěřil tomu, že by zrovna tohle mohlo zastavit armádu žroutů, ale pak si řekl, že to přece jenom zkusí. Nic jiného mu ostatně nezbývalo, protože ti nenažranci už v rybníku spolikali všechny puškvorcové kořínky, prokousali se rákosím, rozžvíkali letní nové listy a teď se pouštěli do rozkvetlých blatouchů baheních. Rozhodil tedy žabincová semínka dokola, ale hlavně tam, kde vodou prosvítaly sluneční paprsky. A pak už se nestačil divit, jak se mají k životu. Nejdříve z nich vyrostlo jenom pár vlásků, za chvíli jich už ale byl pořádný chomáč, který bez přistání rostl dál a dál a nakonec se udělal velikánský zelený koláč a do toho koláče se šneci pustili ze všech stran. Okusovali ho, chroustali ho, polikali ho a jejich nenasytnost jim v té hltavosti nedala přestat. Za chvíli stloustli tolik, že jim ulity byly malé, takže z nich šneci vypadli a leželi kolem jako tlusté, bezmocné kuličky. Kdyby se do nich štika pustila teď, byl by s nimi konec. Ale tak zlý osud jim rákosníček nepřál. Raději trochu nadzvedl stavidlo a vodní proud všechny šneky z rybníčku vyplavil. Skřítek potom obhlédl celý brčálník a jakmile viděl, že je všude klid a mír, spokojeně prohlásil.
1: Kdyby s rybníčkem bylo zase někdy zlé, tak k nápravě je tu prosím jedině rákosníček.
0: Pak ale docela potichu dodal, ovšem i Melichar s Augustínem a Bonifácem. Když tak dal pravdě za dost, šel se vyspat na zítřejší den, protože tušil, že ho jistě bude zase někde zapotřebí.
3: Umělci. Jednoho dne prohlásil Kopito. Jako detektivové jsme kapacity, Mňůku. Nasadit život pro dobrou věc je pro nás úplná maličkost, ale dosud jsme patřičně nevynikli v kultuře.
4: Jak to, že ne? Což pak jsme nehráli s nevšedním úspěchem divadlo? A nepodnikali jsme řadu zájezdů s Big Beatovou skupinou?
3: Ale ano, jenomže to všechno byly akce místního významu. A my se musíme prosadit v celostátním měřítku.
4: No to bych rád věděl proč. Chtěl by se stát filmovou nebo televizní hvězdou? To by tě pak na ulici každý bezpečně poznal. A zločinci by si z nás dělali legraci.
3: Teď se nestarej o zločince, ale o to, k čemu se hodíš. Poznej sám sebe. Podle mého názoru máme nejvyšší čas zauvažovat nad tím, v kterém oboru bezpečně vynikneme.
4: A to je přece jasné. Naše úspěchy...
3: Vůbec nic neznamenají. Četl jsem někde, že mimořádné výkony dosažené v dětském věku nemusí být předpokladem mimořádných výkonů v dospělosti. Co když z nás detektivové vůbec nebudou?
4: Mňouk se zatvářil mrzutě. Tyhle řeči se mu ani trochu nelíbily. Nezapomínej, že jsme sportovní fenoméni, když se pustíme do tréninku.
3: To už jsme mockrát udělali. A jestli z nás někdy budou olympijští vítězové, tak s ním 2 kila formely a zapiju to vodičkou na vlasy. Je třeba urychleně zjistit, v čem se nám opravdu nikdo nevyrovná. Možná, že by z nás byli velcí umělci a my o tom dosud nemáme ani tušení.
4: Nebyl bych proti tomu stát se velkým umělcem, ale nějak se mi to nechce líbit. Jak se takový mimořádný talent vlastně zjistí?
3: No, od toho jsou tady školení odborníci. Probereme obor za oborem a uvidíme, k čemu se vlastně hodíme. Co bys říkal klasickému baletu?
4: No vyloučeno. Já tancuju akorát, když dostávám vejprask. Když si představím, že by mě při Labutím jezeře museli na scéně mydlit.
3: A co výtvarné umění? Učitel pěnička říká, že máme fantazii. Každý namalujeme obraz a půjdeme za akademickým malým.

0: dopala Moně Lize po těžkém boxerském utkání s Cassiusem Clayem. Z líny pak vymodeloval něco, co mohlo být voják se samopalem, ale také Jitka Molavcová s kytarou.
1: Navzájem si své výtvory pochválili,
0: pečlivě je zabalili, aby si jich nevšiml byčiště nebo jiný třídní posměváček,
1: a odvážně se vydali k domu, v němž bydlel akademický malíř Arpád Knajprlín.
0: Byl to tvůrce četných krajinek z Posázaví a všichni si ho velice považovali.
1: Každý rok vystavoval v místním muzeu a občas mýval výstavy i v Čáslavi, Kutné hoře, Benešově a Havlíčkově Brodě.
0: Byl to zkrátka proslulý umělec, jehož oleje a akvarely měly zcela nespornou hodnotu.
1: Sám pan učitel Pěnička pravil, že tato díla mají svou nespornou hloubku. A jednu krajinu střední velikosti zakoupil svému tchánovi kastelánu Štětkovi k narozeninám.
0: Mistr Knajprlín přijal žáky Kopita a Mňouka v Lídně.
1: Pozval je do svého ateliéru, ukázal jim svůj nový obraz a pohostil je kofolou. Poté je pozorně vyslechl. Vážně pokyvoval hlavou a chmuřil přitom čelo. Když si prohlédl jejich výtvarná díla, pravil.
2: No, jsem rád, že máte ušlechtilé zájmy a nepatříte k chuligánům, kteří mi minulý týden rozbili okno. No já nevím, jak si to představují, zejména když sklenář ochořel a leží se zánětem žil. Jestli nastydnu, nedokončím včas svůj poslední obraz, Jez u maštalířů, který ode mne hodlá zakoupit pan Popián, poštmistr ve výslužbě.
0: Žáci mistra politovali a on pokračoval.
2: No, rádi byste znali mé stanovisko k pracem, které vidím před sebou. No, upřímně řečeno, nevím, mohu-li je odpovědně posoudit. Chlapci, umění je velice složitá záležitost. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Umění musí dát vše a vše jen v sázku. Talent je důležitý, ale bez usilovné práce není úspěchu. Musíte malovat, modelovat, navštěvovat výstavy a zajímat se o vše, co s uměním souvisí. Až namalujete pár stovek dalších obrázků, přijďte opět za mnou, já vám povím, má-li smysl v tom pokračovat.
0: Žáci protáhli obličeje a zatvářili se kysele. Vůbec se jim nechtělo malovat stovky obrázků, aniž měli jistotu, že to bude k něčemu dobré.
1: Když se ocitli opět na ulici, pravil Mňouk ponuře. Tak pro tohle jsem si zkazil celou sobotu a neděli. Jestli se ještě teď chceš stát velkým umělcem, tak to zřejmě nemáš v hlavě v pořádku.
0: Umělec není pouze malíř nebo sochář. Což kdybychom to zkusili třeba s pantomimou?
1: No ani nápad. Jestli něco nenávidím, tak je to pantomima. Kopito, my jsme prostě rození detektivové a nic jiného z nás nikdo neudělá.
0: Ale Kopito se nevzdával. Podívej, kam až to dotáhli Marta a Tena Elefteriadu. A to nejsou žádné stařeny. My máme příjemné hlasy, dobrý hudební sluch, vzorný smysl pro rytmus. Tak mi řekni, proč by nemohlo vzniknout chlapecké duo Kopito a Mňouk? Já bych se o to rozhodně pokusil.
1: Vyhrát bratislavskou liru bys nechtěl? A někdy plánuješ naše CDčko?
0: Tak daleko nemyslím, ale ničeho se neodříkám. Rozhodně si myslím, že je na čase se do toho pustit. Pochopitelně po poradě s odborníkem.
1: Kam mě toho zase chceš vláčet? Pamatuj si, že mě nikam nedostaneš.
0: Ale v tom se mýlil. Ještě téhož dne navštívili oba žáci profesora Lidové školy umění a bývalého pěvce Šmitouše.
3: Vida, vida.
0: Popotahoval si Šmitouš umělecké kníry, když se mu Kopito svěřil se svými záměry.
3: Velice mě váš zájem o vokální hudbu těší. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Zapijte mi nějakou národní píseň.
0: Třeba námořnický bál.
1: Nebo rodeo.
0: Profesoru Šmitoušovi se to však příliš nelíbilo.
3: O, chápu, že tíhnete k populární hudbě. Ale vše má své zákony a svůj pořádek. Umíte píseň Já mám koně, vrané koně?
0: Žáci se zachmuřili, ale znalost písně popřít nemohli. Ač neradi zanotovali několik taktů.

0: koně mý.
1: Nebylo to nejhorší a ledacos by se ještě dalo zlepšit. Hlasy máte příjemné, intonujete čistě a také váš zjev není odpudivý. Kdybyste měli zájem, připravil bych vás tak, že byste mohli vystoupit na akademii, kterou pořádá naše lidová škola umění.
2: To by bylo prýma, vyhrkl Kopito.
1: Ale Mňauk ho štípl do ruky. Nelíbilo se mu, že by měl před celým městečkem zpívat Já mám koně, vraný koně.
2: Ale ani profesor se nic takového nedomníval.
1: Nacvičím s vámi píseň Sil jsem proso na souvrati. A uvidíte, že budete mít úspěch. Je to píseň svižná a melodická. Dáte-li si záležet, překvapíte nejen ctěné pány rodiče, ale i celé městečko.
2: Zatímco Kopito sršel optimismem.
1: Tvářil se Mňouk zarputile a nezastíral, že vyloženě trpí. Sil jsem proso na souvrati? Copak to je nějaká písnička? Už jsi slyšel, že by něco takového zpívali Marta a Athena Eleftheriadu?
2: Každý přece nějak začít musí. A právě první kroky na veřejnosti bývají nejtěžší. Ostatně mohli jsme dopadnout hůř. Profesor Šmitouš nás klidně mohl nechat zpívat Ovčáci čtveráci nebo Halí belí koně vzelí.
1: Tak dobrá, když si myslíš, že s profesorem uděláme díru do světa, tak já se teda podvoluju.
2: Akademie Lidové školy umění se rychle blížila a tak nebylo možno otálet.
1: Naštěstí si profesor Šmitouš udělal pro Kopita s Mňoukem čas a pečlivě s nimi píseň nacvičil. Domnívám se, že vaše vystoupení bude úspěšné, ale dejte si pozor na trému. Dával jsem hodiny jisté slečně Bubencové, která měla krásný a zdravý hlas a mohla to daleko dotáhnout, nebýt ovšem toho, že po každém příchodu na scénu omdlela jako špalek a museli jsme ji 2 hodiny křísit.
2: To se nás netýká. Křísit budou muset spíš obecenstvo.
1: Jsem rád, že jste zdravě sebevědomí. Tak tedy nezapomeňte, v pátek odpoledne je generální zkouška a v sobotu jdeme na ostro.
2: Kopito a Mňouk nezapomněli.
1: Jenomže když se v pátek dostavili do sálu místního divadla, otevřeli úžasem ústa.
2: Účinkujících tu bylo dobře několik desítek a ani o organizátory představení nebyla nouze.
1: Kromě profesora Šmitouše tu rozhazoval rukama režisér Podolanský,
2: učitel Mikvaj
1: a osvětlovač Bolavý.
2: Hudebníci si ladili nástroje,
1: pěvci se rozespívávali
2: a konferenciér Piškurný si sepisoval jednotlivé aktéry na arch papíru.
3: Co tady chcete, kluci?
1: Vybafal Nakupita s Mňoukem.
3: Představení až zítra.
1: Ne, to jsou naše účinkující, naše nové pěvecké duo.
2: Informoval ho Šmitouš.
3: No nazdar. To představení bude trvat nejméně 7 hodin.
1: A ukázalo se, že nebyl daleko od pravdy.
2: Zkouška se protahovala do neúnosnosti.
1: Smyčcové trio,
2: harfenistka Bludná,
1: pianista Křáb
2: a zejména zpěvačka Mahulena Bolavá setrvávali na scéně neuvěřitelně dlouho.
1: Zejména s Bolavou byly značné potíže, protože byla silně nastydlá a vždycky v polovině tragické árie začala otvírat ústa na prázdno.
2: Silně se podobala kapru, kterého vytáhnete z vany a položíte na stůl.
1: Za to Kopito s Mňoukem zaspívali svou píseň snadno a bez nehody.
2: Když zkouška skončila, sešla se umělecká generalita s účinkujícími, aby rokovala o zítřejším představení.
3: Je to dlouhé, je to dlouhé!
1: Lamentoval konferenciér.
3: Něco je třeba vypustit.
1: Pan Křáb by mohl hrát o jednu skladbu méně, navrhl režisér.
4: Nikdy! Mé vystoupení musí mít gradaci.
1: Zkrátit repertoár nechtělo ani smyčcové trio, které dokonce začalo režisérovi vyhrožovat fyzickým násilím. No snad by neměla zpívat slečna Bolavá, je silně indisponována.
2: Navrhl nesměle profesor Šmitouš.
1: Ale Mahulena začala ječet.
5: Buďte bez starosti. Vypiju před představením syrová vajíčka a zapiju jako skřivánek. Jinak můj strejda nebude svítit.
1: Pan režisér se obrátil ke Kopitovi a Mňoukovi. Nedá se nic dělat, musíte ustoupit vy. Přijďte ale zítra do zákulisí, abyste mohli vystoupit, kdyby někdo neočekávaně vypadl.
2: Žáci vyšli na ulici jako opaření.
1: Tady máš to umění, Kopito. Kolik hodin jsme seli proso a nakonec jsme dopadli jako sedlácí chlumce.
2: Kdypak, kamaráde. Tentokrát jsme to pořádně projeli. a nikdo na světě nám nemůže pomoci.
1: Přesto se oba žáci dostavili následující den do šatny ve stanovenou dobu.
2: Všichni účinkující se tvářili nadmíru důležitě a Mahulena Bolavá měla na táčku syrové vajíčko připravené k rozklepnutí. Vůbec to nevypadalo, že by se někdo hodlal vzdát účasti na vystoupení.
0: Je mi to velice líto, ale jste mladí a úspěchy na vás teprve čekají.
1: Omlouval se žákům profesor Šmitouš.
2: Potom vypuklo představení.
1: Konferenciér Piškurný uvítal obecenstvo a uvedl pianistu Křápa.
2: Pak následovala harfenistka Bludná a smyčcové trio.
1: Ve chvíli, kdy už většina lidí v sále spala, se začala připravovat na své jedinečné vystoupení Mahulena Bolavá.
2: Vstáhla ruku po vejci a rozklepla jej otácek.
1: V té chvíli nastala katastrofa. Příšerný puch naplnil šatnu a okolí.
2: Pěvkyně sebou trhla tak nešťastně, že jí část zkaženého žloutku pokapala róbu. Mahulena zaječela. Poté zasýpala. A konečně prchla na zahradu, kde tušila čerstvý vzduch.
1: Právě v té chvíli skončilo smyčcové trio své vystoupení a za chabého potlesku opouštělo jeviště.
3: Kde je Bolavá? Kde je Bolavá?
2: Chrčel Piškurný, ucpávaje si kapesníkem nos.
3: Kde je Bolavá? Bolavá na scénu.
0: Pošli tam ty kluky, ať není trapná pauza,
2: přikázal režisér Podolanský. A tak se Kopyto s Mňoukem přece jen představili hudby milovnému obecenstvu městečka.
6: Sil jsem proso na souvrati, nebudu ho žíti. Miloval jsem krásné děvče, nebudu ho míti.
1: Pro velký úspěch přidali ještě A já su synek z Polánky.

0: Bylo zřejmé, že se prosadili dva velké talenty.
1: Když o něco později opojení ovacemi kráčeli k domovu, pravil Mňouk. Kdyby to byl řekl kopyto, s tou bolavou jsme měli štěstí.
0: Štěstí? Podivil se kopyto a záhadně se usmál. Prosím tě, kdo si myslíš, že jí sebral čerstvé vajíčko stáčku a dal jí tam 100% pukavce?

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: Ach, mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybrala červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych vola, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil. Tutu, tutu.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme, to nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola. Ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko, šťastnou cestu!

0: zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška se však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, trobí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to ono se dát. Motýlku, nechceš svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko? Proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde ses tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno. Nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti. Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl, a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. K Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku. A dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme! A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně ťukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky, nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: Příběh čtvrtý o veliké mlze. Sotva skončilo v zahradnictví léto, hned příštího dne, jako by měl Bůh ví jak naspěch, zaťukal na skleníky podzim. To je ale mlha, jako v prádelně, zvolal ráno tatínek, když vykoukl z okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla a že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala na pořád toho, aby se nebál. To je krása. Díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaryl do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka,
0: řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky. Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi, tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady jsi, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty. No jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo.
1: Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka.
0: Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtila hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se k kamarádce tak blízko, aby jí v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml, měla skoro úplně vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček, tahaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tu máš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle, natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
1: Já nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
0: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
1: To nechroupu já. To chroupeš ty, řekla Kateřinka.
0: Já? Já vůbec nechroupu. Ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
1: Huga.
0: Skutečně. Možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby ji mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám? Chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřinčiny brýle nasadil. Nevěděl totiž, že takové brýle předepisuje pan doktor na míru a že je nemůže nosit kdekdo. A tak se mu celý svět před očima najednou zatočil, Hugo se začal motat a vrávoral mezi plotem a hromadou zahradnických bedniček a lísek, až do nich vrazil a vysoká dřevěná hromada se na něj s rachotem sesypala. A máme ho, vykřikl Radovan. Pomoc, ozval se z hromady Hugův hlas. My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brýličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly. Klade si Radovan další podmínku.
2: Sliboje, zvolal přidušeně Zasypanec.
0: A tady bych vám chtěl dát důležitou radu. Snad jste se ještě s takovým křivým a záludným člověkem, jako je Hugo, nesetkali, ale to neznamená, že máte vyhráno a že na vás Hugo někde nečeká. Proto si pamatujte, nevěřte mu. Když je v nouzi, naslibuje hory doly, ale jakmile mu otrne, zapře nos mezi očima. Takovou má povahu. S tím právě Radovan počítal. Příliš na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šnirovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil.
1: A pracovat,
0: ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé ts a vykročil k domovu. Ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád pod tržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovan ji hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí.
1: A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi.
0: Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík si nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známý zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, Teda to byl skvělej stroj.
2: V jiných letech v ten čas medvědice Barbora vždycky už tvrdě spala. Tentokrát však neměla na zimní spánek ani pomyšlení. Seděla sklesle nad doupětem pod zasněženou borovicí. Chvíle mi zhluboka vzdychla a z oka se jí vyhrnula slza. Ach, kde jenom vězí Míša? Je to nerozumný kluk. Někdy s ním čerti šijou, ale je to přece jen její Míša. Aby se mu tak něco zlého přihodilo. Do smrti nejdelší by si to neodpustila, ale co to? To vypadá jako... No ano, ano, to zpívá Míša. Z dálky sem znělo

Vlastně se to sotva dalo nazvat zpěvem. Spíš to byla rozpustilá halekačka. A do toho se ozývalo veselé oslí zahýkání. Z lesního úvozu vyšel oslík a táhl Vasilův vozík, vrchovatě naložený bedničkami a pytly. Vedle vozíku čapal doširoka Vasil. Míša seděl na oslíkovi hrdě, jako generál na přehlídce, a zpíval, až se rozléhalo.

0: Barbora se nemohla radostným překvapením ani pohnout. Míša zapomněl, že by se vlastně měl bát jí přijít na oči, a hned se jí hnal do náručí. Míšovi lesní přátelé ho přiběhli uvítat. Strneček, jezevec, kaneček, králíčkové a veverky. Liška s lasičkou přišli jen ze zvědavosti a drželi se opodál. Ostatní se zvědavě hrnuli k vozíku, ale Míša je odehnal.
1: Počkat, počkat, však se dočkáte, zavolám vás potom.
0: Mamince ovšem musel potom všechno povědět, odkud ten náklad přivezli, že mu to všechno snesli lidé v městě za to, že uhasil požár. Potom se Míša celý den neukázal. Veverky ho spatřili, jak co si hledá ve vrcholcích nejvyšších dubů, a slyšeli, jak si co si tiše drmolí. Něco o mámě a o stromečku. Ale kloudného smyslu z toho nevyrozuměli. Napadl nový sníh a Míša poprosil Srnečka, aby svolal přátele na palouk nedaleko strýčkovy chalupy. Sám tam přivedl strýčka, maminku a oslíka. Všichni zůstali jako uvidění. Uprostřed palouku stála osamělá, hezoučká jedlička, pocukrovaná sněhem, učiněný vánoční stromek. Míša ji potají vystrojil cukrovým, ořechy, jablky a jmelím. Teď veverky viděli, co to sháněl na dubech. Kolem byly hromady dárků, oříšky a ořechy, pomeranče, fíky, datle, jablka a cukroví. Míša z hromad každé zvířátko podělil. Dokonce i Lišce a Lasičce nabídl pohrsti křížal a suchých švestek. Když s posměchem odmítli, řekl jen:
1: nechcete? Dobrá, neubude.
0: Strýček si pod stromeček přinesl svou nadílku sám. Novou sekeru, pilu, kladivo a pytel hřebíků. Oslíkovi Míša se zvířátky nanosil plné dva pytle žaludů, bukvic, bobulí a bodláků. Jen maminka Barbora tu stála pořád s prázdnou. A tu Míša před ní předstoupil, uklonil se a trochu s trémou spustil:
1: ty má dobrá mámo, zlaté srdce máš, že se pro mé darebáctví na mě nehněváš. Už to neudělám, budu poslouchat, vždyť já tě mám. Ty má mámo opravdicky rád.
0: Teď veverky porozuměli, co si to šeptal v korunách dubů. Míša odskočil za blízký pařez, vytáhl odtamtud slušně velké vyjedérko a podal je mamince.
1: Tu máš pod stromeček dárek maličký od tvého synka Míši Kuličky.
0: Vyjedérko bylo plné medu.
2: Barbora nemohla pohnutím promluvit.
0: Jenom Míšu něžně objala. Med si však živou mocí nechtěla vzít,
2: jen ať prý si ho sní sám.
1: Ale Míša, že ne, že je to dárek pro mámu.
0: To se ví, když se potom všichni přátelé Míšovou zásluhou mohli pustit do vánočního hodování, Barbora a Míša se dali do medu společně. Panečku. hen.

0: mezi svět šestý, z boží vůle král, mocný panovník a hlava pomazaná, zdravím vznešeného prince Radovana.
1: Buďte vítán, králi, co nám chcete říci?
0: Přišel jsem k vám hledat jednu uprchlici. Vydejte mi Ladu, princi Radovane. Je mou snoubenkou a ženou mou se stane. Jinak...
1: Chcete vyhrožovat, králi, jak se zdá. Vaše snoubenka...
2: Tou snoubenkou jsem já. Je to pravda, králi? Přijal jste můj slib? Tady stojím. Chcete si mě vzít?
0: Kdo jste?
2: Hlada, králi. Což mne neznáte?
0: Vysmívá se mi to, děvče proklaté.
2: Nechcete mne tedy?
0: Nechci!
2: To jsem ráda.
0: Kdo jste vůbec?
2: Už jsem řekla. Hlada.
0: Pojedete se mnou.
2: Vždyť jste se mě zřekl.
0: Nepoznal jsem vás. Byl jsem bláhový. Však co tu děláte?
2: Co? Míjí nádobí.
0: Nádobí?
2: Nevěříte? Můj pán vám to dokáže. Zavolejte prosím i hned kuchaře.
1: Zavolejte i hned kuchaře.
0: Zavolejte kuchaře.
3: Kuchaři! Jsi volán před prince!
4: Kuchaři! Jsi volán před prince!
3: Kuchaři! Jsi volán před prince!
5: Rychle! Mařečku! Teď je se mnou zle. Pro jistotu vezmu si svůj řád.
1: Kuchaři.
5: Zde.
0: Nyní se to uvidí. Kdo je toto děvče?
5: Slouží v kuchyni.
1: Jak se jmenuje? A co bys o ní řekl?
5: Říkám jí Inu.
1: Myší kožíšek.
0: Myší kožíšek?
1: A dobře slouží ti?
5: Dobře. Když je talíř od ní umytý, leskne se jak slunce. Pěkně čistounký je.
0: Že se nestydíte.
5: Zač, že dobře mi je?
0: Lupče, víš, kdo vlastně je ta služka tvá?
5: Hodné děvče.
0: Osle, je to princezna.
5: Princezna?
0: Tak, řekl jsem to právě.
5: Jednomu z nás dvou to přeskočilo v hlavě. Nechápu, co ten člověk povídá. Říkám, hodná je, jen trochu ošklivá.
1: Mýlíš se, můj milý. Ne. Ošklivá není.
5: Jasná paní, milost, odpuštění.
0: Princezno, teď vysmíváte se mi. A vy, princi, jste mi snoubenku mou vzal. Vraťte ji. Sic válkou zničím vaši zemi. Já, kazit svět šestý, z boží vůle král. Přivedu sem vojska v plné zbroji. Pod kopyty koní zhyne vaše zem.
1: Mlčte, králi. Možná jinde se vás bojí. Ale tady u nás... se vás neleknem.
6: Princ Radovan odhazuje svůj bílý plášť a pohotově tasíc kort skříží svoji zbraň s nemotorným oplechovaným kazisvětem. Králův pobočník se snaží taktéž tasit, však zbroj mu asi zrezivěla v pouzdře a tak rezignovaně usedá a přihlíží souboji. Statečný kuchař aspoň svého pána podporuje obratnými gryfy vařečkou. Kazisvět brzy ztrácí půdu pod nohama. Jeho chrabré vojsko se nenápadně začíná vytrácet. Když mu mladý princ hodí k nohám zlomený meč, snaží se zostuzený král ještě udržet glanc, ale je pozdě. Všem už je jenom prosmích.
7: paní má.
8: Co tu hledá tadyhle ten ničema?
2: Se vyhrožuje válkou, že tu všechno zničí, spálí.

0: skáčí pryč jako zajíci. Brzy je nádvoří Radovanova hradu prázdné a rozprášené vojsko i se svým králem mizí tam, odkud přišlo. Za horami, zvanými Nový svět a možná ještě dál.
1: Paní milá, pěkně prosím, odpusťte mě.
2: Byl jsi vždycky hodný ke mně. Nemám, co bych odpustila.
1: Řekl jsem, že jste ošklivá. Odpusťte mi, paní má.
2: No, mýlil ses trošičku, ale že jsi byl ke mně milý. Za to udělím ti nyní řád myšího kožíšku. Staň.
1: Děkuju vám, paní má. Teď budu mít řády dva.

0: jednou na jaře Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšleně na zahrádce. Sluníčko se na ně dívalo z nebeského balkónu a potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno. Co pak je?
1: Ale chtěli jsme, aby nám vyrostla kytka a nemáme semínko,
0: řekl Křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem a povídá, tamhle jedno leží. Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
1: Radši se ho Křemílku zeptej, co je zač,
0: povídá Vochomůrka. A Křemílek se opatrně semínka zeptal.
1: Co pak jsi zač?
2: Verbasku,
0: špitlo semínko. A tak Křemílek s Vochomůrkou moc nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka tedy udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko zasadil. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali a zpívali mu písničku.
1: Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala a křikla.
3: Aby vás kos sezob i s tím vaším semínkem. Pořád mi dupete nad hlavou. Vytopili jste mi celý byt.
0: Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela zpátky do svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Potom Křemílek povídá.
1: Teď to zkusím zase já.
0: Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch přiklopil svou čepičku. A znovu zalívali a zas tomu semínku zpívali.
1: Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: Všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo.
1: Je to nějaký lenoch,
0: povídá Křemílek.
4: Ospalec je to.
0: Zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. Křemílek povídá.
1: Vstávej!
0: Ale zívl si a usnul taky. Vy jste mi ale zahradníci, zasmálo se sluníčko na nebi a potom silným, sluncovým hlasem zasmálo.

0: V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly spod ní zelené lístky a sluníčko jim podalo své zlaté ruce. Tak pojďte, pojďte, já vám pomůžu. A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka a na hlavě jí sedí vochomůrkova čepice. Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínku až po poupata a leklo se. Pro pána, ty nejsi fiala.
1: Kde pak? Řekla kytka. Já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku.
0: A smála se, až z toho celá rozkvetla.
1: Kruciš,
0: povídá sluníčko taky málem po latinsku.
1: To jsem to vyvedlo.
0: A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se vochomůrka proloupil ze spaní.
2: Kytka mi vzala čepičku, křikl a hrne se k divizně a rovnou po ní nahoru.
0: A pořád výš, ale když sahal po čepici, uklouzly mu nohy a vochomůrka padá z divizny jako z věže.
1: Kruciš,
0: leklo se sluníčko. Zlatými prsty si ze zlaté hlavy vytrhlo zlatý vlásek a uvázalo z něj zlatého motýla. Když už byl vochomůrka jen na jedno maličké ach od země, zlatý motýl ho vzal na křídla. Nejdřív s ním vyletěl nahoru pro čepičku a pak ho snesl dolů do zelené trávy.
1: Kruciš,
0: povídá si na nebi sluníčko.
1: To ale bylo, co?

0: V jednom útulném londýnském domě žili dva dalmatýni, Pongo a Perdita. Bydleli tam se svou paní a pánem, Anitou a Rogerem Radcliffovými. O všechny se láskyplně starala chůva Nenny. Jednoho dne se Pongo dověděl radostnou novinu. Perdita bude mít štěňátka. Radosti nebylo konce. Konečně přišel dlouho očekávaný den.
1: Už je to tady, máme štěňátka,
0: radovala se Nenny. Kolik jich je? Zeptal se Roger.
1: 8,
0: odpověděla Nenny.
2: 11,
0: opravila je Anita z vedlejšího pokoje.
1: Ne 11, ale 13, pro pána 14 a 15,
0: divila se Nenny. 15 štěňátek. Jejich maminka Perdita byla moc a moc šťastná.
1: Pongo, ty jeden rošťáku,
0: pochválil novopečeného psího tatínka Roger. Štěňátka byla opravdu překrásná.
3: Ještě nemají puntíčky, ty se objeví až za nějakou dobu,
0: vysvětlovala Nenny. V tom se ozval strašlivý rámus a ve dveřích se objevila Anitina bývalá spolužačka Cruella de Mon. Dlouhý kožich jí splýval až k zemi. Přišla se podívat, jestli se už narodila štěňátka. Nadšeně vykřikla.
4: Beru je všechny!
0: Ale Roger ji rozhodně zarazil. Nejsou na prodej.
4: Toho ještě budete litovat!
0: Procedila Cruella skrz zuby a práskla za sebou dveřmi. Pongo a Perdita ji viděli odcházet a s úlevou si vydechli. Cruella se však nehodlala vzdát. Najala si dva zlodějíčky, Kašpara a Horáce, a dala jim za úkol, aby štěňátka ukradli.

0: Mezitím uběhlo trochu času, štěňátka povyrostla a jejich kožíšky zdobilo stále víc černých skvrnek. Malí pejsci se moc rádi dívali na televizi. Nejraději ze všeho měli příhody statečného psa Bleska. Nedej se Blesku, volala Penny. Onoho dne bylo vše jako vždycky. Když skončila pohádka v televizi, Pongo poslal štěňátka na kutě. Ale nám se ještě nechce spinkat, odmlouvala Štístko, která byla ze všech štěňátek nejmladší. Za chvilku už všechna štěňátka spala, jako by je do vody hodil. A Anita s Rogerem mohli vzít Ponga a Perditu na procházku do parku. Jen co odešli, vkradli se k ním Kašpar a Horác. Kašpar zavřel ubohou Neny v horním pokoji a Horác mezi tím naházel štěňátka do velkého pytle. Když se Anita a Roger vrátili, vyděšená Neny jim vyprávěla, co se stalo. Hned zavolali policii, ale přestože detektivové prohledali každý koutek, po štěňátkách nebylo ani vidu, ani slechu. Pongo a Perdita byli zoufalí. A co psí telegraf? Vzpomněl si najednou Pongo. Jestli jsou naše dětičky ještě ve městě, londýnští psi je určitě najdou. Pak hlasitě zavil a použil přitom speciální psí šifrování. Hof, hof, hof! Ukradli 15 malých dalmatínů! Zpráva oběhla celé město, až dorazila ke Kubovi. Kuba bydlel za městem a byl to lovecký pes.
1: No podívejme se, zprávy z Londýna, povídá Kuba huse Lucy.
0: A pak honem běžel povědět tu novinu do stáje, kde bydlel kůň jménem Kapitán. Kapitán o tom řekl seržantu Tipsovi, to byl jejich kamarád Kocour. A ten hned probudil starého knírače plukovníka. Plukovník nastražil uši, aby lépe slyšel. Ukradli 15 puntíkatých štěpánek! Štěňátek, pane plukovníku, opravil ho zdvořile seržant Tips. V tom si kapitán vzpomněl, že z pekelného zámku rodiny de Mon bylo slyšet nějaké štěkání.
2: To je nesmysl, už dlouhá léta tam nikdo nebydlí, zavrčel plukovník.
0: Ale podívejte se, plukovníku, kouří se tam z komína, trval na svém kapitán.
2: Tak to tedy musíme jít hned zkontrolovat, rozhodl plukovník.
0: A pak se pomaloučku a potichoučku připlížili až k domu. Seržant Tips opatrně proklouzl dovnitř a co tam neviděl? 99 malinkých dalmatínů a 15 z nich se dívalo na televizi. To budou určitě oni, pomyslel si Tips a spěchal o tom říct svým přátelům. Zprávu o nalezení štěňátek rozhlásil plukovník psím telegrafem, který fungoval bezvadně, takže se o tom brzy doslechli až ve městě. Ustaraní rodiče hned vyběhli ven.
3: To je doga Dany, má pro nás nějakou zprávu.
4: Štěňata nalezena, nacházejí se na sever od města,
0: hlásil jim Danny.
3: Jdeme, rychle!
0: Zvolala Perdita rozrušeně.

0: Když doběhli do vsi, seržant Tips a plukovník už na ně čekali.
1: Na vysvětlování není čas. Pospěšte si za mnou, štěkl plukovník a zavedl je do starého domu.
2: Co chtěla Cruella dělat s tolika štěňaty?
0: Divila se Perdita.
2: Chtěla si z nás nechat ušít kožich,
0: odpověděla jí štístko.
1: Ta hnusná čarodějnice,
0: zhrozila se Perdita.
2: Co budeme dělat?
0: Obrátila se na Ponga.

0: Štěňátka se motala všude kolem. Bylo jich tam plno.
1: Je nás 99, spočítala Štístko.
0: Musíme je odvést, všechny, rozhodl Pongo bez rozmyšlení. Kašpar a Horác byli tak zabráni do sledování televize, že si ani nevšimli, když jim seržant Tips odvedl štěňátka přímo pod nosem. Uprchlíci se schovali ve stáji, ale ještě nebyli v bezpečí. Kašpar s Horácem brzy zjistili, že jsou štěňátka pryč a vydali se je hledat. Stopy tolika tlapek byly na sněhu dobře vidět. Plukovníku, vidím nějaká světla, zavolal kapitán. Seržant Tips hned věděl, na čem jsou. To jsou ti zloduchové Kašpar a Horác.
1: Musíme rychle pryč, řekl Pongo plukovníkovi.
0: Dalmatýni vyběhli zadními dveřmi ven a rychle pryč. Na poskoky Krueli si počkal kapitán, který si s nimi už věděl rady. Vyprovodil je ze statku dobře mířeným kopnutím. Štěňátka zatím utíkala, co jim nohy stačily za Pongem a Perditou. Najednou zaslechli hluk motoru. To se k ním blížilo auto jejich pronásledovatelů. Naštěstí se stihli schovat pod mostem a Kašpar s Horácem si jich nevšimli. To bylo o fousek. Pongo rozhodl, že dále poběží po zamrzlé řece. Na ledě nebudou jejich stopy vidět. Té noci mrzlo až praštělo a právě začínala vánice. Štěňátka už byla moc unavená a měla hlad.
2: Ocásek mám jako rampouch. Mrzne mi čenich a taky ouška a tlapičky, fňukala Štístko.
0: Naštěstí Pongo po chvíli zaslechl známý hlas. To na ně volala jejich kamarádka Kólie. Můžete se schovat u nás, na druhé straně řeky. Zavedla je do stáje. Hodné kravičky dali hladovým štěňátkům napít mlíčka a za chvilku už 99 malých dalmatínů s plnými bříšky tvrdě spalo. Pongo a Perdita poděkovali kravičkám a Kólii za pomoc a brzy se i jim zavírali oči únavou.

Druhého dne se uprchlíci museli opět vydat na cestu. V nedaleké vesničce už na ně čekal další z jejich přátel, černý labrador. Pongo dobře věděl, že se Cruella tak snadno nevzdá a bude pokračovat v pronásledování. Pro každý případ se rozhodl, že bude raději zametat stopy větvičkou. Ale Cruella je přesto vypátrala. Podívejte, stopy vedou do vesnice! Zavolala vítězoslavně a ukázala Kašparovi a Horácovi stopy ve sněhu. Když dalmatýni dorazili do vsi, jejich přítel Labrador už na ně čekal a zavedl je do starého opuštěného skladiště. Vidíte ten stěhovací vůz? Je tam dost místa pro všechny. Zaveze vás do Londýna.

0: To už jim ale byly v patách pronásledovatelé. Cruella byla vzteky bez sebe, zlobila se na Nešiky, Kašpara a Horáce a sama nahlížela do každého zákoutí. Jak se teď dostaneme k autu? Ptala se nešťastná Perdita. Právě v tu chvíli přiběhla Štístko a žalovala na bratříčka.
1: Tatínku, Flíček mě strčil dohromady sazí.
0: Chudinka Štístko byla od sazí celá černá.
2: To není pravda, bránil se Flíček, taky celý umolousaný. To ona mě strčila.
0: Pongo se na ně podíval a najednou dostal nápad. Za chvilku byl i on celý černý.
3: Podívejte, stal se ze mě labrador. Musíme se všichni pomazat sazemi a nikdo nás nepozná.
4: A teď ať si nás ta zlá čarodějnice hledá, radovala se štěňátka.
0: Mezitím bylo auto připraveno. Nesmíme ztrácet čas, popoháněl je labrador. Všichni pejsci jeden po druhém nastupovali do auta. Už byli skoro připraveni k odjezdu, když ze střechy sklouzla dolů sněhová čepice a dopadla přímo na několik štěňátek. S nich jim očistil kožíšek a byli prozrazeni.
5: To jsou oni!
0: Zavřeštěla Cruella. Auto z Dalmatiny se naštěstí mezi tím rozjelo.
5: Chyťte je za nimi!
0: Křičela zlá Cruella, celá rudá vzteky. Cruella vyrazila po zledovatělé silnici jako o závod. To ale neměla dělat. Za pár okamžiků skončila v příkopě spolu s Kašparem a Horácem, do jejíž dodávky narazila. Pronásledovatelé stáli bezmocně po pás ve sněhu vedle silnice a pejsci se mohli bezpečně vrátit domů.

0: V Londýně se právě Anita a Nanny zabývali zdobením stromečku. Roger byl tak strápený, že jim ani nebyl schopen pomáhat. V noci se mi někdy zdá, jako bych je slyšela, povzdechla si Nanny. Ale pak se probudím a vidím, že to byl jen sen. V tu chvíli uslyšeli nějaký hluk. Nanny otevřela dveře, dovnitř vtrhl velký černý pes a hups, rovnou Rogerovi na klín. Radostně mu olizoval obličej a vůbec se nestaral o to, že ho přitom umaže ocazí. Je tady smečka labradorů, volá překvapený Roger. Ale ne, podívej se pořádně, jsou jenom ocazí. Vždyť je to štístko, vykřikla radostně Nanny a hned se pustila do koupání pejsku. U Redcliffových najednou nebylo k hnutí. 101 dalmatínů se k ním sotva vešlo. Ale co s nimi budeme dělat? Zeptala se Anita. Koupíme si velký dům na venkově, usmál se Roger, a založíme chovnou stanici. A co bylo dál? Ty nejkrásnější Vánoce.
1: Kouzelník. To je jedna taková ulice a v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola, vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do toho příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou pozdě večer vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bác sebou rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá, no zkrátka řekl něco moc škaredého, byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry máry fok, ať je ta škareďácká škola pryč. A v tom to udělal vzžic. A ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, ha, a je to, já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola žáčci-školáčci a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl, to je prima. Místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel a paní učitelka a žáčci jim honem oznamovali, škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl celý zadýchaný v papučích a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušení tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože jako obvykle neměl ani jednu úlohu. Řekl panu učiteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle zhlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci, povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli, stejně vím, co se stalo se školou, nechali zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník? Kluk povídá, tady vedle, zvarijete. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fok, ať je ten míček pryč. A otevře dlaň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šejdíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani 1000 vyučených zedníků, natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla: "Ty, opakuj si raději počty, darebo." A ostatní žáčci školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc a nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a nechal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevedle: "Co pak?" A ten kluk mu to všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl: "Jakže? Já, že jsem hanebný podvodník a šejíř a že klamu? Škrholové jedni, já jim ukážu." A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi: "Tak já jsem tedy ten kouzelník." Pan inspektor řekl: "Jaký kouzelník?" Kouzelník se zamračil a řekl: "Přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co, jsem podvodník a šejdíř? Aha." Pan inspektor si odkašlal a řekl: "Pane, račte co nejrychleji odejít a nechejte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči." Pan ředitel řekl: "Správně, správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit." A paní učitelka vykřikla: "Zavolejme policii." I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem: "Tak já jsem tedy podvodník. To se na to podíváme." Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl: "Čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady." A v tom to udělalo vžžc. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl:
0: "To koukáte, škrholové, já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi."
1: Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl: "To je neslýchané." A odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci, školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední loudal se samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal. Chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik. A hned druhou hodinu měli počty.
2: Ach jo, to je tak někdy trápení.

O princezně Jasněnce a ševci, který létal. Byli jednou dva mladí tovaryši, Ondra a Jíra, jeden kovář, druhý švec. A ti spolu, vcelku bezstarostně a vesele, vandrovali světem. Kde se zastavili, tam se něčemu přiučili. Ondra v kovařině, Jíra v ševcovině. A tak třetím rokem vandrování byli v řemesle tak dobří, že mohli leckterého zkušeného mistra, který od mládí seděl jen na jednom místě a už se nesnažil osvojit si všelijaké řemeslné novoty, strčit do kapsy. To víte, byli mladí, sebevědomí a tak se někdy i furiansky naparovali. Trochu žertem a trochu vážně se vytahovali jeden na druhého. Jíra byl víc myslitel, takový ten švec dumavec, a Ondra spíš spoléhal na svou sílu, inu kovář. A tak jednou k večeru, zrovna se začala na nebi klubat první hvězda, se začali pošťuchovat a hádat, kdože je větší mistr. Bylo léto, leželi na louce pod lesem, vandrovní batohy pod hlavou, nic jim nechybělo. To se to pak krásně mluví a vytahuje. Jen kdybych tu měl pořádnou kovadlinu a kujné železo, utrousil koutkem úst Ondra. Já bych ti ukázal, jaký může být kovář umělec. To není jako dělat nějaké křampy na jednu sezónu. Cože? Opáčil Jíra. Ty kovářský umouněnče, ty budeš mistrovat ševce. Jen kdybych tu měl hebkou a pevnou kůži kozinku, tak by ti perlík údivem ani na kovadlinu nedopadl, až bys popatřil, co švec umí udělat. Ještě chvíli se tak popichovali, ale když šera přibylo a na nebi se ukázala třetí hvězda, kde se vzal, tu se vzal, pán v kloboučku a s motýlkem u krku stál před nimi. A že tedy, když jsou oba takoví umělci, aby šli s ním, že kujného železa bude dost a pěkné kozinky také. Tovaryši byli trochu udiveni tím panáčkem i jeho nabídkou, ale zase ne tolik, aby se hned kurážně nezvedli a nešli s ním do jeho domu. A tam bylo nejen všechno, co potřebovali, ale každý dostal i svou komůrku na spaní. Ondra se hned brzy po ránu vrhl ke kovadlině, až to zvonilo po celém domě i okolí. Jíra byl taky vzhůru, ale vstal až později. Chodil po dílně, posedával, dumal, zase chodil. Trvalo to dva dny a zdálo se, že neví, do čeho se pustit. Třetí den přišel pán a ptal se jich, jak jsou daleko se svým dílem. Ondra hned prohlásil, že bude zítra na večer hotov. Když ty, ozval se Jíra, tak já taky. Na druhý den Ondra předvedl pánovi opravdový div. Železnou slepici, která každou hodinu snesla železné vejce a každou čtvrt hodinu zagdákala jako živá. Pán byl viditelně překvapený a uznale pokyvoval hlavou. Takového mistra kovářského ještě neviděl. A co ty? Obrátil se na Jíru. Kde ty máš svou práci? Jíra odešel do své dílny, kde měl z kozinky ušitá křídla. Připěl si je a vyšel na dvorek. A než byste řekli švec, začal křídly mávat a vznášet se nad dvorečkem. Pána to přímo ohromilo. Úžasné, úžasné, pojď už dolů, ševče, chci to taky zkusit. Ale Jíra se v tu chvíli rozhodl,
že poletí výš a dál, že když se mu křídla tak povedla, zkusí štěstí pro změnu jinde. Když pán pochopil, o co jde, běžel do domu pro ručnici a střílel po Jírovi jako zběsilý. Ale ten už byl vysoko, příliš vysoko pro celé to pánovo střílení. A letěl, až byl moc unavený. Od neustálého mávání ho bolely ruce. Ale to už začalo svítat a Jíra pod sebou uviděl věže velkého města. Snesl se na louku, na dohled od městských hradeb. Křídla složil a dal do batohu. Pak zamířil k městské bráně. Měl štěstí. Brzy narazil na ševcovského mistra, který měl dílnu pod kulatou vysokou zámeckou věží. Nabídl se mu za pomocníka. Mistrovi se vandrovní tovaryš opravdu hodil. Už zítra měl odevzdat hromadu škorní a střevíců, které dostal k opravě ze zámku, a bál se, že s tím nebude hotov. Když Jíra usedl k druhému verpánku a dal se do díla, mistr hned viděl, jak mu jde práce od ruky. Ty jsi přišel, chlapče, jako na zavolanou, řekl radostně. Jako by mi tě poslali z nebe. Ty bys ani pro princeznu nebyl špatná partie. Jíra se nejdřív zarazil, cože to mistr povídá o nebi, a zeptal se. A to snad vaše princezna by stála o ševce? Mistr odložil dílo a začal mu vyprávět o princezně Jasněnce. Je tak krásná a přitom musí celé dny a noci trávit na téhle vysoké věži, která nám zrovna stíní okno do světnice. A to jen proto, že při narození jí zlá čarodějnice přiřkla za manžela ševce. Od té doby ji král hlídá na každém kroku. A když začala dospívat a růst do krásy, tak ji zavřel do věže a nechal hlídat strážemi. Jíra údivem pomalu zapomněl dýchat. Jednak slýchal doma, že čarodějnická sudba se vždycky splní, jednak nemohl uvěřit, že krásné děvče, které je souzeno ševci, je jen pár metrů od něho na vysoké věži. Když nastal večer a mistr se odebral na kutě, Jíra rozvázal batoh, připěl si křídla a půdním vikýřem vyletěl vzhůru k věži. Jak letěl kolem věžního okýnka, opravdu uviděl dívku tak krásnou, až se mu málem udělaly mžitky před očima. Dvakrát obletěl věž a pak vletěl okýnkem dovnitř. Jeje, podivila se princezna. Ty jsi přiletěl jako nějaký anděl. Ale vůbec se nebála, jako by tušila, že se začíná naplňovat její sudba. Vždyť Jíra, i když se po práci vydrhl u studny, byl cítit ševcovinou na 10 kroků. Oči mu při pohledu na jasněnčiny zlaté vlasy zářily jako modré hvězdy. Nebylo třeba slov. Jíra se jenom z lehínka dotýkal těch zlatých vlasů až do svítání. A příští noc znovu. Ale to už ho zahlédli stráže. Rozčilený král jen tak v noční košili vpadl do věžního pokojíčku a Jíra sotva stačil skočit k otevřenému okýnku. Jasněnka se ho ducha přítomně chytila kolem krku a už spolu vylétli do tmavé noci. Král z toho div neumřel. Tak se lekl, že ho museli polévat studenou vodou, aby přišel k sobě. Ale to už se Jíra s Jasněnkou snesli na louku u cizího města a princezna za dukát, který měla na zlatém řetízku kolem krku,
obstarala Jírovi ševcovskou dílnu a všechno, co je k řemeslu třeba. Brzy se v dílně netrhly dveře, neboť zvěst o Jírově zručnosti letěla krajem. A tak byli oba šťastní, že snad šťastnější ani být nemohli. Ale šťastným vždycky někdo závidí. Oba zapomněli na zlou čarodějnici, která princezně sudičkovsky přiřkla u kolébky za manžela ševce. Chystala smutek pro krále, připravila však štěstí jasněnce a s tím se nemohla smířit. Čarodějnice se proměnila v jestřába a rozletěla se k městu, kde jasněnka s Jírou žili. A než byste řekli švec, proměnila krásnou ševcovou v ptáčka sedmihláska. Toho chytila do drápů a po princezně jasněnce zůstal v dílně jen jeden červený střevíček. A než se jasněnka nadála, ocitla se, už zase jako princezna, na čarodějném zámku v černém lese. Štěstí těch dvou vzalo věru rychlý konec. Jírovi se bez jasněnky nechtělo ani žít. Našel červený střevíček, ale tím stopa končila. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Až jednou přišlo děvče ze sousední vsi, v ruce červený střevíček. Žádalo Jíru, aby jí udělal další do páru. Prý jí ten její spadl na hlavu přímo z nebe. Když vzhlédla vzhůru, spatřila jestřába, jak nese v drápech malého zpěváčka. Jíra hned věděl, která by je. Teď čarodějnici ukáže, že švec není žádný prťavec. Rychle si připěl křídla a letěl k půlnoci, kde tušil čarodějný zámek. Brzo byl u cíle. Sedl si do výklenku věžního okna a zhlížel dolů na nádvoří. Slyšel jasněnčiny vzliky a pláč. Upustil střevíček a čekal. Jasněnka jej rychle zvedla a ukryla v sukni. Přitom vzdychla tak blaženě, že to Jíra zaslechl až nahoře. To bylo shledání, to bylo objímání. Ale ještě nebylo vyhráno. Jíra se znovu vznesl, tentokrát s jasněnkou v náručí, a letěl rychleji než divoké husy. Paže mu začaly umdlévat, ale to už byly šťastně za hranicí čarodějné říše. Snesli se na vonavou louku plnou kvítí. Jíra si ani křídla nesložil a usnul jasněnce v náručí. Spal a jasněnce za chvíli také spadla víčka. Koutkem oka ještě zahlédla za lesem kostelní věž v městečku, kde Jíra ševcoval. A my uděláme nejlépe, když je necháme odpočívat. Vždyť si to po všech těch strastech

0: O klucích z Domažlic. Pejsek s kočičkou seděli na pohovce a vymýšleli si, co by měli dělat, aby se pobavili a dobře se měli. Někdo zaklepal, oni řekli dále a vešel pan Čapek.
1: I hleďme, hleďme,
0: řekl pejsek.
1: Vás už jsme dávno neviděli. I to vy asi ani nevíte, že mě tuhle bolela noha. Šlápl jsem totiž na střep a poranil jsem si tlapičku.
0: Já vím, řekl pan Čapek. Vždyť jsem to přece všecko napsal.
1: A to povídání o noční košilce taky? A jaké to máte v ruce psaní?
0: Však právě proto jsem přišel, povídal pan Čapek. To psaní je z města Domažlic, od kluků z druhé třídy. Podívejte se, co mě tady napsali. V tom psaní bylo napsáno tohle. Milý pane Čapku, nám se tuze líbila v dětském koutku pohádka o psíčkovi a kočičce. Prosíme vás, pane spisovateli, napište nám zase brzy něco o kočičce a psíčkovi, nebo něco o klucích, jako jsme my. Pozdravují vás kluci z 2. A z Domažlic.
1: No, to nás těší, že se dětem líbíme. My pejskové a kočičky jsme rádi, když se nám děti smějí a když nás přitom netrápějí a nedráždějí. Víte co, pane Čapek, napište něco o těch klucích z Domažlic.
2: Také si myslím, že byste měl o těch domažlických klucích něco napsat, když to tak chtějí.
0: Ale je mi ne, zvolal pan Čapek. Jak pak mohu o těch domažlických klucích něco napsat, když je neznám a když jsem je jakživ neviděl?
1: I co? Kluci jako kluci. Oni jsou všude stejní.
2: To jistě, že jsou. To máte zrovna tak, jako s koťaty nebo se štěňaty. Jedno je bělejší, druhé mourovatější, třetí černé, čtvrté třeba rezavé nebo strakaté. Ale rozpustilé jsou všechny stejně.
0: To je pravda, zaradoval se pan Čapek. Tak já tedy napíšu, že domažličtí kluci jsou jeden bělejší, druhý mourovatější, některý, že je černý a jiný třeba zrzavý, že mají na packách drápky a že jsou všichni stejně rozpustilí.
2: To zase ne. Drápky na packách to mají domažlická koťata a štěňata. Ale domažličtí kluci jistě žádné takové drápky na packách nemají.
1: A víte co, chaso?
0: Povídal pejsek a seskočil z pohovky.
1: Já vám něco povím. Pojďte se do těch domažlic podívat, jací jsou tam kluci. Noha mě už nebolí, tak co bych nešel?
2: To se ví,
0: řekla kočička.
2: Já půjdu také.
0: Ale já nemohu, povídal pan Čapek. Já nemám čas.
2: A proč nemáte čas?
0: No já přece musím napsat tuhle povídku o domažlických klucích, řekl pan Čapek. Tak jak pak mohu jít?
2: Aha, to je pravda.
1: Tak tedy půjdeme do Domažlic sami.
2: A všechno vám pak o těch domažlických klucích povíme, abyste to o nich mohl napsat.
0: Tak se pejsek s kočičkou sebrali a že tedy půjdou do těch Domažlic. Bylo hezky, sluníčko krásně svítilo, a tak si všude venku hráli děti, kluci a holčičky a pejsek s kočičkou se dívali, jak si ty děti pěkně hrají.
1: Počkej chvilinku, tady se kluci právě odpočítávají nahoněnou, to si musím poslechnout.
0: Kluci tam stáli do kolečka a jeden, co byl uprostřed nich, ten odpočítával a říkal přitom tuto říkanku. Entle pentle šuparína, obrštejna rozmarína, viky liky pumprliky, alec palec kotrmelec ven. Ta říkanka se pejskovi tak líbila, že nechal kočičku a sám odběhl za kluky, aby si s nimi zahrál nahoněnou. Hrát si na honěnou, to on uměl náramně dobře, v tom ho panečku žádný tak hned nepředčil. Kde pak by kluci na něj stačili? To pejsek jen mrskl nožičkama, zametl sebou jako vítr a už byl bůh ví kde, že ho žádný kluk nedohonil. Moc pěkně se jim to hrálo nahoněnou, však taky přitom samou zábavou všichni ti kluci i s pejskem dohromady dělali takový rámus, tak křičeli, halekali, pištěli a kničeli a chechtali se, až z toho celému světu v uších zaléhalo. Kočička se chvíli dívala, jak si pejsek s kluky hraje nahoněnou, a dostala také chuť si zahrát. Však tam také byla kupa holčiček a ty se zrovna postavili do kolečka, že se budou odpočítávat na schovávanou. Jedna z nich odpočítávala a říkala přitom tuto říkanku. Anděle, panděle, pikum her, osme tarče, osme her, secha, plecha, ole, vajner, cinky, linky, ben. Tahle říkanka se kočičce ještě více líbila než ta první, kterou říkali kluci, když se odpočítávali na honěnou a na schovávanou. To si kočička ze všeho nejraději hrála. Nikdo to tak dobře neuměl, jako ona to dovedla schovat se tak šikovně, aby ji nikdo nenašel.
2: A co bych si nehrála?
0: Řekla si kočička.
2: Když si pejsek taky hraje. Holky, nechte mne také hrát si na schovávanou.
0: Zavolala na holčičky a holčičky ji vzali mezi sebe a kočička si s nimi hrála na schovávanou.
1: Ojej, holky, ta vám to uměla? Jak ona se vám dovedla schovat?
0: Skrčila se někde, že z ní ani ocásek nebylo vidět. Všude vlezla, všude se provlékla a ještě se vám darebnice po těch holčičkách šelmovsky koukala, jak ji nadarmo hledají. Kde pak s kočkou by se mohl někdo v schovávání měřit? Tak si s těmi holčičkami hrála a měli z toho takovou zábavu a legraci, že nadělali přitom tolik pokřiku, smíchu, výskání, kvikotu a všelijakého rámusu, že až v nebi museli okna zavírat, aby ti nejmenší anděličkové mohli spát. Tak si hrál pejsek s kluky a kočička s děvčaty, že je ani nenapadlo, jak čas utíká a že je pozdě. Sluníčko již zapadlo a maminky už na děti volali hajdy domů k večeři a do postele. Teď teprve si pejsek s kočičkou vzpomněli, že měli jít do Domažlic a že už je pozdě.
2: To jsme se nějak zdrželi s tím hraním. Ach, jemine, co jsme se či při té schovávané nasmáli, až mne břicho o smíchu bolí a od křiku jsem celá ochraptělá.
1: Já také, to si ani nemůžeš představit, jakou jsme měli při té honěné legraci. Ale teď už je pozdě, to už do Domažlic nemůžeme.
2: Jak pak bychom mohli?
0: Řekla kočička.
2: Vždyť už bude hnedle tma a do Domažlic je daleko. Pojď domů, však jsme bez tak nikam nedošli, jen jsme udělali pár kroků a už jsme se zastavili u těch dětí a začali jsme si s nimi hrát. Já ti, když vidím někde hrát si naschovávanou, tak kdyby bylo, co bylo, musím si hrát taky.
1: A to já zas nahoněnou. Ale co řekneme panu Čapkovi?
2: Víš co? Uděláme si z něho legraci a řekneme mu, že jsme byli v Domažlicích.
1: Tak dobře.
0: Obrátili se a za chvilinku byli doma. Tak co? Uvítal je pan Čapek. Jak pak bylo v Domažlicích? Koukám, že jste nějak udýchaní. To stejně jak museli běžet. No a jací jsou domažličtí kluci, řekl pan Čapek.
1: Domažličtí kluci? Domažličtí kluci? To jsou vám kluci, to se ani vypovědět nedá.
0: Copak, podivil se pan Čapek, tak oni ti domažličtí kluci jsou jinačí než jiní kluci?
2: No, jej, a jak? To jsou takový kluci. Já vám, jak jsem je viděla, tak jsem se tak podivila, že jsem zůstala stát jako skoprněla.
1: A já jsem, pane Čapek, také celý skoprněl.
0: Ale, i podívejme, podíval se pan Čapek. A co je na nich tak divného?
2: My vám to budeme povídat a vy to hned musíte psát.
0: Dobře, řekl pan Čapek a počal psát. Tak povídejte.
2: Jen pište. Tak, oni ti domažličtí kluci vám mají hlavičku kulatou.
1: No, a nahoře vlasy porostlou.
2: A na hlavě mají nos mezi očima.
0: Povídala kočička.
1: A pod tím nosem mají pusu. A považte, ta je díravá.
0: Vykládal zas pejsek.
2: A tělíčko mají podlouhlé. A na jednom konci mají hlavu. A na druhém nohy.
1: A co byste tomu řekl? Ty nohy jim jdou až na zem.
2: A oni vám, když ti kluci jdou, tak pořád přitom nechávají jednu nohu pozadu.
0: I vy, darebáci, rozkřikl se pan Čapek. Tak jsem to tady napsal, jak jste mě to říkali. A teď se na to podívejte. Vždyť to jsou zrovna takoví kluci, jako jsou všichni jiní. No, vy jste pěkní lumpáci. Tak vy jste mne podvedli.
2: I nepodvedli.
3: Smála se kočička.
2: Vždyť je to jistě pravda, že to jsou docela takoví kluci, jako jiní.
1: No, a když ti domažličtí kluci jsou docela takoví, jako všichni ostatní kluci, to si jistě také hrají s domažličskými pejsky nahoněnou a s kočičkami naschovávanou.
0: Řekl pejsek.
2: To jistě,
0: řekla kočička.
2: A mají také míče, koloběžky, vlaky, stavebnice, auta, panáčky, barvičky, draky a všechno možné. A hrají si a povykují, halekají a pištějí přitom, jako všichni kluci i holky.

0: Ani to je doba.
1: Hurvajč, nezvoň tak, paní Kateřina není hluchá.
0: Jenom aby.
2: Pan Spejbl s Hurvinkem.
1: Zdravím vás, paní Kateřino.
0: Může jít Mánička s námi sáňkovat?
2: No jistě, už se chystá. Máni, pospěš.
3: Už jsem nachystaná. No tak jdeme.

0: přímě, předvedu holubičku. Ta byla co?
1: Postřelená holubice vyletěla ze světnice, postrácela peříčka. Hle, byla to Mánička.
0: Tak se ukáž ty, Hurvínku.
1: To něco uvidíš. Akrobat Hurvínek a jeho stojí na šišce. Jedu!
0: Vysypaná makovice, ta má jistě zrnek více, než má Hurvaj ve hlavě, sype stravu po mravě.
1: Závidíš, závidíš, co?
0: To bych měla komu.
1: Žery, no! Ukaž Máničce, jaká jsme my chlapi třída. Nasedni na sáně a jeď.
2: Žery, drž se.
0: Náš žeriček to je kos, v zimě v létě chodí bos.
2: Protože mu zmrzly uši, vzal si čapku, ta mu sluší.
1: Výborně, Žery.
0: Žeričku si pošak. Jo.
1: A teď poběž nahoru a vezmi sebou sáně.
0: No jo, náš žeriček je panečku Šikulka.
2: A teď, panstvo, pojedeme všichni najednou.
0: Jo.
2: Spejblovo, cirkusové trio Křeč, navsedat!
0: Jubi, jede!
2: Pozor, Rimol!
1: Byla šlupka.
2: Já už toho mám dost. Sednu si tady na sáně a odpočinu si. A vy si zatím jděte stavět sněhuláky.
0: Ano.
2: A až budete hotovi, zavolejte, budu váš rozhodčí, jo?
0: Tak jo, no.
1: Máte, běžíme, Žery.

0: docela, Chodvínku. Jaký je ten můj sněhuláček?
1: Parádní.
0: Jo.
1: Jen by neměl být tak nakřivo.
0: No co, ten tvůj by zase potřeboval do ruky metličku.
1: Snadná pomoc.
0: Žery, přines větvičku a pojď.
2: Děti, to ale trvá. Ještě tady zmrznu. Žery, ty jdeš pro mě? Počkej, Žeričku, nech toho. Co děláš? Upadnu, nech tu větev na pokoji. Neblázni, mám od ní opřené sáně.

0: Výborně, Jerry, ty neseš krásnou větev. Ta bude tvému sněhuláčkovi slušet, co?
1: Ten tvůj už taky stojí rovně jako svíčka.
0: To bude mít pan Spejbl těžkou volbu, co?
1: No jo, to jo. Tati, už máme hotovo.
0: Pane Spejble.
2: Nic.
1: Jerry, nevíš, kde je páníček?
3: No.
1: Jo?
3: No.
0: Tak nás k němu zaveď.
1: Tati!
0: Pane Spejble!
1: Tatildo, kde jsi?
0: Žeričku, tady někde pan Spejble není.
1: No jo, ale nechal tady sáně.
0: A tamhle toho nejkrásnějšího sněhuláka.
1: No jo. Taťolda je vítěz. Ale kde je?
0: Asi mu už byla zima, tak šel domů.
1: Tak půjdem taky.
0: Jo.
1: Máni, pomoz mi toho Taťoldova sněhuláka naložit na sáně.
0: Dobrá.
1: Pěkně těžký.
0: No to ti teda povím. Hej.
1: Hej. Rup. A jdeme domů.
0: No.

0: řeknu vám, děti, že ten sněhulák pana Spejbla je skutečně moc hezký. No, jenom je škoda, že si pan Spejbl nepřišel pro sladkou odměnu. Co? To je?
1: Jak to? Že nepřišel? Vždyť jsem tady.
2: A je po sněhulákovi. Vyklubal se z něho pan Spejbl.
0: Pane Spejble.
2: Tať Huldo, to jsi ty.
1: To jsem já.
0: Zdravíčko.
1: Je mi toho zapotřebí.
0: Jak se vám to stalo?
1: To má na svědomí Žerik. Spustil mě i se sáněmi z kopce.
2: Žerik?
1: A jak jsem se tak kutálel, stal se ze mě sněhulák.
2: Ale nic si z toho nedělej, taťulínku. Byl jsi ten nejhezčí ze všech sněhuláků, jaké jsem kdy viděl.
3: No, a vyhrál jste bábovku.
1: Jsem to bábovku?
2: Tu nejsladší.
0: Tak si myslím, že víc než bábovka potěší pana Spejbla pořádně horký čaj.
1: S rumem.
0: S rumem.
1: Jak se říká, únor bílý pole sílí, ale člověka oslabuje. Hemšík!
2: Moje řeč.

0: Už je tomu mnoho a mnoho let, co v jednom městě, daleko na východě, žil chudý krejčí Mustafa. Od časného rána až do noci šil ve svém malém krámku šaty z látky, kterou utkala jeho žena. Přestože pracovali nejméně 12 hodin denně, jen tak, že se uživili. Avšak jejich syn Aládín je trápil ještě víc než bídné živobytí. Aládín totiž nechtěl o práci ani slyšet. Celý den jen lelkoval, různě se povaloval a toulal po městě. Marně mu rodiče domlouvali, aby přiložil ruku k dílu, že když vydělají více peněz, budou se mít lépe. Aládín byl k jejich prosbám hluchý. Po čase ubohý krejčí onemocněl a nakonec zemřel. Jeho ženě nastaly ještě horší časy. Od raního rozbřesku až do noci tvrdě pracovala, aby sebe a Aládina uživila. Ale ten dělal, že to nevidí a byl stále stejný lenoch. Když jednoho letního odpoledne okounil na tržišti, přistoupil k němu neznámý muž s dlouhým knírem. Zahleděl se pozorně na Aládina a řekl mu:
1: Hej, chlapče, nejsi náhodou syn krejčího Mustafy?
2: Jsem, ale můj otec před půl rokem zemřel.
1: Zemřel? Ach, ten nešťastný Mustafa.
0: Začal naříkat a lomit rukama ten neznámý muž. Překvapený Aládin nevěděl, proč se ten cizí člověk tolik zajímá o osud jeho otce. Ale ten, když si poplakal a osušil oči, pokračoval.
1: Jmenuji se Selim a jsem Mustafův bratr a tvůj strýc. Cestoval jsem po světě dlouhých 40 let a když se vrátím domů, čeká mě taková smutná zpráva. Jak se, chlapče, jmenuješ?
2: Aládín, strýčku.
1: Zaveď mě, Aládíne, za svou matkou. Chtěl bych jí vidět a promluvit si s ní.
0: Aládín stál s otevřenou pusou, protože otec ani matka se nikdy o strýčkovi Selimovi ani slovem nezmínili. Ale už se svého nového příbuzného na nic neptal a vedl ho domů. Aládinova matka byla také překvapena, když spatřila cizince, který se vydával za jejího švagra. Ale muž mluvil tak přesvědčivě, že mu nakonec uvěřila.
3: Ráda bych tě, milý švagře, pozvala na oběd, ale jsme velmi chudí. V domě není nic, co bych ti mohla nabídnout.
1: Ale to vůbec nevadí. Jsem obchodník a daří se mi dobře.
0: A dal Aládinově matce 10 zlaťáků. Ta za ně nakoupila na nedalekém trhu spoustu dobrot a všichni tři spolu večer bohatě povečeřeli. Aládin v životě nejedl tolik dobrých jídel. Po večeři se strýc zeptal.
1: Jak se tak dívám, drahá švagrová, musíš tvrdě pracovat, abyste vyšli. A co můj synovec Aladín? Pomáhá ti?
3: Ale ani se neptej. Aladín je neuvěřitelně líná kůže.
1: To je zlé. Moc zlé, milý chlapče. Matce bys měl pomáhat. Zítra odjíždím do Indie, abych tam nakoupil vzácné zboží. Mohl bych vzít Aladína sebou. Naučí se spoustu užitečných věcí a jednou by se sám mohl stát obchodníkem.
0: Matce se nejdříve nelíbilo, že by se měla rozloučit se svým jediným synem, ale švagr Selim tak naléhal a Aládín se tolik těšil na cizí země a nové tváře, že nakonec s jeho cestou souhlasila. Druhý den ráno se Aládín se strýcem vydal na cestu. Cestovali na hřbetech velbloudů až do západu slunce. Konečně dorazili do údolí, jež leželo mezi dvěma kopci, které se sobě velmi podobaly. Obchodník se sedl z velblouda a Aládinovi řekl.
1: Nazbírej tady, Aladíne, dřevo na oheň a pospěš si, chci ti prozradit jedno tajemství.
0: Aládín rychle udělal, co mu strýc poručil, protože byl zvědavý, jaké tajemství mu prozradí. Během chvilky přinesl roští a strýc rozdělal oheň. Potom vyndal z pozapásku malý hedvábný máček, otevřel jej, přičemž si pobrukoval podivná slova. Nakonec trochu toho prášku nasypal do ohně. V tom se země s rachotem rozestoupila a v místě, kde hořel oheň, se objevila kamenná deska s mosazným kruhem. Aládín se roztřásl strachy, ale strýc ho uklidňoval.
1: Neboj se, Aladíne. Před mnoha lety mi odhalil jeden kouzelník velké tajemství. Zvedni tuto kamennou desku a sestup do podzemní chodby, která se před tebou otevře. Na jejím konci najdeš začarovanou zahradu se stromy plnými vzácného ovoce. Projdi zahradou, až narazíš na schodiště, po kterém vystoupíš na terasu. Vzadu najdeš výklenek a v něm starou olejovou lampu. Tu lampu vezmi a vraž se s ní ke mně. Nic jiného neber, pouze tu lampu. Je totiž kouzelná a přinese nám velké bohatství i moc.
0: Vykulený a stále ještě rozklepaný Aládín nadzvedl kamennou desku a vešel do podzemí. Nejprve nic neviděl, ale když si jeho oči zvykly na tmu, která ho najednou obklopila, zahlédl na konci chodby slabé světýlko. Jak šel dál, světlo stále sílilo, až se octl v nádherné zahradě. Paprsky zářícího slunce dopadaly na stromy, které se ohýbaly pod tíhou různého exotického ovoce. Aládín zůstal stát v němém úžasu. Po chvíli si vzpomněl na Stýčkova slova a znovu vyrazil. Vystoupil po schodech na terasu a vzal z výklenku starou olejovou lampu.
2: Proč chce strýček zrovna tuhle věkem už celou zčernalou lampu, když je všude kolem tolik krásných věcí a bohatství?
0: Povídal si sám pro sebe Aládín a vydal se na zpáteční cestu. Když se vracel přes zahradu, neodolal pokušení a natrhal si několik kousků krásného ovoce, které si nacpal za opasek. Chtěl si tam zastrčit i lampu, která mu v ruce překážela, a proto odklopil její víčko, aby se podíval, jestli je prázdná. Uvnitř nebylo nic, jen starý prsten. Aládín se dlouho nerozmýšlel, navlékl si prsten na ruku, lampu dal za pás a pokračoval v cestě. Obchodník mladíka netrpělivě čekal na zemi u kamenné desky s mosazným kruhem. Ve skutečnosti to nebyl Aládinův strýc, ale zlý čaroděj, kterému říkali africký kouzelník, který se pomocí svých kouzel dozvěděl, že na východě existuje kouzelná lampa a ten, kdo ji získá, by se mohl stát pánem celého světa. Byl tu však jeden háček. Kouzelnou lampu musel objevit chlapec jménem Aládín, jinak by lampa ztratila své kouzlo. A proto čaroděj předstíral, že je Aládinův strýc. Až by se zlý kouzelník zmocnil lampy, nechal by Aládina umřít v podzemní chodbě a sám by se vrátil do své vzdálené země.
2: Hej, strýčku, pomoz mi. Hoď mi sem pro vás, sám se nahoru nedostanu.
1: Nejdřív mi, Aládine, podej lampu. Mohl bys ji upustit.
2: Neboj se, strýčku. Mám ji pevně zastrčenou za opaskem. Dám ti ji, až vylezu ven.
0: Odpověděl zlému kouzelníkovi nic netušící Aládin, který měl strach, že kdyby teď vyndal lampu zastrčenou za opaskem, mohl by postrácet vzácné ovoce, které si v té překrásné zahradě natrhal.
1: Hned mi ji dej, ať tě můžu vytáhnout.
2: Ne, nejdříve mi musíš, strýčku, pomoci ven.
1: Jak chceš. Když nechceš poslechnout, tak si v té díře zůstaň na věky.
0: Zakřičel do díry čaroděj a zamumlal několik kouzelných slov a kamenná deska se vrátila na původní místo. Kouzelník vylezl na svého velblouda a odjel, aniž by se byl ohlédl zpět. Bezradný Aládín zůstal uvězněn v temné chodbě.
2: Ach, co si jen počnu. Umřu tady, protože sám se odtud nikdy nedostanu. A moje ubohá matka mě už nikdy neuvidí.
0: V zoufalství Aládín sepěl ruce a náhodou se otřel o starý prsten. V tu chvíli se objevil hustý oblak kouře a z něho vystoupil obrovský džin.
4: Co poroučíš, můj pane? Jsem džin tohoto prstenu a vykonám, co si budeš přát.
2: Okamžitě mě odnes domů.
0: Poručil vykulený Aládín a než se z toho leknutí vzpamatoval, Džín odsunul kamennou desku a v okamžení přenesl Aládína před jeho dům. Ten Džínovi poděkoval a protože byla noc, šel si lehnout. Ráno matka nevěřila svým očím, když našla Aládína, jak spí ve své posteli. Vzbudila ho a začala se vyptávat, co se stalo, kde má strýce Selima a jak to, že je tak brzy doma. Aládín jí všechno pověděl a pak matce ukázal prsten a lampu.
2: Nevím, jak to funguje, ale hned ho vyzkoušíme. Podívej se, mami.
0: A přetřel prsten. V tu ránu se objevil Džín.
2: Džine, přines nám něco dobrého k snídani.
4: Je mi líto, pane, že tvůj rozkaz nemohu splnit, ale já ti mohu pouze přinést z místa na místo. Jestli chceš něco jiného, musíš zavolat Džina z lampy.
0: Po těchto slovech Džín z prstenu zmizel. Vyděšená matka klekla na kolena, začala se modlit a bála se pohnout. Když se po chvíli z toho leknutí vzpamatovala, řekla Aládinovi.
3: Hochu můj zlatý, okamžitě se toho prstenu i lampy zbav. V těch věcech jsou ukryty nekalé čáry, které nám ještě přinesou neštěstí. Ukaž, dej mi tu lampu, snad se mi ji podaří vyčistit a zkusí mi prodat na trhu.
0: Vzala matka lampu a šla s ní do kuchyně, aby ji vyleštila. Sotva ji ale začala třít, objevil se hustý oblak dýmu, ze kterého vystoupil obrovský džin.
5: Co poručíš, má paní? Jsem džin této lampy a sloužím tomu, kdo ji právě má. Splním všechna tvá přání.
0: Stará žena se natolik rozklepala strachem a hrůzou, že nebyla schopna říct jediné slovo. Pořád se jen třásla strachy jako osika, až jí musel Aládín vytrhnout lampu z rukou a rozkázal.
2: Přines nám něco dobrého k snídani.
0: Džin po jeho slovech zmizel, ale za malou chviličku byl zpátky i s obrovským podnosem plným jídla. Sotva jej položil na stůl, rozplynul se v oblaku dýmu. Od toho dne Aládínovi a jeho matce nic nechybělo. Džín plnil všechna jejich přání. Přestože se měli dobře, Aládín se začal učit obchodu. Přece jen měl špatné svědomí, že býval takový lenoch. Trávil hodně času na tržišti, kde se učil odhadovat cenu zboží. Jednou si vzpomněl na ovoce, které přinesl ze začarované podzemní zahrady. Když si je pečlivě prohlédl, poznal, že má obrovskou cenu. Byly to samé rubíny, safíry, diamanty a smaragdy. Nakonec se rozhodl, že drahokamy neprodá, ale nechá je svým dětem. Jednoho dne šlo ulicí, kde Aládín s matkou bydlel, velké procesí lidí. Byly to dvorní dámy a strážci, kteří doprovázeli vladařovu dceru, vyhlášenou krasavici. O princezninu ruku se ucházeli mnozí princové a šlechtici z dalekých krajů. Jaký Aládín spatřil, byl rovněž unesen princezninou krásou.
2: Jakou má spanilou tvář a ty krásné velké tmavé oči.
0: Opakoval si stále pro sebe. Tu noc Aládín ani oka nezamouřil a spánek se mu nevrátil ani druhou noc, ani tu následující. Už i starostlivá matka si všimla, že syna něco rmoutí a začala se o něj strachovat. Nakonec se jí Aládín svěřil se svým trápením.
2: Zamiloval jsem se do princezny, ale jak by mohl obyčejný obchodník, jako jsem já, doufat, že se princezna stane mou ženou.
0: Bědoval nešťastný Aládín, až dostala jeho matka nápad.
3: Nezoufej, synáčku. Zajdu k císařovi a nabídnu mu tvé drahokamy. Třeba jej tak hodnotný a drahocenný dar přesvědčí, že si jeho krásnou dceru zasloužíš.
0: Druhý den ráno si žena oblékla své nejlepší šaty, naskládala drahokamy do krásné mísy a vydala se k císařskému paláci. Po dlouhém čekání ji konečně vpustili k císaři.
3: Vznešený vládce, dovol mi, abych ti mohla předat malý dárek, který ti můj syn Aladin posílá a prosí o ruku tvé dcery.
1: Ha, ha! Cože? Kdo mi co posílá?
3: Můj syn, Aladin.
1: Nějaký Aladin? Kdo o něm kdy slyšel? To je ale opovážlivost.
0: Začal se císař rozčilovat, ale když mu vdova podala mísu s drahokamy nevídané krásy a velikosti, úplně ztratil řeč. Až po několika minutách, kdy jen zíral na tu krásu, řekl:
1: Někdo tak bohatý by opravdu mohl být mým zetěm, jenže Aladin není šlechtic. Jak mám takového zámožného nápadníka odmítnout, aniž bych ho urazil?
0: Dlouho přemýšlel, až nakonec řekl:
1: Bude mi potěšením dát svou dceru Aladinovi za ženu, ale mám jednu podmínku. Do zítřejšího rána musí tvůj syn postavit pro princeznu palác, který by byl hoden.
0: Císař si byl jist, že jeho podmínku Aladin nedokáže splnit. Když však ráno vyhlédl z okna své ložnice, nemohl uvěřit svým očím. Hned naproti jeho paláci se týčila nádherná stavba s elegantními věžemi a kopulemi. Aladin totiž ještě v noci s pomocí džina ze staré lampy splnil císařovu podmínku. O 3 dny později se slavila svatba a podobně jako Aladin, i překrásná princezna se zamilovala do svého ženicha na první pohled. Po svatbě se novomanželé nastěhovali do nového paláce. Uplynul rok a zpráva o Aladinově sňatku s dcerou císaře dorazila až do Afriky. Čaroděj, který si myslel, že Aladin zahynul v podzemní chodbě, byl zlostí bez sebe.
1: To určitě ta lampa mu přinesla takové štěstí. Musím se za Aladinem vypravit, získat ji a navíc se tomu línému chasníkovi pomstit.
0: Aladin se svým tajemstvím nikomu nesvěřil a aby nevzbudil podezření, postavil starou kouzelnou lampu mezi ostatní lampy na polici ve své ložnici. Jednoho dne, když Aladin nebyl doma, uslyšela princezna, jak někdo na ulici vyvolává:
1: Lampy! Nové lampy! Vyměním vaše staré lampy za nové!
0: Podívala se z okna paláce a uviděla starého obchodníka, který měl na ramenou zavěšeny spousty nádherných nablýskaných lamp. Byl to africký kouzelník, který vymyslel trik, jak získat kouzelnou Aladinovu lampu. A princezna se opravdu do jeho léčky chytila. Pohlédla na starou lampu a zavolala na obchodníka.
6: Hej, pojď sem, obchodníku. Mám zde jednu starou lampu. Hned ti ji přinesu.
0: A poslala služebnou, aby vyměnila starou lampu za novou.
7: Jakmile měl kouzelník vytouženou lampu v ruce, rozesmál se a vykřikl:
1: Dobře se dívejte, princezno, jak nyní s Aladinem zatočím.
7: A začal třít tu starou lampu, až se objevil v oblaku dýmu mocný džin.
5: Co poroučíš, můj pane? Jsem duch této lampy a vykonám, co si budeš přát.
1: Okamžitě přenes tento palác i se všemi jeho obyvateli za moře do mé africké země.
5: Jak poroučíš, můj pane?
0: Odpověděl mu džin a objal obrovskými pažemi palác. Vytrhl jej ze země, jako by to byl malý domeček pro panenky. Pak se s ním vznesl k obloze a jen co se džina chytil zlý kouzelník, odletěli pryč. Město zachvátila velká panika. Všichni se ukryli ve svých domech a šíleli strachy. Dokonce i udatné stráže se schovali.
7: Císař, který uslyšel hrozný rámus, vyhlédl z okna a málem úlekem oněměl. Palác jeho dcery byl pryč. Zůstala po něm jen obrovská díra v zemi.
1: To jsem měl tušit, že Aládín je čaroděj a podvodník. Palác za jednu jedinou noc mohl postavit jen s pomocí zlých čar a kouzel. A kde vůbec je? Okamžitě mi ho sem přiveďte. A pokud mi nepřivedeme ubohé dítě, bude o hlavu kratší.
7: Mezitím se Aládín, netuše, co se stalo, vrátil z města. Když uviděl místo svého nového paláce pouze obrovskou díru v zemi, šel hned k císaři a vyprávěl mu celý svůj příběh.
1: Věřím ti, Aládine, že to není tvá chyba a že jsi nikdy k ničemu špatnému kouzelnou lampu s džinem nepoužil. Ale co teď budeme dělat?
7: Zoufalý Aládin nevěděl, co by měl udělat, až si vzpomněl na svůj starý prsten. Začal jej třít a hned se objevil džin.
4: Co poručíš, pane?
2: Okamžitě mě přenes do země afrického kouzelníka.
4: Jak si přeješ, pane?
7: A kouzelný džin chytil Aládina a vzlétl s ním do vzduchu. Letěli nad městy, vesnicemi i oázami. Nad mořem, horami i dolinami, až se dostali do středu Afriky. Džin se snesl k zemi i s Aládinem přímo před uloupeným princezniným palácem. Aládin se ukryl v blízkém palmovém háji a čekal, až přijde noc. Potom se vyplížil ze svého úkrytu, vyšplhal se na střechu paláce a pořím se dostal až k princezně do pokoje. Jeho krásná mladá žena v něm usedavě plakala. Africký kouzelník jí řekl, že je Aládin mrtev a nutil jí, aby se stala jeho ženou. Druhý den si měl přijít pro odpověď. Když se Aládin objevil v pokoji, princezna samou radostí vykřikla.
6: Oh, Aládine, jak jsem šťastná.
8: Neboj se, zachráním tě. A jednou provždy se zbavíme i zlého čaroděje. Až za tebou zítra přijde, zabiju ho. Žádná kouzla mu nepomohou.
7: A stalo se, jak Aládin řekl. Ráno zaklepal kouzelník na dveře princezny na pokoje. Když mu půvabná princezna otevřela, tvářila se na něj velmi mile. Zlý kouzelník byl potěšen milým přijetím a usedl na pohovku. V rukou držel kouzelnou lampu, kterou nepouštěl z rukou ani na vteřinu. Její kouzlo mu ale nebylo vůbec nic platné. Aládín totiž vyskočil zpoza závěsu a šavlí mu utěl hlavu. Ještě ten den rozčísl oblohu blesk a džin z lampy znovu postavil Aládinu v palác na jeho původní místo. Jen málo kdo si dovede představit, jakou radost měl starý císař i Aládinova matka. Celých 40 dní a nocí slavilo město šťastný návrat princezny a Aládina. Od té chvíle už nic nekalilo štěstí mladých manželů. A víte, kam zmizela kouzelná lampa a prsten? Nezůstala po nich ani stopa. Ale kdo ví, jestli je jednou opět někdo nenajde.

0: Jednou chodil vochomůrka po louce a ztratil knoflík. Chodil po poli a ztratil druhý knoflík. Chodil po lese a ztratil třetí knoflík od kabátu. Sedl si doma za stůl, tahal za zbylé nitky a řekl:
1: Tak mít 3 červené knoflíky. Vždycky si u kabátu mýval obyčejné,
0: povídá Křemílek.
1: Už mě omrzeli. Kdybych našel poklad, koupil bych si za ně 3 červené knoflíky,
0: vzdychl si vochomůrka. A Křemílek se zamyslel.
1: Jak se to asi dělá, když někdo chce najít poklad?
0: Jen Křemílek dopověděl, stál tam divný mužík. Nikdo by nedokázal uhodnout, jestli je z masa a kostí. Houřil oči, aby mu do nich nebylo vidět. A přes jedno rameno nesl motiku a přes druhé lopatu.
1: Tak pojďte,
0: povídá mužík a strčil vochomůrkovi do ruky motiku a Křemílkovi lopatu. Vedl je sem a tam, až zabloudili v lese. A řekl divná slova.
1: Kdo mě zavolá, toho musím dovést. I když jsem lakomec lakomá.
0: Dupl patou, propadl se na tom místě do země a zbyla po něm jen díra a kolem ní věneček z trávy. Vochomůrka změřil díru dlaní a řekl:
1: Tudy neprojdeme.
0: Začal prokopávat díru motykou a Křemílek odhazoval vykopanou zem lopatou. A tak, až se to pod nimi prolomilo a oba slítli dolů. Propadli se rovnou do podzemní komory vykutané v živé zemi. Bylo to tam jeden jediný poklad. Zlaté pruty poházené po podlaze jako zpřelámané rákosí, zlaté vázy zastrkané jedna do druhé, aby se vešly. No, kdo udělal krok, upadl po perle.
1: Toho bude jistě víc než na 3 červené knoflíky,
0: povídá vochomůrka. Křemílek spíš jen obcházel po komoře a díval se na očičko světla, které blikalo vysoko ve stropě. Vochomůrka se probíral ve zlatě a perlách a Křemílek si prohlížel dubové dveře v koutě komory.
1: Horem se odtud nedostaneme,
0: řekl.
1: A tohle je dubový dub. A však on nám už někdo otevře,
0: povídá vochomůrka. V zámku prasklo a dubové dveře se rozletěly. Stojí v nich mužík, který je sem přivedl.
1: Co tu chcete? Vždyť si nás jsem sám přivedl pro poklad.
0: Zlobil se vochomůrka a bylo vidět, co prve nikdo neviděl. Mužík byl celý ze železa, jen oči měl bílé.
1: Zavolali jste mě a já vás musel dovést,
0: řekl a oči mu zčernaly.
1: Ale jsem lakomec lakomá, na poklad ani nesáhnete. Tak proč si nás sem vodil?
0: Řekl vochomůrka.
1: Protože jste mě zavolali,
0: řekl mužík a oči mu zbělely.
1: Ale jsem lakomec lakomá, na poklad ani nesáhnete. Ale mluvíš pořád dokola,
0: řekl Křemílek.
1: Na poklad ani nesáhnete, protože jsem lakomec lakomá a přivedl jsem vás, proto jste mě zavolali,
0: odpověděl mužík a oči mu zčernaly.
1: A co kdyby jsme ti řekli, abys nás odsud zas odvedl,
0: povídá Křemílek.
1: Zkus to,
0: řekl mužík a v tu chvíli měl oči hned bílé a hned zas černé.
1: Já se to bojím říct,
0: šeptl Vochomůrka.
1: Hned nás pust ven,
0: povídá Křemílek. Železný mužík rozrazil dubové dveře a vyhnal je oba dlouhou chodbou. Křemílek a Vochomůrka šli domů do pařezové chaloupky. Šli po poli, našli červený knoflík. Šli po louce, našli druhý. A když šli po lese, našli i ten třetí červený knoflík.

0: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá: tak já jsem na místě.
1: Měj se tu dobře,
0: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhé nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led, utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne.
2: Já vám led udělám,
0: řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapl na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo, měli jsme ledové kytky na oknech, promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
2: Ještě ne,
0: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
2: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup,
0: marně křičel Ferda. Ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal: hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Eda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Eda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad něj žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U Feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
2: Já za to nemůžu,
0: šeptal. Ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Eda Kozelec řekl: Hr, nice, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
1: Co tady chceš?
0: Řekl místo přivítání.
2: Jdu pro tebe. Musíš mi píchnout vzhledem na rybníčku.
1: Mám práci, nevidíš?
0: Ukázal samec na rampou.
2: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
0: prosil Ferda.
1: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
0: hučel samec.
2: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
0: Samec na to nic.
2: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
0: Samec zase nic.
2: A Eda Kozelec, brankářské rukavice.
1: Tak pojď,
0: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štíp ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si o vánočních prázdninách přeci jen zahráli.
3: Bob a Bobek zahradničí. Když se ráno Bob v klobouku probudil, zatřásl spícím Bobkem.
4: Vstávat, jde srp práce. A proč?
3: Zeptal se Bobek.
4: Protože práce šlechtí,
3: poučil ho zkušený Bob.
4: Vedle nás je opuštěná zahrada, uděláme si záhonek, zasadíme si zelí, ono nám vyroste a my ho sníme.
5: Ale já radši mrkev, Bobe. Já radši mrkvičku, ta je sladká. Zasadíme mrkvičku, prosím tě,
3: hádal se Bobek.
4: Já radši zelí. Zelí, protože je větší. Asi máš pravdu. Mrkev je opravdu moc taková hubená a zelí takové vypasené, kulaťoučké,
3: nechal se přesvědčit hladový Bobek. A oba začali dělat záhonek.
4: A teď ho musíme pěkně, krásně, pravidelně uhrabat. Ale to bychom museli mít hrábě, ne? To bychom museli mít hrábě. Teď jsem je přines, ne? Jenom kdyby jsem věděl, kam jsem je položil,
3: drbal se za ušima Bob.
4: No a ne si vzpomenout.
3: A jak tak hledali hrábě ve vysoké trávě, ani si nevšimli, že chodí kolem nich. Až Bob na jeden konec hrábí šlápl a hrábě, jako by ožili prásk, to byla pecka, Bob dostal ránu, že viděl kolem své hlavy samé hvězdičky. A když ho Bobek po chvilce vzkřísil, sedl si a řekl,
4: já, pamatuj si, Bobku, hrábě se zásadně vždycky dávají kolíčky dolů a ne nahoru.
3: A vzal nebezpečný nástroj do packy a šel uhrabat záhon.
5: A ty zatím, prosím tě, nestůj, nekoukej, zajdi někam najít konev, protože musíme zelí pokropit, ne?
3: Bobek se plížil zarostlou zahradou jako džunglí. Rozhrnoval větévky keřů a v trávě nebyl skoro ani viděn.
5: Já!
3: Vyjekl najednou. Oči mu lezly z důlku a upaloval zpátky za Bobem.
5: Bobečku, žene mě had, je tu had.
4: Prosím tě, Bobku, to není had, to je hadice,
5: no.
4: Ale dobře, že jsi ji našel, ta je lepší než konev.
3: A Bob s Bobkem kropili záhon. Hadici se jim chvilku svíjela v rukou jako živá a než jí skrotili, tak byli chudáci mokřejší než sazeničky. Ale nakonec se přece jenom voda dostala i na záhon a Bob s Bobkem si mohli odpočinout. Natáhli si mezi stromy houpací síť a hezky si do ní lehli, pomaloučku se rozhoupali a nádherně si užívali.
5: Tedy to je moc pěkné zaměstnání. My se nádherně houpáme, zelí nám krásně roste, pochvalovali si. Jo, a těch motýlů, co je kolem, a jak krásně lítají, a jak na nás dosedají, a jak si s námi laškují.
3: Jenomže, kdyby bývali věděli, že to jsou bělásci zelní, že snášejí vajíčka na mladé zelné listy a z vajíček, že se vylíhnou strašlivé žravé housenky. A ty, než se zakuklí, sežerou jim všechno zelí. Bob a Bobek zatím zahradničili veselé dál, radovali se, jak jim zelíčko pěkně roste, až jednou, já vám nevím přesně teď, kdy to bylo, když se zase po zalévání natáhli do své houpačky, zaslechli nějaký šustot.
5: Chroustity.
3: Otočili se k záhonu, Bob se chytil za hlavu.
5: Podívej, Bobku, housenky, a co jich je, kdy k nám všecko sežerou,
4: bědoval Bobek. Ještě, že máme kamaráda, honem za ním,
3: řekl Bob a už oba utíkali za kosem.
4: Pane kos, příteli kose, máme záhon plný housenek,
3: žadonil Bob.
5: Vy přece, že, housenky rád,
3: přidal se Bobek.
4: Nezájem, těžký nezájem,
3: řekl kos. Sahl do budky a ukázal králíkům velikou konzervu polepenou krásnými nálepkami.
4: Prosím, vy dva, tady mám zásilku ze Spojené Ameriky, tedy států, jak je tam dali dohromady Amerika. Podívejte se, marinovaní červíčci na kyselo, a to tady mám ještě doma, žížaly v tomátě. A vy si myslíte, že budu jíst nějaké nevyprané a neupravené housenky? No to tedy dovolte, odejděte.
5: Ten nás vypek, Bobe. To je pěkně povedený kamarád. Teda ten až bude zase chtít postavit budku, tak normálně já udělám v plánech takovej zmatek, že ta bouda lehne ještě, než se jí dotkne,
3: dodal Bobek a výhružně kosákovi zahrozil. Ale v tom, jak šli, přeběhl přes ně stín. Podívali se vzhůru a nad nima letěl velikánský houf špačku. Bobek dal honem packy k puse a volal:
5: pomoc, pomoc, špačíčci, přátelé naši okřídlení, špačíčci.
4: Bob do Bobka strčil: prosím tě, to musíš jinak. Pánové, slétněte k nám, zde vás čeká občerstvení, čerství červy, housenkovaté housenky.
3: A skutečně, v tu ránu se houfec ptáků ve vzduchu zastavil, otočil a šup střemhlav na záhonek.
4: Vítáme vás v naší zahradní restauraci. Každý si prosím můžete usednout nebo ulehnout ke svému záhonku,
3: uklonil se Bobek. Ale ptáci si ho ani nevšímali, neměli čas. zobali, až se jim hlavičky natřásaly a za chvíli byly housenky ty tam a zelné hlávky zůstaly rozstříhané ptačími zobáčky, jak na nejjemnějším struhadle. A pak špačkové zamávali křídly, frr, tradá, zase z hůru a rovnou do teplých krajin. No prosím, ani jedna housenka, radoval se Bob. Ale taky ani jedna hlávka, posmutnil Bobek. Vlastně to nevadí, my máme nastrouháno, dodal Bobek a vzal si plnou pusu zelí a ochutnal.
5: Tedy, vem si, to je dobrota. Pochvaloval si.
3: A pak se oba pustili do jídla. Však si ho taky zasloužili. Brali plnými hrstěmi a cpali se, že se jim sotva pusa stačila otáčet. Najednou se Bobek otočil k Bobovi a povídá. Bobe,
5: ale já už nemůžu.
3: Urodil se, tak jes. A když to všechno sníme, zapíší nás do knihy, jaký napsal ten, no, všechny tam píšou, když jsou slavný, a my budeme slavný taky. Ale pusy se jim otáčely stále pomaleji a pomaleji. Pak Bob polkl a řekl, Bobku, my to zelí naložíme. Přikoulel sud a zelí do něho nandali. Ale panstvo, udělat si takové kysané zelí, to není jen tak, to se musí to zelí v tom sudě pěkně, ale pěkně sešlapat. A Bob a Bobek šlapali, až z nich stříkal pot. Když došlapali, vzal unavený Bob vyčerpaného Bobka na záda a odnesl ho do klobouku. A sotva dopadli, uspali. No, jak by ne po takovém dnu.

0: Skoro bych řekl, že nemáte ani potuchy, jak to vlastně bylo s princeznou Fňukaidou a 7 loupežníky. Tak já vám to teda povím. Musíte však dávat pozor, aby vám nic neuteklo. Všechno to začalo jednou takhle z rána ve velkém černém lese. Říkalo se mu velký, protože z jednoho konce bys na druhý prosané stromy nedohlédl. A říkalo se mu černý, protože prosané větve tam byla úplná tma. Jenom u jeskyně pod babí skálou bylo světlo. Hořel tam oheň, polena hlasitě praskala a kolem ohně se krčilo 5 zasmušilých stínů. A kdyby byly jenom zasmušilé, ale oni také vzdychali, vzlikali, popotahovali, láteřili a naříkali. Bylo to samé jemine, ajajaj, ouvej a krinda pána, o nějakém tom áchych, ochych ani nemluvě. Byli to obávaní loupežníci, kteří tu a tam na lesní cestě přepadli kupce, paní mámu trhovkyni nebo sedláka a ošulili je o nějaký ten groš, vajíčko, liberku másla anebo aspoň lízátko. Nejeden kupec, když musel na trh anebo do města tím velkým černým lesem, přišel tu o celý náklad žvíkačky a navíc i o pytlík s tabákem nebo chleba s tvarohem. Jednomu vzali dokonce i kalhoty a capkal pak domů jen tak nalehko. Náčelníkovi říkali kapitán, protože měl špuntovku a dřevěnou šavli a obrovský kapitánský širák. Pak tu byl kruťas, ukrutný mordýř, zarostlý a zamračený škarohlíd, který nikdy nebyl s ničím spokojen. Jednomu říkali bakalář, protože chodil nějaký čas do školy a uměl dokonce číst i psát. A jinému zase hadrás, protože se s oblibou přestrojoval za žebráka, aby ve městě vyzvěděl, kdy, jak a kudy pojede další bohatý kupec. No a nakonec byl nejmladší, kterému říkali kůzle. Byli to sice náramní taškáři a filutové, s jedním však nepočítali, že si kupci nakonec radši zajedou, že pojedou na trh oklikou a že už tedy nebude koho přepadávat, že už nebude žádná žvíkačka, čerstvě vypečená houska ani pytlík ledovek. Ne, že by ti loupežníci někoho rovnou mordovali, ale hrůza z nich šla. Kruťasovi narostly v lese vousy tak dlouhé, že si je při jídle musel jednou rukou nadzvedávat, aby lžíci dostal vůbec do úst. Vlasy všem visely přes uši i přes límce a špína by se z nich dala ždímat. Naposledy se vykoupali, když se s nimi v lese na rybníčku převrhla loďka. Disciplína tu prostě byla špatná, jako mezi loupežníky. Ani zuby si nečistili a nehty nestříhali a dočista v tom černém lese spustli. Kdo by se jich tedy nepolekal, když na silnici vystoupili a spustili své hrozby? Ale to bylo dřív. Dřív se jich každý bál. Ale teď... Ach jo.
1: Ach jo.
2: Ajajajaj.
1: To jsme tomu dali.
2: Ach jich ouvej.
3: Jejda nanky, jak já mám hlad.
1: Breč mi tu, to si loupežník.
3: Radši bych šel domů.
1: Tohle ať už víckrát neslyším.
4: Kamarádi, já bych možná o něčem věděl.
1: Jsem s tím.
5: Ale krát.

0: Na nejvíc skočí nějaký ten komorník a chůvá.
1: A hele, hele, hele.
2: To je ale terno.
3: Terno, to je taková vzácná věc, jaká se přihodí jednou za uherský rok, jak se říká. Něco tak vzácného, jako výhra v loterii.
1: To bychom teda mohli?
2: To se ví, že bychom mohli.
1: No jo, ale jak?
2: Jak?
1: Podívej, kruťasi. Tak třeba takhle.
4: Že
5: v královském městě se zatím princezna s fňukáním chystala na cestu. Byla to holka ofňukaná, protivná, nic se jí nelíbilo. Takhle jí přehnout přes koleno, to by možná pomohlo. Jenomže to by si nikdo nedovolil. Maminku už dávno neměla a král ji snad právě proto měl až moc rád.
3: Někdy taková láska dokonce i škodí.
6: Tady to táhne.
1: Zavřít všechna okna.
6: A slunce tak pálí.
1: Zatáhnout záclony. Otevřít!
6: A průvat!
1: Zavřít!
7: Ach, můj ty bože. Královská milosti.
1: Co je pravítko?
7: Kočár pro princeznu je připraven.
1: Zaplať, pámo. Fňukaj do, holčičko moje drahá, slyšíš? Kočár je už připraven.
6: Mně se nechce. Kočáru se práší.
1: No dobře, ale...
6: Koně páhnou.
1: No dobře, ale...
6: A lidé tak hloubě civí.
1: No dobře, ale...
6: Nikam nepojedu.
3: To už nemohl vydržet ani král. A to byla trpělivost sama.
1: Už toho mám právě dost. Koukej se pakovat, ať už si za bránou. To tvoje věčné fňukání, vzdychání a ošklíbání nikomu scházet nebude.
3: To král praštil žezlem o zem.
5: V princezně hrklo, jak ve starém zámeckém orloji. S fňukáním vlezla do kočáru, chůva za ní a kočí Matěj práskl do koní. Král si odechl, komoří pravítko se ulehčeně narovnal a město se veselilo.

0: Kočár zatím drkotal k lesu. Vzadu na stupátku se kymácel rozespalý komorník. V kočáře podřimovala uběhaná chůva a princezna fňukala, že ji nikdo na tom světě nemá rád. A kočí Matěj netrpělivě práskal koním nad hlavou, aby měl tu protivnou povinnost co nejdřív za sebou.
1: Jen co budu mít tu ufňukanou holku z krku, zastavím se u schojku na pořádnou holbu piva.
2: Na ně! Na ně! Ruce vzhůru!
3: Hurá! Hurá!
4: Loupežníci.
5: Pomoc!
2: Ticho!
6: Ticho!
2: Zdejte se nám bez prodlení.
1: Račte si posloužit, velkomožní páni loupežníci, ale nic zvláštního nevezeme, jenom jednu ubrečenou holku.
2: Nic jiného taky nechceme.
6: Zvonzu ven! A bez saviku!
2: A ven.
5: Jen klidně, pánové.
6: Oh. Oj, oj, oj, oj.
7: Yeah.
6: Aj, aj, aj.
5: Chovejte se, prosím, jak si přítomnost dámy žádá.
6: A jak se to pozná, taková dáma?
5: Jsem královská chůva rozená Hopsa Fraková a mým manželem nebyl.

0: nikdo jiný než královský pokladník a účetní Skoč do pole.
1: Milá paní, třeba že jsme loupežníci, víme, co si žádá dobrý mrav a nechceme nikomu skřivit ani vlásku.
0: To ráda slyším, ale...
1: Ovšem, musíte se chovat tak, jak nakážeme. Jinak vás podrobíme strašlivému mučení. Přivážeme vás ke stromu a tak dlouho vás budeme lechtat drozním pírkem, až se podrobíte.
0: No, fuj.
1: Vrátíte se do města a povíte králi, že mu dceru vrátíme pouze za výkupné 300 tolarů. 7, 8 loupáčků a 14 a 15 prybíňáčků. Tak, jinak bude s princeznou zle a naložíme s ní, jak jen loupežníci dovedou.
2: To si pište.
1: Ano, to si pište. Nebude-li tu výkupné do 3 dnů, se zlou se král potáže. Neboť jsme už týden pořádně nejedli a dovedete si zajisté, milá paní, představit, jak strašný je asi loupežník, když má hlad. Sejdeme se do 3 dnů na tomto místě.
0: Podvolují se násilí, pánové, ale upozorňuji vás...
1: A neodvažujte se přijít na nás s nějakou lstí, podfukem nebo habaďůrou. Naše pomsta byla vyděsná. To přísám.
3: Přepadení se tedy podařilo, jak náleží. Princezna za celou tu dobu ani nešpitla, jen vyvolovala vyděšeně oči na všechny strany. Zatímco kočár s vyjevenou chůvou, komorníkem, rozklepaným strachy a naježeným Matějem drkotal k městu, loupežníci s princeznou jedním skokem zmizeli v černém lese a namáhavě se prodírali křovinami, roštím a mlázím k táboru pod skálou. Spokojeně se uložili ke spánku. Dlouho však nespali.

0: dneska klidně vyspat.
1: Je tady zima.
2: No, budeť ne. A co má být?
1: Chtěla bych něco na zub. Ale něco dobrého.
0: Teď, v noci.
1: A tady pod zády mě něco strašně tlačí. A ty kůže tak páchnou. Musíte se o mě starat. Nebo od papínka nic nedostanete.
0: To už nějak zařídíme. Kamarádi, pojďte se. No. Já si myslím, že...
3: Kapitáne, proč?
0: Teď v noci na maliny.
3: Neblázni.
0: No, maliny.
3: Teď v noci na maliny.
4: Samo jste sami nejedli, já mám...
5: Tak jdej svůj plášť. A to kamení ať si vyzbírá sama.
0: Co to říkáte?
6: Říkám, že s tím únosem to bylo nějaký nedomyšlený.
0: Přece to takhle nenecháme. No tak, kuzle. Kuzle půjde na maliny.
1: No.
0: Hadraš vyzbírá kamení, kruťas nařeže chvojí, bakalář rozdělá oheň a já dám princezně svůj plášť. Starat se o zajatce patří také k dobrému loupežnickému mravu.
3: Čert nám jí byl dužen.
7: Nikdo té noci oka nezamhouřil a v břiše jim strašlivě kručelo.
0: Něco se musí stát,
7: povídá ráno kapitán.
0: Kuzle doběhne do města a koupí tam něco dobrého, aby král nemohl říct, že jsme princeznu trápili hladem.
3: Tak ještě tohle.
1: Čeká.
0: Ano, už, princezničko, už. Tak dělej ta ona.
3: Co zase?
0: Peníze sem.
2: Co? Peníze?
3: Co?
0: No,
3: co?
0: No, to? Bude to?
3: To mě ani nenapadne.
0: Všichni dostanete zpátky. Bakaláři, ty počítej. Dejte všechno, co se dá prodat nebo vyměnit. Rychle.
3: Tak dva, tři.
2: Počkej,
3: tohle
2: to máme. Tohle mi nechal. $2.
0: Počkej, dva
2: pětce plíž. Jeden památeční haléř, 8 knoflíků, 2 plíšky, 4 odznaky, 13 kuliček.
5: Ta duhová je moje.
2: Ale kuš.
5: Počkej, ta duhová je moje.
2: 2 archy nálepek, 4 obtisky a 2 poštovní známky.
0: To je málo.
2: Hele, hadráři, dej taky tu parádní kudlu. No, však si koupíš novou.
3: Proč zrovna já tady, Kruťas, nedal nic?
0: Nedal a nedám, nač takový ciráty.
3: Kruťasi.
0: Král pošle výkupní tak jako tak. Tak ať holka trochu vyhládne, aspoň pak bude to malý chutnat.
1: Já čekám. A dlouho už čekat nebudu.
0: Ano, princezničko. Tak, ano. Tak všichni honem, jak jsem řekl. A ty, kuzle, radši utíkej, ať si tu co nejdřív.
3: Teď si ji probudil, ty.
1: Tak špatně jsem se vyspala. Celé tělíčko mě bolí. Co pak je k snídaní?
0: Prosím, princezno, račte se podívat. Nadívané holoubě a meruňkový kompot.
6: Ještě ji budeme prosit.
1: Když nic lepšího nemáte. A kde budeme jíst?
0: Kde chcete, princezno, třeba tady na pařezu.
1: Jsem přece princezno. Musí být pěkně prostřeno na pěkném čistém stole a sloužící musí být patřičně upravený. Jinak nebudu jíst. Lehnu si tady a umřu. A co pak od papínka dostanete? Tuhle.
0: Stůl? Židle?
3: Příbory? Kde bychom to vzali?
0: Tak, kamarádi, poklusem. Bakaláři, stůl a židli. Hadráři, polštářek. Kuzle, ten nejjemnější mech do polštářku. A kruťas vypere ubrus. Však tu jeden máme, co jsme na něm sušili hříbky.
8: Kapitáne, a co příbory?
0: Příbory, počkej. Máme jenom ze dřeva vydlabané lžíce a nějakou tu kudlu. No, snad princezna pro jednou odpustí.
1: Tak dobře, já to tedy zkusím. Ale sousto do úst nevemu, dokud se všichni neostříháte, neoholíte a neumyjete. Hambáři, hambatí, hambáři.
3: Cože moje fousy? Na ty mi nešahejte.
0: Kruťasi.
1: Tak, kamizoli dolů a už ať vás tady nevidím.
4: do vody.
7: A tak nakonec všichni svlékli umouněné vesty a košile a s tichou hrůzou ponořili ruce do studené vody. Ale najednou se jim to docela zalíbilo a tak začali dovádět, hopsat a skotačit, jako by to ani nebyli loupežníci. Sákali na sebe, hopsali ve vodě, potápěli se a pouštěli bubliny a ani se jim z té nádherné lesní lázně nechtělo. Dokonce i do praní se pustili. Kuzle natáhlo od stromu ke stromu šňůru a za chvíli už ve vlhém větru plandali strakaté loupežnické košile. Princezna se zatím dala do jídla, snědla všecko do posledního drobečku a pak... Pak se tiše v měkké trávě uložila ke spánku. A loupežníci, že už se dostali do tempa, se najednou dali do úklidu a generálního gruntování. Vysmíčili celou jeskyni, pozbírali všechny papírky a jak už byli vráži, pustili by se dokonce i do čištění oken, jen kdyby v jeskyni nějaké okno bylo. To všechno však jen do té chvíle, než se princezna probudila.
1: Musíte bavit.
8: Bavit? A jak si to vaše jemnosti račte představovat?
1: To je vaše věc. Když se nebudu bavit o nemocním, dostanu ujímání. Oh. Lehnu si a na místě umřu.
8: Oh. Kapitán, kde je kapitán? Kapitáne, kapitán. Prý máme princeznu bavit.
0: Co? Ještě bavit? Jak si to vlastně ta holka představuje?
9: Pak jsme to někomu prosmích.
6: Tady to máte, já to říkal ne.
0: Ale to přece nejde. My jsme jednou pořádně zavedená živnost loupežnická a žádný divadlo.
1: Chcete, abych vám tady umřela nudou?
0: No tak dobře, tak počkejte, princezno. Tak tady hadrář vám předvede, jak se převlékne za žebráka a jak se správně žebrá. No.
9: Jedno oko přitom nezůstane suchý.
1: Co toho? Když chci, tak se na zámku rozpláčou všichni.
0: No, tak tady kuzle vám předvede, jaké dovede dělat kozrbelce.
9: Ano.
0: A koleno toč na větvi.
1: Co toho, náš Šašek na zámku to umí daleko líp.
0: Ale tadyhle kruťas.
6: Hej, pokoj.
0: To je vyhlášený střelec.
6: Povídám nech toho, ústa Romu.
0: Ten sestřelí prakem šišku z vršku nejvyšší borovice.
1: Co je toho? To my máme na zámku lukostřelce a ten sestřelí lískový oříšek z nejvyšší věžičky. A ještě se přitom levou rukou škrábe za uchem.
6: Cože? Kapitáne, no tak jsme tu vůbec ještě mezi loupežníky? Dělat komedie pro nějakou ubrečenou holku? No to se přece na pořádního mordíře ani nesluší.
9: Jestli tě víc nemrzí, že je někdo lepší než ty.
1: Jo.
6: Když ona si to vymyslela, přijdeť z luku a jednou rukou.
0: Kamarádi, víte co? Tak tedy princezně zaspíváme tu naši.
1: To jsem tedy opravdu zvědavá.
0: Pozor! Pozor! Teď!

0: Klasse! Sakamenousy i Andrzejsi! Umrzemy radzi!
1: Jestem sidrokrat, ale upyła!
0: Coś na dobre jest!
1: Czekam jesteś pewnie zdeniło!
0: Jest nieprzysnej tres!
2: A to ma być zabawa?
3: No.
4: No.
2: Jeszcze ke wszemu spiwa te faleśnie. A tady kruťasne spíval vůbec. Tak, a jestli nechcete, abych se tady ukousala nudou, musíte si se mnou hrát. Já kruťasně budu dělat koně. Hopla, hopla.
5: Panečku, a to byste koukali, holoubkové. Princezna si kruťase osedlala. Nic mu to nebylo platné. Musel s ní rejdovat po táboře sem a tam. Přes výmoly, kořeny i louže. Až měl kolena otlačená a sotva dýchal. Pak si princezna vyvzpomněla, že si budou hrát na indiány. Proháněla je mlázím i po stromech, až sotva dechu popadali. Bakaláře museli přivázat ke stromu jako nepřátelskou bledou tvář a princezna ho jako náčelníkova divoká dcera mučila lechtáním a šimráním, až ze samého smíchu dočista zmodral. Lec, který z loupežníků si myslil na to, že princezně za to trápení, majestát, nemajestát, nějakou vrazí, nakonec si však žádný netroufl. To víte, s princeznami nejsou žádné špásy. Po té honičce spali všichni jako zabití. Dokonce ani princezna si nestěžovala, ale loupežníci těžce odechovali, sténali a převalovali se, jako by jim na prsa sedla nějaká můra. A sotva se rozbřeskla, začalo všechno na novo.

0: A dneska si budeme hrát na slepou bábu.
1: Brindo, pána, co pak to včera nebylo dost?
0: Žádné odmlouvání, nebo?
2: Tak drahý kamaráde, pamatuj na výkupné, nijak už to musíme vydržet.
0: Tak hrajem a hezky rychle.
3: Tedy podle pravdy musím povědět, že princezna se ani trochu nestyděla a nehrála docela poctivě, že trochu fixlovala, že pod šátkem tajně vykukovala, nezahlédne-li někoho a tak nikdy babu dlouho neměla. Za to loupežníci byli celý ulítaní a udýchaní. Nejhůř ze všech dopadl Kruťas. Jak se hnal za princeznou se šátkem na očích, uklouzl, spadl do potoka a vymáchal se od hlavy až k patě ve studené vodě.
4: Huj, huj, nehrám, už toho mám právě dost.
0: No, však by tě neubilo.
5: Princezno, smilování, jen se podívejte, nohy už necítíme, píchá nás v boku i na prsou, co pak se tohle dá vydržet?
0: Vy jste mi nějaké mátohy, moucha by vás porazila.
1: Na to mi už... Nemáme léto. No
5: právě.
0: Pěkní loupežníci, jen co je pravda, až tohle řeknu papínkovi.
3: A tak to šlo dál a dál. Princezna byla k neudolání. Sotva ji posloužili při obědě, museli si s ní hrát ještě na doktora a na návštěvu a na krejčího a na kramáře a znovu na babu a nakonec ji museli předvést loupežnické cvičení ve zbrani ve stavu nejvyšší loupežnické pohotovosti. K večeru sotva dýchali. Když se konečně ukládali ke spánku, to bylo nějakého vzdychání, naříkání a tichého žalování. Celé tělo je od neobyčejného tělocviku bolelo a lec, který si proto potichu zahudroval, proč jen se na to loupežnické řemeslo dával.

0: Když se slunce vyhouplo nad Černým lesem po třetí, povídá kapitán.
1: Dnes, anebo nikdy. Buď to dostaneme od krále výkupné, anebo...
2: Nebo co? Co když z hradu nikdo nepřijde?
0: Toho se všichni báli. Kůzle vylezl do koruny nejvyšší borovice na hlídku. Slunce stoupalo, vypilo už rosu z trávy a vysušilo všechny pavučiny a čím bylo výš, tím byly obavy loupežníků větší. Až se najednou v dálce u brány královského města objevil veliký oblak prachu a valil se po cestě k lesu.
3: Už jedou!
4: Zaplať pánu.
5: Ale dali na sebe čekat.
1: Uvidíte, kamarádi, všechno bude v nejlepším pořádku. Už jsou tady.
6: Brrr. Račte, milostivá paní.
0: Když z kočáru majestátně vyplula paní Skočdopolová, rozená Hopsa Fraková, bylo na obou stranách takové ticho, že bylo slyšet pavouka na dubu, jak se z dlouhé chvíle škrábe za uchem.
5: Tak se račte vyjádřit, dámo.
1: Kdypak jsou prbináčky?
5: Tak dá pan král ty prachy nebo nedá?
7: Nedá.
1: Nedá.
5: Já to.
1: Co prbináčky?
7: Pan král, ani se mu nedivím, má už té zlořečené, ubračené holky právě dost a myslí si, že jí tvrdý tábornický život mezi loupežníky jenom prospěje.
4: No tak. A dráži, no.
7: Co ta se nás už natrápila, než mít takovou nezdárnou holku doma, tedy povídal pan král. To dám raději nějaký ten tolar, aby se jí někdo ujal. Aspoň ji budu mít z krku a konečně si od toho věčného zlobení odpočinu.
4: To snad ani není možná vlastní dceru?
7: Jen proto, že jde o vlastní dceru, třeba nehodnou a zlobivou, je pan král ochoten vzít princeznu zpátky.
1: Ano!
7: Ovšem jen pod tou podmínkou, že mu jako odškodné vyplatíte 100 tolarů a přidáte pytlík burských oříšků, ty on strašně rád. Ne. Když nezaplatíte, zůstane vám princezna na krku a já tak aspoň konečně užiji trošku klidu, však už to mám zapotřebí.
8: To pak mě opravdu nikdo nemá rád.
7: Můžete přemýšlet, proč tomu tak je, či není, mé dítě. Poroučím se, pánové. Matěj, jedem.
6: Jo.
0: Dávno už nebylo po kočáru ani vidu, ani slechu a ještě tu loupežníci stáli jako zařezaní. Jenom kolena se jim klepala.
7: No co, aspoň si zas budeme moc hrát na honěnou, viď, kruťasy!
5: Kdyby jsem to býval věděl, tak by jsem sem býval nechodil. Já už tu nebudu ani minutu, jdu domů.
4: Ale kam bys chodil?
9: No tak kruťasy.
4: Kruťasy, spolu jsme bojovali, spolu jsme trpěli, spolu musíme vydržet až do konce.
5: No, neber si to tak, jsi přece chlap, nebo ne?
9: Tak co říkáš?
5: Ne. Buď to já, nebo ta holka. A ty mlč. Podívej se, co si ze slavných loupežníků nadělala. No, kůzle už si bez říkání dennodenně mije krky uši. To má být loupežník. A kapitán má pod krkem strakatou pentli. No tak sluší se tohle na vůdce mordýřů a loupežníků. A bakalář si odstřihal nechty. A hadrás už nechce nosit děravý ponožky ani do města. No tak. Na to já se, Olenkové, teda dívat nebudu.
9: Ne, tak kruťasy.
1: Přece nás neopustíš. Víš, co by to bylo za ostudu pro celý loupežnický stav?
5: Jdu domů.
1: Kruťasy, když s náma zůstaneš, já ti dám celý aršik obtisku.
5: Ale já ti přidám teplou šálu, vyžebral jsem ji u vetečníka, kruťasy. No.
1: A já mám jednu pěknou známku, jakou si ještě neviděl.
3: A já tě naučím odloukat píšťalíčku, kruťásku, píšťalíčku, no.
5: Takže, vy byste vážně,
3: no. Píšťalíčku.
9: No.
5: Tak já teda zůstanu.
9: No.
5: Hurá! Ale musíme se zbavit tý holky.
9: No jo. Ale
10: kde vzít z ničeho nic celých 100 dolarů. A co pak kradem?
0: Nedivte se, já vím, opravdoví loupežníci to skutečně dělají, ale tohle, to byli spíš chudáci než loupežníci.
4: To je pravda. To se panu králi snadno řekne, ale kde vzít najednou tolik peněz?
5: No to je ono, kupci už dávno jezdí jinudy. Ani babka na roští sem nezajde.
2: Teď mi nakonec snad budeme muset pracovat.
8: Vy už si se mnou nechcete hrát.
5: A ty buď sticha, kdo má poslouchat to věčný ofrňování, fňukání a poroučení. Už tě máme právě dost. A panu králi se ani dost málo nedivím. Alu domů, v jeskyně. A tam si to pěkně povíme.
1: Už spí? Pobrečela si a usnula.
5: Káča nezvedená.
1: Tak si to pěkně zopakujeme. Kdybychom vytáhli na silnici k Trutnovi.
5: Dejte už tím pokoj.
10: No, najednou si nějak úzkostlivý. Nemáš nakonec strach? Co ses navychloubal, kolik Tatarů a Turků si na svou šavli napíchl? A najednou se bojíš.
5: A co bych pro nějakou ubrečenou princeznu mordoval kupce? Co pak jsem mordě krajzímal element nějakej loupežník nebo co?
10: Co pak tedy?
5: Švéc, abyste věděli. No? Obyčejný švéc.
10: Ale.
1: Švéc?
5: No co, jsem snad proto horší? Já jsem v životě nikoho nezabil. No. To já jen tak, abyste se mi nesmáli. No. Vždyť já chtěl jen ven, do lesa. Nadejchat se trochu vzduchu, vždyť já v té svý dílně jsem ho moc neměl. No tak, tak se smějte, no. No smějte se, zlej duchové.
4: Co bychom se smáli? Co pak jsem já nějaký mordýř? Tenhle parádní kabát jsem dostal od jednoho chudého císařského oficíra, že jsem ho zadarmo namidlil a samozřejmě joholil. Mistr mi chtěl za to napráskot a tak jsem tady, no. Pane, jej. Loupežnický knížky, ty jsem měl vždycky rád.
11: Ale hele. Tak jak na to koukám, budeme na tom asi všichni stejně.
0: A taky byli. Tak nějak podobně, i když s každým trochu jinak, to bylo i s ostatními. Nebyli to žádní raubíři a hrdlořezové. Všechny ty ukrutné historky o svých loupežnických kouscích si jen vymyslili, aby se zdali zajímavější a aby se jeden před druhým trochu vytáhl.
11: A víte, že je mi teď najednou docela dobře.
5: A co si myslíš? Mě taky.
10: Mě taky.
5: Tak vidíte.
1: Co, ty nespíš?
8: To jsem si ale nemyslela.
1: Co jsi nemyslela?
8: Kdybyste aspoň byli pořádní loupežníci, to by bylo něco pro holky ve škole. To by koukali, ale takhle.
5: Tak už toho mám právě dost. Hajdi na kutě, nebo odepnu pásek a pak uvidíš, jaká dovedou ševci dělat jelita.
0: Té noci se bývalí loupežníci konečně dobře prospali. Dobře proto, že už je netížila lež a špatné svědomí, protože si svatosvatě slíbili, že s loupežnictvím na dobro skoncují a ošizeným lidem všechno vynahradí. Však ono toho popravdě řečeno ani mnoho nebylo. Sem tam nějaké to vajíčko, sklenička medu, pytlík s tabákem nebo žvíkačka. S prvním raním rozbřeskem se rozběhli do města.

0: Než dali peníze dohromady, nějaký den to přece jen trvalo. Někdy jim štěstí přálo, někdy přicházeli s prázdnou. Domů do jeskyně se vraceli až k večeru, unavení, ale spokojení, a oči jim tiše zářily. Princeznu nikdo nehlídal, ta by ani z Černého lesa bez průvodce netrefila. A Fňukajdě ostatně ani nenapadlo, aby utíkala. Najednou se styděla přijít lidem na oči. A bodeť by se nestyděla, když viděla, jak se jí každý horem pádem snaží zbavit a že o ní nikdo nestojí. Když se loupežníci poprvé vydali do města, sedla si pod smrk před jeskyní a po tvářích se jí koulely slzy jako v dolky, že ji na tom světě nikdo nemá rád. Když se dosyta vyplakala, dupla si, řekla si dost, utřela si sama nos, vyhrnula si rukávy a pustila se do práce. Že prý bude loupežníkům vařit, když se o ní starají. Ale nepřejte si vědět, jak to dopadlo. To bylo první den. Lívance spálené do černa. Druhý den se šmykla do prstu a mísu s vejci schodila do trávy. To si popálila obě ruce o žhavý kotlík. Polévka ji přetekla a uhasila oheň. K večeři byl suchý chléb.
1: Já už nemůžu, já se to snad nikdy nenaučím. A tolik bych chtěla.
2: Nic si z toho nedělej. Tady bakalář ti sepíše naše zálesácké recepty. Však ono to půjde.
0: Až jednou...
1: Tak co?
2: No, má to jednu chybu.
1: To snad ne.
3: No, má, že jo.
4: No, taky si myslím.
5: Že je toho málo.
1: To jsem ráda.
2: Dobré to bylo, že, kamarádi?
3: Je.
2: Tak. A teď se chlupte vy. Tak správně, bakaláři, počítej.
6: Už to bude. 97, 98, 99, 100. A dokonce nějaký ten pětník navíc.
4: Na buráky.
3: A hele, to je... Říkáš to? Hernajs? Kamarádi, to ale... To teda znamená, že... Jej.
0: Všichni to věděli. Dali dohromady celou stovku tolarů, ba i pytlík buráků pro pana krále koupili, jen aby se princezny co nejrychleji zbavili. A najednou se jim nechtělo.
1: A já nechci taky. Mně se tu s vámi líbí.
3: Ale co pak, o to nám taky. Vždyť ty si teď, když se to tak veme, docela dobrá holka.
0: Princezna samou radostí nad takovou chválou celá zrůžověla.
2: Ale dali jsme slovo. Musíš se vrátit domů. Co by tomu řekl tatínek?
1: A ne. Mám začít breč. Však já mu to vysvětlím. Já se vás jen tak nevzdám. Půjdete se mnou a pak už se uvidí.
3: Ono to ale asi nebude tak snadný.
6: To nebude. Právě. To
1: proč nemáte se čeho bát? Však jste tak moc špatného nikomu neudělali. To už nějak zařídíme. Povídám a basta, fidli.
0: A vida. Pěti obávaným mordýřům z Černého lesa zasvítilo radostí v očích. Najednou zase bylo všecko v pořádku. Najednou měli znovu naději. A naděje to je to nejhezčí na světě.

0: Co je to za divnej průvod? Trubte na poplach! Trubte na poplach! Trubte na poplach! Do zbraně! Loupežníci útočí! Halapartny! Luky! Kuše! Plící! Zbraň!
1: Kamaráde, neblázni, to je přece naše princezna.
0: Princezna? Hurá! Trubte fanfáry.
1: Loupežníci vedou zpátky.
0: Cože? Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
1: nečekal ani sám pan král.
2: Celé město leknutím stichlo. Na královském zámku se všichni tvářili nesmírně nadšeně. Ale pravé radosti v něj bylo pramálo.
3: Dělej, pravíko.
4: Hned to bude královská milosti.
3: Jak by to vypadalo, kdyby mě princezna zastihla v zástěře a v košili?
5: Je. To zas bude trápení.
3: Kdo by to byl řekl, že dají peníze tak rychle dohromady? Inu, potrápila je asi, zrovna tak jako mě.
6: Kuku. Tačko, my už jsme tady.
5: Kuku, už je to tu.
2: Královi leknutím vypadlo žezlo z ruky a koruna se mu posunula až na ucho.
5: To je radost. To si zas užijeme.
6: Tačko, tak co? No co říkáš?
5: Fňukajdo, jsi to opravdu ty? Vždyť já bych tě málem ani nepoznal, taková opálená, dokonce ani nepláčeš, není ti něco?
6: Kdepak, všecko prýma a tohle jsou tati moji nejlepší kamarádi.
5: Kamarádi, ale, to se podívejme.
6: No tak, pojďte blíž.
7: Ale
6: nebojte se, pravítko není tak přísný, jak vypadá. A s Taťuldou to taky ujde. No jen pojďte, zbrojnošů si nevšímejte. Ty jsou tady jenom pro parádu. Tady se vás nikdo ani prstem nedotkne.
2: Jak princezna vyprávěla, ledové mraky na královském čele táli a královské tváře měkly spokojeným úsměvem.
3: Trochu přísnosti nikdy neuškodí, i když se to arci nesmí přehánět, to se rozumí. A s láskou je to jakby smet. Na to jsme při naší královské výchově jaksi pozapomněli.
8: Pane králi, tady jsou ty peníze.
5: No.
9: Vidíte, já jsem vám to říkal, nechoďte sačky.
8: Poctivě vydělaný.
5: To rád slyším. Ale...
6: Tati... Přece bys...
3: A víte co? Já vám ty tolary odpustím.
9: Prýmám tě.
3: To bylo za tu starou fňukajdu, ufňukanou. Tohle je úplně jiná holka.
5: No.
3: A ty hříšky z minulosti, ty vám odpustíme taky. Ono toho asi nebude tolik.
9: Ale
3: dáme to společně do pořádku. Nějakou luperaj. A nepořádky v království trpět nebudu.
6: Vidíte to, kluci, co jsem vám říkala?
3: A poslyšte, co ta vaše jeskyně? Ta je teď prázdná?
10: Ano, královská milosti.
3: Docela rád bych si už udělal prázdniny. Víte, mládenci, ono to králování není žádný med. Žádná legrace. Vždyť už jsem pomalu zapomněl, jak voní les a šumí břízy.
10: Jak chcete, pane králi?
8: Místa je tam dost.
3: A poslyšte, mládenci. Co? Pstruhy? Máte je tam?
9: Máme, pane králi. Zavedu vás po potoku proti proudu.
10: To si užijete.
3: Nedělej mi lastkominy. Pravítko!
4: Ano, královská milosti.
3: Pakovat a jedem.
4: Kam se pojede královská milosti?
5: Do ráje, chlapče, do ráje.
7: Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hur

0: Štaflík a špagetka se zařizují.
1: To máme pěkný domek, řekli si psíci, když ráno prohlíželi své dílo.
2: Pozmeme kamarády z lesa a pochlubíme se.
0: Zvířátka byla zvědavá na nové psí obydlí a tak přišla všechna. Veverky, zajíci, myšky, dokonce i starý bručoun jezevec, který jinak nikam nechodil.
1: Je, máte to tady moc pěkné, chválili všichni opřekot.
0: Divili se, že v domku není žádný nábytek, ale raději nic neříkali. Seděli na zemi a všechno je tlačilo. Až jezevec řekl to, co si všichni mysleli.
3: Brr, jsem už celý otlačený. Kde máte nějaké židle a kanape? Kde by si mohl na chvilku zřímnout?
0: Brblal starý bručoun a hladil si otlačená záda.
3: Příště, až nás pozvete, tak si vezmeme židle sebou.
1: Jezevec má pravdu, špagetko. Nemáme stůl, židle, postele ani skříně. Jak jsme na to mohli zapomenout?
3: Neříkej, štaflíku, všechno nakoupíme v bazaru,
0: utěšoval kamaráda špagetka.
1: Ale jak to všechno odvezem?
0: Strachoval se štaflík. Jako vždycky, když si psíci nevěděli rady, pomohla jim vrána. Ať ti nevděčníci vidí, jak se o ně stará.
1: Mám pro vás auto, stojí u lesa. Můžete jet pro nábytek,
0: oznámila jim. Auto opravdu u lesa stálo, ale byl to nepojízdný vrak, kterého se tam nějaký kluk, chytrák, zbavil. Kromě toho v autě bydlely dvě myšky, které se nechtěly svého obydlí jen tak vzdát.
1: Raději to vyřešíme po dobrém. Myšky se hned perou,
0: doporučoval štaflík.
3: My vám auto zase hned vrátíme. Když nám ho půjčíte, tak vám ho opravíme a budete moct cestovat,
0: sliboval špagetka. Myšky už dávno sněly o tom, jak pojedou k moři, a tak souhlasili. Štaflík se špagetkou obcházeli vrak a přemýšleli, jak auto opravit.
3: Já se v autech vyznám.
0: Holedbal se špagetka.
3: Doma jsme přece taky měli škodovku a vždycky, když ji tatínek spravoval, tak jsem mu držel nářadí.
1: Já se taky vyznám.
0: Nechtěl štaflík zůstat pozadu.
1: Pomáhal jsem Petrovi. Ten měl pořád spoustu rozbitých autíček.
0: Ale ve skutečnosti neuměli nic. Jen se vytahovali. Auto sice rozebrali, ale už ho nedali dohromady. Když se vrána na psíky přiletěla podívat, uviděla jen hromadu součástek vedle kostry auta a bezradné psy celé umazané od oleje.
1: Vy jste mi ale opraváři. Zase vám musím pomoct z brindy,
0: chechtala se. Měla kamaráda, stoletého moudrého papouška, který bydlel v opravně aut. Sedával opraváři na rameni a všechno okoukal. Už toho věděl víc než jeho pán. Když chtěl někdo poradit se zvlášť obtížnou opravou, šel raději za papouškem.
1: Musíte za papouškem, nejraději má semínka slunečnic,
0: poradila psům vrána.
1: Dejte mu jich raději celý pytel.
0: Takovému daru papoušek neodolal. Pejskové ho dovedli ke svému autu a ukázali mu tu spoušť.
1: To je pro mě legrace. To opravíme raz, dva.
0: Papoušek poskakoval štaflíkovi a špagetkovi po hlavách a radil jim.
1: Dej tam ten šroubek, naseď tam to kolečko, promaž hřídel.
0: A psíci se snažili, co mohli. Najednou auto zaprskalo, zabručelo a rozjelo se. Jen tak do něj stačili naskočit a už si to drandili k bazaru. Ani nestačili papouškovi poděkovat.
4: Vemte si, pánové, sedací soupravu a pokojovou stěnu. To je teď moderní, radil psům prodavač.
0: Štaflík a špagetka si ale vybrali postýlky, jako měli Pavlínka a Péťa, a stůl a židle, jako měli doma maminka a tatínek. K tomu si špagetka poručil hodiny s kukačkou a štaflík věšák se stojanem na deštníky. Úplně zapomněli na kamna a tak se museli vrátit.
1: Když Štaflík a Špagetka dovezli náklad k domku, zjistili, že s nábytkem neprojdou dveřmi. Hned si ale věděli rady. Vybourali dveře a nábytek byl uvnitř jedním rázem. Ale co to? Na vysoké židle psi museli šplhat, nad stolem koukali Štaflíkovi jenom uši a Špagetka nebyl vidět vůbec. Když to spatřila vrána, dostala záchvat krákoravého smíchu.
5: Tulpasové, máte přece nábytek pro lidi. Musíte ho upravit na tři rozměry.
1: Když se vrána dost nasmála, poradila nešťastným psům.
5: Poproste jezevce, je to kutil a rád doma truhlaří.
1: Jezevec vzkázal, že by rád přišel, ale od návštěvy u nich ho bolí záda a nemůže se narovnat. Přesto se nakonec přišoural. Brašnu s nářadím měl na ohnutých zádech.
3: Křeček mi sliboval, že mě napraví, ale je to čím dál tím horší,
1: stěžoval si jezevec. Pak vytáhl metr, přeměřil nábytek, Štaflíka i Špagetku a pokyvoval šedivou hlavou.
3: Jeden jste delší pajda, druhý krátký čahoun. Co s vámi? Jak mám nábytek opravit, aby vám byl na míru?
1: Řezal a pyžlal. Dřevěné nohy nábytku byly kratší a kratší, ale stále nebyly stejně vysoké. Jezevec si zoufal a psi se radovali.
5: To je prýma. Židle jsou jako houpací a stůl a postele jako skluzavky.
1: Štaflík a Špagetka se houpali na nerovně uřezaných židlích a po šikmém stole si posílali talíře.
3: Kdy máte hodiny?
1: Rozhlížel se po psím obydlí jezevec.
3: Slíbil jsem paní jezevcové, že budu do oběda doma. Jestli je už pozdě, bude doma mazec.
1: A raději pelášil domů. Záda ho najednou docela přestala bolet. Psi našli v bedně hodiny a pověsili je na zeď. Marně však čekali, až zakuká kukačka. Cestou ji totiž někde ztratili.
2: Co s hodinami bez kukačky?
1: Ptal se Špagetka.
5: Řekneme vráně. Nastěhuje se do hodin a bude nám kukat.
1: Těšil se Štaflík.
5: No dovolte,
1: urazila se vrána.
5: Nejsem žádná hloupá kukačka.
1: Odletěla a hodiny zůstaly bez kukačky. Pejskům to ale nevadilo. Houpali se a klouzali až do večera.

Pohádka vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100, ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu zvuk, zvuk, až bláto stříká. Ale jsou zase takový nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plínku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou, dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu do hněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké, zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem. Nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky. Může být průvodcem nebo průvodčím. Může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá pro vodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň.
mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Krojcman, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hrůza tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždy tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Krojcman. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské Mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub a hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Krojcman zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho, takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš a tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo,

0: pavásek, taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Kreutzmann. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl toho, Lenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a boblá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník, kva, kva, kvo, koax, a sice z lásky. Jak to bylo, ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kva, kva, kvo, koax se zamiloval. Kva, kva, kvo, koax viděl princeznu kuaku a kunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kuaku a kunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu a byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou.
1: A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě.
0: No, co by bylo? Kua, kua, kunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvak, kvak, vokoax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe kvak.
1: A co udělal kva, kva, kvo, koax, ptal se Zelinka.
0: No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva. A pak si chtěl vzít život, proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil kvak. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kva, kva, kvo, koax byl první.

0: A co udělal ve vzduchu?
1: Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kvak-kvak-vokoax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kvak-kvak-vokoax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvák a spadl zase do vody. A pak vzal kuakuakunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu. Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí kvakvá, neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe. A co bylo dál? Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvak-kvak-vokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak. A kdo to dokázal? Kvak-kvak-vokoax. Ať žije kvak-kvak-vokoax! A kuakuakunka. V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají, i popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka dvě lesní chaloupky. Každá z nich má své domovní znamení. Té první se pod stříškou blízká červená jahůdka, té druhé modrá borůvka. I nájemníky už mají. V chaloupce z borůvčí bydlí žabáček, v chaloupce z jahodiní zase zelená rosnička. Kolem chaloupek se z lehínka prochází ranní sluníčko a nakukuje jim do oken.
1: Zaťukám na okýnko, poptám se, jak se vyspal žabáček v borůvkové chaloupce.
2: Kdo mě to budí? Nikde nikdo, jen sluníčko se mi směje. Pověz, kdo mi to ťuká na okýnko?
1: Hádej.
2: Že by sousedka Rosnička z chaloupky pod jahodkou.
1: Ta má ještě půlnoc.
2: A jo, ani okýnko neotevřela a všude kolem taková vůně.
1: No, z rána voní les nejkrásněji. Co, abychom Rosničku vytáhli z postýlky?
3: To se mi to spalo. Co mě budí, žabáčku?
2: Já?
3: A kdo jiný? Široko daleko ani živáčka?
2: Sluníčko. Sluníčko mě taky vytáhlo spod duchničky.
3: Jen nic nesváděj na sluníčko. Sám si ťukal. A ještě ke všemu mi nakukuješ okýnkem do bytu. To se sluší.
2: Já nic. To všecko sluníčko mě taky probudilo.
3: A ještě mě ke všemu šimrá pod nosem. Jedeš?
2: No, nemá dobré vychování.
3: A ty taky ne. Nakukuješ sousedce oknem. Ale já vám ukážu. Do okýnka si pořídím záclonky. A ne ledajaké. Pravé krajkové. A do pokojíčka už mi nikdo ani cípkem oka nenakoukne.
2: Záclonky. A kde je chceš sebrat?
3: Musím je schánět.
2: Schánět? Jak se schání?
3: No, to je vidět, že jsi kluk. Kluci schánět neumějí. Schánět je radost, abys věděl.
2: Vezmi mě sebou. Schánět ty záclonky.
3: Vezmu, ale nesmíš mě zdržovat. A pořádně koukat, abychom vybrali tu nejhezčí krajku.
2: Ale najednou mám koukat. A ráno nesmím.
3: Kdy ráno?
2: Když si zkoušíš jednu sukni za druhou a nevíš, co na sebe.
3: A teď ses přiznal.
0: Žabáček na to ani kvak. Vlezl do borůvkové chaloupky a Rosnička uraženě popadla nákupní tašku a vydala se schánět krajku na záclonky. Zastavila se u Břečťanu, ale ten se jí zdál dobrý leda tak na závěs. Co takhle vřes? Ten měl zas moc drobný vzoreček. Hledala, vybírala, přebírala.
4: Vybíráš na novou sukínku? Vybíráš?
3: Je mi ne, ostružina.
4: To je mi shledání. Snad ses mě nepolekala, Rosničko.
3: Nepleť se mi pod nohy. Pospíchám, aby mi nezavřeli obchody.
4: Schání parádu, pořád jen parádu.
3: Ba ne, krajku na záclonky.
4: Ale to ti ráda posloužím. Moje lupínky jsou přece celé krajkované. A kvalitní, ty vydrží. Jen sáhni.
3: Au! Ty tvoje krajky se mi zdají na záclonu přece jen trochu drsné. Jak si píchají.
4: Ale za to jsou husté. Nikdo ti skrz ně nebude nakukovat. A to je důležité. Dnes kde kdo kouká, kam nemá. Hlavně sousedovi do okna.
3: Jak to víš?
4: Všecko vím. I to, že do tvého okýnka kouká ten zvědavý žabák.
3: No, když on... Vlastně jen po ránu.
4: Po ránu jako přes den. Do cizího okna se nekouká. Kolik si vezmeš mé krajky na záclonu? Metr, dva, tři metry, jen řekni, Rosničko.
3: Když já snad třeba příště Já ještě nemám to okýnko, jak se patří změřené.
4: Jaké pak příště? No a ustříhnem to od oka. Radši víc než míň, takovou kvalitu jen tak neseženeš.

0: Jen si sáhni, Rosnička. A opícha.
1: Aspoň se ti nikdo neodváží vlézt do bytu. Pamatuj si, vyzdobit okno mou kraječkou je lepší než dveře zamčené na tři západy. Jestli pak vůbec umíš věšet záclony?
0: To ne, neumím, já přece nikdy žádné neměla.
1: To jsem si mohla myslet. Ještě štěstí, že jsi nepotkala. Jdeme.
0: Když já bych
1: řekla. Alou, alou, alou a žádné řeči, pěkně mě doveď ke své chaloupce.
0: Tak pojď.
2: Hopi skoky přes potoky po mechovém kožíšku. Hopi skoky, hopi skoky, hopi skoky po střížku.
1: Tak tohle je ta tvá chaloupka. No, pěkná, pěkná, jen co je pravda. Moje záclona z ostružiní je na její okno jako šitá, jako dělaná na míru.
0: Dost ostružino. 2,5 metru na okýnko docela stačí. A vždyť omotáš celou chaloupku.
1: Houšť, houšť, Rosničko.
0: A ještě houšť.
3: Přestaň, nebude vidět moje novou znamení. Moje jahůdka.
1: Jahůdka není důležitá.
0: Je přece jako číslo domu, aby ke mně trefili návštěvy a paní poštovní doručovatelka.
1: Nebuď bláhová, na co návštěvy, ledak zlosti. Nepořádek nadělají, kde co snědí.
0: Jsi divná. Zlá. Každý přece musí mít kamarády. Čím víc návštěv v chaloupce, tím veseleji.
1: To je řečí. Skoč si radši do světničky a podívej se zevnitř, jestli ti už bude moje záclona dost hustá.
0: Tak právě, ostrožino, že moc děkuju, to poznám i zvenku.
1: Jaké pak děkuju? Šup, ať už si uvnitř. Tak a mám tě.
0: Pust mě, hned odemkni.
1: Tudle, hezky budeš uvězněná, tvoje bouchání a volání nikdo neuslyší.
0: Pust mě ven, co jsem ti udělala?
1: Moc mluvíš a poučuješ, bolí mě z těch řečí hlava.
0: Pomoc, kde jste kdo? Ostružina mě podvedla, ovinula jahodovou chaloupku jako had.
1: Budeš ticha? Jestli nepřestaneš, přivážu tě k židli. Provazu mám a pevných ty nikdo nepřetrhá.
0: Já nešťastná. Provazy řežou a píchají jako nože. Já hloupá, že jsem ti uvěřila. Aho, to bolí.
4: Celou noc proplakala žabka Rosnička v temnu své jahodové chaloupky a ani nevěděla, že sluníčko už dávno vstalo spod obláčkové duchničky a obchází kolem. Ale do okýnka se Rosničce neodváží nálétnout. Je hustě zahalené pichlavou krajkou z ostružiní a zevnitř z chaloupky, jako by bylo slyšet, usedavý pláč.
0: Pomoz mi, sluníčko, ale tiše, ať se ostružina neprobudí.
1: Teď jsem ti dobré, když jsi v brindě.
0: A já tě přece vždycky měla ráda.
1: A kdo pak se zlobil, když jsem ho šimralo pod nosem, no?
0: Já ne.
1: Povídali. A kdo pak se urazil, když mu žabáček nakukoval do světničky? A
0: to bylo jen z legrace.
1: Ale. A záclony si běžela schánět taky jenom z legrace?
0: Záclony? To jsem si dala.
1: Vidíš, mě odháníš a na svého nejlepšího kamaráda skládáš posměvačné písničky. Koukněte se na zvědavce, jak pod oknem číhá.
0: Ne, Ne, já to opravdu tak nemyslela. Kde je asi můj soused žabáček? Jistě na mě dávno zapomněl.
1: Abys věděla, je lepší, než si myslíš. Obchází kolem tvé zarostlé chaloupky a přemýšlí, jak ti pomoci.
0: Obchází?
1: Ano, obchází. Ale ostružiny se bojí. Už jednou sotva vyvázl z jejího zajetí.
0: Tak udělej něco ty, sluníčko. Moc pěkně prosím.
1: Já umím jenom uzdravovat. A ty přece nestůněš.
0: Ale brzy začnu. Utrápím se sama bez kamarádu. nožičky mám zvázané a zapomenu skákat.
5: Psst, tiše, Rosničko. Nech mě chvilinku přemýšlet.
4: Skulilo se sluníčko do koutku paseky a přemýšlí. I žabáček přemýšlí, jak vysvobodit malou Rosničku z pichlatého krajkoví.
1: Ach jo.
6: Nevzdychej, sluníčko. Přemýšlej radši víc.
7: Přemýšlím, jak nejvíc to jde, žabáčku. Ale co zmůžu proti ostružině? Umím jenom svítit a hřát.
6: Svítit a hřát?
7: Mm.
6: No to je ono.
7: Co? To nám není nic platné.
6: To je náhodou moc platné. Na ostružinu to bude určitě platit, když sluníčko začne hřát.
7: Hřeju přece už od rána a nic se neděje.
6: Musíš víc. Pálit musíš, sluníčko, pálit.
7: Takhle?
6: Víc a ještě víc. Hřej a pal, přepal ostružinové provazy, spal pichlaté záclonky v oknech chaloupky z jahodiní.
1: Takové horko.
6: Ještě, sluníčko, ještě kapku přidej.
1: Ani dýchat se nedá, že já raději nezůstala ve stínu u studánky. Je mi ne, záclony se začínají propalovat. Já tady snad schořím. Pryč, dokud je čas.
4: Ostružina sjela z jahodové chaloupky jako had a uhánila do chladného stínu. Jen zmizela, sluníčko přestalo pálit, jahodová chaloupka zhluboka vydechla a zazvonila jahůdkou nad dveřmi jako zvonečkem.
0: Takhle zvoní jen můj jahodový zvoneček. Je mi ne. Žabáčku, sluníčko, už nejsem uvězněná. A kam se poděla zlá ostružina?
6: Utekla. Sluníčko ji zahnalo.
7: Ale žabáček mi poradil, jak tě vysvobodit.
0: Děkuju vám, kamarádi.
6: Záclonky máš celé propálené, abys běžela schánět látku na nové.
0: Ba ne. V chaloupci z jahodiní je nejkrásnější okýnko bez záclon. Aspoň mě ráno sluníčko se žabáčkem včas vytáhnou z postýlky.
4: A tak hleděli chaloupky z borůvčí a jahodiní zase do vysoké ostřice okýnky bez záclonek. Hleděli, usmívali se a večer po slunce západu zazvonili modrým borůvkovým a červeným jahůdkovým zvonečkem do soumraku. A to bylo vždycky znamení pro žabáčka a Rosničku, že je konec hraní a skákání a že pod vonavými stříškami čekají postýlky.

0: tak už měli v Kocourkově všechno, totiž tento něco přece neměli. Stále ještě museli od obchodníků sousedního města kupovat sůl. Proč bychom nemohli mít svou vlastní sůl? Horlili páni radní. Nasejeme si ji, rozhodl starosta, a zítra se začne. Hned druhý den nakoupili trochu více soli a občan oblízal jim na sel 3 pytle do černých měkkých brázd. Brzo po osetí spadl požehnaný májový deštíček. A hle, celé pole se již radostně zelenalo, samé mladé kopřivy, první sůl. Nikdo z diváků se neodvážil hlasitě promluvit, jen tiše pohlíželi na mladé kopřivy. Teprve doma se rozpovídali o tom, jak sůl nádherně prospívá, a ukazovali rukou, že už je takhle vysoká. Když kopřivy pěkně vyrostly, rozhodl se starosta, že jako první osoba v obci sůl úředně ochutná. Protože uprostřed pole byly kopřivy největší, bude nejlépe ochutnat je odtamtud. Už chtěl jít, ale v tom ho naštěstí zadržel radní Semtele. Pozor, pane starosto, tak to nejde, mohl byste sůl pošlapat. Hned vzali starostu 4 silní mužové na žebřík napříč a nesli ho opatrně doprostřed pole. Starosta v rukavičkách, aby sůl co nejméně poškodil, utrhl jemňonce jeden lístek a labužnicky jej položil na jazyk. No, popálil se, jak se patří. Báječná, výborná je ta sůl, sousedé. Pálí sice ještě trochu, ale to proto, že je ještě mladá. Musíme ji nechat dorůst. Kocourkovští však s tím nebyli spokojeni. Záviděli starostovi. A tak, jak se setnělo, plížili se k poli. Každý si natrhal kopřiv a nacpal si do úst, co mohl. Neptejte se, jak se každý popálil. Ruce měli samý puchýř a 3 dny nemohl nikdo mluvit. Ale každý dělal, jako by mu to Bůh ví, jak chutnalo, a poslal tam dalšího. Na pole chodili také kocourkovské ženy. Ty poznali, že překrásné kopřivy, které rostou na poli, prospívají náramně jejich housatům. Proto chodili v noci na pole se srpem a nosili plné nůše kopřiv domů. Strážník, který musel hlídat všechno, uviděl, že soli ubývá, a šel ohlásit starostovi, že jim někdo chodí na sůl. A to se na to podíváme. Kdo se to opovážil, rozkřikl se starosta. Došlápneme si tam prach milionského darebáka, chytíme a po šertech vyplatíme, přidal se Hrom do toho. Vezměte si důkladnou hůl a vyrazíme. Ozbrojili se holemi a v noci při měsíčku vyrazili. Na poli už bylo opravdu málo kopřiv, všude prázdná, vyžatá místa, a najednou se v měsíčním svitu zablýskal srp. To je on, to je zloděj, který nám krade sůl, zašeptal starosta. Opatrně k němu a přetáhneme ho, jak můžeme, velel a plížil se se strážníkem k srpu. Strážníkovi se sice srdce strachem třáslo, ale před starostou couvnout nemohl. Sebral všechnu svou odvahu, rozpřáhl se holí a přišil srpu takovou ránu, že srp vyskočil do vzduchu a zabodl se starostovi do zad. Utíkejme rychle domů, vykřikl ducha přítomně starosta. Já ho držím! A dal se do divokého útěku v naději, že ho zloděj pustí. Srp po několika starostových skocích sklouzl z kabátu, do kterého se zabodl, na zem. Zbabělec, liboval si starosta. Utekl, ale já bych mu byl dal, kdybychom ho byli přivedli. Potom se už nechtěl na pole podívat nikdo, ani starosta, ani strážník. Ovšem velkým škůdcem kocourkovských polí je vrána. Hej, kocourkovští, na vrány půjdeme. Kdo onoho památného dne zatoužil polovu, vypravil se. Aby se mohlo pohodlně vylézt do vrcholku stromů, vzali sebou dlouhé žebříky. Pokud se šlo po polích, šlo se jim hezky, ale svízel nastala, když přišli k lesu. Všichni totiž nesli žebříky napříč, a teď ne a ne projít mezi stromy. Žebřík napříč byl dlouhý a stromy blízko sebe. Co dělat? Fratiku, Utíkej domů pro pilu. Tady vadí kousek žebříku. S ostatním projdeme. František přinesl pilu, uřízli na jedné straně kousek žebříku a mohli projít několik kroků dopředu. Jenže o kousek dál byl les už zase hustší. Tak zase kousek uřízli a čím byl les hustší, tím častěji řezali, až měli žebřík ne více než půl druhého kroku dlouhý. Sousede, tento, mně se zdá, že jsme to nesli špatně, podrbal se na hlavě Játovým. Vrátíme se domů, doneseme nový žebřík a ten zkusíme nést špičkou napřed. Vrátili se domů a hle, po delších pokusech se jim podařilo žebřík špičkou napřed donést až k prvnímu stromu s vraními hnízdy. Hned žebřík vztyčili. Stál krásně, jen nahoře se ho asi na tři lokte nedostávalo.
1: To se spraví, sousede, buďte bez starosti, ujistil je občan Vymňouk. Ještě, že jsme si tu nechali pilu.
0: A bez dlouhého rozmýšlení uřezal dole čtyři lokte žebříku a lezl je nastavit nahoru. Stala se však asi nějaká chyba. Ty tři lokte zase nahoře chyběly. Občan Vymňouk to chtěl spravit, uřezal ze spodu 8 loktů a nahoře přivázal, jenže žebřík byl zase krátký. Ještě několikrát tedy řezal, tak dlouho, až se jim nakonec žebřík docela rozsypal. Ale starosta jako vždycky si věděl rady. Postavil nejsilnějšího kocourkovského dolů ke stromu a ostatním poručil lézt na něj. A když se tak postavil jeden druhému na ramena, udělali ze sebe nádherný žebřík a brzo starosta jako poslední z nich vylezl až nahoru ke hnízdu. Už je vidím, zvolal, když spatřil vraní mláďata. Ukažte! Nedovedl se ten nejspodnější udržet zvědavostí a odskočil od stromu a prásk. Sesypali se všichni, kteří na něm stáli na zem, jen starosta visel na vysoké větvi a mrskal nohama. Pomozte mi dolů, křičel a držel se vší silou větve, aby nespadl. No, jak mu pomoci? Sousede, rychle bydla, zavelel první radní Semtele. A sám hned začal bydlem tlouci starostu přes prsty. Ostatní také a tloukli tak dlouho, až se starosta konečně pustil a spadl. Naštěstí se nikomu nic nestalo a protože zatím zvonili k večeři, rozběhli se všichni raději domů.

0: Pohádka letešnická, štěstí za desetník. V jednom malém městečku měl v úzké uličce svůj krámek starý vetešník. Kupoval od lidí všelijakou veteš, věci, které už dosloužily, anebo je už nikdo nepotřeboval. Taky k němu chodili lidé v nouzi, když scháněli narychlo peníze a ti prodávali všechno možné i nemožné. A tak se v malém krámku kupili obrazy, příbory, zrcadla a vázy, staré šperky, nádobí, sošky a hračky, hudební nástroje, koberce a deštníky a vůbec všechno. Co kdysi někomu dělalo radost, co se mu líbilo a přestalo líbit, a teď to odložil. A sem tam přicházeli i jiní lidé a ti tyto věci zase kupovali. Vetešník měl uvnitř krámu na dveřích zavěšený malý měděný zvonek. Když se dveře otevřely, zvonek se rozhoupal a zacinkal. Smutně, když vstoupil někdo, kdo se chtěl nějaké věci zbavit. Vesele, když přicházeli ti, co chtěli něco koupit. Jednou, bylo to před Vánocemi, zacinkal zvonek obzvlášť smutně. Vetešník byl zrovna někde vzadu a v tom nejvyšším regálu něco hledal. Než slezl z žebříku a doštrachal se k pultu, v krámu už nikdo nebyl. Ale na pultu leží nějaká krabice. Vetešník sundal víko a koukne dovnitř. Na dně leží malá panenka. Krajkové šatečky má potrhané, jednu ruku ulomenou a pocuchané dlouhé vlásky. Chudinko malá, řekl s lítostí v hlase, kdo tě to sem přinesl? Když si s tebou hráli, byla si jim dobrá a teď, když tě už nepotřebují, odloží tě jako zbytečnou věc. A vetešník se hned pustil do práce. Přidělal panence ulomenou ručku, umyl a učesal dlouhé vlásky a vypral krajkové šatečky a zašel. Ale ten, kdo tě tady nechal, úplně zas tak bez srdce nebyl, bručel, když maloval vybledlou pusinku, aspoň, že tě nezahodil. Nakonec nalepil panence řasy a domaloval obočí. No vidíš, povídá, když odložil štětec, teď jsi zase jako živá. A posadil panenku na pult. Jak šel čas, chodili i lidé a měděný zvonek na dveřích vetešníkova krámu cinkal. Cink na uvítanou, cink na rozloučenou. Někdy veselé, někdy smutně, ale většinou smutně. Panenka sedí na pultu a je taky smutná. Lidé se na ní dívají, pokývají hlavou, ale nikdo ji nekoupí. Jednou se vetešník zase hrabe v regálu a něco hledá. Není se co divit, že nemůže nic najít, však tam toho měl taky požehnaně. Když tu najednou zaslechne tenký hlásek. Jak dlouho tady budu ještě takhle sedět? Vetešník šel dopředu ke kase, odkudže se to ten hlásek ozývá. Tady, na pultu, hned vedle kafemlejnku. A ona to ta panenka. Vetešník si posunul brejle na čelo, aby nablízko lépe viděl. Jak to, že mluvíš? Zeptal se překvapeně. Proč bych neměla mluvit? Našpulila panenka pusinku. Vždyť si sám říkal, že jsem jako živá. A co pak bys chtěla? Dej mě do výlohy, tam mě uvidí víc lidí. Fňukla panenka a popotáhla. A venku chodí taky děti, řekla a oči se jí rozářily. No, to je pravda, musel uznat vetešník a divil se sám sobě, že to neudělal už dříve. Posadil panenku do výkladní skříně, hned pod malý vánoční stromeček, který už tam měl nachystaný a co na něm každý večer rozsvěcoval malinkaté svíčky. A panenka sedí ve výloze pod stromečkem a tváří se, jak nejlépe umí, aby ji někdo koupil. Vetešník bloumá po krámu, přešlapuje a každou chvíli pootevře dvířka zezadu do výlohy a ptá se, už se někdo na tebe koukal? Nekoukal, vzdychne panenka a má pláč na krajíčku. Ale bude koukat, řekne vždycky vetešník a přivře dvířka.
1: jen aby koupil. Vzdechne znovu panenka a usmívá se, i když jí do smíchu vůbec není.
0: A najednou tu byl Štědrý den. Začalo sněžit. Lidé chodí kolem Větešníkova krámu, zachumlaní do kabátů, hlavy skloněné dolů, nikdo se do výlohy ani nepodívá. Větešník pootevřel zadní dvířka do výkladní skříně a zrovna se chtěl zase zeptat, jestli se někdo koukal, když tu vidí zvenku na skle takové zamžené kolečko a uprostřed malý rozpláclý nosík a dvě veliké oči pod naraženou čepicí a chundelatou bambulí. A ty dvě doširoka rozevřené hnědé oči září víc než svíčky na Větešníkově vánočním stromečku a dívají se přímo na panenku. A je slyšet, jak panenka ve výloze šeptá: kouká se, teď se kouká. Větešník vyšel z krámu. Na hromadě shrnutého sněhu, tak, že dosáhne ke spodnímu okraji výkladní skříně, se natahuje na špičkách malá holčička. Líbí se ti něco v mé výloze? Zeptal se starý Větešník a už předem věděl, jakou odpověď uslyší. Ano, vydechla holčička a sklo kolem jejího nosíku se ještě víc zamžilo. Ta panenka. Větešník pokývala hlavou. Tak se na ní pojď podívat dovnitř. Vyndal panenku z výlohy a posadil ji na pult. Kolik stojí? Ptá se holčička a šmátrá v kapse. A kolik máš? Zeptal se Větešník a bylo mu jasné, že tady žádný velký obchod neudělá. Mám desetník, řekla holčička a hlas se jí zajíkl obavou, jestli to bude stačit. I panenka sedí na pultu nějak ustrašeně, pozoruje Větešníka a v úpěnlivě rozevřených očích má vyděšené otazníky. Bude to stačit? Starý Větešník se dívá na ty dva tázavé obličejíky a vidí, že nemůže jinak. Obchod je sice obchod, ale tady se nedá nic dělat. Zalistoval v knize a dělal, jakože hledá cenu. Ano, tady to máme, řekl po chvíli. Panenka stojí rovný desetník. Děvčátko vydechlo úlevou, popadlo v panenku a přitisklo ji k sobě. Položilo desetník na pult, poděkovalo a vyběhlo do zasněženého podvečera. Měděný zvonek nad dveřmi za ním vesele zaklinkal. Větešník zahrašil kasou, ale potom si ten desetník dal do kapsy. Pro štěstí. Rozsvítil vánoční stromeček ve výloze, zamknul krám a šel domů slavit Štědrý večer. Ale ten největší dárek jsem vlastně už dostal, bručel si, když se brodil sněhem. Udělal jsem radost hned dvakrát. Panence i tomu dítěti. A tím vlastně i sobě. A starý Větešník se sám pro sebe spokojeně usmál a potichu dodal: vždyť člověk nemůže myslet pořád jenom na peníze. A našmátral v kapse ten desetník, byl ještě vlahý a sevřel ho v dlani. Pro štěstí.

0: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
1: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
0: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
1: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
0: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
1: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
2: Jeden, dva, tři, počítali vlci.
0: No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
1: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
0: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka. Ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl. Ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
1: Stát, hloupí vlci.
2: Co zas? Zavrčeli vlci.
1: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
0: rozhodl beránek.
2: No jo, jak se to hraje?
0: Ptali se otrávení vlci.
1: Já vám nejdřív všem zavážu oči,
0: řekl beránek,
1: a pak mě budete hledat.
0: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
1: Ale vlci mě honili.
0: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
2: Kde pak je beránek? Ptali se vlci.
1: Tady je,
0: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojanští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme s lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třebaže všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
2: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
2: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko. Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl 2 talíře a Brouček skoro také 2. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Medvěd Péťa a vlci. Jednoho únorového rána probudil medvěda Péťu ze spaní neznámý hlas.
1: Prosím, prosím, mohu dál.
0: Maminka už také vstala, rozsvítila svíci a jde ke dveřím. Malá Líza na kolébce se dala do křiku.
1: Co se to děje?
0: Nehněvejte se, že žádám o přístřeší, ale je tam Vánice a s tou nohou, slyší Péťa smutný hlas. Ale jistě, jen pojďte dovnitř, zve medvědice sousedku vlčici. Péťa se posadil na posteli a zvědavě si návštěvu prohlíží. Všimne si, že vlčice má na sobě obnošený kabát, na hlavě vybledlý šátek, šikmo položené oči vyhlížejí ustaraně a smutně. Moje maminka je mnohem hezčí, myslí si medvídek pyšně. Se zvířaty v okolí se zatím zná jen málo. Všechna se medvědům vyhýbají, jen z dálky pozdraví a pak jdou svou cestou. Dobře vědí, kdo je vládcem hor, kdo má právo na nejlepší kořist. Platí to také pro vlky. Loví většinou ve smečce, ale i ta před medvědy uhne do ústraní. Sousedka vlčice však žije jen s mužem a mláďaty, a když se někdo octne v nouzi, má právo požádat o pomoc. Ozve se najednou táhlé vytí. Medvídek se lekl, ale máma jde znova otevřít. Vchází vlk. Je mohutný, oči mu žlutě svítí.
1: Tak je přece jen u vás. Měl jsem o ní starost, usmívá se s úlevou.
0: Bere svou ženu tlapkou kolem ramen, políbí ji na čelo. Vlčici se rozzáří oči. Teď vypadá skoro hezky, pomyslí si udivený Péťa.
1: Tak se posaďte, než Vánice ustane, pobízí medvědice
0: a přináší ze spíže pár kousků masa. Péťa vylezl z postýlky a kolébá Lízu, aby nekřičela. Už si na její přítomnost zvykl a docela rád teď mamince pomáhá. Aspoň vidí, jaký je velký a rozumný. Sousedé hovoří hlavně o počasí. Sněhu je letos hodně, je tvrdý a řeže do nohou. Starou borovici nad vlčím doupětem nalomila vichřice.
1: A slovem je to špatné, když fouká takový vítr, zavane metelice všechny stopy.
0: Ale teď už se Vánice uklidňuje, poznamená po chvíli vlčice.
1: Můžeme se vrátit domů. Tak vám děkujeme za pohostinnost a nashledanou.
0: Medvědice doprovodí návštěvu ke dveřím, chystá se sfouknout svíčku, ale Péťa prosí.
1: Maminko, já bych se chtěla...

Rozumím tomu. Je taková smutná, není hezká a ještě špatně chodí. Proč si pan vlk nenašel jinou ženu? Má ji rád. A to stačí. To stačí. No podívej se, co kdybych se zítra zranila, nemohla bych chodit, zošklivěla bych. Co by si smyslel? Že jsi pořád moje maminka. Tak vidíš, zůstal bys se mnou, protože mě máš rád. A já bych tě také neopustila, kdyby se ti něco zlého přihodilo. To je dobře, vydechl si Péťa. Už vlezl do postýlky, když ho ještě něco napadlo. Pan vlk je pořád se svou ženou, usmívá se na ně. A co náš tatínek? Ten tu s námi nebydlí. Není hodný? Ale ano, usmívá se máma, jenom žije jiným životem, jak je to u všech medvědů zvykem. Někteří tátové jsou rádi část roku o samotě. A co táta dělá, když je sám? Toulá se po horách, hledá nové cesty, nová loviště. A když je sám, má dost času na přemýšlení. O světě, o životě. Ale já bych si přál, aby byl tady, s námi. Chtěl bych se ho zeptat na spoustu věcí. Však se uvidíte. V květnu, až přijdou teplé dny, nás otec vyhledá. Určitě bude zvědavý, jak si vyrostl, a také poprvé uvidí Lízu. Jistě vám něco přinese. Medvědice se usmívá. Nemusí s námi být pořád, má svoje zájmy, ale když se k nám vrací, vrací se rád. To je důležité. Medvídkovi se zavírají oči. Táta uvidí, jak jsem vyrostl. Co všechno umím, ten se bude divit. A pod zavřenými víčky se malému objevil obraz obrovského medvěda, krále hor, jak schází do údolí. Mává velikou tlapou a volá na syna.

Jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil. Chlupatá byla a drápy měla místo nechtů. A bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. To hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už

0: běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vida, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne. Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel. Do toho mi na nos peněz, až bude plný, potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zas a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce. Potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábo ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrt.
1: Jednou, a to už je dávno, bydlilo v hezké vesničce u lesa malé hodné děvčátko. Lidé je měli rádi a usmívali se na ně, ale nejraději je měla maminka a tatínek a babička. Ta měla děvčátko tak ráda, že by mu byla všechno dala. Jednou mu koupila pěkný červený čepeček, tenkrát se takovému čepečku říkalo karkulka. A děvčátku se tolik líbil, že ho mělo stále na hlavě. Také mu hezky slušel. Když lidé viděli děvčátko stále jen s červenou karkulkou na hlavě, začali mu říkat červená karkulka. A brzo mu tak říkali i doma. Babička červené karkulky měla chaloupku v lese. Někdy přišla babička za karkulkou a někdy šla karkulka s maminkou do lesa za babičkou. Jednoho dne, brzo ráno, upekla maminka koláče a řekla karkulce: pojď, karkulko, doneseš babičce koláče. Vezmi si košíček, dáme do něho koláče a také láhev vína. Babičce není dobře a víno ji posilní. Nikde se nezdržuj a jdi hezky po cestě rovnou k babičce. Dej pozor, abys neupadla a nerozbila láhev. Karkulka vzala košíček a šla. V lese bylo ticho, jen ptáci zpívali. Karkulka si pěkně vykračuje a najednou, jak se cesta zatočila, stojí před ní veliký vlk. Karkulka se ho ale nebála, protože nevěděla, že to je zlé zvíře. Usmála se na něj a pozdravila.
2: Dobré jitro!
3: Dobré jitro, karkulko, kam pak jdeš tak brzo?
2: K babičce.
3: A co to neseš v košíčku?
2: Koláče a víno, babička stůně. A maminka mě posílá, abych to babičce přinesla na přilepšenou. Ale musím dávat pozor, abych nerozbila láhev.
3: A kde bydlí babička, karkulko?
2: Je, to už není daleko. Jde se pořád po cestě a za chvilku je vidět babičinu chaloupku. Rostou tam tři velké lípy.
1: Vlk si pomyslel, to je pěkné. Babička je sama doma, karkulka k ní přijde a to bude dnes dobrá snídaně. Musím to chytře provést, abych je obě dostal. A nahlas povídá.
3: To jsi hodná holčička, karkulko, že neseš babičce koláče a víno. Ale měla bys jí také natrhat květiny. Podívej, co jich tady na pasece roste.
1: Karkulka se rozhlédne a na pasece podle cesty je kytiček, jako když je namaluje. Sedmikrásky, pampelišky, modré chrpy, zvonečky. Položí košíček do trávy a trhá květiny a skládá je do kytice. To bude mít babička radost, říká si karkulka. Potom popadne košíček a květiny a pospíchá, aby už byla u babičky. Vlk šel zatím rovnou k babiččině chaloupce a zaklepal na dveře. Babička se zeptala, kdo to je, a vlk řekl tenkým hláskem.
3: Karkulka!
1: Babička řekla, jen si, karkulko, otevři, není zamčeno. Vlk otevřel dveře, vběhl do světnice a než se babička nadála, chlamst! A babičku celou spolkl. Potom si dal na hlavu babičin čepec, vlezl si do postele a čekal. Za chvíli přišla karkulka. Dveře byly otevřené, tak vešla do chaloupky a pozdravila, ale babička jí neodpověděla. Karkulka postaví košíček a květiny na stůl a jde k babičině posteli. Jak to má babička ten čepec? Diví se karkulka. Ani jí není vidět obličej. A ty dlouhé uši.
2: Babičko, proč máš tak dlouhé uši?
3: Abych tě lépe slyšela.
2: A proč máš tak veliké oči?
3: Abych tě lépe viděla.
2: A proč máš tak velikou pusu?
3: Abych tě mohla lépe sežrat.
1: A vlk skočil z postele rozevřel tlamu a chlams.
4: A chudáčka Karkulku spolkl.
1: Potom si lehl znovu do postele, aby si odpočinul. Ale za chvíli usnul a chrápal. Až se všechno třáslo. A zrovna šel okolo myslivec. Slyší z chaloupky chrápání, poslouchá a myslí si, co to, že babička tak chrápe. Vejde do chaloupky a vidí v posteli vlk. Břicho má jako kouli a babička nikde. Že jí vlk spolkl. Vezme nůž, popadne vlka za břicho a šmik, šmik, břicho rozřízne a z vlka se najednou vykulí červená Karkulka a za ní babička. Obě se chudinky ještě třásly leknutím a děkovali myslivci, že je zachránil. Babička snědla koláče a napila se vína a hned jí bylo lépe. A myslivec stáhl z vlka kůži. Měl radost, že zabil takového loupežníka a že babičku a Karkulku vysvobodil.

0: Konečně slezl sníh a vylezly sněženky a ve škole udělali jarní prázdniny. Káťa začala balit. Jakmile otevřela kufr, Škubánek hned do něj vlezl, aby ho nezapomněla vzít sebou.
1: Promiň, Škubánku, ale tentokrát se mnou nemůžeš. Jedu na 3 dny k babičce a její kočka Micina je na psi těsně alergická,
0: omlouvala se Káťa.
1: Nebudeš se tu sám bát?
2: No dovol,
0: dělal Škubánek ramena a neochotně se odloudal na kanape.
1: Tak tu buď hodný a pěkně hlídej, něco dobrého ti přivezu.
0: Rozloučila se Káťa, podala mu pac a zaklapli za ní dveře. V bytě se rozhostilo ticho. Jen kuchyňské hodiny tikaly nezvykle nahlas a naplňovaly dům tísnivým pocitem. Škubánek vylezl na lavici u okna a sledoval, jak se obloha zlověstně zatahuje. Najednou projel nebem blesk a v zápětí se ozvalo zaburácení.
2: Jej, to bylo blízko, můj!
0: Lekl se pejsek a rovnýma nohama skočil do postele. Vítr skučel v komíně a déšť bubnoval na střechu.
2: V posteli je to nejistější,
0: přemítal.
2: Jenže kdyby sem lezl zloděj, pod peřinou ho neuslyším.
0: A tak Škubánek zase vstal, postavil za dveře stůl a na stůl židli a na židli kbelík.
2: Kdyby přišel nějaký lupič, tak se toho rachotu lekne a napadne ho zmizet dřív, než ho budu muset napadnout já,
0: utěšoval se. Když ráno otevřel oči, sluníčko venku svítilo a celý svět byl hned přijatelnější. Škubánek zívnul, protáhnul přední nohy a zadní nohy a cítil, že by si měl udělat nějakou radost. Z hliněného prasátka vytřepal 2 koruny a už si to šupajdil naproti do krámu. Za chviličku se vracel s malinovým lízátkem v tlapce. Zkoumavě ho olíznul a labužnicky přivřel oči.
3: Hele, cuc na kládě,
0: ozval se chraplavý hlas.
3: To je pro tebe škoda. Naval!
0: Než se Škubánek vzpamatoval, velký zamračený buldok mu vytrhl lízátko z tlapky a nepěkně zavrčel. Škubánkovi schlíply uši, pelášil domů a ve strachu se ještě ohlížel, jestli se buldog za ním nežene. Ale jak se koukal za sebe a ne před sebe, vrazil do velikánského černého dobrmana, který za rohem očichával kandelábr.
3: Au, ty nemehlo, ty podvraťáku, když neumíš chodit po ulici, tak se přivaž k boudě, zmys, než ti natrhnu triko.
0: Láteřil dobrman. Škubánek letěl domů, jen se mu uši klepali. Jak prásknul dveřmi od branky, ozvalo se za plotem výhrůžné. Byl to jen mrňavý pinčlík od sousedů, ale Škubánek rychle skočil za dveře a srdíčko mu tlouklo, div nedostal psotník. Buldok, dobrman a pinčlík se venku chechtali, jaký je Škubánek strašpitel. Pak se strčili čumáky dohromady a dobrman zazvonil na domovní zvonek.
2: Kdo je?
0: Pípnul Škubánek nejistě.
4: Pošta,
0: hlásil pinčlík, který uměl nejlíp napodobit ženský hlas. Pak se všichni 3 přitiskli k zítce plotu a ani nedutali. Škubánek se osmělil, otevřel a rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup, už byli vevnitř.
5: Teď začal kvapík.
0: Než se Škubánek vzpamatoval, Pinčlík mu sežral všechno, co měl v mističce. Dobrman otevřel ledničku do kořán, polikal špekáčky, pil mlíko rovnou z krabice a chlemtal jahodovou marmeládu. Buldok okamžitě vyčmuchal, kde si Škubánek schovává psí suchary a ukradl mu dokonce i umělou kost, co dostal Škubánek k narozeninám a kterou si šetřil na největší svátky. Přehnali se bytem jako tornádo a byli pryč, než se Škubánek zmohl na jediné blafnutí. Smutně zamknul dveře na řetízek a klesl do křesla. Aby zaplašil černé myšlenky, pustil si televizi. Sotva se rozsvítila obrazovka, objevil se na ní tříhlavý drak a vycenil na Škubánka tři páry zubů.
2: Ještě takový horor!
0: Povzdechnul Škubánek a chtěl honem přeladit. Ale v tom vyskočil proti drakovi chlapec v turbanu, v ruce držel starou flašku, vytáhnul zátku a zavelel. Džine, z lahve ven! V láhvi to zašumělo, vysoukal se z ní hustý oblak a z oblaku se udělal chlap jako hora. Sepjal ruce na prsou a uklonil se před chlapcem.
5: Co poroučí pán?
0: Chlapec, říkali mu Mustafa, ukázal na tříhlavou obludu. Džin popadl draka, vyhodil ho do vzduchu a odfoukl jako peříčko. Džine, hop do lahve zpět! Zavelel Mustafa a džin se poslušně nasoukal do hrdla a nechal se zazátkovat.
2: Taková láhev s džinem, to by bylo! Mof!
0: Zasnil se Škubánek.
2: Ale kde ji vzít?
0: A v tom dostal nápad. Vytáhnul z kredence Kátinu kuchařku a nalistoval recept. Domácí džin a neb staročeská jalovcová. Následoval seznam přísad, který začínal lihem a končil kostkami cukru a větvičkami v máji trhaného jalovce.
2: To nemám, to taky nemám, to taky ne.
0: Vrčel si Škubánek pod fousky.
2: Ale mohl bych tam dát místo lihu limonádu, místo těch kostek jednu pořádnou kost a přidám trochu šumáku, ať to má říz. Vof, vof.
0: Kost roztloukl v moždíři, smíchal všechno dohromady a nalil do prázdné láhve od oleje. Zazátkoval, trochu to nahřál nad párou a zatřepal.
2: Džine, z láhve ven!
0: Štěknul velitelsky. V láhvi to začalo šumět, pak se z ní ozvalo temné vrčení a nakonec mocné vyštěknutí. A před Škubánkem stál psí džin, který vypadal přesně jako Škubánek, jenže byl třikrát tak velký a bicepsy měl jako kulturista. Co poroučí páníček? Klaněl se uctivě. Škubánek byl tak překvapený, že ani nevěděl, co by si měl přát, ale hned se vzpamatoval.
2: Půjdeš se mnou koupit lízátko, teď zalez zpátky do flašky, já tě ponesu.
0: Džin poslušně zmizel v láhvi, Škubánek dal láhev do košíku a už se hrnul do krámu. Jen vyšel s lízátkem na chodník, už tu byl starý známý buldok.
3: S dovolením, mladíku.
0: Zašklebil se a vytrhl Škubánkovi lízátko. Škubánek blesku rychle vytáhl zátku a zavlel.
2: Mof, mof, džine, z lahve ven!
0: V tom okamžiku stál před buldukem obrovský psí džin. Vzal mu lízátko, galantně je předal Škubánkovi, pak popadl buldoka, natáhl, že byl dlouhý jako přerostlý jezevčík, udělal na něm uzel a hodil ho přes nejbližší plot.
2: Mof, džine, hop do lahve zpět!
0: Zavelel Škubánek a hrdě kráčel domů. Za rohem už na něj čekal Dobrman. Škubánek slušně pozdravil a chtěl ho obejít, ale dobrman mu nastavil nohu a hned se do něj pustil.
3: Co do mě vrážíš, podvraťáku?
0: Ale Škubánek se nelekl, odzátkoval láhev a v tu chvíli stál před úžaslým dobrmanem obrovitý psí džin a měřil si ho kosým pohledem. Dobrmanovi poklesla spodní čelist, rozklepal se jako ratlík a zmizel za rohem. Škubánek došel domů v nejlepší náladě. Sotva za ním zapadly dveře, zazvonil někdo na domovní zvonek. Byl to sousedovic Pinčlík, který ho šmíroval mezi plaňkami plotu.
2: Kdo je?
0: Zeptal se Škubánek.
4: Pošta!
0: Blafoval Pinčlík. Škubánek otevřel a hrdě se postavil do dveří se založenýma rukama. Pinčlíkovi se protočily panenky. Za Škubánkem se tyčil ještě jeden obrovský Škubánek se založenými tlapami na prsou.
4: Pardon,
0: blekotal Pinčlík.
4: Já jsem se splet, já nejsem pošta, já jsem... Buňťa!
0: A rozpačitě zmizel za plotem. Od té chvíle měl Škubánek vyhráno. Když se třetího dne probudil, kouknul na kalendář a vyskočil z postele.
2: Dnes přijede Káťa, musím jí nějak překvapit.
0: Radoval se a vyklepal všechny peníze z hliněného prasátka. Popadl nákupní košík, dal do něj láhev s džinem a utíkal do cukrárny. Jenže v tom spěchu si popletl láhve a vzal místo flašky s džinem slunečnicový olej. V cukrárně koupil oříškový dort se šlehačkou, ten má Káťa nejradši, a kráčel domů, jako by nesl svátost oltářní. Všichni psi z ulice samozřejmě větřili, ale na Škubánka si už nikdo netroufal. Ale co čert nechtěl, objevila se zčista jasna obrovská cizí doga, zřejmě nějaká přespolní, kterou tu Škubánek předtím nikdy neviděl. Zamávala nosem, nasála tu sladkou vůni a už se hrnula na dort. Škubánek s přehledem postavil dort na zítku, odzátkoval láhev, zavelel a aniž by čekal, až se džin vysouká, hned sám zatěl pěstičku a strčil ji Hafanovi pod čenich.
2: Čuchni si, kamaráde, čuchni, na nás si krátkej!
0: Doga znejistila, zarazila se, pak stáhla ocas mezi nohy a odklusala pryč. Škubánek chtěl zavelet.
2: Hop, do lahve zpět!
0: Ale džin nikde. Jak je to možné? Objevil se vůbec? Škubánek koukal jako husa do flašky, ale uvnitř nic nebylo. Pak se podíval na vinětu.
2: No jasně, vždyť já vzal omylem jinou lahev, ale to jsem měl kliku.
0: Přemítal a v tom mu to došlo. Začal poskakovat po chodníku, div mu dort neupadl.
2: Hurá! Mof, mof, mof, to je úžasné, to je skvělé, to je fantastické. Toho cizího Hafana jsem zahnal úplně sám.
0: A těšil se, až o tom bude vyprávět Kátě. Ta už byla zatím doma. Hned jak postavila v předsíni kufr, rozhlédla se po staromládeneckém nepořádku, který tam Škubánek stačil nadělat.
1: No nazdar, tady to vypadá.
0: Posteskla si a hned se pustila do nádobí. Na stole stála flaška od oleje s čímsi podivným. Káťa ji odzátkovala a přičichla.
1: To je nějaký pěkný fujtajbl.
0: A vylila podezřelou tekutinu do dřezu. V potrubí to trochu zvláštně zašumělo, ale Káťa nedbala a vytřela dřez hadrem. V tom se rozlétly dveře a v nich stál Škubánek s dortem.
2: Tady máš na přivítanou.
0: Ale Káťa se mračila.
1: Ach jo, na 3 dny vytáhnu paty a už je to tu jako v psí boudě.
2: Nehubuj,
0: omlouval se Škubánek.
2: Na uklízení nebyl čas, měl jsem moc práce s hlídáním.
0: Najednou se zarazil.
2: Tady jsem měl na stole lahev s džinem.
1: To mi ani neříkej,
0: zarazila se Káťa.
2: Já ho měl na kuráž,
0: vysvětloval Škubánek a rozpačitě koukal do prázdné flašky.
2: Ale já ho vlastně ani nepotřebuju, já už se totiž vůbec nikoho nebojím.
1: To ráda slyším,
0: usmála se Káťa, podrbala Škubánka za ušima a pověsila mu na krk věnec špekáčků od babičky.

0: asi ani nevíte. Pane lesníku Březino, co jste mi přinesl? To? Zapsaní? A hlavně, kdo mi to píše, co?
1: Prosím za odpuštění vaše jasnosti, ale jak bych mohl? Ráno jsem našel tohle psaní za oknem. Bylo převázáno tkaničkou od bot a na něm adresa jejich jasnost kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov. No tak jsem si myslel...
0: V pořádku, pane lesníku, v pořádku. Já, co jsem to chtěl? Já vám tedy povím, kdo mi to píše. Píše mi... No, představte si. Píše mi... Co to je, švanda? Píše mi přece... No, ta liška od dutého stromu.
1: Liška?
0: To se divíte, co? Březino, teď vám přečtu, co mi ta chytračka píše. No, představte si to. Dobře poslouchejte.
1: Ano.
0: Tak, Jejich vaše jasnosti kníže pane Dymiáne Halapartno ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov. Má ousta ruku líbám dobrý tro.
1: Dobrý tro.
0: Co, panečku, ta ale ví, co se sluší a patří, což?
1: A tak.
0: Poslouchejte. Tak. Jak se mezi lidma všelico semele a vykládá, tak se taky kdesi cosi povídalo o tom, že vaše jasná světlost potřebuje jako beran soli pořádního hajnýho do hájovny na malinovým vršku. A jak jsem už taky někde zaslechla, přihlásilo se vám jejich vaše milosti prý už moc všelijakých strejců, ale žádný prý se jejich vaší milosti nehodil, protože neměli ani špetku praxe, neboli, jak se po česku říká, zkušeností. A teď poslouchejte, Březino.
1: Ano, vaše jasnosti.
0: Proto si myslím, že mě hned za hajnýho přijmouti ráčíte, poněvadž já už mám praxi safrahnáckou. Zrovna včera jsem z vašeho jasného lesa ráčila vyprovodit takového naparáděného bubřinu se žlutýma holínkama a štětkou za kloboukem. No, slyšel jste to, Březino?
1: Slyšel, jasnosti.
0: Tak ten bubřina, víte? Ten bubřina, to jsem byl já.
1: Jasnosti.
0: Jo.
1: Tohle snad, co si to dovolila?
0: Poslouchejte dál. Hvízdal si v lese, jako když vede Honza Bartáčku krávy na pastvu a byl tak tlustej, že by vám zválel nejmíň polovinu vašeho velestěnýho lesa na jedno otočení. O druhým už ani nemluvím, ale nic se nebojte. Já jsem na něho tak rázně vybafla, že se otočil a sypal horum pádem z lesa ven, div se vejpůl nepřerazil. Tak si troufám v úctivosti nabídnout vám své hajnovské služby. A protože jsem veskrze poctivá a vzdělaná, tak vám na mou liščí duši slibuju, milostivý pane kníže, že budu sloužit věrně a poctivě v létě, v zimě, ve dne, v noci, ve svátek i ve všední den. Doufám, že mé žádosti vyhovíte hodně brzy a vyprošuji si, abyste své laskavé nabídky stran místa toho hajného hráče vložit v neděli dopoledne do starého dutého stromu na křižovatce, kam mi dává pan špejlík šunčičky. S veškerou úctou liška od dutého stromu.
1: Vaše nejjasnější jasnosti, knížecí milosti, ta liška bydlí sice v mém rajónu, ale já neměl nejmenší tušení o tom, co vyvádí. Její drzost je
0: přímo... Nic, Březino, nic. A žádná drzost to není. Když chce liška pracovat, tak my jí tu jaksi práci dáme. Že? Březino. Vezměte na vědomí, že já kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, přijímám od dnešního dne lišku od dutého stromu do svých služeb. a přiděluju ji hájovnu na... No, na tom... Na malinovém vršku, když oni tak stojí.
2: Podle rozkazu vaše nejjasnější jasnosti.
0: Tak. No, nyní vás propouštím, pane lesníku Březino, propouštím. A v neděli, ano, se ve vaší hájovně... Naschledanou.
3: Pro krýle pána, to jsem zvědavá, kdy někdo přijde a přinese nějaké vzkázání. Samou netrpělivostí jsem ani dnešního rána dospat nemohla. A nakonec, kde nic tu nic. A od toho sedění tady už mě srdce frahnácky bolí nohy. Ne, už někdo jde. Kdo je to? Slouha ze zámku. Radši se rychle schovám do křoví. Nemusí přece vědět, že jsem netrpělivá a nedočkavá a že tu sedím už od božího rána. Něco vkládá do stromu. Jo, je to velká obálka. Už je pryč. A teď alou ke stromu. Opatrně obálku vytáhnu. Otevřu. Tak. Vyvážené lišce od dutého stromu. Z nařízení jeho jasnosti knížete Pafnuse, pro krýle pána to je jméno, Dymjána Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, se vám oznamuje, že vaše žádost o udělení místa hajného v hájovně na Malinovém vršku byla rozhodnutím jeho jasnosti příznivě vyřízena a místo to se vám uděluje. Hurá! Hurá! Já jsem hajný liška! Hurá! A nařizuje se vám, abyste se dnes odpoledne přesně ve 3 hodiny dostavila do hájovny v Dolanském revíru za účelem představení se našemu nejjasnějšímu knížeti pánu. Pro krýle pána, to tedy, abych si pořádně pospíšila, protože na tom hrozitánsky záleží. Musím na pana knížete udělat hned ponejprv, jak se patří, pěkný dojem a kukuč.
4: Tak mě, Krtku. Na pa pa pa, napadá, padá, napadá, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
5: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
4: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
5: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadný. Jak mi loni v zimě obživo, pamatuješ?
4: Pamatuju. A moc dobře.
5: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak, ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: To je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje? Ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale krtek si věděl rady. Dal Sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a Sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit strakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

Z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se Sněhulák nerozpustil docela. A Ťuk už má nápad.
1: Halo! Halo! To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já, teda můj kamarád, jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už Bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo. Což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej! Už můžeš jet!
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No, Vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

0: Bleší cirkus. Pokaždé, když přijde jaro, chtěl by mít každý něco nového. A tak stromy dostanou nové zelené lístky, na louce rozkvetou nové žluté pampelišky, ale nejlíp jsou na tom čmeláci. Bráškové Čmelda a Brunda dostali od maminky dokonce nové medové hrníčky.
1: Jenže jsou moc veliké, vzdychal Čmelda. To se zase nalítáme, než je plné nazbíráme. No, aspoň budeme hodně užiteční, poučil ho Brunda.
0: Ale protože Cvrček zrovna spustil na své housličky úplně novou jarní písničku, přestal se Čmelda mračit a hrnky byly vrchovaté, než bys řekl švec.
1: To musíme oslavit, řekli si čmeláčci a začali si těmi novými hrničky přiťukávat na zdraví.
0: Přiťukli si poprvé, přiťukli si podruhé, ale pořád to nějak nebylo ono. A do třetího přiťuknutí dali všechnu svoji čmeláčí sílu. Tuk!
1: A jejich nové hrničky se rozbily na tisíc kousů.
0: Co teď?
1: No, přece slepit,
0: radil Cvrček, a že jim pomůže střepy pozbírat.

0: Ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem Brouk Kvapník. Když viděl, co se čmelákům přihodilo, na chvilku se vám zastavil a také jim našel pár střípků. I zelený koníček jich odněkud několik přinesl. Nakonec ze všech těch nalezených střepů a střípků slepili čmeláci hrnec tak veliký, že by se jim doma na poličku nevešel.
2: Je, jestli my jsme náhodou nesebrali i nějaké cizí střepy. Takový obří hrnec je dobrý takhle na propučmelouda.
1: Vzdychali Čmelda s Brumdou.
2: Maminka se na nás bude hněvat a všichni se nám vysmějí, co jsme to za nešiky.
1: A tak se Čmelda s Brumdou rozhodli, že poletí do světa a domů se vrátí teprve tenkrát, až něco pořádného a mimořádného dokážou. Letěli a letěli, až doletěli k malému domečku. A že byli unavení, posadili se na jeho malou střechu, aby si trošinku odpočinuli. Ale jen usedli, celý domeček se najednou začal třást. Zemětřesení, křičeli Čmelda s Brumdou a skutálili se z té střížky až na zem. Ze dveří domku vylezl

podrbat se v ní nemůžu tak, jak bych chtěl a kde bych chtěl. Takže to naše zemětřesení zavinili nejspíš ty tvoje blechy, smáli se čmeláci. No, moje blechy jsou schopné všeho, drbal se hned pes za uchem, hned na ocásku. Pijou mi krev. Čmelda s Brumlou dostali nápad. Jestli chceš, chlupáči, my ti od blech pomůžeme. To se vrže chci, zavrčel pes chlupáč vesele a tak se čmeláci vypravili za blechami do psího kožichu. A už z dálky slyšeli, jak si blechy při práci prospěvují.

0: Nazdar, blechy, pozdravili zdvořile čmeláci.
1: Štípů, zdar,
0: odpověděli blechy a bleší tatínek dodal.
1: Pěkně vás vítáme a jestli máte chuť, můžete si s námi taky štípnout. No, děti, maminko, nabídněte čmelákům svoje místečko.
2: Ne, ne, ne, děkujeme, ale my neštípeme, řekl Čmelda. My jenom někdy trošku bručíme, vysvětlil Brunda.
1: Vy čmeláci, vy se máte, povzdychl si bleší tatínek. To my blechy bychom se bez štípání neuživili. I tak je to bída z nouzí štíp, štíp.
0: A chtěli byste získat slávu a bohatství? Když opustíte tenhle psí kožíšek, tak my vám prozradíme, jak to udělat, lákali blechy čmeláčkové.
2: No, kdo by nechtěl být bohatý a ještě k tomu slavný?
0: Bleší rodina si nechala od čmeláků poradit a vydělala na tom. Všichni od tatínka po nejmenší blešku přestali štípat chlupatého psa, na dobro opustili jeho kožich a začali se vám věnovat cirkusovému umění. Učili se dělat kotrmelce, chodit po provaze, skákat do výšky i do dálky a tančit moderní bleší tance. A když to všechno uměli, už je ani nenapadlo vracet se do psího kožichu. Lepší bylo vyrazit do světa za slávou. A Čmelda s Brundou se konečně mohli rozloučit s chlupatým psem a letět zpátky domů. To budou všichni koukat, to je budou všichni chválit, až jim budou vyprávět, jak naučili blechy umělecky skákat. Ale hlavně na ty nešťastné rozbité hrníčky si už jistě nikdo nevzpomene.

Kassandra mě přece říkala, že lidé jsou moudří a krásní, že nejsou malicherní a směšní, že znají svou sílu, ale se včelami žijí v přátelství, že o nás přes zimu pečují a my jim za to dáváme med. Ta bzučalka se určitě mýlí. Nechci věřit, že lidé jsou hloupí a zlí. Musím se dostat k člověku. Musím nalézt to okno a tím oknem vletí.

0: Ale proč, proč neletí? Co se to děje? Co se to děje? Proč stojí na místě ve vzduchu? Co je to? Co se to se mnou houpe? Teto Kassandro! Teto Kassandro! To je pavučina. Ne, ne, ne, já nechci. Já nechci. A proč se to na mě tak proti mě lepí? Kde jste, kdo? Pomoc!
1: Kuděrko malá, je mi vás líto.
0: Motýle, motýlečku, pro všechno na světě pomozte mi. Já se strašně bojím.
1: Nemůžu, nemůžu, včeličko, i kdybych stokrát chtěl. Na pavučinu jsem slabý. Nemyslete na sněh. Myslete na slunce, včelko.
0: To přece nejde. Pavučině je nejhorší smrt a Kassandra říkala, že pavouk nemá srdce, že je lstivý a proradný, že je...
2: No jen pokračuj, včeličko, pokračuj.
0: Vy jste ošklivý, velký, chlupatý netvor. Máte strašná kusadla, jděte pryč, nechci být s vámi.
2: Ale za to já chci, malička.
0: Pavouku, pavoučku.
2: Já ti dám pavoučku. Jmenuji se Křižák. Křižák z rodu Křižáků.
0: Křižáčku, prosím, prosím vás, vysvoboďte mě, zachraňte mě. Já jsem to na mou duši neudělala schválně. Na něco jsem myslela, trošku jsem se zamyslela a přehlédla jsem vaši síť.
2: Tak, přehlédla. Taková roztomilá a čilá včelka. To víš, má vlákna jsou pevná. Jen se podívej. Třeba teď se houpu na jednom jediném. Hupia, a hupa, a hupa, a hupa. Jak se ti to líbí?
0: Křižáčku, prosím vás, pomozte mi. Puste mě od...
2: Jen klid. Proto jsem přece tady. Když se budeš ještě chvilku takhle třepat, tak mi úplně zničíš mou krásnou pavučinu. No tak buď chvilku hodná a nehýbej se. No jen počkej, já tě osvobodím.
0: Ano, tak dobře, děkuji vám. Já už se ani nehnu. Prosím, pojďte klidně blíž.
2: A co žihadlo? Co? Jak je to s ním?
0: Žihadla se prosím neobávejte, vtáhnu ho do těla a pak zaručeně nikoho neporaním. Vidíte?
2: Vidím. A tak teď pozor. A zavři oči. Ještě chvilku, ještě ují.
0: Ale co to je? Jsem omotána novou sítí. Co jste to provedl? Nemohu ani pohnout křídlem.
2: No vidíš, a tak to má být.
0: Tak tedy opravdu musím zemřít? Ne, já se budu bránit, teď mohu.
3: Proto bodni jen v případě nejvyšší nouze. Ale když už to musí být, udělej to rázně, bez nářku a slziček. A neboj se. Pamatuj, že my včely jsme pověstné svou odvahou a moudrostí. Tak ty to přece nepokazíš.
0: Ne, teto Kassandro, já to nepokazím. Křižáku, prosím, abyste mě zabil hned.
2: No kam ten spěch? Myslíš si, že jsem takový hlupák jako ty? Já si tě tady nechám viset, jak dlouho budu chtít. Tak, tadyhle ta vlákna ještě trochu přitáhnu.
0: Au, to bolí.
2: Bolí, nebolí. A teď si tě dám tady pěkně do stínu, tak. Jednak mi tě nevysíš slunce a jednak tu nebudeš trčet jako výstraha jiným hlupákům.
0: Moc to bolí.
2: No, a tvař se trochu veselé, když jsi tak statečná. Cesty, všechno cesty, teď jdu, já jdu, Chramosil.
0: Chramosile, pomoc, kamaráde, pomoc.
2: Co je, co to je, co to je, kdo mě to volá, cesty.
0: Ale já vám přece nestojím v cestě, Chramosile, já visím tady nad vámi. Chytil mě křižák, Chramosile, já umřu, pomozte.
2: A kdo vy jste?
0: Já jsem přece Mája, včelka Mája, medonos nám nevzpomínáte.
2: Mája. Ale ano, viděli jsme se spolu přece docela nedávno.
0: Ano.
2: Poslyšte, Májo, jak tak koukám, to na tom opravdu nejste dobře, to vám povím. Takže to vám musím pomoci, že ano?
0: Chramusila, myslíte, že se vám podaří přetrhat tu síť?
2: Říkáte síť? To myslíte tyhle nitky? Neurážejte mě, Májo. Podívejte se na mé svady. To je ocel, co?
0: Ano.
2: Nejkvalitnější ocel.
0: Ano, ocel.
2: Konečně.
0: Je.
2: Net uvidíte. A ještě. A ještě tohle. No, Májo.
0: A jsme na zemi.
2: A to nic, Májo, jenom trpělivost, slečinko. Teď mu překousnu ještě ty pavučiny.
0: Ještě tady.
2: A raz a dva.
0: A ještě tady.
2: A je to. Chuděrko, vy jste ale bledá. Smrti se nesmíte bát, holčičko. Musíte jí hledět do očí, hezky vzpřímá, jako já. Vzpomínáte? Trochu jsem pravda křičel.
0: Ale jenom malinko.
2: No malinko, ale jak jsem byl statečný.
0: Ano.
2: No, nechme to. No tak už se přece postavte na nožičky. A neklepejte se už.
0: Chramusile, pozor! Křižák tamhle!
2: Klid, jenom klid. On si to ten pavouček rozmyslí. Co chceš, neurvalče?
4: Ty ničemu, ty loupežníku, vrať mi mou kořist!
2: Moc mě nezlo, pobludo. Ještě řekneš slůvko navíc a máš po síti.
4: Ty raubíři, ubližuješ ubohému poustevníkovi.
2: No ti vůbec nebudu ubližovat, ale nesmíš mi bránit, když si chci popovídat tuhle se svou kamarádkou. Tak rozumný a zmysl. No tak, bude to.
4: Taková nespravedlnost, nevděk světem vládne. Nikdo nejedná fér. Já ji tak zabalím hezky do sítě a ona takhle na nikoho není spolehnutí.
2: No tak, Májo, už na to nemyslete. Radši zkuste, jestli můžete létat. No, vidíte, a jde to. No, tak se vlastně nic nestalo.
0: Chramusile, děkuji vám z celého srdce. Vy jste mi zachránil život.
2: No, ale zadržte.
0: Do smrti vám budu vděčná.
2: No, dobře. Tak z cesty. Všecko pryč. Teď jdu já, Chramusil.
1: Májo, jste to vy? To jsem rád, že jste se zachránil.
0: Však já také. Chramusil mi pomohl. Ach, motýlečku, na světě je tak krásně. A jaká vy máte překrásná křídla. Taková lehonka a pestrá. Proleďte se trochu, ano.
1: Mám odletět?
0: Ne, to ne. Jen tak proleďte se kolem, jestli se vám chce.
1: Vidíte, jak jsou jemná a lehká? Jen vánek s námi na stonku houpí. Ostatně jsou složena jako lístky v poupěti. Jakmile začne slunce hřát a svítit, sama se rozvinou jako to poupě. Kdepak? Slunci nikdo neodolá.
0: To máte pravdu.
1: O nás motýlech se, Májo, říká, že jsme lehkomyslní. Že jen tak poletujeme od květu na květ. Pomlouvají nás. Ale my jsme jenom šťastní. A nemyslete si, o životě docela vážně přemýšlíme.
0: Ano, a přišel jste na něco?
1: Víte, já myslím především na to, co bude. Všechno, co bude, je nesmírně zajímavé. Teď například myslím na řebříčky a modré zvonky na louce a hojnost zeleně a světla. Ale myslím, že už musím letět. Chci tam, rozumíte? Tam, ke světlu.
0: Rozumím, motýlku, dobře rozumím. Naschledanou! Já už taky poletím. Mám dlouhou cestu a potřebuji hodně štěstí, protože se chci setkat s člověkem.
5: Už jste u nás tak dlouho, Májo, a pořád se vám nepodařilo setkat se s člověkem. Poletíte dnes?
0: Dnes ne, Paclíku. Je větrno, nejde to. A jak pak se daří vašim dětem?
5: Ani nevím, ale pevně věřím, že všem stejně dobře. Víte, on by byl život krásný, kdyby nebyli datlové.
0: To ano, s tím souhlasím. Takový datel sežere všechno.
5: Co pak o to, kdyby se aspoň spokojil s tím, co se brebentí tam venku, na kuře borovic, nic bych neříkal. Dobře, jsi datel, chceš být také živ. Ale co oni si dovolují, to už je opravdu moc. Víte, myslím si, že když mě někdo pronásleduje až pod kůru, domů, do mojí skrýše, až do té nejhlubší chodbičky, že to jaksi přece jenom není v pořádku.
0: Ale Paclíku, jak vás může pronásledovat, když je tak obrovský a vaše chodbičky takové malinkaté?
5: Nemilte se, Májo, jeho velikosti se nikdo nebojí. Ale za to jeho jazyka, ten je hrozný, kulatý, lepkavý a špičatý. On vám ho vymrští tak, že je 10x tak dlouhý jako já, chápete? On ho prostě strčí všude a čeho se dotkne, to se na něj nalepí a je konec. Povídám vám konec.
0: Paclíku, já nejsem zrovna bez odvahy, ale tohle mi nahání pěkný strach.
5: A to prosím uvažte, že vy máte žihadlo. To si každý datel rozmyslí nechat se žahnout do jazyka. Ale co našinec? Jako má sestřenka Bětka? Ani vzpomínat nechci. Já pořád slyším to její. Paclíku, drží mě, drží mě, drží. A pak ten cupot. A pak už jen ticho.
0: Sáhněte, Paclíku, sáhněte, jak mi buší srdce. Juhu, co to sem leze? Paclíku, pomoc!
5: Tenhle? Ale toho se nebojte, to je správný chlapík.
0: Ale je tu pavouk.
5: To je neškuda, ten nic nedělá, vůbec se nemusíte schovávat.
0: Ale je takový divný.
5: Spíš trochu směšný, ale docela rozumný a má veliké vědomosti. Jen, podívejte se, co dělá.
0: Je, to přemýšlí.
5: O co vás nemá? Bojuje s větrem.
0: Chcete říct, že ta vlákna kolem něj nejsou pavučiny, ale jeho nohy? To on je má takhle dlouhatánské.
5: Přesně tak.
0: No tedy, něco takového. Vždyť, on se tam houpe, jako kulička sem a tam. To je opravdu trošičku směšné, ale vlastně je to zázrak, Paclíku.
5: Jaký pak zázrak? K smíchu je to. A co je k smíchu, to je k smíchu.
0: Bane, kolikrát se něčemu smějeme jen proto, že tomu nerozumíme.
6: Dobrý den, Vespolek. To je ale fukéř. My se ještě neznáme.
0: Já jsem Mája, původem včela.
6: Neškuda, velmi mě těší. Slyšel jsem toho o vás dost.
0: O mně jak to?
6: O vás osobně i o včelách vůbec. Za to nám pavoukům, tedy mému rodu, nemůže nikdo přijít na jméno. Já nevím proč. Někteří nám říkají sekáči nebo krejčí, jiní tkalci, ševci a co já vím ještě. Ať tak nebo tak, jsem pavouk a pavoukem zůstanu.
0: To ano.
5: No, tak přátelé, já nerad ruším, ale musím se rozloučit, ještě mám práci. Tak jen se hezky bavte a nashledanou.
0: Slyšíte toho ptáčka, jak krásně zpívá, vidíte? Taky bych to chtěla umět.
6: Ale Májo, to vy nemůžete, vy přece bzučíte, co by to bylo za zpěv.
0: Když to zpívání zní tak... Šťastně.
6: Vy jste doopravdy zvláštní. Říkali mi to o vás. Uvažte, kdyby každý dělal něco jiného, jak by ten svět vypadal. To račte odpustit opravdu nejde. To by koza chtěla sbírat med a tak podobně.
0: Ale ne, takhle já to nemyslím. Já myslím... Ale, pane Neškudo, co tohle je? Jak to?
6: Co jak to?
0: Jak to, že máte o jednu nohu víc?
6: Tak jste si toho taky všimla. No co, to je totiž omyl. Já nemám o nohu víc.
0: Ne, ale...
6: Já mám o nohu méně. Tak.
0: Chcete tím říct, že jste měl původně 8 noh? 8?
6: Pokud proti tomu nic nemáte. My pavouci míváme totiž po 8 nohách. Ono se to docela hodí, nehledě na ten majestát. Jenže já jsem o jednu přišel.
0: Je, to musí bolet, vidíte.
6: Našinec sice neustále dává pozor, je opatrný, jak to jde, ale to už je takový osud.
0: Jistě jste zkusil až.
6: Já patřím k plemenu, které žije v noci, to možná víte. Tak jsem tedy žil v noci, v krásné zelené zahradě, plno břečťanu, a stála tam besídka s vytlučenými okny. Krásně se tam dalo chodit. Jednou za čas tam po setmění přišel člověk. V ruce držel malé umělé slunce.
0: Slunce?
6: Takové malé umělé slunce. Říká se tomu lampa. A v druhé papír a láhev a ještě jednu malou lahvičku. Všechno to rozestavil po stole a dal se do přemýšlení. To, co člověk vypřemýšlí, napíše pak na ten papír. Lidé to tak dělávají.
0: Je, to je báječné. Konečně se o člověku dovídám něco pořádné.
6: A k tomu přemýšlení potřebuje ten člověk obě ty láhve. Z jedné pije, do druhé strká takovou tyčku. A čím víc pije, tím víc píše a naopak. Lovím si tedy takhle jako obyčejně. Člověk sedí a pokouší se tvořit. Víte, já nejsem popudlivý, ale nemůžu přehlédnout všechny ty mušky a komáry. Všichni rovnou na to člověkovo slunce a civí, neomaleně zevlují, jak to taková zvířata dovedou.
0: Ale já bych to třeba taky chtěla vidět.
6: Vidět budiš, ale oni civí. Prosím vás, 20krát za sebou drcnou hlavou do lampy, a to ještě nic není, oni si klidně spálí i křídla, co bych povídal.
0: No ale když si nemohou pomoci, neovládnou se.
6: Tak ať sedí pod listy nebo ve skulinách okenního rámu, tam jsou v bezpečí. A já je tam můžu v klidu chytit. Tak takhle jednou lovím a vidím u lampy na stole ležet několik komárů v posledním tažení. Tak, že si pro ně dolezu. Je na tom snad něco špatného, slečno Májo, nebo divného?
0: Ne, to v žádném případě.
6: Tak já lezu opatrně a tiše po noze stolu. Víte, člověk je veliký jako... No, ukrutně. Koukám, co dělá. Kladu nohu před nohu. Za láhví to ještě šlo. Tam jsem byl ve stínu. Už jsem to měl k lampě kousek. Tak se sunu kolem sklenice a v tom mě zahlédl.
0: Člověk?
6: A teď to šlo. Vzal mě za nohu. Mezi prsty, já visel na jedné noze, vciťte se do mého postavení. Zvedl mě až před ty svoje obrovské oči, tedy před jedno oko, protože...
0: To on má tak veliké oči.
6: Ha, víte vy, jak mi bylo, jak by vám bylo, kdybyste visela, dejme tomu, za křídlo před zornicí, která je asi tak 20krát veliká jako vy. A ještě se šklebil, jako kdyby to byla bůh ví jaká švanda. Cenil zuby, každý jako ostrý útes. No, co vy na to?
0: Strašlivé.
6: Pak se naštěstí moje noha utrhla. Utíkal jsem, co mi ostatní nohy stačily. On položil mou utrženou nohu na papír a pozoroval, jak tam sebou škube.
0: Ona se hýbala?
6: To utržené nohy dělávají.
0: Nevěřím.
6: Koukněte se, já si kvůli vám ještě jednu neutrhnu. A vůbec, co se tady s vámi bavím, měl bych vás vlastně sežrat.
0: Pozor, neškudo,
7: Já jsem včela a mám žihadlo.
8: Tak já už musím běžet. Ale nemyslete si, ohrožujete žihadlem vy, špatná povaho. Ale až na vás dopadne tvrdá ruka osudu.
7: Pane Neškudo, nezlobte se. Chudák je asi trochu zatrpklý. Podívejme se. Vítr se utišil a tak se mohl trochu proletět. Stejně, život je krásný.

0: Nintendo nemohl by sem sníst tu místo toho tuhle tu žížalu?
1: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
2: Jo.
1: Na. A bude dneška. Smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
3: Jasný.
1: Běžte.
0: I křestní.
1: I křestní.
4: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
5: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
0: A v noci co?
5: Co v noci co?
0: Co se tam děje v noci nenormálního?
5: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Pojď. To máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
1: Tak, jsem první a nejvejš.
2: Jen neřekl podepsat, neříkal, jak vysoko.
1: Dělej, moc se s tím couráš.
2: Kdybych měl tak dlouhý jméno, taky mi se scourá.
1: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
2: Nech toho.
1: Co u toho tak hekáš?
2: Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
1: Co to bylo?
2: To mělo být...
1: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
2: Já.
1: A kdo teda?

0: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
1: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
0: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež.
0: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
2: No jasně, správně.
3: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
4: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
5: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
4: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
3: Jen do pocem.
6: Dobrý den.
3: Sedni si, chlapče.
6: Děkuji.
3: No tak se posaď.
5: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
0: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
7: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
6: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
5: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím švagrovou Pilátovou, aby řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
8: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
0: Černá kronika furt něco malé.
9: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
7: Ano, vyplenit černý kronice zahradu.
8: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
5: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
8: V obci Hulín nezletilí...
3: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
4: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
5: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
10: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní tisk.

prominutím Starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: Jouzo, Jouzo, Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
3: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
4: To by bylo úrazu v obci Dolánky.
3: Počkej, švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
5: Tolik nemáme.
3: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
5: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
0: Je to 2-2.
3: Pod sem, kde jsi to vzal?
6: Udělal.
3: A z čeho?
6: Ze součástek.
3: A kde jsi vzal ty součástky?
6: V posteli.
7: Nebuď drzý, chlapče.
6: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
3: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrová.
6: Co, prosím?
3: Hnuj, chlapče. Hnuj!

0: Ano, ano, ano, ano, ano. Potřebuje to novou střechu, to majou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
1: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
0: Kdyby.
2: Soudruhu řediteli, tady maličký mástr jdu tesaře, viď?
3: Slejda nemůže, on teďka dělá melouny.
2: Co to žvaníš? Melouchy ty meloune.
0: Aha.
3: Tak melouchy, no.
0: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
3: On prý chtěl zamladat k divadlu, je to pravda?
0: Ano, ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: Bědám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrá, tak vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
1: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten, co ho bacil.

0: Pilátová.
1: Nekecej.
2: Jdeme různě, jak jste říkal.
0: No.
3: Déšť omývá listy, aby byl čistý. Vlaštovka si zpívá, protože je živá.

0: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
1: Co tady děláš?
0: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
1: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
1: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjí se, pachole, toto je náš hrad.
1: Komu říkáš pachole?
2: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou druzediteli.
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
5: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
1: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
1: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
1: No, že umíš kouzlit. Večeruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú,
5: kluci,
3: podívej.
2: Bláček, pod svem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
4: Boháček.
2: Nelez tam, seš sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci? Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
0: Pepo!
3: Boháček.
1: Co se děje?
3: Kde jsi byl?
1: No, na pastvě.
4: Na pastvě. Na pastvě. Máš novou čepici?
6: Ja.
4: Jouzo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
6: To mám proti průvanu.
4: Nemohl bych si ji zkusit?
6: Ne, ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
4: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
6: A voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
7: A nevědoučí.
6: Kluci. No jako teď. Jako teď.
7: Chtějí knihu stížností.
6: Kdo?
8: My.
6: A proč?
8: Nejsou blbiňáky.
6: Budou zítra.

0: Lucy, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
4: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
4: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
4: Ano, on má prudkou letoru.
5: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
6: Ale letora je povaha, prosím tě.
7: Leontínko! Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zborám. Leontínko!
8: Tady jsem!
7: Odhoďte zbraně! Zvlčá pážata! Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
7: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
7: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
4: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
7: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
7: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Wurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
7: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
8: Černé díry.
4: Jsi v pořádku, tatínku?
7: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
4: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
7: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
7: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
7: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
7: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
5: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
7: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
7: Jak jste pošetilí, tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
4: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
8: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Přijdete zase?
2: Jasán.
4: Jasán to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasán to je jako, že tutově přijde.
4: Tutově.

0: zázaví. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pionýři? Co já s 200 prybyňákama?
1: To sázaví podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... A! Je, škoj, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad.
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, no, kvalitní.
1: No. A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, no. Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
3: Kam to vezete?
4: No přece mám nahrát.

0: Není brzo?
1: Yeah. Okay. Ta je krásná.
2: Ty máš nádherný šaty.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je bába boháček, co?
4: Volal jsi mě hochu?
5: Fuj, tajbl.
4: Fuj, tajbl ve spolek.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dneska bez plechu.
4: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
5: A zdraví.
4: O, toť znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
4: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
6: To teda myslíme!
4: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
6: To teda budeme!
4: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.

Šupidupidup, raz, dva, tři, hej, rup, vidí mužík, pracuje. Šupidupidup, raz, dva, tři, hej, rup, vidí mužík, kutá. Šupidupidup, jedny nebo dup, všechno krásně zpracuje. Šupidupidup, raz, dva, tři, hej, rup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, gips. A tyhle

0: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
1: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
2: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
3: Už se hlasuje!
4: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
0: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
5: Leontinou.
0: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
1: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
2: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
1: Švagroha, dávej pozor. To je omyl, tady švagrová myslí, že se hlasuje pro žampiony. Viď.
2: A kdo je pro žampiony?
4: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě! Hurá!
6: Adámku, metr.
7: Jo.
6: Tak dělej. Dík.
8: Prosím.
6: Ty jsi tady?
8: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
6: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
8: Jak se hýbe kopretina?
6: Aha.
8: Jeníku, jaké je to být naživu?
6: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
8: Je mi pořád

0: co to je to dumky žalky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
1: Amice spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
1: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
1: Já prostě nic nevidím.
4: Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
5: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla?
0: Čti?
5: Pětičlenná rodina.
0: No.
5: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
6: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
5: Chuchvary u Kolína. Ukolina je rovina. Tam je hned všecko vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
6: Nezlob se na mě, švagře.
5: Ne, naslzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
6: Jo, ten divnej.
5: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
6: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
5: A já za ním vyrazím.
6: Počkej.
5: A hned, ten jim ukáže.
6: Ale švagře, snad ne autem.
5: My si večku.
6: Vždyť si požil.
5: Vždyť chtěl žampiony nadívané.
6: V obci dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
7: To je jenom osoba.
8: Dobrý den. Přejete si...
7: Volant! Tam se mě hodí.
9: A ty se jdi na svou.
8: Děkuji, uctivě. Dobrou noc. Přijďte zas.

0: Hej, Niku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtník! Pane Brtník! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si domů parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne Klugolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane? Jak? No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak. Tašku pravíš? Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
4: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
1: Vidíš, vidíš to.
0: Safra, kde jsi to vzala?
1: Ty trpaslíky.
0: Jo.
1: Představ si, to mi dali děti.
0: Co, dali?
1: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
0: Pěkný. No. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
1: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
0: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
1: No, někdo by to mohl tak vzít.
0: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpajzlíky tam krásně při té příležitosti zpeněžíme.
1: Jak to zpeněžíme?
0: A přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naším mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek, jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
2: Leontinko, udělej mu něco.
3: A co?
2: Co chceš?
3: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem. Já jsem hrdý, ale držme si raději při zemi, přátelé.
4: Vtipný výstup, že?
0: Protože to jsou děti dobře živené.
2: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
0: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám
2: kde jsi?
0: Kdyby nebyla, tak by nebyli. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
3: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuč.
2: Proč jste utekli? Teď se budu číst zjevnej pergamen, aby vás všichni viděli.
5: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
5: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
5: Taky mě to mrzí, ale... Bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne.
3: Tatínek nechce.
5: Dej mi ten pergamen.
2: Leontinko. Leontinko. Leontinko. Počkej! Leontinko! Leontinko! Leontinko! Leontinko! Kde jsi?
6: Nebe!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer.

0: V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smrček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli po každé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé, nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli, nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byly to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny, nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční. Raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy. Ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud. těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se Smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se Smrček, chvěje se na všech větvích, a potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta. Jásal Smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom... Ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás, pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale Smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli Smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl? Co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky, vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy. Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. Oh, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehly svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovali svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemus přiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou? Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonal již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamyšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si Smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamyšlen celou noc. Ráno vešli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená, pomyslel si strom, co pak tady mám dělat? A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch, první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot, lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté a ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškerou květinovou nádheru a svěžest v zahradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhly děti, smály se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hrály na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec.
1: Začínal už večer, bylo husté šero, když doběhl k těm stavbám. Zahlédl matně jakési ohrady, boudy a plachty, ale z této strany nebyla světla a tak sotva rozeznával, co to vlastně je. Běžel podle ohrady, až v ní našel otvor, potom utíkal jako bezhlavý jakousi uličkou mezi prkny, plachtami a mřížemi, najednou se kolem něho udělala úplná tma a po několika dalších skocích zas tak prudké světlo, že Míša oslepen vůbec nic kolem sebe neviděl. Když otevřel konečně přimhouřené oči, spatřil nad sebou hlavu jakéhosi zvířete, jaké jakživ neviděl. Obličej mělo to zvíře jako hrozitánsky velká kočka, ale kolem krku mělo chundelatou vlnitou hřívu. Vy už poznáváte, že to byl lev, ale Míša lva v životě nikdy neviděl. Byla tam ještě tři jiná taková divná zvířata a pak dvě, která vypadala docela jako kočky, žíhané a vousaté a ještě větší než ty s hřívou. Ano, ano, ano, uhodli jste, byli to tygři. Kolem těch zvířat byly vysokánské mříže v kruhu kolem dokola a za těmi mřížemi spousta lidí. Seděli v řadách za sebou, jako ve škole, ale pořád výš až se ztráceli kdesi daleko nahoře u stropu ve tmě. Než se Míša z překvapení vzpamatoval, vběhli za ním i Barbora a Vasil a také oni byli jako uvidění, stejně jako nedorostlé mládě bengalského medvěda zvané Silný Ctíbor, tak také drezírovaná šelma Barbora a Sidi, to známý krotitel Vasil, viděli opravdový cirkus poprvé v životě a tak ani nevěděli, co to všechno vlastně znamená. Vasil a Barbora byli ještě ověšeni cáry převleku ze svého bičího zápasu a diváci pokládali jejich příchod za žertovnou část cirkusového programu. Lvi i tygři však byli překvapeni a největší lev se obrátil na Barboru. Co tu budete dělat? Umíte skákat obručemi? Barbora jen zavrtěla hlavou. Umíte skákat přes oheň? Nebo tancovat čtverilku? Umíte dělat pyramidu? Barbora pořád vrtěla hlavou. Tak co vlastně umíte? Co chcete vůbec tady v cirkuse dělat? Barbora, Vasil i Míša vykulili oči. To je cirkus? Lev se jen podrbal za ušima. To je s vámi těžká věc, když nic neumíte. Přece si s vámi v cirkuse nemůžeme hrát na slepou bábu. Tu Míša radostně vyskočil. Na slepou bábu si hrát umíme. Já nás rozpočítám. A opravdu hned začal rozpočítávat. Antantýny, kde jsou šíny? Já šíny neviděl. A dobrácký lev mu vpadl do říkačky. Já viděl vlka, jak prst skrz krk strká. A druhý lev pokračoval. Já viděl sto opičáků tancovali na čtyřáku. A tygr, já viděl v Nýlu sílu krokodýlu a druhý tygr z očí se jim lily slzy krokodýlí. Tu se osmělil konečně i Vasil. Bím, bum, bén, bába tlučená buben. Ale Míša byl nedočkavý hry a říkačku rázně dokončil hubky, hubky do polívky a z polívky ven. Jeho rozpočítání padlo na starého lva. Míša popadl Vasilu v šátek a než se lev mohl začít bránit, uvázal mu jej kolem očí, pak popadl lva za hřívu a začal ho vodit po manéži mezi mřížemi. Lev se udiveně zeptal, kam mě to vedeš?
2: Do kouta.
1: Lev stále ještě nechápal,
2: co v tom koutě, klubko.
1: Teprve teď lev vzpomněl na říkačku ze slepé báby a už poslušně pokračoval.
2: Co v tom klubku? Nic. A teď si nás, stará bábo, chyť.
1: Lev se po Míšovi ohnal prackou, ale Míša se smíchem uhnul, odběhl a zavolal.
2: Tady.
1: Lev se rozehnal za ním. Obecenstvo se začalo bavit. Diváci sami volali na lva. Za tebou, ale než se lev otočil, byl Míša zase už bůh ví kde. Také ostatním lvům a tygrům se hra zalíbila. Jen Barbora pobíhala zmateně po kleci a Vasil stál uprostřed jako solný sloup. V tom starý lev do něho vrazil. Strhl si šátek z očí a slepou bábu musel dělat Vasil. Chvíli se potácel po manéži, až upadl přes tygra a slepou bábou byl zase tygr. Ten si hrál trochu divoce a když uslyšel Míšův pískot a začal se honit jenom za ním, Míša se polekal toho strašného těla za sebou a vyšplhal po mřížích nahoru až k jejich špicím. Ale sotva mu tam otrnulo, už začal sám tygra dráždit. Tady, tady, když se tygr postavil na zadní nohy a málem už na Míšu dosáhl, kulička po ohnutých špicích mříží poodběhl a dál se tygrovi posmíval. Tady, tady, tygr už začínal doopravdy zuřit, jak ho dráždil smích obecenstva a ostatních zvířat. Rozbíhal se proti kleci, kde slyšel Míšu, ale ten se jen chychnal jeho nemohoucnosti a rozpustilec loumal mřížemi. V tom však po jednom mohutném tygrově skoku proti kleci v mřížích ruplo a celá jedna stěna i s Míšou se poroučela do publika. Míšou to hodilo na galerii mezi hudebníky a rovnou hlavou do bubnu. Prorazil jej a jak v něm trčel, slyšel kolem sebe jen strašný jek a nemohl vidět ten poprask v obecenstvu, jak prchalo před šelmami, které se na ně mohly vrhnout proraženou mříží. Šelmy však klidně seděly a se zájmem tu vřavu pozorovali. Vasil a Barbora byli vyjevení a nic z toho všeho nechápali. Ve chviličce byl cirkusový stan kolem manéže prázdný. Odkud si spod sedadel

0: Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí. Úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže. Ajajajajaj, to je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho, no to je ovšem jasná penalta, neboli desítka, neboli pokutový kop. No a jezevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají, nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. A pozor! Pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčík Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to? Co to místo do míče kopl Dandy? Do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště? No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli.
2: Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní! 4 další krci vyjeli z podzemí, vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos! No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohou a do uší, škrábali se, prskali, štěkali na sebe jako psi a vůbec se chovali naprosto neukázněně. Zkrátka, bez rozhodčího se žádné utkání hrát nedá. A co udělal v téhle situaci Fík? No, seděl na tribuně jako přikovaný a popravdě řečeno nedělal vůbec nic.
3: No co pak jsem mohl? Vždy to bylo ve snu. Chtěl jsem na ty krtky hrozně zařvat, ale nešlo to. Já jsem nemohl odevřít tlamu. Chtěl jsem se za nima rozběhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
0: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
3: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli 2 branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, když se v tom tak dobře vyzná.
4: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
0: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
4: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
3: No, já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to.

0: Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběh těm krčím dňourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
1: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
0: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčního podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
1: A vymyslel jsi něco?
0: Už ne, já se strachem probudil.
1: No a naučila Ája krtky kopat?
0: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
1: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějaký parádní.

0: Jak se makový mužiček učil mluvit? O makovém mužičkovi jste už slyšeli. Ale víte i to, že když přišel na svět, spával v kolébce, kterou mu stařeček udělal z makovičky? Dlouho v ní ovšem nespával. Za čas mu dědeček musel obstarat větší postýlku. Co postýlku? O té nemůže být ani řeči. Přinesl prostě z půdy odloženou ošatku. Před lety v ní stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Ale makový mužíček za nějakou dobu začal dorůstat i do té ošatky.
1: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužíčka učit mluvit, když tak roste.
2: A co bys ho učil? Vždyť už umí ga-ga-ga, go-go-go. To stačí, na mluvení má čas. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
1: Pravda, ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak začíná přece spousta užitečných slov, ne?
2: Spousta slov? A jaký?
1: Spousta. Například.
2: No, tak to vidíš, stařečku. No, vidíš. Ga-ga-ga není k ničemu. Ne, ga-ga-ga je leda pro kachny.
1: Galoše začíná na ga. Makový mužičku, pojď k dědovi a řekni galoše.
2: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
1: Ale tak mu galoše koupíme. Podívej se, přijde jaro, spustí se mrholení, všude bude cáhota a makový mužiček si aspoň nezastudí nožičky. No,
2: když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Bude sedět pěkně u kamen, jen aby se čvachtal v loužích, jo, a nanosil mi bláto. Kdo to má po vás věčně uklízet? Mně stačí, že musím zametat po tobě. Jdeš ze dvorka, venku je cachtanice a ani si nohy neočistíš.
1: Já si náhodou vždycky opucuju boty oklestí.
2: Ne.
1: Ale jestli nechceš, abych ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go. No, takových slov, co začínají go, těch je ještě víc. Například.
2: Tak to vidíš, takové slovo už vůbec není. Go, go, go není k ničemu.
1: Gorila začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
2: Já vás poženu s gorilou. Nač potřebuješ takové ničemné slovo? Dítě musí nejdříve pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a děda, že je děda, na gorilu má času dost.
1: Víš co tedy? Já ho naučím říkat goláče.
2: Cože ho naučíš?
1: Goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
2: Aha, a co to je? Goláče.
1: Ale no přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče a až bude umět ko, tak ho to přeučím.
2: To ti teprv nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. Ne, toho raději neuč vůbec nic.
1: A to je pěkné. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Hněvám se na tebe. Nemluvím s tebou a jdu na dvorek a budu tam celý den, ať třeba nastydnu.
0: Dědoušek bouchl dveřmi a stařenka se zamrzela.

Nechci, aby se hněval, táhlo jí hlavou. Vždyť to myslel dobře. Musím ho zase udobřit. Upeču mu koláče, ty on rád. A upekla mu koláče a šla za stařečkou.

0: staroušku, já to tak nemyslela.
1: To jo, nemyslela. Myslela.
0: Pojď, ať nenastydneš. Udělala jsem ti překvapení.
2: Dědeček by rád ještě chvilku trucoval, ale nechtěl přijít o překvapení, tak se obrátil a šoural se s ní ke dveřím. Ale co se nestalo? Veře je malinko píply a na prahu stál makový mužíček.

0: Jeda, goláče.
1: Ale jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, ale koláče.
2: I nech ho, stařečku. Až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.

Čas běžel a makový mužíček zase povyrostl. Už dávno zapomněl na kolébku z makovičky. On už přerostl i tu postýlku z ošatky, co v ní před lety stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Jednoho dne se na něho stařeček zase zkoumavě zadíval.

0: tak si myslím, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
1: Co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech. A pak, čím bude makový mužíček psát? Tuška je na něho velká. V tak malých prstíčkách ji neudrží.
0: Ale, to já už mám důkladně promyšlené, čím bude psát. Bude psát prstem do mouky. Rozetřeme mouku po stole a makový mužiček bude psát do ní.
1: No to zrovna, já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmárat.
0: Ale vždyť ji pak zase smeteme do truhličky, však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
1: No, jestli mi ji vrátíte, tak tady ji ždipku máte.
0: Ne, děkujeme, stařenko. Tak, pěkně si ji rozetřeme, tak, a teď se dobře dívej, makový mužičku. První písmenko v abecedě je A. Víš, to je tohleto písmenko. A jsou to vlastně takové štafle, vidíš? Lidi je potřebují, když bílí světnice.
1: Neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo. A potom, mákový mužíček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky. A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
0: No, dobrá, tak tě naučím. E. E je zapotřebí pořád. E je ku příkladu 3x ve slově dědeček. No, E vypadá jako hřebínek na česání. Vidíš, E vypadá takhle.
1: E hot. Taky neuč. Ne. E je ještě těžší než A. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme. No, že se češeš suchou smrkovou šiškou. No, uvidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
0: Dobrá. I vypadá takhle. Víš, I vypadá jako kolík. Namaluj taky kolík, napiš taky I. No, I si napsal pěkně. I si napsal kostrbaté jen malounko, ale nesmí si olizovat pořád ten prstiček.
1: Tak a teď ho naučí J. J je taky lehké. Pište si J a já si zatím skočím do kolny.
0: Tak, J to je vlastně jako hůl pro dědečka. Takováhle, vidíš? Takže napiš taky J. Makový mužíčku. Ale takhle ne. To je obráceně, to je nohama vzhůru. Tak se nepíše J, tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů, víš? Tak pojď, zkusíme to ještě jednou. Ale to je zase obráceně. To není J, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne J, tak ti dědeček nabacá. Přes ručičky udělá baci, baci, bac. Takže namaluj J a pěkně. A neolizuj si prstíček. A nekoukej na tu slunom žourku.
1: No co pak tu tak křičíš, stařečku? Na děti se nemá křičet, zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
0: Ale protože maluje hůl a ne J. Učím ho, že J vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
1: Panenko svatokopecká, křičíš a nechal si vyhasnout v plotně.
0: Jak to?
1: No, vždyť je tu jako v morně. Proč pak si nepřiložil?
0: Ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale jup.

0: A v té chvíli napsal makový mužíček tak pěkné J, že ani dědeček takové nesvedl. A bylo úplně správné. Bylo nohama dolů a hlavou vzhůru. Stařeček v první chvíli ani svým očím uvěřit nemohl.
1: No vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Pojď se, stařenko, pojď se podívat, jak je napsal náš makový mužíček. Jo?
0: A v tom se dědeček začal plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na J. Ale stařeček kýchl, jako když z moždýře vystřelí. Všechna mouka byla naráz ta tam. Makový mužiček začal natahovat, že nemá J. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužička další písmenka.
2: O, jak

яко подкову, а ма яко, яко сорнчі копітко у студанки.

0: Chytrá dívka. Velký Rádža, indický král, měl jediného syna. Dal ho vycvičit ve všech vědách. Princ byl vtipný, dobře se učil. Když dospěl, pravil mu otec, že je čas, aby se oženil. Princ se poklonil otci a pravil: tvá vůle se staň, otče, ale dovol, abych si vybral ženu podle své hlavy. Půjdu na rok do světa jako pocestný. Budu hledat dívku, která je mi důvtipem rovna, a když ji najdu, ožením se s ní jako chudý muž. Chci, aby si mne vzala, protože se jí líbím, ne protože jsem princ. Rádža svolil. Prince oblékl jako chudý učenec, vydal se do světa. Chodil, až jednou došel k vyschlému potůčku. Sedl si pod palmu a odpočíval. Po stezce mezi poli šla dívka. Nesla na hlavě proutěný košík. Když došla, prosil jí princ, aby mu dala jíst a pít, že je hladový. Dívka se usmála, pravila: nesu otci oběd a spěchám. Řeknu mu, aby ti nechal, a přinesu ti, co zbude. A přijdeš jistě? Ptal se princ. Dívka hlédla po obloze, po korytu potůčku a řekla: nepřijde-li? Přijdu. Přijde-li? Nepřijdu. A s tím přešla suché koryto, zmizela v rýžovém poli. Princ jedl své fíky a hrozinky, upíjel vína, měl sám dost potravy sebou, vždyť byl princ. A přemýšlel, co dívka myslila těmi slovy. Nepřijde-li, přijdu. Přijde-li, nepřijdu. Když slunce překročilo zenit, objevila se dívka, sedla před prince se skříženýma nohama, prostřela šátek a vyložila na něj misky s jídlem. Zbylo všeho hodně. Princ jedl, dívka se mu dívala na prsty, ale mlčela. Princ po chvíli řekl: máš krásné ruce, dlaně vyhloubené a prsty se ti ohýbají posledním článkem zpět, jen palec trochu odstává. Máš pravdu, pravila dívka a nehnula ani brvou. Moje matka je urozené kasty, ale otcův rod je trochu nižší. Prince podivil, jak dívka pochopila, co chtěl říct. Mluvil dál. Máš štíhlé nohy, pružné v kotnících. A dívka hned odpověděla na jeho otázku. Ano, jsem sama dcera a mám bratra. Nesedím doma nad vyšíváním, chodím s bratrem po horách i po lesích. Princ žasl a počal se ptát. Nesla si oběd otci, co dělá? Je na poli, dělá z neživých živé, pravila dívka. A co dělá tvůj bratr? Je v lese, dělá z živých neživé. A matka? Když jsem odcházela, pekla snědený chléb. Princ řekl dívce, že se vzdává, aby mu vyložila, co znamenají její odpovědi. Dívka se zdvihla, ani se neopírajíc o ruce, jen jí zazvonily náramky na útlých kotnících, sklízela nádobí a povídala. Vždyť jsem ti to již všechno řekla. Otec si je rýži, z neživých zrn poroste živý klas. Bratr kácí v lese stromy a matka peče chleba, aby mohla vrátit sousedce pecen včera vypůjčený. A co jsi řekla, když jsi odcházela? Ptal se zvědavý princ. Nepřijde-li, přijdu. Přijde-li, nepřijdu. Ale jak jsi nechápavý, což jsi neviděl mráček na obloze? Kdyby byl přišel déšť, potok naběhl a nemohla bych zpět. Když nepřišel, přišla jsem. Princ měl radost a ptal se. A co řekneš o mně, vtipná dívko? Že jsi ten, který není, zasmála se dívka. Vypadáš jako pocestný, ale tvoje hůl má dole ještě zcela ostrý hrot. Máš chudý šat, ale jsi přepásán pásem tkaným z drahého hedvábí. Nosíš u pasu kalamář a pera, ale špičky tvých prstů jsou čisté. Chceš být, co nejsi, a jsi ten, jež není. Princ pochopil, že nad dívkou nezvítězí vtipem. Poprosil jí, aby s ní směl jít domů, jestli mu její otec dovolí u nich přenocovat. Dívka ho vedla poli až na statek, cestou vyprávěla o všem, na co se ptal. A princ si ji tak oblíbil, že se rozhodl požádat ji za ženu. Matka přivítala pocestného vlídně. Pekla na jeho počest pečení, dívčin bratr se vrátil z lesa, provedl ho hospodářstvím. Když přišel sedlák z pole, sedli k večeři, matka přinesla pečení a požádala hosta, aby ji rozkrájel. Princ pohlédl na dívku a umínil si, že jí podrobí ještě jedné zkoušce. Odkrojil hlavu bažanta, položil ji na talíř sedlákovi. Vyřízl prsa, dal je selce, pak nohy synovi, nakonec křídla dívce. Sedlák pravil. Všechny si nás podělil, sobě si nenechal nic, milí hosti. Ale dřív, než mohl princ odpovědět, dívka vstala, poklonila se otci i matce, vzala prince za ruku a pravila. Náš host vás prosí, drazí rodiče, abyste mu dali mne za ženu. Princovi bylo, jako by spadl z nebe, ale dívka se obrátila k němu. Dobře jsem pochopila, co si chtěl dělením říci. Otec, hlava rodiny, matka nás svými prsy živila, syn již stojí na vlastních nohách a dcerka dospělá jen křídla mít a uletět z domu. Sobě si nenechal nic, chci vaši dceru. Sedlák se zeptal prince, má-li jeho moudrá dcerka pravdu. A když princ přisvědčil, svolil, aby se vzali. Princ litoval, že není majetný. Sedlák mu na to řekl, že půda uživí každého, kdo na ní pracuje, nechce-li od ní víc úrody, než sám do ní dá práce. Ale dřív, než je kněz oddal, pravila dívka, že žádá od svého budoucího muže úpis. Na jméno se tě neptám, řekla, ani na tvůj stav, ale chci mít právo, kdybys mě chtěl jednou zapudit, abych si směla vzít sebou to, co budu mít v tvém domově nejradši. A každý musí poslechnout mého rozkazu. Princi se to zdálo směšné, ale svolil. Dívka sama si napsala krásným písmem zápis, princ podepsal svou značkou a dívka schovala zápis za ňadra. Jen se šibalsky usmála. Když bylo po svatbě, žili mladí manželé několik dní na statku, ale princ brzy zatoužil ukázat svoji ženu otci. A tak jednou ráno řekl ženě. Má drahá ženo, chci ti něco říci. Řekni, můj princi. Pravila žena. Princ užasl, nevěděl, co říci, ale jeho žena ho objala a pravila. Můj milý princi, chytrou ženu sis chtěl vzít a myslel sis, že si vezme tuláka, kterého potká na cestě. Jak jste vy, muži, pošetilí proti nám ženám. Princ, když se vzpamatoval, ptal se jí, jak se dověděla, kdo jest. Žena pravila. Ještě si to neuhodl? Vždyť jsem ti to řekla hned, jak jsi mne oslovil. Pravila jsem, že jsi ten, co není. Že jsi princ, který zmizel ode dvora a není, protože se změnil v pocestného. Jak jsem spatřila tvé nehty, sestříhané do hrotků a vyleštěné růžovým lakem, věděla jsem, že jsi pán. A která dívka tvé říše by nevěděla, jak vypadají muži královského rodu, jenž vládne říši. Nesete všichni známku svého rodu v tváři, jako my ženy nosíme známku své kasty, malované kolečko na čele. A konečně si se prozradil sám, když se mi podepsal úpis svou značkou. Prince trápilo, že nemohl ženu ničím překvapit. Skoro se bál, aby nebyla chytřejší než on. Pravil jí, že nyní bude třeba jet ke dvoru. Ale to si pamatuj, správa říše je jiná věc než žertovné hádanky. Budeš královnou, nesmíš však nikdy se plést do věcí, o kterých rozhoduje rada, sic bych tě musel vypovědít od dvora. Žena slíbila, pak se rozloučili s rodiči a jeli domů. Velký rádža přivítal syna s otevřenou náručí a snachu si tak zamiloval, že se s ní ovšem radil, až se ministři kabonili a prince to mrzelo. Když se narodil mladým manželům syn, velký rádža byl radostí bez sebe. Odevzdal vládu svému synovi a sám se staral jen o vnuka, aby se vyučil na řádného vladaře. Princ, když se stal vládcem, počal ženu zanedbávat. Stále se jen radil se svými ministry. Sedláci žádali, aby směli hospodařit na svou pěst na půdě, kterou zdělávali, aby nebyli jen raby svých pánů, kteří si brali všechnu sklizeň, takže sedlákům nezbývalo ani na holé živobytí. Mladá královna prosila chotě, aby pamatoval na její rod, aby chránil sedláky, kteří svou prací živí zemi. Ale mladý král stále žil jen s pány, přál jim a nechápal, proč by sedláci měli být svobodní. Konečně sedláci podali žádost k trůnu. Rada měla o ní rozhodnout. Velký rádža souhlasil se svou snachou, často spolu o tom hovořili, ale nechal synovi vůli, aby vládl, jak umí. Sešla se rada. Zasedli v mramorovém altánu v palmovém háji, předstoupil zástupce panstva a vyložil, že pánům odedávna patří všechna země i všechna sklizeň z ní, sedláci jsou jen rabové, kteří jsou povinni zpracovávat zemi. Pak mluvil zástupce sedláků. Prosil, aby země byla dána sedlákům, že budou rádi platit pánům poplatek, ale hospodařit chtějí po svém. Jen svobodný sedlák pracuje rád a se vším úsilím, aby půda vydala úrody co nejvíc, vyživila všechen lid. Ministři byli netrpěliví, byl už čas k večeři. Všichni se dávno shodli na tom, že sedlákům nevyhoví. Princ chtěl dát znamení, aby hlasovali. Ale v tom se strhl v parku křik. Do zahrady přiběhl synek prvního ministra a za ním princův syn. Ministrův synek si stěžoval otci, že mu mladý princ ubližuje. Hráli si na radu a princ prý kázal klukům ze dvora, aby do něho vecpali všechny koláče a mlsky, co dostali k svačině, aby mu vlili všechen čaj do hrdla. Prince se obrátil přísně na syna, ale synek se bránil. Hráli jsme si na radu. Jednali jsme o právu pánů a o prosbách sedláků. Tuhle ten žalobníček hájil pány, ale já jsem byl pro sedláky, protože vím, co maminka povídala dědečkovi, kdo je v právu. Ale tuhle ten povídal, že jeho otec to dnes rozhodne pro pány, aby každý pán směl sebrat si všechnu sklizeň, kterou sklidí tisíce sedláků. Chtěl jsem soudit spravedlivě, tak jsem dal obhájce panského práva podržet. Dal jsem do něho nacpat koláče 20 kluků ze dvora, abych se přesvědčil, jestli je stráví. Nestrávil, tak jsem poznal, že také pán nemůže strávit sklizeň tisíce sedláků. Než mladý mudrc domluvil, přiběhl jeho učitel a odnesl si ho. Ale rada vstala a princ viděl, že je po radě. Když přišel k večeři, ani se na ženu nepodíval. Po večeři pravil. Řekl jsem ti, budeš-li se plést do jednání rady, že musíš opustit dvůr, vrátit se k otci. Odejdi, nebudu pro tebe hubit říši. Žena se muži uctivě poklonila a pravila. Staň se vůle tvá, můj pane. Děkuji ti za lásku. Zítra mne tu nebude. A s tím odešla z pokoje. Princ se hněval na ní i na sebe, šel brzy spát, nemohl usnout. Sotva konečně odespal, zdálo se mu, že se dusí. Zbudí se, cítí, že má nohy a ruce svázané, v ústech šátek, dva chlapy ho nesou po dvoře do vozu s korbou. Sotva ho uložili na koberec a výmuli mu šátek z úst, zmizeli, vůz se rozjel. Princ křičel, ale nikdo mu neodpovídal. Slyšel jen, jak kolem vozu cvakají podkovy a ozývají se hlasy. Konečně se rozednilo, vyšlo slunce. Vůz zastavil, záclony na korbě se rozhrnuly, princ spatřil svou ženu. Dala mu dobré jitro a pravila. Jestli slíbíš, že mi neutečeš, dám tě rozvázat. Co měl princ dělat? Slíbil. Sluhové ho snesli z vozu, rozvázali. Princ spatřil oheň, vařili snídani, krmili koně. Zuřil a poroučel sluhům, aby jeho ženu zajali a vrátili se s ním domů. V tom spatřil otce a otec mu povídal. Prohrál jsi, milý synu, tvá žena je chytřejší a smál se. Žena jej vzala pod paží a pravila. Nehněvej se, můj milý, víš, že jsi mi upsal, abych si vzala, až mě vyženeš, co budu mít doma nejradši a že všichni mě mají poslechnout. Co bych mohla mít radši než tebe? Princ dal ženě hubičku, vrátil se s ní do paláce a sedláci dostali svobodu.
1: Zábradlí.

0: Kopyto s Mňoukem měli starosti.
1: Ne, že by snad neměli co dělat.
0: Proti nudě byli odjakživa dostatečně vyzbrojeni bujnou fantazií a schopností jakýkoliv nápad také i hned uskutečnit.
1: Trápilo je však, že v poslední době to ve třídě nějak neklapalo.
0: Dosud zcela jednolitý kolektiv se začal drobit v několika člené skupinky vzájemně se osočujících žáků a žákyň.
1: A z toho pochopitelně nemohli mít žáci Kopyto s Mňoukem žádnou radost.
0: Nejlepší bude, Kopyto, když si taky nebudeme nikoho všímat a pojedeme si na vlastní pěst.
1: Co pak o to? Ale mně se to přesto nelíbí.
0: Nepříjemná atmosféra ale netrápila jen Kopyta s Mňoukem.
1: I mnozí jiní žáci se marně pokoušeli získat třídu pro nějakou větší jednotnou akci.
0: Jindra Benecká například organizovala módní přehlídku, pro kterou namalovala plakáty a rozepsala návody pro udržení štíhlé linie. Se zájmem spolužaček se však nesetkala.
1: Bedřich Upolín to zkusil s lehkou atletikou. Ve volných chvílích začal běhat v teplácích do polí, měřil si čas na stopkách, které dostal pod stromeček a vyzýval druhé k následování.
0: Přihlásili se ale pouze Kopyto s Mňoukem
1: a Byčiště.
0: Všichni tři nechali zdatného atleta Upolína nejméně 50 metrů za sebou a ten už od té doby žádné závody neorganizoval.
1: Jiřina Ledvinková zase propagovala mezi děvčaty uměleckou gymnastiku.
0: Ta jediná by snad měla jakýsi úspěch, ale v rozhodujícím okamžiku se zapletla do stuhy, kterou mávala nad hlavou a vymkla si nohu. To pochopitelně další adeptky odradilo. A podobně se vedlo všem, kteří se o něco pokusili.
1: Tohle by se mělo vzít za úplně jiný konec, Mňouku. Tuhle třídu zachrání jedině něco, co nadchne všechny. Musíme vymyslet něco jednoduchého a současně přitažlivého.
0: Třeba cestu kolem světa, nebo alespoň návštěvu býčích zápasů v Mexiku.
1: To by nebylo špatné, ale je to příliš nákladné. Přemýšlej dále a snaž se, aby tě napadlo něco, co by nikoho nestálo ani korunu. Všichni do toho byli celý pryč a mohlo se to, pokud možno, odehrát přímo ve škole.
0: Ve škole? To přece nemyslíš vážně.
1: Proč ne? Naopak, to je naprosto nutné. Musíme mít záruku, že bude celá třída pohromadě. Jestli za něco stojíme, tak musíme něco vhodného vymyslet.
0: Má-li to zaujmout celou třídu, musí to mít úroveň. A když má mít něco úroveň, tak se to sotva dá provozovat ve třídě na stupínku.
1: Nikdo přece nemluví o stupínku. Ve škole jsou nejen učebny, ale i chodba, sklep, půda...
0: A velké venkovní hodiny! Co bys takhle říkal stojce na velké ručičce?
1: Že by to byla sice velmi efektní soutěž, ale příliš exkluzivní, neboť by se jí mohli zúčastnit jen obzvláště zdatní jedinci. Vypadalo by to tak, že jsme si to vymysleli jen kvůli sobě, abychom se mohli vytáhnout. Nebylo by jednodušší namalovat na tabuli terč a trefovat se do něho šipkami nebo bramborou?
0: To je celá pod úroveň. Se divím, jak ti vůbec něco takového mohlo napadnout.
1: No tak vymysli něco lepšího. Ale jestli navrhneš závody v běhu v pytlích na střeše školy, tak už ti dám na mou duši pohlavek.
0: Počkat. Kamaráde, mně se zdá, že jsem na to přišel.
1: No tak povídej.
0: Hele, doufám, že se mnou budeš souhlasit, že nejlepší ze všeho by byl závod v nějaké zbrusu nové disciplíně.
1: Samo sebou. Ale v jaké?
0: No, na chodbě naší školy je přece báječné zábradlí, které je jako stvořené k rychlostnímu klouzání. Vyhlásíme velkou soutěž, které by se mohla zúčastnit nejen naše třída, ale i celá škola.
1: No, rychlostní klouzání je sice hezká věc. Má však jednu nevýhodu. Dá se sjíždět vždy jen po jednom. A jak pak určíme, kdo byl první a kdo poslední?
0: Velmi snadno. A to na stopkách Bedřicha Upolína. Jak ho znám, jistě nám je ochotně půjčí a my budeme moci určit přesné nejlepší časy osobní, třídní i školní.
1: Na tom něco je? Nechci se ukvapovat, Mňouku, ale tohle by mohlo zabrat. Rozhodně jsem pro to zkusit.
0: A taky to zkusili. Získali na svou stranu několik nadšenců a vyhlásili soutěž.
1: Setkala se sice jen s průměrným zájmem, ale i to byl do počátku úspěch.
0: Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Chlapci a děvčata.
1: Startérem a současně časoměřičem byl jmenován Bedřich Upolín z toho prostého důvodu, že rezolutně odmítal půjčit své stopky někomu jinému.
0: Počínal si však ve své nové funkci velmi svědomitě a proti jeho práci nebylo nejmenších námitek.
1: Zábradlí vytvářelo jakési dvě etapy, neboť v mezipatře bylo nutno překonat několika rychlými skoky malou plošinku, aby se mohlo pokračovat ve skluzu.
0: Závody měly dosti dramatický průběh. První rekord soutěže ustavil Jaroslav Ondřejc pozoruhodným časem 17 vteřin 4 desetiny.
1: V zápětí však byl překonán Fastajem, který dosáhl času rovných 17 vteřin.
0: O jednu desetinu zpět zůstali žáci Kopito a Byčiště, těsně následování Mňoukem a Ondřejcem.
1: Z děvčat byla nejrychlejší Slávka Štěbencová, jejíž čas 19 vteřin a 2 desetiny stačil na mnohé chlapce.
0: Soutěží však záležitost zdaleka neskončila. Obliba rychlostního klouzání stále vzrůstala, takže brzy se skluz stal školní zábavou číslo 1.
1: Poněvadž někteří žáci velmi pilně trénovali, nevydržel žádný rekord příliš dlouho.
0: Někteří zvláště zanícení jedinci absolvovali 20 i 30 jízd denně.
1: Kruté a nelítostné boje vyžadovaly časté přepisování výkonnostních tabulek, na nichž se skvěla jména všech rekordmanů.
0: Do čela kategorie chlapců se vyšvihl Byčiště časem 14 vteřin a 6 desetin.
1: Stejného času dosáhli sice i Kopito s Mňoukem, ale držitelem rekordu byl právem uznán Byčiště, který tohoto fantastického výkonu docílil jako první.
0: Slávka Štěbencová posunula dívčí rekord na 17 vteřin a byla prakticky bez konkurence.
1: Kopito s Mňoukem si lámali hlavy, jak Byčištěho rekord překonat.
0: Ale právě tehdy nastaly nepředvídané vážné komplikace.
1: Žák Milivoj Cupajda při jedné obzvláště riskantní jízdě porazil paní Školníkovou, která právě nesla dva kbelíky uhlí.
0: To se ovšem neobešlo bez následků.
1: Školnice jednak vrazila Cupajdovi pár pohlavků, spolehajíc na to, že na rozdíl od pedagogů jí neváže zákaz žáky tělesně trestat.
0: A navíc si šla ještě stěžovat řediteli školy.
1: Vylíčila barvitě tu strašnou spoušť, která ohrožuje kdekoho na zdraví, ba i na životě, a rezolutně prohlásila.
2: Bude rychlostní klouzání i nadále pokračovat. Najdu si místo v pekárnách a mlýnech a na školničení se klidně vykašlu.
0: Ještě téhož odpoledne promluvil po této intervenci v ředitelně do duše žactva pan učitel Pěníčka.
3: Žáci, již brzy převezmete z rukou otců jejich úděl a budete sami pracovat na národa roli dědičné. Proto se vzděláváte a nabýváte potřebných znalostí. Chodíte do školy za vznešeným cílem a ne proto, abyste tu provozovali kde jako lumpárnu. Někteří z vás se totiž chovají jako skotáci a přímo si koledují o to, abych s nimi pořádně zatočil a snížil jim známku schování. Žáci, to klouzání po zábradlí musí okamžitě přestat. Tělesný pohyb je jistě prospěšný a zdravý, avšak k provozování sportu máme vhodná účelová zařízení, jakými jsou například tělocvičny a hřiště. Ve škole o přestávkách se máte rekreovat a připravovat se na příští hodiny, nebo vykonat svou potřebu, že? A popřípadně pojíst svačinu. Jménem celého učitelského sboru vám co nejdůrazněji zakazují pokračovat v uličnictví, které odporuje požadavkům na všestranně vyspělé žactvo. Já doufám, že si má slova zapíšete řádně za uši a hlavně takové známé firmy, jako jsou Kopito, Mňouk, Byčiště a další výtečníci. Byl bych nerad, kdyby má dobře míněná slova padla opět na neúrodnou půdu jako tehdy, no, když se vám zakázal nosit do školy ten, jo, kýchací prášek, pamatujete? Tak jste již téměř dospělí, tak se podle toho také chovejte.
1: Pěničkův strhující projev se však nesetkal s žádoucím ohlasem. Několik bázlivých dívek se sice kouzat přestalo, ale jinak se v závodech a vytváření nových rekordů dále pokračovalo.
0: Kopito zvítězil na celé čáře a o jedné velké přestávce zlepšil Byčištěho rekord hned dvakrát.
1: Nový čas byl téměř neuvěřitelný. 14 vteřin a 2 desetiny.
0: Následoval ovšem nový, téměř půlhodinový proslov učitele pěničky a když ani to nepomohlo, dostavil se do třídy sám podmračený ředitel školy.
4: Jsem pro všestrannou sportovní zajímavou činnost, ale klouzání po zábradlí ve škole za takovou činnost rozhodně neuznávám.
0: Zahřímal s varovně vztyčeným prstem.
4: Slyšeli jste stát někdy o podobné sportovní disciplíně? Neslyšeli. Proto prohlašuji, že každý, kdo bude přistižen na zábradlí, musí počítat s tím nejpřísnějším trestem.
1: Teď už to bylo vážné.
0: Navíc ještě začal o přestávkách přecházet po chodbách vždy některý z pedagogů a bedlivě střežil nedotknutelnost školního zábradlí.
1: Většina žáků se podrobila, ale byčiště dokázal téměř nemožné. Ve chvíli, kdy se učitelka Lišáčková právě dívala z okna, sjel blesku rychle po zábradlí v novém rekordním čase 14 vteřin.
0: O tomto výkonu se vzrušeně diskutovalo nejméně 2 dny a všeobecně se soudilo, že tímto rekordem dosáhl byčiště absolutní hranice lidských možností.
5: Teď jsem rekordmanem na věčné časy a měl bych být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Na tento výkon můj jediný vážný soupeř kopy to nestačí a mimo to je to srab, který se po zákazu už jezdit neodváží.
1: Tohle si přece nemůžu nechat líbit mňouku. Dnes o velké přestávce to byčiště mu ukážu. Musíš ale nějak zabavit učitele, který bude mít dozor.
0: Mňouk přislíbil, že udělá, co bude v jeho silách. A měl štěstí, neboť dozor na chodbě měl učitel pěnička. Tomu stačil pouhý dotaz na rozdíl mezi pakobělkou a kudlankou nábožnou a nadšený přírodovědec okamžitě zapomněl na existenci nějakého zábradlí a pustil se hned do nadšené přednášky o sarančatech a jiné pochybné havěti.
1: Kopyto toho i hned využil a podnikl vážný útok na prvenství. Těžko říci, jak by pokus o rekord dopadl, kdyby nebyl zcela neregulérně přerušen samotným ředitelem školy.
0: Ten totiž přesně uprostřed tratě v mezipatře popadl sjíždějícího rekordmana za límec a zvolal.
4: Žáku neposlušný, tak si vzal k srdci má výstražná slova? Vidím, že si musím důkladně porozprávit s tím otcem.
1: Pan Kopyto byl tedy oficiálně pozván do školy, kam se také krátce po odpoledním vyučování dostavil. Budova byla již prázdná a on pomalu stoupal po schodech do prvního patra, kde byla ředitelna. Nevěděl sice, co synáček provedl, ale bylo mu zcela jasné, že chválit ho ředitel nebude. A taky nechválil.
4: Pane Kopyto, váš syn je sice bystrý a nadaný, avšak rovněž až příliš živý, bá přímo nezbedný. Má prsty v každé rošťárně a daří se mu zdárně odolávat veškerému našemu pedagogickému úsilí, což obzvláště špatně působí na jeho spolužáky. Ačkoliv jsem výslovně zakázal klouzat se po zábradlí a vyhrožoval přísnými tresty, on toho nedbal. Sám jsem ho při porušení zákazu přistihl.
6: No budu mu muset pár pořádných vrazit. S tím uličníkem to po dobrém nejde.
4: Tělesné tresty jsou ve škole bohužel zakázány, ale nikde nemáme zakázáno zabraňovat jim na domácí půdě. No, bylo by škoda, kdyby se chování vašeho syna projevilo sníženou známkou zmravu a pokazilo mu jinak slušný celkový prospěch.
6: Buďte bez starosti, pane řediteli. Já už s ním zatočím. Copak my jsme za mladých let jezdili ve škole po zábradlí.
4: A to jsme zdaleka neměli ty možnosti sportovního vyžití, jako má dnešní mládež.
6: Snad je to právě tím, že se dnes dětem příliš dovoluje. Všechno mají snadnější.
4: Tak, tak, někdy vůbec nechápu, co všechno tu dnešní mládež napadá. Jezdit po zábradlí. No, jsem rád, pane Kopyto, že jste se tu zastavil a projevil takový zájem o výchovu svého syna. Buďte zdrav a naschledanou, naschledanou.
6: Naschledanou. Vida. Člověk by tomu Klackovi dal první poslední a on si holomek ničeho neváží. Místo, aby se choval, jak se patří, nedbá zákazů a klouže se ve škole po zábradlí. Vida. Kruci, ono to a nemusí být tak špatné. Člověk by zřejmě dole byl na to tata. No, už jsem se takhle nesvezl dobrých 35 let, ale ještě bych si na to troufnul. Možná, že bych obstál i mezi těmi mladými. Nemají přece jen ten fortel a zkušenosti.
0: Ještě jednou pohlédl na zábradlí. Hlavou mu proběhla myšlenka a jeho oči se chtivě rozzářily.
6: Kruci, kruci. No, a proč bych to vlastně nemohl taky zkusit? Co? Řídia sedí v kanceláři a jinak zřejmě ve škole není živáčka. No, nikdo mě neuvidí a já se alespoň přesvědčím, zda na to ještě stačím, tak...
0: Chvíli rozpačitě váhal, ale pak se blesku rychle rozhodl. Naskočil na zábradlí a už to fičel k mezipatru. Tam blesku rychle přeběhl a naskočil na druhý díl zábradlí. Určitě nejel hůř než jeho syn nebo byčiště a řítil se k cíli rychlostí závodního auta. Dole ho však čekalo velké překvapení.
1: U paty schodiště stála paní Školníková se smetákem a s otevřenou pusou.
2: No pro pána krále, to jsou poměry. Tady se zřejmě bude za chvíli projíždět po zábradlí kde kdo.
6: To bylo
1: koktal přistižený viník.
6: Já jsem jaksi to asi to těžko pochopíte.
0: Školnice jen beznadějně mávla rukou, ale pak se spiklenecky k delikvenci.

0: Nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později, ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: No, tak vidíš, krákal Havran, mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
2: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
2: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná, když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
2: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
2: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama, bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že si ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, pak vy dva.
1: Dědo, co si nemyslíš?
3: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
3: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
3: Ach, tak. No, tady mě, Holenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
3: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
3: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
0: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostáváš, Jakoubek, k narozeninám.
3: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co zas to, dědo, máš?
3: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
3: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam sluňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
3: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
3: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
3: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
3: S tebou je ale povýražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
3: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říká, že skáču? Žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
2: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
3: No, no tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, jak mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece, aha, o Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
3: aha,
1: utrhl si kokosový ořech.
3: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
3: Chyba, chyba, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe, a kluk se směje, řehní zuby, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě a ještě. Potom se pustil a bum bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
3: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
3: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděl. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
4: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži, to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho.
3: Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
5: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
3: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
5: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka. A také proto, že tě schodil na zem.
3: Kluková maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
5: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spi. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i v předhajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovi oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno, o jednom začni a je.
0: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je, o tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš, no tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme, co? Kam ten spěch, maso ráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
2: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, toť se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šňůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady, vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
2: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvízly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. A ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzli z krku, byli opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, no za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc, Jakube.

0: O králi jasnozřivém a slepci převozníku. Bylo už dávno popolední, ale po všem království zvonili v jednom kuse zvony. Klinkali drobounce v dřevěných zvonicích i hřměli slavnostně na věžích kostelů, takže se ptáci plaše rozlétali a v hejnech usedali do polí a strání. Bylo to v království mocném a velikém, jehož král neměl sobě rovného v odvaze a ve válečném umění. Pročež byl nazýván jasnozřivým. Nebylo totiž střelce, jenž by tak přesně jako on dokázal na dálku zasáhnout ptáka v letu či koně v divém trysku. Bylo už dávno popolední. A od hranic jel k městu královskému dlouhatý pyšný průvod. A zvony zvonily. A všude po cestách mu lidé mávali a slávu volali. Nejvíc však tomu prvnímu, jenž seděl na bělouši a třímal v ruce obnažený meč, zlatý a bliskotný, takže to vypadalo v čirém povětří, jak by si nesl nabodnuté slunce. Buď sláva králi! Hřmělo to ze strání a z dola od řeky, která tu kolem líně táhla k městu. Ať žije jasnozřivý král! Nebe ho opatruj! Volali starci od mlýnů, a dívky v lukách vily na kvap věnce a házeli je pod kopyta vraníků. Zvonily zvony, až se třásl vzduch. A den byl sama veselost a píseň. Ze dveří Maashausů vyběhli muzikanti a hráli do skoku. A víno teklo ze všech sudů proudem. Král jasnozřivý pyšně hleděl vpřed. A snad se usmíval, kdo ví. Nebylo vidět do zarostlé tváře a přes les praporů, které mu vlály nad stříbřitou přílbou. Byl ještě mlád. Měl možná před očima otce, jenž mu před léty, už krůček před smrtí, odevzdal jablko a korunu a žezlo s žádostí, aby šířil dál věhlas a prospěch bohulibé země. A možná se jen těšil na ženu a na synka, co si tak vroucně přál, aby se otec, jako vždy, navrátil k němu z bitvy jako vítěz. Na všechno mohl pomyslit s radostí, neboť nebylo pouti válečné, z které by nejel s vavříny a slávou. Země se za ten čas, co byl jí panovníkem, rozrostla dvojnásob a vládci ze sousedství s oblibou vzdávali mu čest a báli se mu jenom skřížit cestu. Král hleděl pyšně vpřed. A kýval v odpověď na smích a volání, jízda se krátila, průvod byl na krok královskému městu. Však náhle stalo se, co nikdo nečekal. Král trhl opratí, až zarazil se kůň a za ním v zástupu stavěli ostatní, prudce a znenáhla, až v černém kameni se rozžíhaly jiskry. Král hleděl strnule do houfu nad řekou. Pak svěsil těžký meč a zvolna napřáhl ho kousek před sebe a přísně ukázal do zlekaného hloučku. Ty, starče, pojď sem blíž, zvolal, až les se třás, a ostře vrátil meč do pozlacené pochvy. Ženy a děti kolem zatajili dech. Jen jedna ze stařen lehounce postrčila muže, na jehož holou hruď jakoby dosud mířil panovníkův meč. Kratince zavzlikla a něžně objala kruh vystrašených dětí. Stařec se napřímil a stěžka vykročil. Šel nejistě a daleko. Stanul až tam, kde hrabali už zaprášení koně. Stůj, skřikl král. Což nevidíš? Stařec mu vzhlédl do očí. Ne, králi, nevidím. Jsem slepý. Král chvíli mlčel, jak by ztratil řeč. Až pak se doticha hlasitě rozesmál omluvným, zahambeným smíchem. Ach, odpusť, starče, chápu. Teď už vím, proč jediný mi nemáváš a netěšíš se z vítězství. Odpusť mi, nevěděl jsem. I stařec bledý chvíli němě stál. Pak přešlápl a tiše řekl. Proto ne, můj pane. Král hleděl, jak by nechápal. A kraj byl bez hlásku, i vítr v lesích jako by se škrtil. Ne proto, zvolal překvapeně král. A hlas měl hněvivý. Kdo znali ho, začali tiše, neznatelně couvat. Proč tedy? Řekni. Řekni proč. Jsi lhostejný snad k osudům své země? Já, vzdychl stařec, nic dražšího mi na dni v světě není. Žiju tu, králi, 70 let. Převážím lidi přes řeku. A vzdor své slepotě, od rána do tmy dřu tu den co den a se mnou žena, 12 našich dětí, jen aby zem nám rodila a kvetla. Král neklidný ho přerušil. Ano, a proto nechápu, jaký máš důvod mlčky tady stát a nepozdravit vladaře, který si vedl chrabře. Zamlklý houf se rozšuměl. Jezdci se na koních hněvivě pohnuli a lidi při cestách hrozili kmetovi, který je neviděl. Jen svěsil hlavu níž a hleděl k černé zemi. Mluv! Křičel na něj král. Z boje a z cesty znaveni nemáme času zdržovat se řečmi. Vysoko nad zemí přeletěl sivý pták a dlouze zakřičel. Znělo to nad lesy přísně jak varování. Stařec se narovnal a oči zavřené pomalu řekl. K čemu je nám boj? A jak by neslyšel zařinčet řemení a jak by neslyšel pohrůžky v zástupu, optal se znovu. K čemu je nám boj? A rychle dodal, jako by se bál, že ho král zbaví troufalého slova. Máme už zemi velkou, snad větší, než nám třeba. Však nezbytno je pečovat i oni. Orat a sít a zvelebit je celou, aby jen nerostla do dálky, do šířky, ale i do krásy, jak učili nás otci. Neb země, která doposud nám matkou, stane se brzy zanedbaná, nevlídnou macechou, nenajdem-li si protrvalý boj dost času na ni, jaký právem patří. Král mlčel. A kolem dokola všechno jen trnulo. Stařec se zalekl, ale hned v zápětí se krátce nadechl a rychle ukázal pravicí dolů k vodě. Podívej, králi, třeba na tu řeku. Znám ji jak sestru. Všechno o ní vím. Je nebezpečná, pane. Varuju tě před ní a celé město. V noci se zvedá a hrozí zaplavit tvůj hrad i celý kraj. Už dávno, pane, odpusť mi tu řeč, měla tu strmět hráz. A celá zem by byla bezpečnější a děti ve městech mohly by klidněji spát. Zněla ta slova po kraji jak sudba. Velebná, přísná. A z luk a z borovine nesla se za nimi trojitá ozvěna. Lidi se otáčeli, nikdy tak zdlouhavě tu slovo neznělo. Bylo to jako zázrak. Však král to neslyšel. Začal se nahlas smát. Tady ta voda? Ta krotká vodička, že by mi hrozila? Z té, že já mám mít strach? Starče, co mluvíš? Nebuď lidem k smíchu. A všichni na svazích a všichni z průvodu smáli se jako on. Ta krotká vodička, ta líná vodička. A smích se dlouze nes do skal a do lesů, kde tloukl do korun a do stěn z kamene a rozbitý se zase vracel zpátky. Ano, ta voda, vykřikl však kmet. Může být strašná, nerouhej se, králi. Šlehl ten výkřik vzduchem jako bič. A smích tu najednou stuhl všem lidem na rtech. Hleděli po králi. Ten celý zesinal a znovu tasil meč. Jsi drzý, starče. Odstup. A děkuj osudu, že je dnes den, kdy nepatří se vítězi být krutý. Býti to jindy. Měl bych velký strach o tvoji bílou hlavu. A dloubl do koně a průvod hnul se jako jeden muž a zvolna kráčel kolem starce k městu. Brzy byl večer. Utichly cesty za branami města, dvory a zahrady a mosty nad řekou už obcházela noc s obrovským rancem hvězd a červánkových mraků. Chudý dům převozníků v dole u vody se do dvou světa stran třaslavě rozsvítil jediným chudým světlem. A v městě královském se panovníkův hrad ohnivě rozzářil tisíci pochodněmi. Neboť byl slavný den. Z ochozů troubili parádní trubači, jásavá fanfára letěla přes brány na všechny strany světa. A dveře u sklepů vesele skřípaly. Sudy se valily po tvrdém nádvoří, temně to dunělo jak při májové bouři. Začínal hodokvas. Z hradního sálu, okny do kořán, slyšeli ve městě bujarou muziku a cinkot příborů a mis a talířů. Lahodné vůně táhly do ulic, jako by přímo z nebeského stolu. Neboť byl slavný den. Jen v dálce u řeky schánila stará žena něco k nebohaté večeři. A dlouze stýskala si. Dlouze plakala nad nešťastníkem mužem, co si tak bláhově byl znepřátelil krále. Stařec snad neslyšel. Neboť nic neříkal, jen sem tam ohlídce po řece za okny, která se v řečišti neklidně tyčila a s temným hukotem se rozbíhala k lukám. Léta ji neviděl. Však znal ji po sluchu jak nikdo v okolí. Stačilo málo, aby spolehlivě rozpoznal, kdy zlobí se, kdy klidně spí a kdy se těší z cesty. Jestli si na tebe král zítra vzpomene, ztratíme živobytí, vzlikala stařena. A děti u stolu si šeptem špitali stařičkou povídačku. Jednu lžíci pod čepici, druhou lžíci pod kabát. Lakomci a uličníci, ať jdou žebrat na ulici, tam je větší hlad. Stařec se zvedl a šel po paměti ke dveřím. Vyšel klopítavě do tmy a zastavil se nad řekou. Ale v zápětí zlekaně ustoupil. V místech, kde ještě před chvílí byla suchá travnatá země, rozestoupla se pod ním voda. Ucítil ji v chatrných botách a tak se rychle otočil a spěchal zpátky do domu. Je zle, řeka stoupá, musíme ji zastavit. Vyhrkl do dveří a začal zběsile rvát z plotu kameny a kutálet je do prostředka proudu. Žena a děti s ní vyběhla před domek. A všichni úžaslí viděli v soumraku celé to neštěstí, jež stařec jenom tušil. Strašlivá voda, chtivá, chamtivá, cpala se z korejtek, cpala se ze břehů a lehce trhala stromky i trníčko, i plaňkový, i hlínu. Byla samý vír. Špinavě šplíchala po bledém okolí a její černý proud se už pozvedal vysoko ke schůdkům, vedoucím ke dveřím domu. Honem, volal stařec, pomozte, jsem tu sám. Zmatení, zděšení se kvapem rozběhli k blízkému remísku a přinášeli polena a kmeny skácené a házeli je do temného proudu. Bylo to k zoufání, neboť řeka už nabírala na síle a brala všechno, co jí bylo na dosah. Široký, dravý tok chrčel a dutě řval do zšeřelého kraje. Nebylo pomoci. Pěna už sahala přes schody ke dveřím. Už kalně olízla bělostné dřevo prahu. Stařec se nechtěl dát. Svalil jí do cesty stůl a dvě lavice. A potom starou skříň a kůly z hambalek a seník, kůlnu, plot. Leč všecko marné. Řeka v řídké tmě začala se valit do chudého domku. Nosili věci nejdražší. Pár peněz, knihy po otcích a drobnou kupu hadříků a bot, které se dědily ze syna a z dcery na dceru a měly cenu zlata. Byl nejvyšší čas. Šílená povodeň už vpadla do dvora a okny do světnic a táhlým poříčím hnala se k večernímu městu. Couvali do stráně a stařec poklekl na obě kolena a křičel do proudu, skoro se zalikal. Královno dešťů, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám, jen pro Bůh nenič rodnou zem. Bez ní už nejsme nic, budem se světem potloukati nazmar. A po něm v kruhu poklekla i žena a po ní 12 dětí, jedno po druhém, a všichni v pláči zaříkali vodu. Řeka se pohnula a temný hukot zesílil. Kraj v kořenech se celý chvěl, až znělo to jak hromování bohu. Nepros, tvůj pán mě urazil. A ten, kdo pokoří staletou vodu ješitnou svou pýchou, musí i pykat. Není pomoci. Voda si žádá odplaty dle práva. A bylo ticho. Voda umlkla, však dál se v lukách rozlévala tmou a lačně, černě hrnula se k městu. Tu stařec vstal a zdvihl nejmladšího z potomků. Běž, synku, utíkej rychle ke královským branám a jak jen můžeš, domáhej se vstupu. Dítě snad vpustí, stráže jsou dnes vlídné. Běž rovnou ke králi, najdeš ho někde prostřed hodokvasu. Řekni mu všechno, popros ho, ať je rychle vzbouří celé spící město, že hrozí zkáza. Běž, běž honem, synku, času už je málo. A objal rodinu a překřižoval chlapce. Ten jako vítr rozběhl se ku městu. Bylo už k půlnoci. Na nebi stálo jen pár hvězd a vlhký vítr hvízdal na prsty a zlobně bloudil zatopenou zemí. Byla jim zima. Stařena k sobě přitiskla ty nejmladší a stařec hleděl osleplýma očima doprostřed tmoucí vody. Stále stoupala. Už bylo slyšet křehké praskání, to, jak se vlny dotkly trav a ostružinek v lese. Neměli střechu nad hlavou. Však stařec neustával ani na vteřinu ve svém zápasu. Rval větve ze stromů a kácel břízy, v kterých drkotalo listíčko, a kopal mokrou půdu. Leč všecko darmo. Voda ho dostihla na táhlém návrší a svázala mu roztřesené ruce. Tu stařec poklekl a vzkřikl podruhé. Královno slzí. Matko, řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám. Není tu přece jenom král. Jsme tu i my. Jsme bez viny. Netrestej pro Bůh nevinné své bližní. A po něm v kruhu poklekla i žena a po ní na 11 dětí, jedno po druhém. A všichni v pláči zaříkali vodu. Řeka se pohnula. A temný hukot zesílil, znělo to jako hromování bohů. Nepros, tvůj král je pánem této země a bude pykat za svou planou pýchu. Chci jeho syna. Jen tak mi splatí, kdo se nepokořil. A bylo ticho. Voda umlkla, však dál a dál se drala temnotemným údolím k rozsvícenému hradu. Tam král se právě smál, až se mu z očí vyhrnuly slzy. V křesílku před ním seděl převozníkův syn a plačky volal. Všem hrozí zkáza. Na mou duši, pane, voda je blízko. Vyburcujte město. A dámy v hedvábí a páni ve zbroji se smíchy potili a víno ze sklenic a šťáva z pečínek jim tekly po límcích, takže už nešťastní prosili vladaře, ať toho klučinu dá vyvést ze zámku, nebo že umřou smíchy. Však král, už po víně v nejlepší náladě, bavil se čím dál víc. Tak ten tvůj táta nedá králi pokoj? A ty si po něm, z vodičky naší udělal bys moře. Ještě že jsi přišel, bylo tu už smutno. A snášel chlapci ovoce a maso a poroučil mu, aby ještě mluvil, aby zas spustil o té hrozné řece. A smích té noci neměl nikde konce. Nadarmo, márně na kopci, kam už se voda z nížin doplazila, vyhlížel stařec nejmladšího z potomků. Řeka už zaplavila les a už se hrnula prvními domky královského města. Dvory a zahrady chvěly se pod vodou a lidé vybíhali synalí úzkostí a hrůzou. Stařec šel řece v patách jako stín. Šel rychle, dech mu nesloužil. Zemdlený sotva pozvedal své staré, slabé nohy. Však na krok od města už poznal, že je pozdě. Zaslechl z předměstí, jak všichni prchají, jak nahlas bědují, jak svolávají pomoc. Slyšel své srdce. Slyšel pláč a křik. A když se pod kopcem potopil chrám i sad, poklekl po třetí a prosil jako dítě. Královno Rosy, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám, jen nechtěj život královského syna. Mám taky děti, je to naše všecko. Zřekni se pro Bůh té své kruté pomsty. Byl sám, kde vzadu za ním čekala i žena a za ní na 11 dětí, jedno po druhém, a všichni v pláči zaklínali vodu. Řeka se pohnula a temný hukot zesílil, znělo to jako hromování bohů. Nepros, já tady sloužím lidem v okolí, dávám jim ryby, ženu jejich mlýny a kdo mi všecko odplácí jen křivdou, musí i pikat. Chci královské dítě. A bylo ticho. Voda umlkla, však už stála před královským sídlem. Slepec se lekl. Ohlíd se za ní do hromové tmy a teskně volal něžné křestní jméno. Ozvěna v dálce byla jako hluchá. Pro boha, synku! Rozeštkal se stařec a slepou cestou rozběhl se k hradu. Tam už se nikdo z vzácných hostí nesmál. Neboť ten hoch, jenž si také získal krále, udělal něco, co jim vzalo dech. Odstrčil zlobně nabízený pohár, až králi stříklo na vestičku víno. Panovník povstal, křeslo za ním padlo. Jdi se napít z řeky, kterou strašíš, když nechceš víno. Slyšíš? Jdi mi z očí! A když se chlapec nechtěl pohnout z místa, zavolal psy a ukázal jim na něj. Ozval se štěkot. Převoznický synek, vyděšen k smrti, prchal kolem stráží a marně plakal, marně volal otce. V tu chvíli řeka blížila se k branám. Pěnivé vlny válely se při zdi, jak dračí tlama se sty bílých zubů. Tatínku, táto, bylo ještě slyšet. A pak už chlapec vběhl přímo v řeku. A voda za ním v mžiku zavřela se s vírou, že vzala královského syna. Nešťastná Mílka. Marně synek volal. Marně ho otec čekal prostřed noci. Brzy bylo ráno. A král se probudil a dosud rozespalý šel přes ložnici k oknům, v kterých svítal den. Hlava ho ještě bolela. Od bdění do noci, od křiku hostiny a od těžkého vína. Nepslavný hodokva skončil až skoro k ránu a křik a zpěv a smích zněl hradem ještě dlouho. Vyhlédl z okna. A div nevykřik. Vše připadlo mu, jak by ještě ve snu. Zahrada, včera samý květ a samá travička a stromy do nebes, byla jak po boji, zalitá blátem, celá polámaná. A nikde kvítek, ani štipka listí. A z cesty ke hradu zbylo jen kamení. A z domků v podhradí byly jen holé trosky. Vyběhl z komnat a pádil nádvořím a v bráně vrazil do zlekaných stráží. Uviděl město. Řeka, už skoro tichá, plynula zvolna plavým údolím a byla útlá, mírná jako včera. Však hrozné stopy její noční zloby zůstaly na všem. Zahrádky, dvory, parky kolem náměstí zaneslo kamení a popelavý kal. Z plotů a stájí zbylo jen pár třísek. A hloučky lidí stály u domů, jimž zely v oknech místo oken díry. Král zbledl hrůzou. A jako blesk mu lítla hlavou slova, jimiž ho v noci varovalo dítě. Jad strašným tušením dal osedlati koně a matným ránem rozletěl se k vodě. Nalezl slepce před zničeným domkem. V náručí nesl svého nejmladšího. Našel ho právě na mělčinách řeky. Byl bez života. Stařec ho hladil, líbal ho a volal křestním jménem. Však všecko darmo. Chlapec byl už mrtev. Král se bál pohnout. Kuň však škubl hlavou a stařec, zdrcen, ohlíd se v tu stranu. Buď proklet, králi, vzkřikl na lesy. A v kmenech borových hrklo to ozvěnou, jak by se řítil vesmír. Slyšíš? Já, slepý chuďas, proklínám tě, králi. Tvá planá pýcha zabila mi syna. Král stál jak němý. Darmo hledal slova. Pak němě hlesl. Odpuštění, starče. Jsem vinen, vím to. Odpusť, jestli můžeš. Stařec se nehnul. V loktech tělo syna, pozdvihl hlavu k pochmurnému nebi a mocně zvolal. Neodpustím, králi. Musíš být strestán. Urazil si řeku. A moje dítě vyhnal si jí do vln. Musíš být strestán, králi jasnozřivý. Král skočil z koně. A všechno kolem pomlklo. V korunách stromů zastavil se vítr a splihlá tráva rovnala se v lukách, jako by číhla, co se ještě stane. Král pustil uzdu a těžkým krokem rozešel se k starci. Trestej. Buď přísný. Odsuď si mě za vše, co jsem svou pýchou zavinil v tvém domě. A ve všech domech, kde je pláč dnes hostem. To už tu stálo na 100 lidí kolem. Ze samot, ze vsí, ze všech blízkých dvorů. A všichni mlčky sledovali starce, který se sklonil nad hladinou řeky, a jak by odtud zněla nápověda, velebně, hrdě, vynášel svůj ortel. To, co směl přikázat i druhým, vykonáš sám, i kdybys na to utratil své žití. Postavíš hráz. Sám. Slyšíš? Sám. A syn, co bude přinášet ti jídlo, ať denně na očích má vinu svého otce. Snad bude jednou o to lepším králem. V pískovém břehu jíkly outlé hlasy. Zlekané, plaché. Kdekdo bál se vládce, že těmi slovy rozhněvá se k smrti a bude mstít se na všem chudém lidu. Vladař byl v tváři bílý jako křída. Starče, měj rozum, mysli na království, kdo bude vládnout, syn je ještě malý. Neboj se, pane, přerušil ho slepec. Lidé jsou dobří. Jak ti v boj šli v patách, půjdou teď s tebou do všedního díla. A zemi bude 100krát líp než dneska. A zdvihl k nebi postříbřenou hlavu a dodal přísně. Začni hned, je pozdě. Pak zvolna stoupal k manželce a k dětem, co uzdí domku přitiskli se k sobě. Byl temný obzor. Ale v tu chvíli rozkrylo se nebe, vysvitlo slunce a jak zlatý koráb lehce se zhouplo v rozsvícené vodě. Král schodil roucho a vzal první kámen a bosý vstoupil do mělčiny řeky. Tichunka před ním ustoupila o krok. Král zvrhl kámen k písčitému břehu a klekl v proudu, aby přidal další. A stal se zázrak. V náručí starce hnul se mrtvý chlapec a bystře skočil do zmáčené trávy a co si volal na své sourozence. Kmet se jen usmál a svým slepým zrakem díval se přes les do modravých dálek až kam si dohor ku prameni řeky. A děti v kole tančili kol něho a hloučky lidí mávali mu z břehů. Král hrnul kámen. Kdo pak ví, snad lepí dodnes ten svůj kousek hráze, aby si město bylo vždycky jisté a jeho děti mohly v klidu dřímat, i když se voda dravá hrne z břehů. Jedno však jisté. Království jen vzkvétá. V lukách a v polích zraje len a zrní, v teplonkých pecích zlátne dobrý chleba. Jen děti sem tam pootevřou sklepy a divně hledí v zelenavé přítmí. Leží tam štít a zrezivělé meče.
1: Jak se našli s divokým pašíkem Bivojem.

0: A bylo zase dobře. Sluníčko se vrátilo z veliké dálky a bylo úplně nejblíž k lesíku Hůrce, jak jenom být mohlo za celičký rok. A tak byl den najednou nejdelší a noc zase letos úplně nejkratší. Ale strýček Měsíc si z toho pranic nedělal, protože měl za celou zimu a jaro nevídané po tom tmavomodrém nočním koberečku nebeském naběháno až běda, jak hlídal všechny ty zlaté hvězdičky, aby se nerozutekly a každá svítila na místě, které už zná. Bůby chodil už hodnou chvilku po lese a pořád ne a ne připadnout na to, co s volnou chvílí, když se ani Tereska, ani Cyril, dokonce ani zajíc Kryšpín ještě neukázali. A protože asi zase překročil kořínek pro zabloudění, byl najednou tam, kde vůbec nechtěl, aby dneska byl. Jak se tak rozhlíží kolem a neví kudy kam, uslyšel najednou dráče prapodivné mlaskání, veliké odfukování, rychlé zadupání a nakonec pořádné žuchnutí. Dráče za hlasem a ono tam zvířátko pruhované jako jezevec Adalbert, ale ten to nebyl. Štětinaté s protáhlým čumáčkem a vzadu kratonký ocásek. Malé bylo, to se muselo poznat, tak ještě něčí mláďátko.
1: Teď honem nevím, kam s tebou.
2: Já taky nevím, kam s tebou.
3: Já jsem dráče Bůby a zapomněl jsem se narodit do pohádky.
2: A já jsem zase pro změnu divoký pašík Bivoj.
0: Představilo se na oplátku zvířátko s černými a zrzavými proužky od hlavy až k ocásku.
3: A proč si divoký Bivoji?
2: Říkají divoké prasátko. Žijeme v lese a na polích a tak nám říkají, že jsme na divoko.
3: Já půjdu do školy, ale až s podzimkem. Tak ovšem v lese ještě nevím.
2: Já půjdu do školy taky až s podzimkem.
3: A kde máš maminku?
0: Staral se Bůby, protože on měl jenom kmotříčka a už dávno věděl, že všechna mláďátka v lese maminku mají a on, že jí má také, ale v pohádce.
2: Tak to bude tedy dneska asi sekec mázec, když se na to ptáš. Hned po ránu jsem se totiž ztratil v lese. Ale mám ještě 5 bratříčků a 4 sestřičky. A tak si myslím, že než je maminka přepočítá, budu zase doma.
3: Ty máš ale legrační čumáček, Bivoj.
2: To není čumáček.

0: Můžeš si se mnou zajít na bukvice.
1: A co je chodit na bukvice?
0: Bukvice? To je náramná dobrota. Padá to ze stromu. Musíš si najít nějaký buk. Hledáš a máš. Jenomže jich musíš mít hromadu. Jinak se nenajíš.
1: Já ti najdu celou hromadu, bivoji, když máš hlad. Na bukvice. Já vím, kde je buku.
2: A tak tedy, že se půjde. Když došli na ostružinovou paseku, dalo se dráče kolem břízek mezi smrčky malé, které tu čekaly, až o kousek povyrostou zase. Chvíli, ale jenom malou, šli podél potůčku rokyťáku a už byli skoro na srnčí pěšině, když to uslyšeli oba dva a najednou.
0: Kdo to volá?
1: To je křepelka Leontýna. Ona schání svých 5 peněz pořád dokola. Asi je ztratila tady, někde, jednou.
0: Proč se jí nepomůže? Víc očí, víc vidí.
1: Já vlastně ani nevím.
0: Tak jí pomůžeme my? Maminka říkala, že si v lese máme pomáhat. Začneme tam, co naposledy zavolala.
2: A tak se vydali k malé mítince, která byla modříny obtočená jako do prstínku a odkud uslyšeli volání křepelky Leontýny prvé a nejdřív.
0: Vyhledej přede mnou na jehličí a já potom za tebou pod jehličím.
1: No jo, ale jak těch křepelčích 5 peněz slavných hlavně vyhlíží?
0: Tak to já přeci nevím. Ale myslím, že kdybychom nějakých 5 peněz našli, že už je snad nějak poznáme. No určitě.
1: To ví, že poznáme, bivoji.
2: A tak se dali do hledací práce. Dráče chodil do kolečka kolem a mohlo si očíčka vykoukat pod jehličí, jak hledalo křepelčiných 5 peněz. Za dráčetem hned o kousíček zpátky maličký bivoj s rypáčkem zapořeným hluboko a zůstávaly za ním černé čárky, jak obracel jehličí hned na jednu a hnedle zase na druhou stranu. Chodili a chodili, ryli a ryli, a tak si vůbec nepovšimnuli, že jsou pod jasanem zrovinka tam, kde má sova anděla školu pro lesní mláďátka, jenomže tu právě nebyl vůbec nikdo, protože už byly lesní prázdniny letní. Už měli rozrytý hezký kousek lesa, když dráče uhlídalo něco, co neznalo docela vůbec a nevidělo nic takového, co živo.
1: Už to mám, bivoji, asi.
2: A ono opravdu a jistě. Byla tu velikánská hromada jehličí urovnaná, o hodně větší, než bylo dráče samo. Chvíli s bivojem okukovali z každé strany jeden a potom bivoj rozhodl za oba.
0: Podíváme se dovnitř. Určitě je tam těch tvých křepelčích 5 peněz. Něco se tam hýbá.
1: Myslíš, bivoji, že se 5 peněz hýbá?
0: A něco tam je?
2: Věděl bivoj a už ryje rypáčkem v hromadě ze samých uschlých smrkových jehliček a malinkatých větviček. Jenomže právě v tu chvíli začalo po celé celičké hromadě jehličí veliké pobíhání a stěhování náramné. Malinkatí broučkové nosili sem tam bílá zrníčka a nevěděli, kam se podít. Běhali sem a běhali tam, ale vždycky v řádce za sebou, jako do řetízku.
1: To bílé bude asi těch našich 5 peněz.
0: To se ještě uvidí, jestli jenom 5, nebo jestli víc.
3: To by mě tedy zajímalo skutečně, co tady vy dva zkoušíte u mraveniště.
1: Hledáme

0: křepelce pět peněz, Krišpíne. Tady s divokým pašíkem Bivojem.
1: Ať mě psi prohánějí celý den, jestli někdo někdy vůbec viděl křepelčích pět peněz. To mi teda pověz. Tóna Leontýna jenom tak volá, aby ji bylo slyšet. Jak tě, živo, žádných pět peněz opravdických neměla? To je jasné, jako pět mrkví v řadě. Ještě tak ty lesní penízky. Bivo je už hezkou chvíli hledá jeho maminka Bachyně Šárka a myslím, že bude pod jeho proužky dneska ousko v kožiše, až se ti dva potkají. A podívejte, co jste udělali. Rozhryli jste mraveniště a teď nemají mravenečkové kam uložit svoje nenarozená mláďátka. Vy dva.
0: Kde mají mravenečkové mláďátka?
1: To je pořád vyptávání. Mláďátka jsou ty bílé larvičky.
0: Tak my to honem nárneme zpátky.
1: Tak to už teda nepomůže, to teda ne. Kdo jim tam nadělá jejich chodbičky, ty chytrej, malej, pohádkovej? Aha.
2: Chodbičky teda neumíme. Ještě tak brázdičky.
3: Jak můžeš mluvit, Krišpíne? Vždyť ty jsi nechodil do lesní školy.
4: Ozvalo se nad nimi a ona to sova anděla. Krišpín se malinko přikrčil, potom se podíval nahoru a sklopil uši. Jak to zajíci dělají vždycky, když se malonko stydí. Pro samé běhání v polích totiž na školu úplně zapomněl a teď honem nevěděl, co pověděl správně a co zase ne.
3: Mravenci žijí pod zemí. A také je tam jejich maminka královna. Tam také jejich královna klade vajíčka, arciže. Tam jsou i malé larvičky. Hromada jehličí je chrání před deštěm a zimou. Ale správné je, že se mravenčí stavba bořit nemá. To tedy zase ne.
4: Pověděla po svém způsobu sova anděla a dvakrát zavřela a zase otevřela své velikánské oči jako lampičky do tmy.
3: To všechno se naučíte, až přijdete letos do školy. To tedy zajisté. A ty bys měl přijít také, Krišpíne.
1: Když já nemám vlastně kdy, pořád běhám ze strachu před psy.
3: Musíš se učit, abys věděl. Už potom tolik nepoběžíš? Inu ano, arciže.
0: A jak zachráním ty mravenečky malé, andělo?
3: Nechte tak. Mravenečkové si postaví mraveniště jiné. Oni jsou totiž z celého lesa nejpilnější. Pořád jenom pracují. Nevzpomínáš si, Bůby, jak jsem říkala Inu arciže, že právě mravenečkové mi pomáhají se školou, že vždycky uklidí, co mláďátka rozhází, jak jinak.
4: Řekla nakonec sova anděla, která byla v lesíku hůrce pro moudrost a učila všechna mláďátka lesní moudrosti z veliké knihy života. A že si půjdou po svých, protože Bůby slíbil a Bivoj se těšil na bukvice. A tak zase šli a šli, až se ocitli u tří dubů, kde ostávala veverka Tereska.
0: Tady máš hned tři buky.
2: No jo, ale bukvice tu nevidím.
0: Musíme hledat po pořádku jako prvé křepelčí peníze.
2: Ať se dívám, jak se dívám, bukvice pořád ještě nevidím.
5: Tak co jste tady vy dva ztratili, že hledáte s nosem u země?
0: Hledáme bukvice, Cyrile. Tady Bivoj je hrozně rád a potřebuje jich hned celou hromadu.
5: A proč hledáte bukvice po dubem, když bukvice rostou jenom na buku? Aha.
2: Chce to mít hebitost lasice, když hodlá.

0: tak to se ti povedlo náramně dobře, Buby. Říkal jsem přeci docela jasně. Bukvice rostou na buku.
1: Víš, já ještě nebyl ve škole. Bývoji, jen si vzpomeň. Já nevím, jak buk vyhlíží.
0: No, já vlastně taky nevím. Poznám jenom bukvice. Pořád s rypáčkem dole, nahoru se nepodívám.
2: Až půjdete s podzimkem do školy, všechno se oba naučíte.
3: Ozvalo se nad nimi. A ona to zase pro změnu dneska veverka Tereska a hned dolů a podává oběma kamarádům po hrstičce lesního mlsání.
4: A žaludy bys neskusil?
3: Zeptal se najednou divokého pašíka Cyril, který už dlouho nic nepověděl, až by se jeden divil.
4: Já myslím, že divočáci všechno. A když všechno, tak i žaludy. A na dubu rostou žaludy a těch je tady habaděj.
0: Tak teda nevím. Já ještě asi nikdy žaludy neviděl. Jsem tu s váma v lese teprve od zimy.
3: Přiznal se divoký pašík Bivoj. A tak zkusili dávat pašíkovi žaludy. Bůby sbíral a ježek Cyril sbíral a veverka Tereska je potom v zástěrce nosila k Bivojovi, který čekal pod dubem a počítal, co našli. A žaludy mu chutnaly náramně.
1: Vidíš, že nemusíš jenom bukvice. A žaludů ti nazbírám, co Tereska dovolí.
3: Radovalo se dráče, že nakonec kamarádovi přece jenom našlo něco proti věčnému, divokému, bivojímu hladu. To už si ale sluníčko vyměnilo zlatou čepičku na denní tancování za červenou, za tu, co mělo jenom na spaní, a položilo si svoji krásnou pramínkovou hlavičku do modravých pološtářků, které mělo jenom pro to nové léto letošní. Také Bůby a pašík utíkali do svých pelíšků a těšili se, až se zase potkají, ale ze všeho nejvíc se těšili, až půjdou s podzimkem do školy a naučí se znát, který strom je který, jak se jmenují všechny travičky a kvítečky v lese, ale hlavně, že tam potkají všechna mláďátka z lesa a budou mít nové kamarády pro lesní přátelství.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? O, co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
1: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
1: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
1: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
1: I ty pustíš,
0: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
1: Řeč mi ho nevyvrátíš.
0: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To já, Křemílku, myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
1: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
0: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
1: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
0: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
1: Mám vás dost, vy dva.
0: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
1: Já už nemůžu.
0: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
1: Mě neošálíš,
0: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost,
0: zafunil Ježek.
1: A už tě držím.
0: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Vyprávění 17. O příhodách, které zažijí Tomešovi s děti na cestě do Koniklece, i o tom, jak je babička přivítá. Letadelko Káně se brzy dostalo nad údolí. Vojta se dal málem do zpěvu. Tak se mu pěkně letělo. Kohoutek v tašce si asi myslel, že je v kurníku, protože přestal pípat a usnul. Aneška se pustila sedadla a dívala se průhledným břichem Káněte dolů. Klikatila se tam šedomodrá řeka s vrbovým houštím na březích. V její blízkosti vedla žlutavá cesta. Na stráních údolíčka se černal les. Anešce připadalo, že by si s řekou, s cestou, s loukami i s celým tím údolím mohla hrát. Vždyť v něm bylo všechno tak maličké a hezké. Níž! Křičela Aneška Vojtovi do ucha. Leť níž! Vojta přikývl. Překlopil hlavice vrtulí a spouštěl se s Kánětem dolů. Země se rychle přibližovala. Už na stromech rozeznávali každý lístek. Voda v řece se vlnila a na Mělčině se brodil čáp. Letadélko znovu vyrazilo kupředu. Aneška viděla, že na břehu řeky sedí na stoličce rybář se slaměným kloboukem na hlavě. Nejspíš spal, protože si podpíral hlavu rukou. Když nad sebou uslyšel letadélko, lekl se, vyskočil a klobouk mu přitom spadl do vody. Pak rybář upaloval do křoví. Asi si myslel, že přiletěl nějaký drak z pohádkové knížky. A než se to líbilo a smála se, až jí tekly slzy z očí. Ale letadélko plulo dál. Aneška spozorovala vysoký topol s uraženou špičkou a na něm čapí hnízdo. Křičela na Vojtu, že se na ně chce podívat. Ještě nikdy čapí hnízdo neviděla. Vojta se k němu pomalu spouštěl a zůstal nad ním stát. Motor tiše vrčel, ale letadélko se skoro ani nehnulo. Jak by je nad hnízdem někdo zavěsil. Aneška viděla hnízdo, široké, jak kolo odvozu. Bylo nepořádně upletené z větviček. Seděla na něm tři čápata a obracela nahoru zobáky, jako by od letadélka čekala nějakou žábu. Najednou přiletěl starý čáp. Postavil se na hnízdo, jedním okem se díval na letadélko a zlostně klapal zobákem. Potom si srovnal urousané peří na voleti, dal jednomu čápěti zobákem několik pohlavků a letěl se podívat, co to nad hnízdem tak protivně vrčí. Letěl těsně kolem břicha letadélka Káněte. Krk měl natažený dopředu, nohy táhl za sebou jako dva červené klacíky. Oči se mu hněvivě leskly. Vojta si ho skoro nevšímal, za to Aneška se skrčila za Vojtovo sedadlo, aby ji čáp neviděl. Ale v blízkosti vrtule dostal čáp strach. Foukal z ní takový vítr, jako by měla začít velká bouřka. Čáp se rychle vrátil na hnízdo, sehnal čápata dohromady a čekal, kdy začne pršet. Zatím se dole na cestě myhl tmavý stín a za ním pospíchalo něco drobného na čtyřech nohou. Aneška si toho všimla a lekla se. Pepíček jede a Kociánek, křičela na Vojtu, aby je tak předhonili a byli v Koniklecí dřív, to se nesmí stát. Letadélko se znovu rozehnalo a letělo jako opravdové Káně. Údolíčko ujíždělo dětem pod nohama, jako by mělo kolečka. Aneška ani neměla kdy se po Pepíčkovi dívat. Zůstal s Kociánkem jistě někde vzadu. Na Káně přece nestačí obyčejné kolo, ani čtyři psí nohy. Anešce se to moc líbilo. Já bych chtěla létat pořád, křičela Vojtovi do ucha. Už budeme v konikleci, odpověděl Vojta. A také tam opravdu za chvíli doletěli. Vojta vesnici znal a tak přesně věděl, kde je babičin domek. Letěl teď zvolna. Nad domkem přehodil hlavice vrtulí a pomalu se posadil na dvorek. Slepice se rozletěly, husy se schovaly pod kůlnu a babička, ta se chudák hrozně lekla, vyšla na zábraží a zůstala tam stát jako socha. Jaká nestvůra, jí to sedla na dvůr. Snad nechce odnést babičku i s domkem a ke všemu z ní vylezají její vnoučata Aneška a Vojta. Babička dostala velký strach. Ani si nevšimla, že Vojta nese tašku s kohoutem a Aneška vleče uzlík s bábovkou a pytlík s mákem. Možná, že si ani nevzpomněla, že je jí právě 70 let. Děti, děti moje, vykřikla babička a běžela k ním, vzala je za ramena a vstrčila do předsíně. Počkejte tady, já musím dojít pro sousedy. Zabouchla za nimi dveře, otočila klíčem a vyběhla na náves. Na dvorku mi přistálo letadlo, začala volat hned za vrátky. Ale na návsi nikdo nebyl, a tak babička běžela někoho hledat.

0: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Srpen obarvil léto jablíčky a hruškami, jen se na ně srdce směje.
1: Foukej, foukej, větříčku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě. Martine, ty protivo!
2: Teď jsi přece chtěla hruštičku, ne?
1: A nemluvím s tebou.
2: Adulko, počkej!
3: Martine, vydrž! Kde je?
1: Martinku.
3: Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven, he, he.
2: Co bych lezu? Tě se tady líbí. A schválně, kdo bude dřív ustavidla?
3: Já!
1: Martinku, Martinku!
4: Čertice, i kozu jedna, dáš je sem?
2: Komedianti jedou, bude pol! Pánové a dámy, přijďte na pol, přijďte se podívat na naše světoznámé číslo.
3: Jejej.
1: A mají marengotku a koníka s chocholem. A vějíš, že jo, Honzíku?
3: No, a budou spát v kovárně na dvoře.
5: V kovárně?
1: Jo, přece koník potřebuje okoval.
2: Pozdrav, pambu, lidičky. Já jsem slavná tanečnice Esmeralda a scháním muzikanta na naše představení. Maestro Bumbino mě nemůže doprovázet, rozboleli ho totiž zuby.
3: Táta by mohl. Au. A nebo radši pan učitel Janek. Hraje na všecko.
2: O, paní učitele, to jsou báječní muzikanti. Děkuji, mládenče. A přijď do kovárny, za tu radu ti zašiju ty kalhoty.
5: Co byste se namáhala, však mu je zašiju já.
2: Tak nashledanou, už brzy.
5: A já ti, Honzo, už brzy jednu přišiju.
1: Je, Mařenko.
0: Aj, Mařenka připálila perníkové srdce, které chtěla dát Jankovi na pouti. To paní máma kovářská upekla pouťové koláčky jedna báseň. Škoda, že má maestr Bumbino bolavý zub. Ale žádné strachy, koláčky se snědí na to šup. Vždyť pouť je jenom jednou do roka. Děti se už nemůžou dočkat. Na pouti budou frkačky a štěstíčka, perníkoví husaři a perníková srdce. Esmeralda bude tančit na laně a večer bude pouťová tancovačka.
3: Slečno Esmeraldo, já bych mohl hrát s panem učitelem. Na housle!
2: Mladíku, to bude báječné.
5: Honzíku, Andulko, kde se touláte allou domů?
1: Mařenko, Esmeralda si bude s panem učitelem zkoušet producírování.
6: Panám ty mužský poblázní, to si večer ani nezatancujeme.

0: Toníku, Ludvíku, hýbaj do kovárny, okovat koně.
1: Honzíku, Mařenka brečela.
2: Babičko, dědo, potřebujeme pomoct.
3: Co pak, snad nehoří.
0: Co křičíte, jako by se svět zbořil.
3: Už běžím.
2: Já.
3: Jedu.
2: Dědo, zrovna před poutí se zamiloval do jiný.
1: Pan učitel Janek a Mařenka brečí.
0: No, Václave, slyšíš, co s tím budeme dělat?
3: No, co, však my něco vymyslíme. Viď, čertice!
4: Ne.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený. Tebe nesmí slunce rušit, ty se musíš v stínu sušit.
1: Paň mámo, posílá mě děda Koudelka.
5: Já vím, Andulko, tady máš ty hrníčky, co si děda objednal.
1: Děkuju.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený, ty jim nesmíš život zkrátit, jen jim musíš lásku vrátit.
3: Musíme si pospíšit.
0: Pouť začíná za chvíli.

0: Přístupte k nám, dámy páni, nápoj lásky máme k mání.
1: Do hrníčku se srdíčky, aby láska byla s vámi.
2: Honzíku, vezmi to za mě, mám něco důležitějšího. Vzal bych si jednu láhev nápoje lásky a dva hrnečky.
3: Nevěrník jeden. Už ho nikdy nechci vidět.
4: Mařenko, něco jsem ti přinesl z poutě.
3: Janku, ty jsi na mě nezapomněl.
4: Jak bych mohl? Tebe mám rád i bez nápoje lásky.
5: Esmeralda a maestro Bundino odjíždějí na další štaci. A Mařenka se už nemusí o svého Janka bát. Za to Honzíkovi se bude stýskat.
6: Třeba za rok přijedou na pout zase. Čápy se taky za rok vracejí.

I když velikou mašinku odtáhli do kůlničky, nebylo stejně všem starostem konec. Nejvyšší pan železničář byl velice nešťastný. Což o to natlučený nos se mu už zahojil a už nešišlal a nehuhňal. Avšak velice se trápil, protože už věděl, že od něho bylo nerozumné chtít stůj co stůj černokněžnickou mašinku. Nebyla k ničemu. Byla tak dlouhá, že nemohla vjet ani do té nejmenší zatáčky. A zatáčky jsou na trati přece všude. Železničáři ze Smíchovského nádraží si říkali, že se s jejich nejvyšším panem železničářem stala veliká změna a začínali ho mít docela rádi. A tak jim bylo líto, že se nejvyšší pan železničář tak trápí a chodí po nádraží jako stín. Starý pan Blahoš z Výtopny to také viděl a říkal si, tak se mi zdá, že nejvyšší pan železničář byl docela potrestán. Měli bychom udělat něco, aby se přestal trápit. A přemýšlel, jak by nejvyššího pana železničáře potěšil. Přemýšlel 3 dny a 3 noci, až ho konečně napadlo, co udělá. A pak pokuřoval ze své dýmky ještě 2 noci a 3 dny. A když konečně uviděl, že měsíc je krásně kulatý, počkal, až všichni šli spát, a pak před půlnocí vzal starou šlapací drezínu a jel na 17. kolej. Sotva na nádražních hodinách odbyla půlnoc, přistoupil ke kouzelné výhybce, přitlačil na páku a řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Výhybka se přehodila a pan Blahoš si sedl na drezínu a jel a jel a už byl velice unavený, protože šlapat na takové staré drezíně je těžká práce. Mocný černokněžník Zababa byl právě ve veliké dílně u veliké bedny a co si tam kutil. Pan Blahoš pěkně nahlas pozdravil a čekal. Pan Zababa se nedal vyrušit, až po chvíli řekl: Proč jste ke mně přišel, pane Blahoši? Chcete snad také takovou mašinku, jakou si koupil nejvyšší pan železničář? Blahoš se ani nezatřásl, ačkoliv černokněžník promluvil velice hrozivým hlasem a jen odpověděl: Nikoli, mocný černokněžníku, pane Zababo, přišel jsem vás poprosit, abyste si svou velikou mašinku vzal zpět. Černokněžník se zamračil a řekl ještě hrozivějším hlasem: To je nemožné, co si kdo koupil, to má. U nás se zboží nevyměňuje a peníze nevracejí. Pan Blahoš jen zakroutil hlavou a řekl: Kdo pak mluví o penězích? Chci jen, abyste si tu svou hroznou mašinku zase odvezl. Bude-li u nás na nádraží, tak se snad nejvyšší pan železničář žalem utrápí. Černokněžník pan Zababa se zlobil o trochu méně, když slyšel, že pan Blahoš nechce peníze zpět, a řekl jen: Co je mi potom, že se váš nejvyšší železničář trápí? Měl být rozumný od začátku a nemusel se trápit. Pan Blahoš si v duchu pomyslel, že vlastně s černokněžníkem docela souhlasím, ale přece jen řekl: Pane černokněžníku Zababo, alespoň mi řekněte, není-li přece jen nějaká pomoc? Čaroděj řekl: Protože se mi líbíte, řeknu vám něco, co vás potěší. Té veliké mašinky vás zbaví někdo, kdo přijde na vaše nádraží a o kom byste to vůbec nevěřili. Dbejte dobře, abyste toho člověka poznal. Když ho vyženete, pak už nikdy nepřijde. A vám i panu železničáři nebude navěky pomoci. Pan Blahoš se usmál
a řekl: ze srdce děkuju. A řeknu vám, že nejste tak zlý černokněžník, jak se o vás mezi lidmi povídá. To panu Zababovi ještě nikdo neřekl. A černokněžník byl z toho všecek v rozpacích a tak jen zabručel: no tak už jen jděte, ať nepřijdete pozdě. Pan Blahož nasedl na drezínu a začal šlapat, aby byl brzy zpátky. A jen velice bedlivě dával pozor, kdy už přijde ten dobrý člověk, který je má vysvobodit od veliké mašinky. Avšak nikdo nepřicházel. Ale pan Blahož byl trpělivý a věděl, že kdo je trpělivý, ten se musí dočkat. A tak nezbývá, než abychom byli trpěliví

0: vzhůru za Honzíkem. Ferda zatím z lesa utekl a Honzíka tam schválně nechal. Chtěl, aby se bál. Taky si myslel, že se Honzík vrátí domů pozdě a bude bit. Nepřál Honzíkovi nic dobrého. Ferda celou cestu do Koníkovic běžel a domů šel zadem, aby ho nikdo neviděl. Už by se byl schoval na dvorku, ale naštěstí ho zahlédla Tereska. Přišla ze školy a scháněla se po Honzíkovi. Měla oči jako špendlíky. Ferdo! Zavolala Tereska. Ferda sebou trhl, ale utéct si už nemohl. Co chceš? Ozval se nerad. Kopal přitom do kopřivy. Kde je Honzík? Copak já vím, lhostejně odpověděl Ferda a chtěl jít domů, ale Tereska ho nepustila. Přihnala se jako vítr a postavila se mu do cesty. Hned mi řekni, kde je Honzík, rozkázala mu přísně. V lese, řekl neochotně Ferda. A proč si ho tam nechal? Honzík honil veverku a nechtěl jít domů. Mluv pravdu, nikdo ze školy s tebou nebude mluvit, hrozila mu Tereska. Honzík mi nabil a tak jsem šel domů sám, vymlouval se Ferda. Tereska ho už neposlouchala, běžela do školy a všechno tam pověděla. Ředitel stolař se zlobil, co to Ferda provedl, jak mohl utéct z lesa a Honzíka tam nechat. Starší chlapci se zlobili. Měli vyučování až do oběda, ale pan ředitel je pustil. Šli hledat Honzíka do lesa. Chtěli malému kamarádovi pomoci. Vedl je Viktor, který Honzíka dobře znal. Tereska šla s nimi. Měla Honzíka ráda. Celou cestu do lesa běželi klusem. Tereska se za nimi opožďovala, ale kluci na ní pokaždé počkali. Nic jim nevadilo, že Tereska je malá a že teprve začala chodit do školy. Vešli do smrkového lesa. Honzíku! Zavolala Tereska. Honzíku! Křičeli chlapci. Ale nikdo se neozýval. Bylo tam prázdno. Jen vítr šuměl v hustých korunách a někde v dálce zakřičela sojka. Musíme dál, řekl Viktor. Vešli do bukového lesa. Tereska šla za Viktorem. Zdál se jí nejsilnější a nejmoudřejší. Třeba je v křoví, řekla Tereska a nahlédla do nejbližší houštiny. Ale tam byla jenom tma. Nebo na stromě, zdvihl hlavu Viktor. Možná, že Honzík sedí někde na větvi a směje se jim. Honzíku! Honzíku! Volali znovu. V bukovém lese museli jít pomaleji. Bylo třeba prohledávat křoviny a hlasitěji volat. Ale ani v bukovém lese dlouho nikoho nenacházeli. Zdálo se, že tu žijí jenom stromy. Neobjevil se tam ani zajíc, ani ptáček nezaspíval. I veverka někam utekla a nebylo jí vidět. Konečně Honzíka našli. Viktor a Tereska ho uviděli skoro současně. Ležel pod velkým bukem, na zažloutlé vrstvě listí a spokojeně spal. Tváře měl červené, vlasy vzhůru, jednu nohu pokrčenou. Honzík, vydechla Tereska. Musíme ho vzbudit, řekl Viktor a zavolal ostatní kluky. Všichni se ze spícího Honzíka radovali a tiše se smáli. Zdál se jim milý a blízký. Jen když ho objevili. Vždyť se mohl docela dobře ztratit. Malý byl na to dost. Honzíku, vstávej, řekl Viktor nahlas a zatřásl Honzíkovi ramenem. Honzík otevřel malinko oči a posadil se. Ferdo, řekl ospalým hlasem. Chlapci se zasmáli a Honzík se podíval na Viktora pozorněji. Ty nejsi Ferda, opravil se Honzík a otevřel oči o něco víc. Ne, já nejsem Ferda, usmál se Viktor. Ty jsi Viktor, vykřikl Honzík a vyskočil. Poznal i Teresku a ostatní kluky ze školy. Měl z nich velikou radost. Smál se na ně a bral je za ruce. Byl rád, že přišli a že jsou u něho. A kde je Ferda? Spozornil Honzík a pohlédl na Viktora. Na Ferdu nemysli, řekl Viktor. Ferda je už doma, poznamenala Tereska. S Ferdou nikam nechoď, varoval jeden z chlapců. To není dobrý kamarád, řekl další. Já si myslel, že zabloudil, divil se Honzík. Hledal jsem ho tak dlouho, až jsem tady usnul. Z Koníkovic se nesl hlas zvonu až do Bukového lesa. Vyzváněli poledne. Děti na sebe pohlédli a bez řeči vyrazili k domovu. Honzík běžel s nimi. Nevypadal právě pěkně. Měl poškrábaná lítka, otřená kolena, do kalhot mu novou dírou foukal vítr, na tváři měl několik škrábanců a vlasy mu stály všelijak. Vypadal, jako by se byl pral aspoň s pěti veverkami.
1: Bob a Bobek na horách. Jednoho rána se probudil Bob s Bobkem nejenom v klobouku, ale dokonce i pod peřinou. Leželi hezky v teplíčku pod půlmetrovou sněhovou závějí. A když se vyšplhali ven, nestačili se divit. Tak tohle viděli poprvně v životě. Všude bílo. Všude krásně nasněžíno. Bobe, co budeme dělat? Co bysme dělali? To, co každý. Pojedeme přece na hory, ne? Ale kde vezmeme peníze? Přece taky na horách, ne? Budeme pracovat u lanovky. Odklízet sníh. Uklízet v hotelu. Kamarádičku, tam je práce. A hlavně si vezmeme lyže, že jo? Řekl Bobek. Jenomže já, když jsem Bob, tak já budu bobovat. A tak si vzal Bobek lyže a Bob si vzal Bob a vyrazili rovnou do Krkonoš. Uvidíš, Bobku, co tam bude lidí. Hlava na hlavě, sliboval Bobek. Ale když přijeli, městečko bylo vylidněné, nikde ani človíčka. Zabušili na dveře hotelu a slyšeli, jak se opatrně odevírá špehýrka a vrátný se dívá opatrně jedním okem ven a pak jim rychle pootevřel dveře. Pojďte honem dovnitř, pojďte, pojďte, pojďte, prosím vás, zavolal a rychle zabouchnul. Nebo s vámi bude zle. Ve špindlu se toulá sněžný muž Yeti a běda, kdo se mu ocne v cestě. Lidi už se bojejí vystrčit nos z hotelu. Prosím, namítl nesměle Bob. Sněžný muž se přece vyskytuje v Himaláji, ne? To ví přeci každý, kdo aspoň základně studoval. No, to si samozřejmě myslel každý. A zatím včera přepadnul skupinu běžců u lesní boudy. Tuhle svrhnul lavinu na francouzské turisty. Slyšíte to? Už se zase zlobí? Už je... A v horách se ozvalo mohutné zadunění. To zadupal sněžný muž na sněžných jamách tak silně, že utrhnul lavinu. A slyšeli, jak volá. Já vám ukážu, kdo je na horách pánem. Já vám to předvedu, kdo tady vládne. A volal tak silně, že ještě celou čtvrt hodinu se nesla údolím jenom ozvěna. A já vám. Hrůza. Jen se na něj podívejte. Podívejte se, řekl vrátný králíkům. Jeden fotograf, profesionál, se ho pokusil s nasazením vlastního života a fotoaparátu vyfotografovat. A na snímku bylo vidět statného dvoumetrového chlupáče s rukama ke kolenům a s hrozivě vykulenýma očima. A kdo si prohlédl fotku pořádně, viděl i jeho 47 vyceněných zubů klofáků. Tak zblízka se k němu ten odvážný fotograf dostal. Sněžný muž kráčel po horách mohutnými kroky a když běžel, děťátka má milá, tak duněla pod ním země tak, že až v Jičíně a Poděbradech zaznamenávali seismografy chvění půdy jako při zemětřesení. To je hrůza, co? Pokračoval vrátný.
2: Však také hotelier vypsal odměnu pro toho, kdo sněžného muže zažene, aby neobtěžoval hosty.
1: A jakou prosím?
2: Zeptal se nesměle Bob. No, snad vy. Vy byste, vy dva, no, to dovolte, abych se zasmál. Mládenci, to kdyby se vám povedlo, můžete si být jistí, že v našem hotelu budete zdarma až do jara.
1: Bobku, zkusíme to. A jak, Bobe, podívej na nás dva. Proč si myslíš, že jsme tak hodný? No, protože jsme dva a vůbec se nám nestýská. Kdybys byl sám, tak bys tebe byl pěkný mrzout a steklón. To je pravda, tak vidíš. A kdyby měl sněžný muž třeba ženu, tak by dal pokoj. A my, přítelíčku můj, mu ji opatříme a uvidíme. To jo, ale kde vzít ženu a nekrást? Uděláme mu ji ze sněhu, je to sněžný muž, tak ať má sněžnou ženu.
2: Tak řekl Bob a oba králíci vyšli z hotelu. Vrátný se s nimi loučil, jako kdyby je měl vidět naposled, a hotelier jim dal k ochraně ohromného Bernardína Brita. Nebojte se, Brit se o vás postará. Je to dobrý tahoun, záchranář a v horách se vyzná jako doma. A ještě jim pro něho přidal věnec buřtů. Bob s Bobkem potom postavili přímo u cíle Bobové dráhy místo sněhuláka krásnou, ale nádhernou sněhulačku, sněžnou ženu. A když byli hotoví, vydali se ke sněžným jamám oznámit Yetimu, že pro něho mají nevěstu. Za chviličku byli všichni tři na hřebenech a Bob volal.
1: Yeti, Yeti, jak Yeti, Yeti?
2: A tu se sněžný muž objevil. Zavrčel na Bernardína a ten se honem s Bobem schoval za skálu. Bobek ovšem už nestačil utéct, sněžný muž zadupal a kdeže Bobek byl? Kutálel se v hromadách sněhu a padal s lavinou dolů. A když lavina dopadla, bylo všude jen bílé ticho. Marně Bob dával dlaně k puse a volal Bobku, Bobku! Jen ozvěna mu vracela jeho hlas. Opku, opku, opku! Volal naprosto marně. Jenže se Bobovi ozval krátkým štěknutím Bernardín Brit. Brite, Brite, Britečku, hledej Bobka, prosil Bob. A pes sklonil hlavu, utíkal z kopce, chvilku pobíhal sem, chvilku běžel tam, najednou začal zuřivě hrabat, že sníh od něho létal, jak od sněhové frézy. Pak zmizel v závěji a než by si řekl švec, Baťa, vynořil se s věncem buřtů a za ním se vysoukal Bobek s prázdným ruksáčkem.
1: Depak, Bobe, proti lavině jsou nejlepší buřty v ruksaku,
2: pochvaloval si spokojeně. No a pak už se naše trojice začala znovu schánět po sněžné muži. Ale ten na sebe nenechal dlouho čekat.
3: Kdeže ty dva prckové jsou s tím psem, já jim dám, já jim dám, já je protáhnu po celém údolí, bylo slyšet hrozivou ozvěnu, dám jim, dám, dám.
2: Brit se raději zahrabal strachy do závěje a Bob s Bobkem pelášili, co jim nohy stačily. Podařilo se jim doběhnout až do sportovního areálu. Už se na ně sněžný muž sápal, když mu oba uskočili, každý ovšem na jinou stranu.
1: Yeti mezi nimi prolétl jako blesk, mohutným skokem dopadl přímo do ledového koryta Bobové dráhy a řítil se po hlavě dolů. Řval přitom tak hrozně, že se vršky stromů ohýbaly jako při největší vichřici. A když dole dopadl a chtěl se strašlivě rozlobit, naštvat, roztáhnul pracky, sedl si místo toho údivem na zadek a díval se do očí krásné sněžné ženě.
2: Mžiku jí popadnul do náručí a utíkal do Himalájí, do krajiny věčného sněhu, aby mu tady ve Špindlu, teda ve Špindlerově mlíně, z jara neroztála.
1: A jen se s námi nerozloučil, viď, Bobku?
2: řekl Bob.
1: Poděkovat teda moh, řekl Bobek.
2: A v ten den se konala na počest našich hrdinů veliká oslava i s ohňostrojem. Druhý den byly stráně plné lyžařů a sáňkařů a Bob s Bobkem se vozili na Bobu a všichni úctivě zdravili. Dobrý den, pánové. Jejich fotografie vyšly dokonce v místních novinách Hlasy Krkonoš. A když se Bob s Bobkem dost povozili a užili si hor, co myslíte, že udělali? Vrátili se domů do svého klobouku.

Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho. Ne, ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina Třaslavě. Čert stišil hlas. Věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nechtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit. Ale celýho. No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namydlil a najemno šmidlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl odněkud ze zdola, z jihu. No, konec

0: vždyť vypadám docela jako člověk.
1: To jo, řekl holič, ale vždyť vy jste teď úplně nahý.
0: Vy potřebujete ještě něco na sebe.
1: Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak. Ještě ho všichni uctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holičského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat, a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič Čertovi.
0: Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne? Povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně. A já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne.
1: A jak to řekli, tak to hned udělali.
0: Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, tamhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo.
1: Ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotva se držel na nohách a vypadal jako vyžužlaná blecha. Povídá,
0: ty Josefe,
1: to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič.
0: Co pak se nám daří špatně?
1: No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedají pokoj. A každá se chce hned vdávat.
0: A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič.
1: Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo.
0: A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet.
1: Ale nic se nestalo.
0: Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno.
1: Jak to, že to nefunguje? Vyděsil se pekelník.
0: No, to je asi tím, že jsem tě ostříhal, řekl holič. Tím si ztratil veškerou moc a taky ses po těch návštěvách moc vysílil, přimhodil.

0: Uřil oko. A co teď? Vyděsil se čert. Jak se odsud dostanu zpátky do pekla? Možná, že bych věděl, jak, usmál se holič, ale ty mě za to vyškrtneš z toho svého pekelného seznamu, kde stojí, že si jednou pro mě přijdete.
1: A ne, to nemůžu, zafuněl čert. To je proti předpisu.
0: V tu chvíli někdo zabouchal na dveře. Čert se zhrozil, však taky potvora jedna pekelná moc čisté svědomí asi neměl. Kdo to je? Mistr Štětina kouknul skrz staženou roletu.
1: A je, povídá, venku stojí cukrářovic Pepina a hledá tě.
0: A za ní přešlapuje fronta ještě jiných ženských a ty taky nevypadají, že by se chtěli nechat ondulovat.
2: Jak čert uslyšel o cukrářovic Pepině a že za ní stojí ještě celé procesí těch dalších, celý se roztřásl.
1: Asi jim něco sliboval, nebo co?
0: Úplně ho zimnice popadla a rohy se mu ohnuly dolů.
2: Tak já tě z toho seznamu vyškrtnu, zabrblal rychle a vytáhl spoza ucha havraní brko a čmárl přes papír černý čár.
0: A jak to bylo dál? Holič vyvedl čerta z krámu zadním vchodem a potom z městečka ven rovnou na čertí vrch. Však tam už bylo peklo, co by kamenem dohodil.
2: Dobrý už čert dojde sám.
0: A cukrářovic Pepina? Co jí čert nasliboval, to se neví. Ale co se ví, je, že ho Pepina hledá dodnes.
3: To byla veselá pohádka, řekl Martínek, když dědeček pohádku dopověděl. Frantík zapomněl počítat sám sebe, viď dědečku. Aby ukázal, že umí počítat, začal Martínek počítat lidi na nástupišti. Ale nenapočítal jich ani pět, a už mu dědeček ukazoval pána v modrém stejnokroji. Pán měl v ruce takovou lopatku, no jako plácačka vypadala. A na ní byl v zelené barvě namalován bílý kříž. Sotva pán plácačku zvedl, někde pod podlahou zasyčelo, zarachotilo a zavrzalo. Lokomotiva vpředu si odfoukla a vlak se rozjel. To je dobře, pochvaloval si Martínek, že sedíme u okýnka. Všechno uvidíme. Nejdříve viděli jen domy. Martínek je počítal. Když jich napočítal 10, začal znovu od jedničky. Ale domů bylo stále méně a méně a počítání ho omrzelo. Pak už domy nebyly a pak zas jeden dům nebo dva a zase žádné. Jeli kolem ohrady s dřívím, kolem zahrady s houpačkou, to by se to houpalo, kolem továrny s vysokánským komínem a kolem pole, na kterém jel traktor a táhl za sebou pluh. Martínek poslouchal, zdali uslyší, jak traktor vrčí, ale okno bylo zavřené a tak slyšel jenom, co si povídala kola vagonu, v kterém jeli. Chvíle mi to vypadalo, jako by kola bubnovala, chvíle mi, jako by říkala tramtarata, tramtarata. Co pak si vláček povídá? Zeptal se Martínek dědečka.
4: Co si povídám? Každý vlak si říká něco jiného. Poslouchej dobře. Náš si říká do Turnova, do Turnova, do Turnova. Když jsem jel do Pardubic, povídal si vlak Pardubice, Pardubice, Pardubice. A když jsem jel pro tebe do Prahy, povídala si kola vlaku až do Prahy, až do Prahy.
3: Aha, teď vláčku rozumím, usmíval se Martínek a poslouchal, jak si kola brumlají do Turnova, do Turnova. A tak jeli a dívali se ven, až přijeli na nějaké nádraží, kde bylo vedle sebe hodně kolejí a mezi nimi stály sloupy. Sloupy měly nahoře ručičky a některé ručičky byly zvednuté do výšky a jiné ručičky se jen tak napřahovaly.
4: Podívej, Martinku, to jsou semafory.
3: Semafory, opakoval si Martínek. A proč pak těmi ručičkami cvičí?
4: Když je na semaforu ručička napřáhnutá, nesmí vlak jet dál. Vlak se musí před takovým znamením zastavit. Když se ručička zvedne, jsou koleje volné a vlak může jet.
3: A Martínek si prohlížel semafory a říkal si, po téhle koleji nesmí vlak dál jet, semafor napřahuje ruku a rozkazuje stát. Po tamté koleji smí vlak jezdit. Dědečku, semafory cvičí, jako cvičíme my ve školce. Raz, dva. Vlak se rozjel a semafory se jen myhly kolem oken, ale Martínek na ně musel stále myslit. Dědečku, povídej mi ještě o semaforech. Nějakou pohádku, víš, ale ať je veselá.
4: Pohádku o semaforech? Počkej, povím ti jednu.
3: A začal vyprávět.

0: Medvěd Péťa a Kamzík. Kde pak? Líza už není ten bezmocný zavázaný uzlíček. Oči už vidí, nohy se učí chodit. A to je pěkné nadělení. Maminka i bratr musí na maličkou dávat pořád pozor. Může upadnout a uhodit se, může se spálit, může se říznout. Je hrozně zvědavá, do všeho strká tlapky, otvírá skříně, vytahuje zásuvky. Spadla mamince do mísy s těstem na koláč, převrhla džber s vodou, roztrhla si šatičky. Nemá rozum, opakuje Péťa po mámě a připadá si náramně dospělý. Ale hlídat Lízu pořád a pořád není žádná zábava a občas se medvídek na sestru velice rozlobí. Takovou si dal práci, aby postavil z dřevěných kostek hrad, a ona mu jej jedním mávnutím schodila. Tehdy musela maminka Péťu hezkou chvíli držet, aby Líze nenaplácal. Je ještě malá, musíme být trpěliví. Když už to Péťa nemůže doma vydržet, jde na chvíli před doupě. V březnu ještě padá sníh, ale jsou i hezké slunečné dny. Je cítit, že se jaro pomalu blíží. Péťa se vyhřívá na sluníčku a pobrukuje. Objevil také novou, báječnou dovednost. Ani neví, jak na to přišel, asi náhodou. Našpulil tlamičku, vydechl a ono to zapískalo. Umím hvízdat jako ptáci, zaradoval se Péťa a hned vzpomínal na ptačí melodie. Zkoušel pískat maminčiny písničky. Bylo to hezké. Předvedl nové umění mámě i Líze. Maminka se usmála a pohladila synka po hlavě. Líza přestala kňourat a úžasle naslouchala. Tak si medvídek celé dny pískal. Písničky veselé i smutné, pomalé i rychlé. A slunce svítilo stále častěji a stále déle. Maminko, já bych se šel projít nahoru na vrchol, žadonil Péťa. Dobře si vzpomínal, jak to bylo loni krásné, rozhlédnout se z hory po krajině, pozorovat oblaka, která žene vítr, slunce, které tam nahoře hřeje víc. Ale já nemohu nechat Lízu samotnou, vzdychla maminka. Můžu jít bez tebe, jsem už velký. No, dobře, dnes je hezky, změna počasí nehrozí, zhlédla matka k nebi. Tak si běž, ale jen na chvíli. Péťa vykřikl nadšením, nasadil si čepičku, dal mámě pusu a vyběhl. Ještě zaslechl, jak za ním volá. A Péťo, ať děláš, co děláš, nepískej na kamzíky. Cože nemám? Houkl medvídek, ale nezastavil se. Nemáš pískat na kamzíky. Nesl se za ním mámin hlas. No tak nebudu pískat na kamzíky, pomyslel si Péťa. Nebudu pískat, ale proč vlastně? Na vrcholku hory bylo krásně. Vítr hnal oblaka po modrém nebi, slunce svítilo. Pak se objevilo jakési malé zvířátko. Dobrý den, pozdravil Péťa. Nejsi náhodou kamzík? Zvíře se dalo do smíchu. Kde pak? Já jsem svišť, kamzík je mnohem větší. A než se mohl medvídek zeptat, jak vlastně kamzík vypadá, bylo zvířátko pryč. Slunce svítilo, vítr čechral medvědí kožíšek, pak se objevilo další zvíře. Dobrý den, nejsi náhodou kamzík? Jak jsi hloupý, prsklo stvoření, já jsem divoká kočka, kamzík je mnohem větší. A než se mohl Péťa zeptat na cokoliv dalšího, byla kočka ta tam.
1: Že prý jsem hloupý, myslel si medvídek mrzutě, to se lehko řekne, jenže jak mám poznat Kamzíka, když jsem ho nikdy neviděl?
0: Asi to řekl nahlas, protože zvíře, které se před ním objevilo jako duch, pravilo.
1: Já nejsem Kamzík, já jsem rys. A když otočíš hlavu, tak Kamzíky uvidíš.
0: Péťa otočil hlavu a rys zmizel jako pára nad údolím. Ale na tom teď medvídkovi nezáleželo. Konečně vidí Kamzíky. Jsou dost velcí, mají rohy a kopítka a jak je vidět, drží se zvlášť samci a zvlášť samičky s mláďaty. Samci ježí srst na hřbetě a nemám na ně pískat. Vzpomněl si Péťa, nemám na ně pískat, ale proč vlastně? Protože ti to maminka zakázala, odpověděl tichý hlásek v medvědí hlavě.
1: Ale nevím, proč to zakázala, řekl si medvěd.
0: Na tom nezáleží, odpověděl hlásek, máš poslouchat maminku.
1: Jenže, když já bych chtěl vědět, co by se stalo, kdybych jen trošku pískl.
0: Péťa to prostě nevydržel. Hvízd! Tehdy došlo k něčemu strašnému. Kamzíci sebou trhli, zadupali a pod jejich nohama se utrhla obrovská bílá záplava. Proudy sněhu se řítí z vrcholku do údolí. Lavina, pochopil Péťa. Dal se do běhu, za ním se sypou hromady sněhu, už ho dohánějí. Honem, vykřikla maminka a vtáhla syna do doupěte. Péťa se dal do pláče.
1: Maminko, byl tam svišť a kočka a rys a pak pískl jsem na Kamzíky a teď mám strach, že lavina někoho zasypala.
0: Naštěstí všichni včas utekli, viděla jsem je, řekla medvědice, přálo jim štěstí, ale kdyby ne, mohl někdo pro tvou neposlušnost,
1: ne, neříkej to, zacpával si uši Péťa, já, maminko, já už tě budu poslouchat opravdu vždycky.
0: Kéž by tomu tak bylo, vzdychla si medvědice.

0: Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máků jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až doprostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli doprostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět?
1: I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co jsi chtěla vědět?
0: Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil.
1: Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň.
0: Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák.
1: V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala.
0: Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval. To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka.
1: Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší.
0: Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák.
1: Kos se po něm ani nepodíval a povídá:
2: kdepak, tím mě neuspíte. Mák já nezobám.
0: Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
1: Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka.
0: Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy 3 maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro.
1: to už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce.
3: Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel.
1: Na setí, diví se slunce.
3: Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr.
1: Ona nosí cylindr? Divilo se slunce.
3: Ne, to je můj, řekl Emanuel. A podal slunci 3 zrnka máku.
1: Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo. Když spí slunce, musí kos taky. Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce. Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl. Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

0: Pohádka vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka Metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100. Ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu zvuk, zvuk, až bláto stříká. Ale jsou zase takoví nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plínku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu dohněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky, může být průvodcem nebo průvodčím, může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá provodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Krojcman, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hru za tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždy tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Krojcman. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub a hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Krojcman zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho. Takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš. A tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let, jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho jmenoval? Rákosník. Minařík? Taky ne. Hampl. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Krojcman. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl to, Holenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník kvakvakvokoax, a sice z lásky. Jak to bylo? Ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kvakvakvokoax se zamiloval. Kvakvakvokoax viděl princeznu Kuakuakunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kuakuakunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu a byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou.
1: A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě.
0: No, co by bylo? Kuakuakunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvakvakvokoax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe kvak.
1: Co udělal kvakvakvokoax? Ptal se Zelinka.
0: No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal kvakvakvakva, kvakvakvakva. A pak si chtěl vzít život, proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil kvak. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kvakvakvokoax byl první.
1: A co udělal ve vzduchu?
0: Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kvakvakvokoax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kvakvakvokoax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvak a spadl zase do vody. A pak vzal kuakuakunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu.
1: Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí: Kvakvá! Neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe.
2: A co bylo dál?
1: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak.
2: A kdo to dokázal?
1: Kvakvakvokoax.
2: Ať žije kvakvakvokoax
1: a kuakuakunka.
0: V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají, i popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: daleké zemi žil kupec a ten měl 3 hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, protože se pořád jen parádila, prostřední Pyšnělka, protože se nosila jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Stalo se, že kupec přišel o všechen svůj majetek a zůstala mu jen chalupa na samotě. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou hospodařit, aby neumřeli hladem. Kráska vstávala časně ráno, vyhnala kravičky na pastvu a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pyšnělka se na venkově nudili k smrti. Vstávali k polednímu a celý den jen utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, nosí hlavu vysoko. A Hrdlička se smála. Kupu, kupu, hrdico, suku. Tak žili na venkově 2 roky. Po čase dostal kupec zprávu, že jedna z jeho ztracených lodí se vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Přichystal se tedy na cestu a obě dcery si naporoučili drahých šatů, šperků a jiných tretek. Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci. A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze, jen si přála, aby se šťastně vrátil. Kupec dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla klamná. I nezbylo mu, než se vrátit s prázdnou. Ze strachu, z jakou ho Fintilka a Pyšnělka uvítají, nedbal, kudy jede a zabloudil v hlubokém lese. Už se v duchu loučil se životem, když náhle dojel k velikému paláci. Kupec pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Vstoupil tedy dovnitř a stanul ve velikém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal a pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty. Jedna byla krásnější než druhá. Všude svítily nádherné lustry, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec vešel do pokoje s odeslaným lůžkem i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Podíval se okrem a uviděl, že kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí ze savých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní připravenou ve velkém sále a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní točila a tu si vzpomněl na Krásku. Aspoň té něco přivezu, řekl si a utrhl velkou růži plnou rosy. V tu chvíli se zachvěla země a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a kančí hlavou. Kupec se leknutím div z koně neskácel.
1: Nevděčníku, zařvala obluda strašlivým hlasem, za to, že jsem ti zachránil život. Ničíš mou zahradu.
0: Odpusti mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána.
1: Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej. Nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do 3 dnů vrátíš ty sám.
0: Ubohý kupec tedy přísahal a netvor ho propustil. Když se do večera dostal šťastně domů, Fintilka a Pišnilka se do něj pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky. Krásci, která jediná ho hezky uvítala, podal otec růži a pravil. Tu máš, dceruško, ta růže mne bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkal. Umřít tatínka nenechám, řekla Kráska. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já. Kupec sice Krásku prosil a přemlouval, ale ta stála na svém. Ráno vstala, osedlala koníka a odjela z domova. Koník, jako by znal cestu, dovezl Krásku rovnou k netvorovu sídlu. Když vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Stál tu stůl s vábrými pokrmy, ale Kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano.
1: To si hodná, řekl netvor. Děkuji ti.
0: A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, až přišla k jedné, která měla na dveřích nápis Komnata pro Krásku. Vešla a hned se tu cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy a vedle něho ležela velká kniha. Kráska knihu otevřela a na první stránce stálo Přej si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním jako rozkacené saně křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky a kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Už dost, vzkřikla Kráska. Sestry odběhly a otec zdvihl hlavu a usmál se, jako by Krásku opravdu slyšel. Kráska potěšena zavřela knihu a šla spát. Ráno se probudila s veselější myslí. Přes den se procházela růžovým loubím v samých vůních a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. Růže neopadávaly, ale kvetly čím dál, tím nádherněji. A tak to šlo den po dni. Kdykoliv se krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Fintilka a Pišnilka pořád vstávali až k polednímu, prádlo si neprali, šaty nežehlili a den ze dne byli ošklivější. Hrdlička se jim posmívala. Kukurů, kukurů, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska si zatím žila v paláci a na netvora už málem zapomněla. Až jednoho dne se opět země hromem otřásla a netvor stál před ní. Dovolíš, abych s tebou chvilku pobyl, zeptal se. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem kráska. Nikoli, řekl netvor. Zde jsi paní ty. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Máš dobré srdce, netvore, řekla kráska a cítila, že se už tolik nebojí. A tu se náhle netvor otázal. Chceš se stát mou ženou, krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. Nechci, netvore. Ubohý netvor si povzdychl, jako by vichr zavil. A pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. A pokaždé, když jí dával dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Nechci, netvore, odpovídala mu a cítila, jak ubožák trpí. Jednoho dne jí kouzelná kniha ukázala, že tatínek se roztonal a leží sám bez pomoci. Fintilka a Pišnilka ho opustili a šli si hledat štěstí do města. I řekla toho dne netvorovi, ráda bych tě poprosila, abys mě pustil domů. Tatínek stůně, uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu stezkem. Ne, zbolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít. Půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc, krásko. Kráska si prstýnek navlékla a skutečně, když se ráno probudila, viděla, že leží na své postýlce v tatínkově chalupě. Kupec nevěřil vlastním očím, když ji spatřil a samou radostí z něj všecka nemoc rázem spadla. Ihned vzkázal pro Fintilku a Pišnilku, aby přišli krásku uvítat.
1: Ty přijeli v honosných kočárech se svými manželi. Vdali se hned, jak se jen ve městě trošičku porozhlédli. Fintilka si vzala krásného velmože, který však byl do své krásy tak zamilován, že si po celé dny hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pyšnilka si vzala vtipného šlechtice, který však svými vtipy kde koho dopaloval, nejvíce vlastní ženu. Obě sestry tedy moc velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když slyšeli, jak šťastně si Kráska žije v Netvorově paláci. Snažili se jí tedy co nejvíce zdržovat, aby se tam už nevrátila. Kráska byla doma už 10. noc, když se jí zdá,

tvrdě usnula. Ráno se probudila v Netvorově paláci a čekala, až se objeví jeho pán. Ten ale ani večer nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat Netvora. To jméno se jí zdálo hrubé i volala, ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposledy vidět. Ne, můj miláčku, zvolala kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala, mám tě tolik ráda. Sotva vykřikla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jás. Kráska však nic z toho neviděla, jen objímala tu drahou bytost, o ní se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička, srdce se jí zastavilo překvapení. Spatřila, že už neobjímá Netvora, ale spanilého prince, který hladil vlasy a děkoval za vysvobození. Princ jí pak vyprávěl, jak ho zlá víla zaklela do podoby strašlivého netvora a že vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v krásce. Druhý den nasedla kráska s hezkým princem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostně ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal profintilku a pišnělku. Obě závistí zežloutly. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, z mozku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Smějí se jen na oko. Princ s kráskou se s nimi rozloučili a otce si odvezli do svého paláce. Krasavec, manžel Finčilky, se nezmohl ani na slovo. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršila. Vtipálek, manžel Pišnilky, se tentokrát ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho lidí svým dobrým srdcem oblažili.

Příběh druhý. Jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl: nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. A hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Brzy ráno.

0: No, a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě, promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je?
1: Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj.
0: Zloděj? Kde?
1: Tady, prsk a tady.
0: Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám pojednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl, mně by se ten váš pes líbil. Mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat, viď Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý.
1: Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost.
0: Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná. Bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí. Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka a hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala ji ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana.
1: Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se naradovaná, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bysme s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčileným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda! Popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil závaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky. Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne ze řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek v noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl, ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování a kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan, tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž, nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na čtyři prošlapané podrážky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě dva další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác, kránu to vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměli celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropou. Až jednou se jí prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusů a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na poli cti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Halo, buď, nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil aniž vyňal cigáro s... Hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pankrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pankrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pankrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pankrácovi. Cukr je v tom, podává Pankrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort? Dort. Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pankrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál, a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil: mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pangrát se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pangrát spotřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil: a další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pangrácem. A pokračoval z větve: chcete dolů? Haha, jste dole. A stál vedle Pangráce: přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pangrácovi na hlavu. Je vám dobře? Akorát. Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem.
1: Kdeže?
0: No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde.
1: A zmizel v lese. Pangrác chtěl za ním. Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív, než se zachumlal těsnějc do pláště. Když servác se probudil zimou, tak ho našel spícího v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kde by tak našel suchou větvičku, když se mu zazdálo, že z dálky slyší zpěv. Skutečně, někdo hrál na harmoniku a zpíval si k tomu. Písničce bylo zprvu těžko rozumět, ale jak se zpěvák blížil, zpěv dostával smysl. Proč, že si zpívám i třeba v dešti? Proč, že mi ze zpěvu hlava třeští? Dám vám odpověď jen v jedné větě. A z lesa se vynořil človíček. Spatřil serváce a zmlkl, jako když utne. Servác se mu asi líbil, protože vycenil dvě řady bělostných perliček a dospíval v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě. Přistoupil blíž k servácovi. A ty ne, serváci? Serváci ho prohlížel. Vypadá ten mužik jako sedláci kolem Neapole, pomyslel si. Taky byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Krátké kalhoty, punčochy a střevíce zmokřené noční rosou. Mladou tvář, tu měl plnou vrásek. Od smíchu, ale ne od starostí. Hrál na italskou harmoničku koncertínu. Nepřestal jí šimrat hebitými prsty, takže jeho řeč byla vlastně veselý melodrámek říznutý písničkou. Kdyby se tu po mně ptal a můj starší bratříček, a nebo kdyby mě to snad hledal můj mladší bratříček, a nebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Servác, který do té chvíle mlčel, se usmál a pravil: pěkně zpíváte, panáčku. Mužík se na něho podíval a po chvíli pravil: taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň. Servác nastavil dlaň. Mužík vyňal z kapci krásně vyšívaný váček, zatřepal jim nad servácovou dlaní a každým třepnutím vypadl zlaťák, až měl servác plnou hrst. Kolik se tam vejde? Divil se servác. Nekonečně. Líbí se ti?
0: No komu by se to nelíbilo?
1: Mně ne, nech si to. A dal váček servácovi do kapsy.
0: Co ale budete dělat bez peněz? Ptal se dobrák servác.
1: Já? Já nic. Já nic nedělám. Já pro zpívání čas, já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám. Jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci si sám, pak rád zajásám, v neděli nedělám. proč, že se směju a proč, že zpívám, proč, že se nikdy smutně nedívám, proč, že si zpívám i třeba dešti, proč.
0: Jak se mužík vzdaloval, i písnička zmizela v dáli. Les ji zabalil do tichého šumu. Servác usnul zrovna ve chvíli, kdy třetí veterán, Bimbác, se posadil. Mžoural nejistě kolem sebe, než si vymanul, že je v lese a že je na něm řada. Rozkoukal se a šel hledat dříví. V mokřině našel dva suché klacíky. Nese je k ohni a zarazí se. U ohniště stojí podivná postavička. Vypadala jako cirkusový klaun. V plandavých kalhotách na jedné šli, v tričku s potrhaným tílkem. Pod kudrnatými vlasy, plavými jako loňská sláma, tvář se nehlasně smála od ucha k uchu. Oči měl ten panáček živé, veselé a černé jako trnky. Bimbác přiložil klacíky do ohně a pokoušel si rozhoukat do plamene. Klaun mu naznačoval posuníky, že to asi nepůjde. Jak pak se tady odsnul hluchoněmej panáca, zabručel Bimbác. Klaun si ukazuje na uši a kýve souhlasně hlavou. Aha, aha, že slyšíš, ale nemluvíš, doplnil Bimbác. Klaun se šťastně rozhýhňal. Pak ťukl Bimbácovi do ramene a posunkoval, že je málo dříví. No, v lese je mokro, vysvětluje Bimbác. Mužík zdvihl ukazováček. Dávej pozor, říkal ten posuněk. Pak sáhl za tričko a vyňal malou harfu. Harfínku. Štěňátko od harfy, dalo by se říct. Brnkl na jednu strunu. Ozval se tón. Zprvu slabý, v zápětí narůstala síl, stoupal a pronikal hvozdem, až začal Bimbácovi v hlavě lomcovat. Kol dokola to zašumělo. To tím, jak suché a křehké větvičky se počaly sypat z korun stromů. To není všechno, pravilo nové klaunovo gesto. Přejel palcem od dlouhých strun harfičky ke kratším strunám. Glissando ještě nedoznělo a z lesa jalo se vycházet množství siláků. Každý nesl soušku a skládal je dokupy. No to by mohlo stačit, pravil Bimbác. Mužík přejel palcem harfičku opačným směrem do sila sol fa mi re do, po silácích ani stopy. Podal harfičku Bimbácovi. Pěkná věc. S takovou tajnou zbraní bych si troufal vyhrát všechny bitvy. A Bimbác podává harfičku zpátky. Klaun se smál a vrtěl hlavou. Udělal salta jako v cirkuse a nepřestal metat salta i kozelce, dokud nezmizel v porostu. Bimbác chtěl přiložit z čerstvé zásoby, ale nepřiložil. Chtěl brnknout na harfičku, ale nebrnkl. Náhlá mátoha mu zavřela oči. A přece ještě před chvilkou by byl přísahal, že se báječně vyspal. Někde v koruně stromu se vzbudil ptáček. Pípl. Hlásek jako vlásek. A přece probudil nekonečný hvost. Za chvilku, kdo měl hlas a sluch, vpadl do ranního sboru. Obrysy vzdálených hor začal někdo obtahovat stříbrnou tuškou, vršky nejvyšších borovic zrůžověly, stébla trávy, opocená nočním dusnem bahnisek, vydávala se vánku, který vyháněl studenou mlhu z lesa do světla a tepla palouků. A pavoukům osíchají sítě. Znamení, že den je tu a zůstane až do večera. Pangrát se probudil na pařezu. Kluci, kluci, vstávejte honem! Honem, musím vám něco vyprávět. Až po mně, vpadl servác čerstva. Já, panečku, něco zažil. To nic není proti mně, křičel Bimbác. Překřikovali se, skákali si do řeči, strkali do sebe a smáli se jako kluci. Než se umyli v tůňce plné žíhaných čolků, pověděli si na přeskáčku o svých nočních setkáních s mužíky. Potom začali zkoušet kouzelnou moc dárků.
1: vytřepali ze servácovy tobolky každému po 10 dukátech. Pak jim Klobouček obstaral snídani, nové šaty a nakonec kočár s párem grošáků. Přece nebudeme kučírovat sami, holedbal se Bimbác. Brnk, brnk. A před ním stojí dva muži. Ten starší prosí o rozkaz. Na kozlík, příteli, na kozlík. A práskni do koní. Od této chvíle si žili. Když se jim někde líbilo, Pankrát s Kloboučkem vykouzlil zámeček. Servác natřepal na výdaje a Bimbác přibrnkal mrak služebnictva. Nebo si Pankrát posadil Klobouček na hlavu, vzal je pod paždí, zavřel oči, pomyslel si, ať jsme v Madridu, a když oči otevřel, byli v Madridu. Byli známi v nejlepších podnicích Evropy. Pili vína z nejslavnějších sklepů. Nejradši ze všeho však jezdili po bitevních polích, na kterých kdysi společně bojovali. To je podivná mužská vlastnost, jít se znovu podívat, kde se tenkrát tábořilo v blátě a ohladu, kudy se šturmovalo, kde který kamarád ji dostal do stehna a kde a kdo ji dostal jednou provždy. Nejvíc to pěstoval Bimbác. Pomocí harfičky si dovedl přikouzlit celý útvar. Rozestavil jej přesně jako kdysi, nabrnkal si nepřítele a opakoval akci se vším, co k ní patřilo. Dokud se držel zpátky a znovu prožíval jenom malé šarvátky, kamarádi mu to trpěli. Kdy to byli veteráni. Ale jedno mohli přijít do maléru. To si Bimbác usmyslel, že bude rekapitulovat celou bitvu u Slavkova a že on bude velet armádám svaté aliance a že Napoleona porazí. Nedal si to rozmluvit. Postavil si hlavu a skutečně nabrnkal obrovskou armádu i se zálohami. Rozestavil si všecko podle vojenských knih a když to bylo hotovo, začal velet po svém. Chtěje oklamat Napoleona, pustil jízdu směrem na Bučovice s rozkazem vrátit se přes Ždanický les. Jenže přišla průtrž mračen z vichřicí a musel všeho nechat. Odbrnkal armády i se zálohami a měli co dělat, aby rychle zmizeli pomocí Kloboučku, protože obyvatelstvo bylo zmateno i pobouřeno a okresní hejtman nařídil vyšetřování. Pankrác a Servác byli přesvědčeni, že to Bimbáce vyléčilo. Omyl. Bimbác brzo přišel s návrhem, aby se usadili na Sahaře. Že by si tam v klidu zopakovali několik historicky důležitých bitev a on, že by potom nabrnkal obrovskou armádu s námořnictvem a mohli by to spustit. Spustit co? Ptali se ho. No, někdo jednou musí udělat na světě pořádek. Utrh se na ně. Nalili mu vína, které pil nejraději, a snažili se mu co nejlaskavěji nápad rozmluvit. Leč mluvili do jalové krávy. Konečně se Pankrác dopálil. Bimbáci, kamaráde, nebuď hlava skopová. Nehraj si člověče na mesiáše. Nejhorší, co může mužskýho potkat, je chtít spasit svět z pozice síly. Servác se přidal. Popadla tě pejcha, zpamatuj se, jste blbci, štěkl Bimbác. A boukl za sebou dveřmi. A máme to, zdychl Pankrác. To má z dobrýho jídla. Potřeboval by prohnat. Já by ho oženil, navrhoval Servác. Mě znáš. Já jsem proti ženským jako trvalým břemenům, ale v tomhle případě konečně no. Zlo zlem vyháněti. No tak se dohodli, že by mu měli opatřit ženu, samozřejmě mladou a pohlednou, ale jinak, aby to byl metr. Něco mezi andělem a mrchou, uzavřel Servác. Pankrác si vzpomněl, že o jedné takové, jakoby pro ten účel stvořené, slyšel vyprávět. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaře malého království zvaného Monte Albo. Vladař se jmenoval Piccola. Měl původně 4 dcery. 3 výborně provdal, nejstarší za krále Netálie, mladší za krále Pikardie a 3. za vídeňského bankéře. Ta to chytla nejlíp. Nejmladší, 4., se jmenovala Bosana a byla nejhezčí. A také nejvíc po tatínkovi, což znamená, že byla těžko k uhlídání. Pletla hlavy mladým rybářům a když jednomu hlavu popletla, začala jí plést druhému a pak hned 3. Vznikaly rvačky, nepříjemnosti a ostudy. Král Piccola by byl Bosanu rád provdal, jen mít za koho. S velikým zájmem vyslechl zprávu, že hned vedle královského zámku na hlavním a jediném náměstí, v hlavním a jediném hotelu, se ubytovali 3 bohatí cizinci. Přijeli prý v nádherném kočáře, taženém 2 páry ještě nádhernějších grošáků. Byli vyšňořeni podle poslední módy. Ještě téhož večera král Piccola pozval 3 cizince na večeři. Naši 3 veteráni přišli v oblecích, které jen kouzelný klobouk může pořídit. Než přišla Bosana, hovořilo se, aby se hovořilo. Chvíli se holedbal Piccola, chvilku se holedbali veteráni. Konečně se dveře otevřely a vešla Bosana. Stanula na prahu a dívala se z jednoho na druhého. Ústa o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči o milimetřík šířejí posazené, než by si sochař troufl umístit. Se přivřeli a tím vyšlo najevo, že jsou neznatelně do šikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem temně rudý plamen vlasů. Bosaniny vlasy. Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořeli ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starý sekáč zamiluje jako kluk. Ženské skoro vždycky poznají, když mužský zabere. Jakmile Bosana byla jista Bimbácem, dala si 2 návštěvníky pod drobnohled. Pangrál se vyřadila okamžitě. Leč ten drobet mladší, to byl servác, se jí zazdál. Stál by za pokus. I jala se na něm pracovat jako bobr. Zprvu mu sotva pohled věnovala, ale jak s jídlem a pitím stoupala nálada, jednomu se jeho slovům zasmála, podruhé nad jeho výroky spozorněla. Když se po večeři odebrali na terasu, posadila se tak, aby sebemenší schýlení pro šálek kávy, nepatrné nahnutí trupu při podávání cukru dávalo servácovi možnost zahlédnout a ocenit krajku nebo dokonce materiál, jejich zjevnost a cenění se nepředpokládá ve společnosti početnější než 2. Večeře se protáhla až do úsvitu. 3 veteráni se vraceli přes náměstí do hotelu. Mlčeli. Pangrán se povinně zdřevěněli tváře a jen se hloupě usmíval. Servác a Bimbác pili daleko méně, ale dívali se stejně hloupě. Král Piccola si mnul ruce. 1 nebo 2. Jen když vyvdá dceru. Jenže Bosana si to představovala jinak. Bavilo jí Bimbáce dráždit servácem a naopak. Neuplynul ani týden a oba veteráni začali o Bosanu usilovat jeden přes druhého. Až zapomněli na kamarádství. Když Bosana škádila bimbáce, že by ho asi servác přepral, bimbác se pochlubil, že by si přibrnkal posilu a hned Bosaně kouzelnou harfičku předvedl. Když to pak Bosana řekla servácovi, ten se dopálil a ukázal jí, jak by si natřepal zlaťáky, za které by si celou tu bimbácovu posilu mohl koupit i s bimbácem. Bosana s tím hned běžela k tatínkovi Pikolovi. Chvíli se radili a výsledek porady byl, že pozvali veterány na oběd. Není jisto, co jim nasypali do polévky. Je však zjištěno, že po polévce chlapi usnuli jako tři dudkové. Pikola s Bosanou jim ukradli tobolku i harfičku. Dali rychle zhotovit přesné kopie a těmi nahradili původní harfičku a tobolku. Potom poručil Pikola spící vojáky dopravit do hotelu, vystavit jim účet a vyzvat je, aby ihned opustili Monte Albo. Veteráni se probudili až druhý den ráno. Hlavy jim třeštili a když jim vyřizovali, že se musí okamžitě vystěhovat, tak nic nechápali. Až teprve, když jim předložili účet, náležitě přemrštěný, začalo jim svítat a popadl je stek. Zaplatíme a pak si to vyřídíme s Pikolou, povídá servác a třepe tobolkou. Sakra, co se to děje? Třepe marně. To má být přece bezedný, nebo ne? Bere mu ji z ruky pan Grác. Třepe taky marně. Ředitel hotelu sledoval jejich počínání klíčovou dírkou. Vzkázal Pikolovi, že hosti nemají čím zaplatit, co prej má dělat. Vypráska z hotelu i z města, vzkázal Pikola. Ředitel sehnal kuchaře a kuchtíka, ficky a služky, podomky a portýry a táhli na veterány s úmyslem je vynést na ulici. No, veteráni se ovšem smáli. Chtěj mít melu, maj mít melu, povídá bimbác. Sáhne po harfičce, brnk, brnk, přejde palcem struny, pokojem se nese zborcené harfitón, až to trhá uši. Víc však nic. Opět si brali harfičku jeden druhému z ruky a opět pro nic za nic. Zatím před pokojem na chodbě a už i před hotelem dav lidí. Mají hole, mávají jimi a povykují. Začíná pronikat hlas, že by ty špiony měli pověsit na lucernu. Návrh získává přívržence, začíná jít do tuhého. Veteráni se zabarikádovali nábytkem. Servác si prohlíží neustále tobolku. Podvod! Podvod! To není ta moje! Zařve najednou. A harfička je taky padělek, přidal se bimbác. Jako vždycky hloupost vyšla najevo a také licoměrnost královská, jakož i chlubivost zamilovaných veteránů. Štěstí, že nejsem takovej trouba jako vy dva, povídá pan Grác. Posadil si na hlavu oranžový klobouček. Držte pozice, kluci, já ze zámku všechno přinesu. Pomyslil si, ať jsem na zámku a byl na zámku. Rovnou v komnatě, kde Bosana s králem třepali tobolkou. Jeden pro dcerušku, jeden pro tatínka, říkali po kolena ve zlaťácích. Harfička opřená o zeď pod oknem. Jen se Pangrác objevil, chňapl po tobolce. Bosana ale ucukla. Pangrác skočil po harfičce, noha se mu však smykla po vrstvě zlaťáku, upad a klobouček se mu smeknul z hlavy. Král popadl harfičku a brnkal jak blázen. V pokoji přibývají chlapi a ptali si jeden přes druhého, co mají dělat. Pangrác sice křičel, řešte krále, co to však bylo platné, když chlapi řezali jeho. Vyrazil dveře a ven. Kam se podíval ze všech dveří, po schodech z hora, po schodech z dola, proti němu za ním chlapi a na něj. Myslí si Pangrác, ať jsem honem hned pryč, ať tu nejsem. A kdo ví, co si ještě myslí, ale klobouček mu na hlavě nesedí a nic se mu neplní. Vyběh na terasu, už ho málem držej. Hupl přes závradlí a po hlavě do kompostu. Páchne sice, ale nic si nepolámal, sláva. Utíká parkem, nadbíhají mu, vrací se, kličkuje, pak se přehoup přes plot a po náměstí do hotelu. od hotelu se vine zástup jako housenka, chlupatý s dviženými holemi a žene dva pankrácovi druhy. Pankrác se k ním připojí, zahnou za roh a skočí do drožky. Koši ho srazili a práskli do koníčka. Koník dělá, co může. Náměstí je za nimi, křik davu slábne a už je tu serpentina dolů k moři. Po dvou kolech doleva, zase po dvou kolech doprava. Brzdi, brzdi, volá bimbác, ale co brzdit, když kolo ulítlo a předjelo je. Koníček upad a veteráni jako z katapultu obloukem na strmou stráň. Suť a balvany jenom si hlavy chrání a kutálejíce se sčítají modřiny. Pak letí chvilku vzduchem, až bruňk, moře jim rány chladí. Sotva se vynořili, dopadají kolem nich kameny. Vysoko nad nimi řval hlouček kluků. Měli praky. Dlouho plavali, než se odvážili na břeh. Chtěli jít dál, ale nohy je neunesly. Zůstali ležet na oblázcích tak, jak padli. Tři pytle neštěstí. Když se probrali z potupy a únavy, vydali se do nejbližšího ze svých mnohých zámků, ke kterým jim klobouček štědře pomohl. Tam se dají do pořádku. Což pak tam nemají zlaťáky, předvídavě do zásoby natřepané a sluhů nabrnkaných také dost. Za několik dní dorazili k nejbližšímu ze svých letohrádků a bušili na bránu. Přišel sluha, co prý si přejí? No zkrátka a dobře, najednou je nikdo neznal. Nikdo je nikdy neviděl. Panstvo prý je na cestách a příkazy nejsou, ať koukaj zmizet. Chtěli se hádat, poštvali na ně psi. S malými obměnami to dopadlo stejně na druhém zámečku. Bylo zle. Napadlo je, že snad tři mužíci by jim mohli poradit, jak dostat dary opět do svých rukou. Vydali se teda za nima. Dotrmáceli se do známých vozdů. Ani dobře nevěděli, kolik ušli. Bimbác nepřestal tvrdit, že pozná místo, kde tenkrát rozdělali ohníček. Voněl tam tavolník. Poznám to místo podle čuchu. Tavolník tam sice nevoněl, ale místo podle čuchu našli. Staré uniformy, které tam tenkrát slíkly, ještě tu byly. Ležely na hromadě a stuchly. Ohniště bylo už zarostlé trávou. Co dál? Vzdychl bimbác a dřepl si. Mě bolej nohy, že bych brečel, dřepl si vedle servác. Musíme vydržet. Mužíky najdeme nejspíš tam, kde se scházejí. Ten můj říkal, že pod Frňákovníkem. Tenkrát šel tudy, tady, kolem toho buku. Kudy šel ten tvůj, serváci? Taky tak nějak. Ten němej dělal kotrmelce. Kudy a kam? To se ptáš moc, zívl bimbác. Zmužte se, cápkové, rozlobil se pankrác. Když je najdeme, jistě nám pomůžou dostat dárky zpátky. Jdem všichni tímhle směrem, hejbejte se. Jak mizeli v hustém porostu, bylo slyšet pankráce dávat poslední pokyny. Kdybyste viděli nějaký divný strom, volejte. A nespěchá ta hlavy z hůru. Chvíli na to bimbác se zamotal do trní. Než se vymotal, pankrác a servác byli daleko. Stejně nic nenajdeme, pomyslel si bimbác. Chtěl se vrátit, ale ztratil směr a chodil v kruhu. Až najednou les zřídl a bimbác stanul na takovém malém paloučku. Kousek před ním na kopečku starý štěp. Že by Frňákovník? Jde blíž? Jde pak. To je jenom jabloň. Sedne si pod ní a přemýšlí, jak najít cestu k ohništi. Do hlavy ho čuklo jablíčko a skulilo se do trávy. Bimbác je zvedl a ukousl si. Mordie, co je tohle za druh? Napadlo ho. Takový pláně a je lepší, než kdo ví, jaký Jonatán. Chce vstát a utrhnout ještě jedno, když bim a bác, další dvě mu padla rovnou do klína. To druhé snědl i s ohryskem a rychle poliká aby už kousl do třetího. Nese je k ústům, chce si kousnout a divná věc se děje. Něco mu brání. Pokouší se znovu, něco se jablíčku staví do cesty. No, je to jeho vlastní nos. Bimbál si uvědomuje, že jeho až dosud docela obyčejný nos mu teď visí z tváře pod bradu. A teď už ho má u pasu a teď na klíně. Sedí v ruce ještě jablíčko a ústa pootevřená, ani nedutá a kouká, co nos vyvádí. Z klína se svezl do trávy a šine se dál jako slepejš. Teď zmizel v trávě a za momentíček je zase vidět, jak přelezá krtinu, pak mizí tam v podbělu, tam směrem do trnitého podrostu. Až do této chvíle Bimbát seděl, zíral a mlčel. Teď však pustil jablíčko a začal křičet. A zaslouží si pochvalu, neboť nevolal o pomoc, nenaříkal nad neštěstím, které ho potkalo, a není-li nos, který se plazí jako slepíš neštěstí, tak nevím, co neštěstí je. Nýbrž volal, lépe řečeno, hlasitě huňal: kluci, tebe, našel jsem frňákovník. Servác s Pangrácem ho slyšeli. Přiběhli u dýchání a teď seděli na bobku vedle Bimbáce. Dívali se na tu pohromu s oprávněným údivem. Jak jsi to uhnal? Zeptali se unizóno. Nad nimi ve větvích jabloně se ozval smích, přesněji řečeno dvojhlasný chechtot. Podívali se nad sebe. Na větvi seděli v řadě tři havrani. Dva se chechtali otevřenými zobáky, třetí měl zobák také do kořán, ale nic se z něho neozývalo. Zatímco veteráni zírali do větví jabloně, němý havran se spustil jako klůzák, oblétl vyjevené veterány a usedl Bimbácovi na hlavu. Nadzvedl levé křídlo, zobákem vyňal hruštičku a strčil ji Bimbácovi rovnou do úst. Bimbác se leknutím do ní zakous a spolkl jí. Byla hořká jak peliněk. V lese slabě zasvištělo, potom blíž v trávě, náhle to cvaklo Bimbácovi mezi očima a Bimbác měl nos jako dřív. Sáhl si na nos. A ještě jednou pro jistotu. Ano, je to fakt. Je to jeho původní nos. Havraní smích umlkl. Za to vypukl jásot veteránů. Objímali Bimbáce a hulákali nadšením. Ne však dlouho. Dva havrani začali vztekle krákat. Poskakovali na větvi, až ji roztřásli. Tři jablíčka se utrhla a jedno po druhém dopadlo na hlavy vojáků. A už tu byl ten němý havran a hodil po nich tři hruštičky. Veteráni sebrali ovoce. Každý měl v jedné ruce jablíčko a v druhé hruštičku. Stáli, mlčeli a přemýšleli, co to všecko vlastně má znamenat. Ani si nevšimli, že se najednou zatmělo a že se zvedl vítr. V lese zaburácelo, spustil se liák a zahlaholil hrom. Veteráni se popadli za ruce, aby je vichřice neporazila, když tu je náhle oslnilo strašlivě žluté světlo, jak blesk sjel do jabloně. Ránu, která hned na to ohlušila havost až za obzor, tu už neslyšeli. Leželi vedle sebe v trávě, jak trojčata, a spali. První se probudil Bimbác. Posadil se. Před ním kolem skalnatých břehů se zelenalo moře a šumělo rytmickým přehazováním bílých čepiček z vlny na vlnu. Sluníčko hřálo. Teď se posadil také servác s Pangrácem. Dívali se jeden na druhého a trvalo hezkou chvilku, než se poznali. Tváře měli zarostlé mohutnými plnovousy a oblečeni byli jako nějací mudrci z východu. Vysoko nad nimi kroužili tři rackové a vesele křičeli. Veteráni si všimli, že odlétají směrem nad skály, na jejichž vrcholcích se vyhřívalo hlavní město Monte Albi. Pankrác sáhl rychle do kapsy. Když nahmatal jablko a hrušku, plácl se do čela a vyskočil. Mám to! To nám naši skřítkové zařídili.
2: To je mi jasný, hejhulo. Ale co zařídili?
1: Ptal se bimbác. Servác ho usadil.
2: Jabko, chobot, hruška, zase nos. Chápeš?
3: No to jo, to jsem zažil.
2: Ale proč jsme tu, fousatý mudrci, nebo co?
1: Vypadáš jako mudrc, ale hloupej seš jako dřív.
2: Bosaně naroste chobot, no. Dokud nevrátí dary, chobot nesplaskne. Jasný?
1: I posadili se všichni tři do chládku a s rozvahou, hodnou státníku, začali se radit o své pomstě. Výsledek porady byl tento. Bimbác si načerní tvář, aby byl k nepoznání, a půjde do města. Bude nabízet jablka, avšak bude od kupujícího žádat, aby prokázal, že je z krve královské. Jinak neprodá. Král se o tom dozví a určitě jablka koupí. Dopadlo to téměř tak, jak předpokládali. Za necelou hodinu potom, co bimbác začal prodávat, přišli ze zámku pro něho. Král si prý přeje ho vidět.
3: Co je to za plody, že je může mít jen, kdo je z krve královské?
1: Ptal se Pikola král.
2: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z krve královské, zkrásný a zdráv bude.
3: Koupím je pro bosanu. Kolik stojí?
2: Vyvážíme je váhou démantu.
3: A hrome,
1: Pikola chvíli přemýšlel. Pak sladce dodal. A povolení k prodeji zajisté máš, mouřenine. Bimbác zajisté neměl.
3: Jablka se tímto zabavují, prohlásil Pikola král a vzal bimbácovi jablka i s košíčkem. Zbytek pokuty se ti promí a pal z města, jak nejrychleji umíš, pošetilý mouřenine.
1: Zatímco bimbác spálil dolů serpentinou, aby svým kumpánům oznámil, že plán se vyvedl, Pikola dal jablíčka na podnos a osobně je donesl bosaně. Pikola nebyl dobrý král, ale táta to byl za všecky drobný. Zářil štěstím, když bosana si jedno vybrala, ani neřekla děkuju, a když se do něho zakousla.
3: Spapeje, je to zdravý a vzácný ovoce. A zavři si v okno, máš tu průvan.
2: Jo, a kdyby něco, tak se sprchuju.
1: A šel do koupelny, neboť bylo parno. Bosana pochopitelně okno nejen nezavřela, ale ona se

Nos už se plazil po zahradě směrem ke zdi. Bosana popadla nos a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval taky rychle. Rychlejc, než Bosana stačila soukat. Bosana sice už měla nosu plný pokoj a přece jeho špička právě přelezala zeď a hurá na náměstí. Bosana omdlela. Král Pikola byl zrovna ve vaně, když mu skrze dveře oznamoval rozčilený kastelán, že se něco děje na náměstí. Když se Pikola ptal, cože se děje, bylo mu řečeno, že se neví, co se děje, že se jen ví, že něco leze oknem buď do komnaty, nebo z komnaty princezny Bosany. A to by tak hrálo, vykřikl Pikola ve vaně. Zatkněte ho, pacholka! To nevypadá na milence, veličenstvo. To vypadá jako had. Dveře se otevřely a vylít Pikola, celý mokrý, kolem břicha si přidržoval ručník. Jako co? Zařval. A nečekaje na odpověď, letěl k Bosaně. Na první pohled to vypadalo, jako by k Bosaně oknem vlezl tenký had a zardousil ji. Pikola, nikoli král, ale Pikola táta zalkal, dělejte něco, já si musím držet ručník. Chtěli jí zbavit hadího obětí, ale strnuli. To není had, to je nos, zaštkal kastelán. To není had, to je nos, opakoval po něm Pikola. Běžel k oknu. Na náměstí hlava na hlavě uprostřed zástupu klikatá ulička. Tak klikatá, jak klikatě lezl Bosanin nos. Jeho špička nebyla už v dohledu. Ubírala se údolími, roklemi, šplhala po skalách, oblézala jezera a podlézala ploty. A ještě rychleji než špička nosu postupovala zpráva o její cestě. Obyvatelé Monte Alba se zbíhali ze všech stran a krajů. Kde byl schůdný terén, nos lezl s špalírem ze vlounů. Někteří lamentovali lomíce rukama, jiní klekali a prosili špičku nosu, aby se vrátila a připomínali jí slavné tradice rodné země. Byli i tací, ano, i tací byli, kteří se modlili. Jakýsi chlapeček chtěl nos zašlápnout, avšak progresivní matka mu v tom zabránila. Král Pikola mezi tím oblékl kalhoty. Ztratil hlavu a chtěl Bosaně namluvit, že špička nosu je ledva za náměstím. Bosana se nedala ošidit. Jde furt dál, uhněla. Jde furt dál, teď mě to šimrá, jak leze. K večeru nos přešel hranice Monte Alba. Pikola se ihned telefonicky spojil se sousední vládou. Než sehnal kompetentní místa, nos to vzal zkratkou železničním tunelem do Rakousko-Uherska a kránu ho jeden mlékař spatřil na předměstí v Bádenu. Pikola žádal o spojení s Vídní. K polednímu se ozvala. Telefonoval mluvčí ministerstva války, že Zeměbrana obsadila všechny silnice, kterými se nos ubírá. Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na Moravskou pláň a tam jej vodit do spirály, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal. To už po Evropě vycházela zvláštní vydání novin se zprávou o nosu, který se nedá zastavit. Rakouský tisk se choval celkem zdvořile. Vídeňský Abendblatt si sice neodpustil jízlivou poznámku o malé zemi, kde jediná velká věc je princeznin nos, avšak většinou psali noviny se soucitem. Pražská Bohemie dala zprávu až na třetí stránku, protože šlo o slovanskou dynastii. Za to říšské noviny běsnily. Berlína Anzeiga nadepsal úvodník, balkánský rypák nám nikdo do říše strkat nebude. Ve Francii jeden redaktor z Paris Midi považoval zmiji, kterou potkal nedaleko Vichy, za nos. Když chtěl tento nos zadržet, byl uštknut. Měl slavný pohřeb. Royalistický týdeník Le Prince otiskl jeho podobenku na titulní stránce a pod ní
první oběť slovanské rozpínavosti.

0: L'intransigeance obavy před demonstracemi royalistů vyšel s úvodníkem nadepsaným Francouzové: zůstaňmež galantní, vždyť jde o dámský nos. Cherchez la femme, odpověděli royalisté letákem a vytáhli do ulic. Britové zachovali chladnou hlavu. The London Times zaznamenal na 32. stránce petitem od svého kontinentálního dopisovatele její lehké onemocnění nosohltanu, spojené s nepatrnou, leč viditelnou hypertrofií nosu, vyvolalo v řadách obyvatelstva projevy svědčící o velké lásce k panovnickému rodu. Mezitím Bosanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barceloně přerušil býčí zápasy. Pak náhle uhnul k Atlantiku a přes Biarritz a Bordeaux dorazil k Ostende. Prolezl kasínem a pokračoval směrem na Petrohrad. V Monte Albo vypukl zmatek. Piccola selhal, co král a co otec se zhroutil. Nakonec Bosana musela konejšit Piccolu, držet ho za ruku a huhňat, aby nestrácel hlavu. Když nastal stav celostátní paniky, Pankrác, Servác a Bimbác se rozhodli k činu. Kde se vzali, tu se vzali, v královském zámku najednou. Že prý jsou lékaři, tedy lékaři na cestě na pařížskou Sorbonu, a že jako slyšeli prý o Bosanině nemoci a nezávazně, že by se pokusili. Piccolo jim nedal ani domluvit a hnal se s nimi k Bosaně. Veteráni nos prohlíželi, počeškávali, poplácávali a přitom se pod Prnovou sem chechtali. Pak šli vedle, že se prý poradí. Nakrouhali kousíček léčivé hruštičky a přidali židibec křenu čistě pro vlastní potěchu. Za napjatého ticha Bosana spolkla lžíci směsi. Křen jí vyhnal slzy do očí, ušklíbla se a jenom prostě kejchla. Kýchnutí mělo za následek, že světový tisk mohl přinést zprávu o tom, jak špička nosu nedaleko Petrohradu náhle sebou škubla. Hruška způsobila, že začala ustupovat směrem, odkud přišla. Do večera procouvala ulicemi Ostende. Berlínské večerníky jásaly. Slovanská infiltrace nosem ztroskotala. Piccola vyplatil mudrcům pěknou sumu, kterou Šizuňk natřepal ze Servácovy tobolky. Obyvatelstvo jásalo. Jásot netrval dlouho. Kumpáni dali Bosaně dávku hrušky, která stačila, aby se nos cvrk, ale jen částečně. Před Bordeaux se nos zastavil. Nejenže se zastavil, ale jakmile hruška přestala působit, dal se znovu o něco pomaleji na pochod. Piccola okamžitě poslal pro mudrce. Tvářili se učeně a dali Bosaně novou, opět malou dávku hrušky. Nos se zastavil a počal couvat až do tunelu, kudy si nadešel do Rakouska, a tam v tunelu se zastavil. Další panika ve světovém tisku. Tuhle pomstu si na Piccolu a na Bosanu vymyslil hlavně Bimbác. Ačkoliv ani jeho kumpáni nejsou bez viny. Všichni chtěli Bosanu potrápit. Konečně Pankrác navrhl, aby jí dali dávku, která by stačila na zcvrknutí nosu téměř docela, ale přece ne úplně. Aby zůstal asi tak o 2 až 3 centimetry delší, než byl původně. Nastrouhali skoro celou hrušku, opepřili tedy notně a podali Bosaně. Zavřela oči a políkala statečně. A hle, se zasvištělo to krajinou, tak to v pokoji cvaklo a Bosana měla nos téměř normální. Byl jen o 3 centimetry delší než dřív. Bosana letí k zrcadlu. Zaúpěla. To je strašlivý! A dala se do pláče. Skutečně, nikdo by nevěřil, jak snadno můžou pouhý 3 centimetry nosu navíc z krasavice udělat potvoru ohyznou. Pikola se zhrozil, naléhal na mudrce, aby nos uvedli do pořádku. Prosil, nabízel vysoké řády, až konečně vyhrožoval. Pangrác si vzal slovo.
1: Teda a vědecky vzato. Nedá se víc dělat. Lék tedy, totiž ano, lék zabral, to je teda konečně prokazatelné.
0: Zabral, křičela Bosana. Ale koukněte se na můj nos, nezabral, jak měl zabrat.
1: Pravda, souhlasil Pangrác, to se stává. Ovšem teda výjimečně, že ano. A jenom tehdy, když pacient buď něco teda jako ukradl, anebo přechovává něco teda kradeného v budově, kde stůně. A máte tu něco kradeného?
0: Co si to dovolujete?
1: Horil Pikola. Okamžitě to odvoláte, nebo...
0: Co by odvolával? To říká Bosana. Máme tu kradený. Sami jsme to ukradli. Tati, vrať to hned. Já s chobotem žít nebudu.
1: Vrať to, to se ti řekne. Komu? My to majitelům odevzdáme, úlisně vpadl Bimbác. Dokud neměli v ruce klobouček, tobolku a harfičku, dokud si všechno bedlivě neprohlédli, mudrci léku nepodali. Až když si byli jisti. Dali Bosaně zbytek hrušky. Ruku jim mohla utrhnout. Divže hrušku s vlastním prstem nespolkla. Cink! Mezi našich milýma očima, nad rty půvabně krouženými, seděl nos opět rozmilý. Pangrác si uvědomil, jakéže nos umí dělat ve tváři zázraky. Po něm teprve na to přišli i plastičtí chirurgové. Posadil si frajerský klobouček na hlavu, vzal kamarády pod paží a zahlaholil: kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Kluci, zavřít oči a ať jsme zase na svých stacích. Zavřeli oči a když je opět otevřeli, chviličku myslili, že jsou na svých stacích. Ale nebyli. Zavírali oči, otvírali oči. Přáli si úsilovně, ještě úsilovněji. Ale nebyli a nebyli. Byli totiž v Roklince u svého starého ohníčku. Ve svých prvotních podobách i šatech a byla chladná noc. Mužíci seděli kolem ohně. Němý pletl věneček z pampelišek, harmoníček tiše hrál na koncertínu, bratříček cigáro promluvil. Dary! Zavedl úsečně a natáhl ruku. Podali mu je. Cigáro předal harfičku němému, tobolku podal harmoníčkovi a sám si posadil na hlavu klobouček. Vstal, založil ruce za záda a chodě od jednoho veterána ke druhému mluvil. Dali jsme vám, kamarádičkové, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. Proč pak jsme vám dali dary? Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal, abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, proč? Jenu proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli, jedli a pili a pili a jedli. Načež jste chtěli svět násilím spasit, manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli? He? No? Kolik? A kolik dětí? No? Odkašlal a pokračoval. No my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví. Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po 1 500 000 znovu a od začátku. Když jsem vás tu poprvé potkal, seděli jste, Pankráci, na pařezu. Ukázal na pařez. Pankrác se posadil. Vy dva, kývl na serváce a bimbáce, vy dva jste tamhle leželi. Ulehli oba nohama k ohníčku. A všichni jste spali. Někde v koruně stromu se probudil ptáček a pípl. Hlásek jako vlásek a přece dokázal probudit rozlehlý hvozd. Za malou chvíli zpívalo všechno, co mělo hlas a sluch. Stříbrná tuška oddělila obrysy hor od včerejší tmy, nejvyšší borovice stály na špičkách, aby první převzali růměnec od sluníčka, až vykoukne za hřebeny hor.
0: Safra, přilož, zebe, zachraptil bimbác a posadil se. Pankrác se probudil na pařezu celý polámaný. Mrzelo ho, že zaspal na vartě. Není čím přiložit. Staňte, lenoši, staňte, už je den. Vstávali mlčky. Když se rozkoukali, šli se umýt do tůniky plné žíhaných čolků. Naplnili si čutory z pramenku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. Šli rychle, aby se zahřáli.
2: Naše družina, papoušek Sarasány, Míša, Barbora a Vasil se blížili noční tmou nad Trojou z hora k zoologické zahradě. Papoušek stále vpředu. Šel po paměti, protože mu oči už nesloužily. Napomínal: prosím, tiše! Ale zakrákoral to tak hlasitě, že by se i hluchý lekl. V opičí kleci mandril Buby až vyjekl, když ho to probudilo ze spaní. Honem vyběhl ven vyzvědět, co se to děje. Vyhlížel plotem, ale neviděl nikoho.
3: Co je?
2: Prouklo Buby mu ze tmy u samého ucha, že Buby podruhé leknutím poposkočil. Podle hlasu poznal starého mrzouta Aligátora.
3: Co by bylo? Odbil ho Buby. Úterý 24. S tebou je taky řeč. Bože, bože, bože, to je mládež.
2: Já se bojím, zakňoural ve tmě malý Mýval.
3: Nekňuč, prosím tě, zavrčel na něho Aligátor. Čeho by se zbál?
2: Já se bojím, že to jdou Indiáni.
3: Já puknu smíchy, chechtal se mandril Buby. On se bojí Indiánů, tady v Čechách, a Indiáni.
2: No všem, Indiáni, a jdou na Mývaly. Však mi tatínek vypravoval, že za velkou vodou zrovna takhle pod mě chodí Indiáni chytat Mývaly. Těžké kroky už docela blízko zapleskaly po mokré oranici. Já myslím, zapištěla želva Ještěří, že je to tanec slonů.
3: Co bys tomu dala? Zašklebil se křivou tlamou Aligátor
2: a honem schoval ocas pod tělo, aby ho do něho želva nekousla, jak ráda dělala.
3: Sloni přece tančí jenom při úpeňku a teď je tady, co má jako v pytli. Baba,
2: zaklepal zobákem pelikán,
3: já spíš myslím, že je to dupavý duch od velké řeky.
2: Dupavý duch? A Mýval honem přicupital blíž k Aligátorovi. Také vyjevený tučňáček se rychle přikolébal pod ochranu mocných Aligátorových čelistí a jeho mohutného ocasu.
3: Ouha,
2: zavřeštěl v tom papoušek. Buby mu přímo pod nosem a Buby po třetí vyskočil leknutím.
3: Ouha, strouha, pokřikl Míša posměšně ze zadu.
2: Ale nebyla to strouha, byl to plot. Papoušek do něho pod mě vrazil.
3: O, pozor, jsme na místě a teď fofry přes plot.
2: Zvířata v zahradě před ohradou se rozestoupila a čekala, co se bude dít. Nejdřív přeletěl papoušek. Hned za ním se skutálela dolů jakási huňatá kulička. To byl Míša. Pak se ohrada prohnula pod tíhou nějakého obrovského čela. Jeho mohutné obrysy se hrozivě rýsovaly proti šedým oblakům. Mýval a tučňák se ještě blíž přitiskli k aligátorovi. Ale byla to jen dobračka Barbora. Skočila měkce dolů a za plotem zbyl jen strýček Vasil. Přešlapoval, drbal si bradu, škrábal se za ušima, ale k lezení se neměl.
3: Počkej, já ti pomohu.
2: A Míša zmizel ve tmě.
4: Míšo, kam běžíš?
2: Starala se Barbora.
4: Ztratíš se ve tmě a zabloudíš.
2: Ale Míša jakoby neslyšel. Najednou všichni strnuli údivem a hrůzou. Spole, z té strany, kudy papoušek přivedl své druhy, sem přicházelo strašidlo. Proti obloze bylo vidět dlouhatánské tělo. Zdálo se sahat až do nebe. Jeho veliký baňatý klobouk měl po straně ucho, jaké bývá u hrnců. Na tenkém těle visel bílý rubáš, nadranc rozervaný. Ruce měla příšera tenké jako hůlky. V jedné z nich držela nějaký klacek, na hořejším konci štětinatý. Člověk by řekl, že je to koště, kdyby strašidla někdy nosila košťata. Ze všech nejvíc se strašidla polekal Vasil. A strašidlo krok za krokem šlo rovnou k němu. Naráz Vasil vyskočil, jako by ho vidlemi píchli a šup. Už byl na plotě a už byl na druhé straně zase z plotu dole. Strašidlo se blížilo dál. Už bylo nad samou ohradou a tu najednou vylétlo do veliké výšky, skočilo do zahrady a tam náhle kleslo a zmizelo kdesi na svahu. Za ohradou se ozval Míšův smích.
3: Tak co, strýčku Vasile, pomohl jsem ti přes plot, viď? A nemuseli jsme tě ani strkat, ani tahat. Přešplhal si jako kamzík sám. A jak rychle, panečku, veverka by ti mohla závidět. Pchát, jdeme,
2: zavelel papoušek.
3: A kam vlastně jdeme? Pchat se do Medvědince. To bude teď váš nový domov. Doprovodíme vás tam všichni, jak jsme tady. Já půjdu napřed,
2: rozhodl papoušek.
3: Aligátor povede Vasila. Za Vasilem půjde tučňák, pak pelikán a Bubi. Bubiho se chytí Barbora a povede si vzadu Míšu. Nastoupit všik, raz, dva.
2: Šli dlouho tiše, až papoušek předu zavolal.
3: Pozor, kdo se to tu motá přede mnou? To jsi ty, mývale. O, vidíš, na tebe jsem naprosto zapomněl. Tak pojď sem, podej mi pracku a jdi přede mnou.
2: A šli dál. Šli už dlouho, šli, šli, šli a šli. Pořád šli. Už želva začala naříkat, že ji od toho dlouhého běhu bolí nohy. Také papouška už bolely jeho staré kosti. Konečně se zastavil.
3: Mývale, prozrať, kam nás to vlastně vedeš? Že ty netrefíš do Medvědince a taháš nás, Bůh ví, kudy do horucích pekel, viď? Vždyť bychom tam museli už dávno být, co říkáš?
5: Já, jak to? Co pak já vás vedu? Vždyť já jdu za Medvědicí.
3: Pro pána, co to breptáš,
2: zlobil se papoušek.
3: Barbora jde přece vzadu, za ní jde Míša.
4: Pro pána krále.
2: A hlas Barbory se ku podivu neozval ze zadu, ale kdesi vpředu, před Mývalem.
4: Co se to stalo? Kde mám Míšu? Vždyť sem nedrží Mýval. A kde jste vlastně vy, maestro Sarasány? Myslela jsem, že jdete docela vpředu a teď vás slyším někde za sebou.
3: No to jsem tedy trokl, žasl papoušek. Tak počkat, hlaste se, jak vás budu volat. Želva, tady, aligátor, tady.
2: Vasil se ozval ještě za ní, ale už trochu stranou. A hlasy tučňáka, pelikána a Bubiho se hlásili zřejmě z kruhu, který se vracel ze zadu dopředu přes papouška. Ukázalo se, že pot mě chytila Barbora místo Míši za tlapku Mívala. Na točitých stezkách svahu se průvod stočil a když potom papoušek objevil Mívala před sebou a další cestou se s ním držel pohromadě, kruh se docela uzavřel a průvod chodil pořád do kolečka.
4: Ale kde je Míša?
2: Naříkala Barbora. No ano, kam se poděl Míša? Volali na něho, ale neozval se. Zdola? Od rybníčka Lachtanů zaznělo hlučné žblňknutí a potom bylo slyšet šplouchání, jako by se tam v rybníčku prali sloni a z toho pleskotu a šplíchotu vyjekl najednou Míšu v hlas.
3: Mame!
2: Volání bylo hned udušeno novým bouřením vody. Barbora ani nehlesla a bez rozmýšlení se rozehnala tím směrem. Pádila cesta, necesta, nezadržitelně. Dole Barboře srdce zatrnulo. V šeru svítajícího dne spatřila Míšu uprostřed rybníčka. Medvídek sotva lapal dech a bezmocně plácal kolem sebe všemi čtyřmi prackami. Držel ho v náručí Lachtan a hodil jim jako míčem druhému Lachtanovi. Míša stěží stačil znovu zoufale vřísknout.
3: Máme!
2: Když se s ním druhý Lachtan potopil. V mžiku se Lachtan znovu vynořil, jednou přední prackou svíral Míšu a v druhé držel rybu a cpal ji Míšovi do zubů. Blekotal přitom.
3: Nana, ham, ham, dobla, liba, dobla, liba.
2: Ale ryba nebyla blblá. Míša prská a bránil se tlapkami marně. Lachtan ho rybou div neudusil. Barbora se neodvažovala do rybníčka Míšu vysvobodit. Zatím Lachtan hodil Míšu zase svému bratříčkovi. Míša žuchl do vody a potopil se. První Lachtan sjel pod vodu a vyplaval zase on s Míšou a s rybou v předních prackách. Také on blábolil.
3: Na, na, ham, ham, dobla, liba, dobla, liba.
2: Míša se už nebránil. Ležel mu v náručí, úplně bez vlády, se zavřenýma očima. Tu Lachtan spatřil aligátora, jak se ze všech sil žene k rybníčku. Pustil Míšu do vody a spolu s druhým Lachtanem ustrašeně vyskočil na opačný břeh. Aligátor bez řeči skočil do vody, vylovil Míšu a položil jej Barboře k nohám. Míša se nehýbal, ale za chvíli přišel k sobě. Papoušek přikázal.
3: Vofrem do pelíšku, než přijdou hlídači. Vasile, ty si lehni tady.
2: A vstrčil jej do otevřené prázdné klece na kupu slámy. Míšu a Barboru odvedl konečně do medvědince. Míša si tu ve slámě vyhrabal důlek a uléhal. Přitom probudil jiného malého medvídka, který ležel zrovna vedle něho. Byla to malá medvědí holčička. Posadila se, mnula si oči a rozespalem žourala do ranního úsvitu. Míša se zdvořile představil.
3: Já jsem Míša Kulička.
2: Medvědí holčička odpověděla.
5: Já jsem Žofinka. Máš hlad?
2: A nečekala na odpověď, sáhla za sebe do kouta a vytáhla dva koláče melounu. Jeden podala Míšovi, do druhého se zakousla sama. Snědli meloun, položili se do slámy a oba hned usnuli zdravým dětským spánkem.

0: jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu. Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče, co chvíli slzama zem kropila, polívku solila, a Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
1: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z rokytnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
2: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili?
1: Poledne odzvonili. A taky je požních.
2: Co mají žně dělat s mým obědem?
1: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají. A my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
0: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví. Rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
1: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
3: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
1: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
0: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
2: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
0: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě a Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba, co bych mu řekl, když jsem tedy jako vy tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
1: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
2: Pro mě, za mě. Ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmlaudon nepřejte.
0: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a Hajný nestačil běhat s talíři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to, nedej pánbů, nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
1: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s Hajným stloukli už na předloňský podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
0: Jedna rada by tu byla pěkně, prosím. A Hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskly oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když Hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
3: No jo, ale co milost pán?
1: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. Tu máš, Kubíčku, taky pusu, aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
0: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát nehulákal.
2: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
1: Vidíte, milost pane, já samou starosti nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
0: Chodit na Trautenberka se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vzteká se tuplem.
2: To si vás mám nastěhovat do salonu?
1: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pantáty, my bychom si ho s Kubíčkem porychtovali.
2: Kým, Lauron, co si myslíš, krucaj z element? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
1: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubíčkem poohlídnem po něčem ve vsi.
2: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte. Ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter?
1: A je kolem vejměňku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
2: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte. Ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
0: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberga neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se po Hajném, že půjde se psaním.
1: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má Hajnej bílit ještě jednu zeď?
2: Himmelaudon, slouží u mě nebo u tebe?
0: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vzteku mladým ten vejměnek vzal.
4: Kam s tím kvaltem, Hajnej?
0: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
4: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílemnici u poštmistra. Mám to při cestě.
0: Úctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost, pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
4: Bez starosti, Jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožních. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
0: Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši.
4: Neděkuj a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
0: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
4: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek
2: Kuba, urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
4: Tak, tentokrát se Trautenbergu odměny dočká.
1: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila Hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují 4 vojáci a v čele kaprál jako hora.
4: Jeho excelence pán Strautenberka?
2: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
4: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
1: Co? Možný.
3: To není možný.
1: Milost, pane, vždyť se máme na pozejcí brát.
2: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
0: Anče ti tečou slzy 2 proudy. Spíná ruce před Trautenbergem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
1: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
0: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
4: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
2: Já? Já ne. Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět pacholka?
4: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
2: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
1: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu.
4: No, Trautenbergu říkal, že Kuba stojí za 10 vojáků. Tak ty teď těch 10 vojáků zaplatíš.
2: Kde bych vzal tolik peněz?
0: Z okna Trautenbergovy světnice vylétla truhla, co jí Hajný s Kubou sotva uzvedli, žuchla o zem, až víko odskočilo a uvnitř hromada kamení. Jen na vrchu se třpití 10 zlatých dukátů.
1: Mankote.
4: Sbírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
2: Jsem žebrák, úplný žebrák.
4: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
2: Ale jak já k tomu přijdu?
4: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti. Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
2: Mne? A proč mne?
1: Kubíčku.
2: Anče.
1: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
4: No, pozvete mě na svatbu, ať se tak jednou najím svatebních koláčů.
0: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
1: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

0: Jak se věci hádaly? Napsala sedmiletá Vlastička Plaňanská.
1: Byl jeden dům, kde byla spousta věcí. Láhev, talíř, bydlička, noviny, lampa, židle, bačkory, polštář, pezina, postel a stůl. Jednou se hádali, kdo z nich je nejdůležitější.
2: Já,
1: zacinkala láhev. Ze mě se může člověk napít.
2: Ne, já,
1: zarachotila vidlička. Se mnou může člověk napichovat jídlo.
2: Ne, já jsem nejdůležitější,
1: zařinčel talíř. Do mě si může člověk nalít třeba polévku.
3: Kde pak já?
1: Zadupal stůl. Na mě si může člověk něco položit.
2: Co si o sobě myslíte? Já jsem přece nejdůležitější,
1: vrzla židle.
2: Na mě se totiž může člověk posadit. Ale kde pak? My jsme přece nejdůležitější.
1: Zašustili noviny.
2: Zná se člověk, kdo sví nové věci.
3: Ale kdež? Já jsem přece nejdůležitější,
1: zablikala lampa.
3: Se mnou si může člověk posvítit.
4: Vy co zvete?
1: Zaskřípala postel.
3: Já jsem nejdůležitější. Na mě si člověk může lehnout, když je unavený.
5: Nejdůležitější jsem já, zahuhňal polštář. Na mě si člověk může položit přece hlavu.
4: Co je to všechno za nesmysly?
1: Horce dýchla pezina.
4: Nejdůležitější jsem já, protože mnou se může člověk přikrýt.
3: Co to všichni povídáte?
1: Zadupali rozrušeně bačkory.
3: My jsme nejdůležitější. Kdyby nás člověk nenosil, tak by ho zábly nohy.
1: U domu se otevřely dveře a vstoupil člověk. Věci, které se hádaly, stichly. Člověk si obul bačkory, vzal talíř, dal do něj jídlo a položil ho na stůl. Sedl si na židli a vidličkou napichoval jídlo. Rozsvítil lampu, napil se z lahve a přečetl si noviny, pak si lehl na postel, položil hlavu na polštář a přikryl se pezinou. Tak věci poznali, že jsou všechny pro člověka opravdu důležité.
6: Milion bruntivárů. Teď jsem tomu zase dala, jen co je pravda. Myslím si o sobě, kdo ví, jak nejsem chytrá a sama pěkně lezu do pasti. Co teď? K panu Špejlíkovi musím, protože jsem dala své liščí slovo a to se samo sebou splnit musí. Ale přitom mě zase pan uzenář Špejlík nesmí chytit, poněvadž to by zas pan lesník Březina prohrál těch 100 korun, o které se vsadil. Tak co mám dělat? Já už vím. Nejlepší ze všeho bude, když v sobotu odpoledne půjdu do města. Panečku, tohle byl nápad. V tomhle převlečení by mě určitě nepoznal ani sám pan lesník Březina. A hleďme se. Čokoládová ulice. Tak jsem tedy tady. Teď jen, abych našla uzenářství pana Špejlíka. Musím podle vůně.
7: Prokrýle pána babičko, dávejte trovátko pozor, nebo vás něco přejede.
6: Pardě, klepeto. Děl jsem na všechny čtyři, samým letnutím nepadla. Koukám po výkladech, jako bych tu v životě nebyla a nechala bych se přejet automobilem. Ale vůně, uzenářství, to já cítím na stohonu. Větran z brokovnice, co to vidím tady vedle? Samé liščí kožíšky? No jak pak ne? Pan Matěj Jezevec, kožišník. Jemnáčku, a tuhle ten kožíšek, ten já dobře znám. Tady visí na tyči tetka Chňapka. Liška od stříbrného smrku. Tak už to má taky za sebou. a byla daleko mladší než já. A ani kožíšek nemá tak pěkný, jako je můj. Pardie, klepeto, ještě, že jsem pan kožišník ty kožešiny pověsil. Už vím, jak na pana uzenáře vyzraju. Tralaličky, tralala, v lese roste smrk. Tralaličky, tralala, špejlík o něj brk.
8: Babka jedna, co jí to posedlo? Trojčí tu na uliči, jak nějaká mladiče na pleše. To jsou mi věci.
6: Ježíšku na křížku, jsem já to ale opravdu kmotra. Nejdřív se převleču za starou babku i paraplesevou táhnu, jen aby mě náhodou někdo nepoznal, a pak tady trdluju, jak nevěsta o posvícení. Musím se honem někde svléknout.
9: Tak pojďte, chlapi. Pojďte. Máte všichni všechno připraveno? Vidle, sukovice, provazy. Všichni všechno?
10: Máme.
11: Vidle i sukovice.
12: I provazy.
10: I provazy máme.
9: A co je nového na ulici? Nic.
8: Kde pak? Ta se sem neodváží. Akorát jedna babka si tamhle na ulici začala nic poskakovat. Maši, tlačej bodky nebo co?
9: Ale vemko za babku, tak dobře. A jak říkám, jak se liška objeví, všichni hurá po ní. To by to byl sám rohatý, aby nám někam utekla.
6: Dobré odpoledne ve spolek.
9: Liška, větrn dojtrnit. Chyťte ji. Kdo ji dopadne, dostane ode mě 10 korun.
12: Pozor, těží tě vlezím. Pozor tam. Chyťte ji, kdo za ocas.
8: Hopklíček.
9: Stanou všichni za ní. Nesmí nám uniknout. Za kůži dostanu 100.
8: Já jsem se nějak zamotal do provazu.
12: Liška nás nepočká.
9: Za ní.
12: Honem, za ní.
8: Určitě běžela do stokoly. To všechny lišky dělají. Já je
6: znám. Jo, houbelec do stodoly. Tak chytrá jsem taky a vím, že byste mě tam hledali. Tady jsem ve zdraví přežila tu hrůzu. Na tyči hned vedle tety chňapky. Ale kdyby ta tyč náhodou praskla, tak bych tu docela určitě visela doopravdy. Tak, a teď honem, než se pan uzenář Špejlík s těmi chlapy vrátí, musím si vybrat nějakou pěknou šunku, aby viděl, že se mnou nejsou žádné žerty. A nebo radši dvě za ten strach. Ale protože já jsem liška vzdělaná a inteligentní, musím mu za tu pochoutku náležitě poděkovat. Nejlepší bude, když mu tady v krámě nechám dopis. Tak, a je to.
9: Dojeli ta dojitrnic, kam se jen ta mrška chlupatá mohla ztratit.
7: Zkusíme ještě, drobátko, zašťourat pod chlívkem.
9: Tak jo, a honem, a všichni dobře hlídat.
8: Čuj, zatracená liška, ještě mi zbouráte chlívek.
7: Není tam, pane Špejlíku, tak co budeme dělat?
9: Já nevím, a čertivem, i s tím chlívkem. Hlavně, že se té chlupatici zrzavé nepodařilo ukrást mi zase nějakou šunku. To bych musel navíc ještě ke vší škodě vyklopit panu lesníkovi Březinovi 100 korun. A takhle je zaplatí on mě?
8: Tak pozdrav pánbu, pane uzenáři. My jdeme zase po svý práci.
9: Prach se smazec, dojtrnic, hrom dojelit. Tady byla šunka. A tuhle taky. A obě jsou pryč. Jsou dočista pryč. A 100 koruna taky. Prach se smrděnecky. Jestli já tu chlupatici chlupatou, tu zrsku zrzavou, jestli já ji někde dopadnu, já z ní na mou duši hadry cucky nadělám. Co je to tady? To je nějaký dopis nebo co? No, můjte, kotě. Opravdu dopis. Ctěný pane Špejlíku, moc vám děkuju za ty dvě šunky. A abyste neměl tak moc velikou škodu, pošlete mi za ně oučet zase do dutého stromu na rozcestí. A nezapomeňte vyplatit panu lesníkovi Březinovi těch 100 korun, poněvadž dluhy se platit musí. S úctou Liška od dutého stromu. Jíden, tolik škody. A ta mrška se mi ještě vysmívá.
10: Dobré odpoledne, pane Špejlíku. Tak co, jak pak to dopadlo? Přelstil jste moji Lišku? Máte ji?
9: Nemám, pane lesníku. A o té vaší zrce chlupaté už nechci ani slyšet do smrti smrťoucí. Protože na mou duši je to ta nejchytřejší a nejmazanější Liška, o které jsem jak těživ slyšel.
10: A co naše sázka?
9: To víte, že platí. A tady máte těch 100 korun. A ať je mezi námi pořádek.

Mé jméno je Izmael a budu vám vyprávět svůj příběh. Příběh o pomstě, která uvrhla tolik lidí do skázy. Příběh o bílé velrybě, o kapitánovi Achabovi, příběh o opravdovém přátelství a příběh, jehož hrdinou jsem já sám. Stalo se to všechno, když jsem byl vlastně ještě kluk. A bylo mi 16 let a tolik jsem toužil vydat se na moře, na velryby. Už jsem měl dost té každodenní dřiny u nás doma. Sotva ráno otevřu oči, už na mě máma volá. Izmaeli, kde pak jsi? Musíš doběhnout nakoupit do přístavu čerstvé ryby. A taky vydrhnout podlahu na zápraží. A nanosit vodu ze studny. Tak kde se zase schováváš? To je přesně ono. Já přece nebudu celý život běhat nakupovat na trh, když mě volá jiná práce. Mám v srdci jedinou touhu. Vydat se na moře a plout. Poznat daleké kraje a zažít dobrodružství. A naučit se rozumět velrybám. Mají svou řeč? A taky mají svoje písně. A já s nimi budu mluvit. Jenže kde pak máma? Ta by tomuhle nemohla rozumět. Izmaeli, tak kde vězí?

Ja to stejne viedela. Chceš po tátovi. Musíš na more loviť ryby, musíš za dobrodružstvím. Izmaeli, slyšíš miesinku? Dej na sebe pozor a vrať se mi. A tak sme sa rozloučili. Utíkal som do přístavu, co mi nohy stačili. A srdce mi bušilo jako zvon. Ja pojedu na more, ja pojedu za dobrodružstvím. Sotva jsem dorazil do přístavu, začal jsem se vyptávat. Halo, námořníci, rád bych se dostal na velrybářskou loď. Nevíte, neschání nějaký kapitán plavčíky? Zpočátku všichni kroutili hlavou, jakože o nikom nevědí. Až nakonec jeden námořník povídá. Jo, mladej, o jednom bych věděl. Kapitán Achab přece schání chlapy, jede na velryby. Na velryby? Srdce mi poskočilo radostí. To musím jet s ním. Jenže námořníci se rozchechtali. Ale ty si pískle, ty bys nám nebyl k ničemu. Já a pískle. Rozuzil jsem se. Dejte si na mě pozor. Já se budu prát. A hned jsem začal pěstí. Chlapi mě obestoupili a začali do mě šťouchat. Tak se ukáž ty, ty pískle. No ukáž svaly, ty tvoje pěstičky. Prát? Tak tomu se musíme jenom smát. Než bys řekl švec, ležel jsem na zemi a jeden tlustý námořník mi seděl na zádech. Nemohl jsem se ani hnout. Konečně se jim mě zželelo. Jeden z nich se nade mnou naklonil a povídá, přijď zítra za svítání. Kapitán Achab bude na lodi, třeba tě vezme. A můžeš drhnout palubu. Vyskočil jsem na nohy a řekl bojovně, přijdu, kde pak palubu? Budu šplhat po plachtový a vyhlížet velryby. Uvidíme, zavrčeli ti mořští vlci a odpotáceli se do nedaleké hospody. Zítra, už zítra. Nemohl jsem se dočkat. Chtělo se mi zpívat. Teď jen, kde přenocuju. Chvíli jsem se rozhlížel a naštěstí hostinec nebyl daleko. Zaklepal jsem tam. Pane Hostinský, mohl bych tu přenocovat? Musím být zítra časně ráno v přístavu. Nemám volný pokoje, houkl na mě. Ptej se jinde, ty pískle. Už zase. Já nejsem žádný pískle. A můžu zaplatit. Mám peníze. Bránil jsem se. Jak slyšel o penězích, hned otočil. Peníze? Ukáž. Tak víš co? Pustím tě do pokoje číslo 13. Bydlí tam sice už jeden chlap, ale chodívá domů až po půlnoci. Ty usneš dřív a vejdete se tam oba. Pánečku, to byl hezký pokojík. A ta postýlka. Hned jsem začal zívat a šlo na mě spaní. A tak jsem zasunul kufr pod postel, zalezl jsem pod peřinu a zavřel oči, abych byl zítra čerstvý na toho kapitána. Ze spánku mě probudilo příšerné zaječení. Uja umba kukosum! Přede mnou stál chlap jako hora, celý potetovaný a příšerně se na mě šklebil. Vyrazil jsem ze sebe. Pomoc, pomoc! Co je to za strašidlo? Ten chlapík zamrkal a rozchechtal se. Ty jsi jen kluk, ty žambaba! Vlasy měl rozcuchané a chechtal se teď od ucha k uchu. Co tady děláš, kvíkvéko? Hospodský říkal, že tu můžu přenocovat, vysvětloval jsem. Zaplatil jsem. Domorodec nesouhlasně vrtěl hlavou ze strany na stranu. Oj, karamba, pokoj můj. Vůbec se mi nechtělo o ničem dohadovat. Rychle jsem vyskočil a začal jsem hledat pod postelí kufr. Tak já odtud zmizím, mumlal jsem. Trochu se tě totiž bojím. K mému překvapení se na mě domorodec vlídně usmál. Kvikvek, nic nedělat. Ty dobrý? Já dobrý? Usmál jsem se taky. A ty? Můžeme být kamarádi? Opakoval to slovo po mně. Kamarádi? To neznat. Pak z ničeho nic zaječel. Kukujumba! A to mě rozchechtalo. Kukujumba? Kukujumba? Kukujumba, kukujumba, opakoval domorodec pořád dokola a já se k němu přidal. Kukujumba, kukujumba, kukujumba. Chvíli jsme skákali po posteli a házeli po sobě polštářema. Pak jsem úplně vyčerpaný zůstal ležet na zádech. Dobrou noc, kamaráde, řekl jsem unaveně. Hašaša, usmál se a znělo to trochu jako hajaja. Ty, a jak se vlastně jmenuješ? Zeptal jsem se ještě. Kvíkvek, zněla odpověď. Docela legrační jméno. Pomyslel jsem si a prozradil Kvíkvekovi, že já se jmenuju Izmael. Tak budem kamarádi? Zubil se na mě

0: a pokyvoval hlavou. Kukujumba. Tak krásný sny, Kvíkvéku. Popřál jsem mu ještě a pak jsme oba usnuli tvrdým spánkem. Musím říct, že takhle dobře jsem se ještě nikdy nevyspal. Sotva ráno kohout zakokrhal, potichoučku jsem se vysunul z postele, abych Kvíkvéka neprobudil. Těšil jsem se do přístavu. A jak najdu kapitána Achaba, tak jen potichu, abych neprobudil Kvíkvéka. Jenže Kvíkvék byl okamžitě na nohou. Kukujumba! Řekl trochu vyčítavě. Probudil jsem tě, kamaráde. To jsem nechtěl, omlouval jsem se. Kukujumba, bajakuda ramba! Mračil se Kvíkvék a já mu rozuměl. Takhle se přece kamarádi nerozcházejí. Tak pojď se mnou. Třeba ti na lodi budou potřebovat taky, navrhl jsem. A tak jsme šli. Kvíkvék celou cestu radostně poskakoval a něco si broukal. V přístavu jsme byli hned. Byla tam spousta námořníků a hlasitě pokřikovali. Tak co, najde se nějaký mořský vlk, který chce jet s námi, s kapitánem Achabem na velryby? Já chci jet, volal jsem z plných plic. A Kvíkvék se hned přidal. I já chci jet. Námořníci si ho prohlíželi a kouleli očima. Moc se jim nelíbil, naháněl jim strach. Toho kluka berem, ale toho divného domorodce, toho ne. Kdo ví, co je zač? Ještě by nám to přineslo neštěstí. Rozhodli se. Začalo to vypadat, že Kvíkvéka na loď prostě nechtějí. Kvíkvék všechno chvíli pozoroval, pak z ničeho nic vytáhl luk a šípy. Pomalu napnul tětivu, vykřikl, umalu mači! A vystřelil šíp, který se trefil přímo do prostřed terče, který visel na přídi. Mezi námořníkama to obdivně zašumělo. Chlapi, koukejte, jak umí střílet. To je frajer, panečku. Hej, umíš to i s harpunou? Ty, jak se jmenuješ? Kvíkvék, odpověděl. Námořníci se rozchechtali. Srandovní jméno. Ty, Kvíkvéku, udělej to ještě jednou. Jestli to nebyla jenom náhoda. Já vyhodím do vzduchu plechovku a schválně, jestli se trefíš. Kvíkvék se jen ušklíbl a vyskl zase. Umalu mači. No a trefil letící plechovku. Námořníci z toho byli úplně vedle a hned se překřikovali.
1: Chlapi, toho berem.
0: Ten střelí každou velrybu.
1: A toho kluka taky bude drhnout polubu.
2: Jo, to je plavba naše, plujem mořem, plujem časem, řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem. Jo, to jsou věci, jo, to jsou věci, jo, cesta zlá a kdo se to vyzná.
0: V tu chvíli se ozvaly rány, jako by někdo bušil dřevěnou palicí do podlahy. A na palubě se objevil kapitán Achab. Na hlavě měl černý klobouk naražený do čela, takže mu nebylo moc vidět do tváře. Na sobě měl černý plášť, spod kterého vykukovala bílá dřevěná noha. To ta vydávala ten zvuk. Loupl po nás okem a zařval.
3: Co je to tu za randál? Přestaňte! Což nevíte, že máme vznešený cíl? Jedeme strestat netvora za to, co si dovolil. Jedeme zničit Moby Dicka, bílou velrybu. A přísahám, že nepřestanu, dokud ji nedostanem. A přísahám, že každého, kdo se bude vzpouzet, hodím vlastnoručně přes palubu. A teď už všichni spát. A hned.
0: Námořníci se rozutekli do svých kajut, jako když do nich střelí. Já byl taky v cukuletu v posteli. Lehl jsem si ke Kvíkvékovi a zavřel oči. I když spát jsem moc nemohl, celou noc mě budily kroky kapitánovi dřevěné nohy, jak se procházel za svitu měsíce po palubě. Bum, bum, bum. A k tomu Kvíkvék kvílel ze spaní. Na druhý den mě námořníci budili.
1: Tak kde je to pískle?
0: Co bude s tou palubou?
1: No tak, mladej.
4: Opadni ryžák. A šup, a šup, a šup.
0: Drhnul jsem palubu, co jsem mohl. No a musím říct, že by máma koukala.
1: A teď druhou palubu.
0: Chechtali se chlapi a hned mě povzbuzovali.
4: A šup, a šup, a šup.
0: Byl jsem spocený jako myš. Otíral jsem si čelo, ale chlapi mi nedali odpočinout.
1: Ještě horní palubu. A kvitej, kvitej, chlapečku. A šup, šup, šup, šup, šup.
0: Drhnul jsem palubu celý den a večer jsem padl do postele jako špalek. Ku podivu, tentokrát jsem spal tak tvrdě, že jsem kapitána chodit po palubě v noci neslyšel.
3: Na druhý den jsme spatřili v dálce první velrybu. Chlapi, volali námořníci. Gejzír, viděli jste? A tamhle druhý, třetí. Velryby jsou tady, jde se lovit. A lov začal. Hotová jatka. Kvík-kvék střílel harpunou jak o závod. Všichni žasli, že se pokaždé trefil. Námořníci velryby vytahovali na palubu a porcovali je. Všichni se radovali. A jenom mě jich bylo tak líto.
1: Napněte plachty!
5: Připravte lana.
1: Velryba na obzoru! Chlapi, ještě je tam druhá!
6: Tak sem s ní!
1: Kvíkvéku, střílej!
6: Tak, máme ji.
5: A teď na palubu.
2: A šup! A šup! A šup!
1: To byl dneska dobrý lov,
6: co? Panečku.
1: A tak se na to napijem!
2: Joho, to je plavba naše, plujem mořem, plujem časem, řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem.
7: Joho, to jsou věci, joho, to jsou věci, joho, cesta zlá, a kdo se v tom vyzná?
3: A tak to šlo den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. Často jsem večer stával na přídi a bylo mi smutno. Ach, velryby, moje milé, já vás nechci zabíjet. Já vás mám rád. Chtělo se mi domů za mámou. I ostatní námořníci už byli unavení a nadávali na kapitána, že nás pořád žene dál a dál.
0: Chlapi, já už mám toho všeho dost.
3: Chci domů.
0: Já taky.
3: Za ženou a za dětmi. Tak dlouho jsem je neviděl. A já za mojí milou maminkou a za dědou a za babičkou. V tu chvíli zahrmělo. A Kvíkvék začal kvílet, jako by tušil, že se něco stane. Wow, wow, wow, wow, wow. To se nám, chlapi, asi těžko podaří, dostat se domů. Slyšíte Kvíkvéka? Všiml si jeden z námořníků. Tahle bouře bude zlá, jste jen tak nevyváznem. Hrmělo a nebem lítaly blesky, jaké jsem nikdy neviděl. Byli jsme promočeni na kost, jak jsme se snažili udržet loď ve správném směru v té bouři. Kvíkvék nepřestával kvílet, kde si v plachtoví. V tu chvíli se objevil na palubě kapitán Achab a obořil se na něj.
0: Co tady kvílíš, Kvíkvéku? Snad nemáš strach? Tohle je ta správná chvíle, kdy se objeví můj sok. Bílá velryba. To díky ní teď kulhám jako stará bába. Ukousla mi nohu. Ta obluda. Moby Dick.
3: Dodal jsem si odvahy a promluvil jsem ke kapitánovi.
0: Kapitáne, měli bychom obrátit loď a plout zpátky. Je tady zima a bouře střídá bouři.
3: Otočil se ke mně a z jeho očí jakoby lítaly blesky.
0: Co ty, holobrátku, mlíko ti teče po bradě. Máš strach?
3: Nemám strach, bránil jsem se. Ale měl bys už tu svou velrybu nechat plavat. K čemu se mstít? Vždyť je to jen zvíře.
0: Kapitán se jen rozchechtal. To není zvíře, to je démon, ďábel sám.
3: Tu chvíli jsme ho spatřili. Z vody se vynořil obrovský bílý hřbet, posetý harpunami, plný jizev po předešlých bojích.
0: Konečně, zajásal kapitán. Tamhle je, jako na zavolanou. Kvíkvéku, popadni harpunu a střel. Tvůj kapitán to proučí.
3: Kvíkvék dál kvílel v plachtoví a námořníci se ho zastávali.
0: Nenuď ho, kapitáne, vždyť je bouře, blesky osvětlují nebe, plujeme do záhuby. Pojďme pryč odsud, než se něco stane.
3: Ale kapitán se jen smál. Jediné, co se stane, je, že se náš osud naplní. Námořníci se po sobě zděšeně podívali.
0: Copak opravdu přišel o rozum?
5: Otáčím kormidlo ke břehu,
3: vykřikl jeden z nich a hnal se ke kormidlu.
0: Svinuju plachty!
3: Přidal se druhý a třetí a hned se do toho dali.
0: Tohle je vzpoura,
3: zuřil kapitán.
0: Do člunu, jdem zabít toho netvora. Kvíkvék a Izmael, okamžitě do člunu. To je rozkaz, jdem zabít bílou velrybu.
3: Ještě jsem se ho snažil odvrátit od jeho šíleného nápadu.
0: Ach, kapitáne, zastav se přece a volej k Bohu o pomoc.
3: Zase po mně šlehl tím svým pohledem.
0: Bůh se stará o jiné věci. Tohle je moje pomsta. Jedeme.
3: A tak jsme nasedli do člunu. Blízko nás, z ničeho nic, vytryskl gejzír k obloze. A pak se velryba dala do zpěvu. Zpívá
0: že život je nádherný dar. Slunce i bouře, déšť i klidné moře. Zpívá, že brzy dorazíme za obzor. Ale kapitán se nedal zastavit. Vytrhl Kvíkvékovi harpunu z ruky a zakřičel: teď hodím harpunou já a tebe, Moby Dicku, navždy pošlu do hlubin. Pomsta bude sladká. Kapitán vystřelil harpunu, ale protože byla připoutána k jeho zápěstí, letěl za ní. Zabodla se Moby Dickovi dozad a kapitán se marně pokoušel vyprostit. Moby Dick vyskočil do výšky a v zápětí se i s kapitánem Achabem potopil. Po chvíli vyskočil znovu a překousl loď vejpůl. Byl to obr a měl strašlivou sílu. Blesk sijal do lodi a ta se začala pomalu potápět a táhla za sebou náš člun. Věděl jsem, že je to konec, že nás stáhne do hlubin a volal jsem ze všech sil: Kvíkvéku, pomoz mi, Kvíkvéku. A pak jsem ho spatřil. Stál na potápějící se lodi a z posledních sil přeťal lano a uvolnil tak ráhno, na kterém jsem se nakonec zachránil. Z celé posádky jsem zbyl jen já. Tak strašlivá může být nenávist a touha po pomstě. A Kvíkvék? Jako bych pořád slyšel jeho smích. Děkuju ti, kamaráde. Děkuju. Kukujumba! Kukujumba! Tak to byl můj příběh. Příběh o bílé velrybě. O nenávisti, ale taky o přátelství. Příběh, na který nikdy nezapomenu. Kukujumba! Kukujumba!
8: Že jsi byla holka nezbedná, počkej, ty to ale dostaneš.
9: Vždyť jsem byla v zámku.
8: Mně se zdá, že ne.
9: Byla.
8: To je velká lež.
9: Byla.
8: To bych tě tam musel vidět. Nelži mi už. Měla by se stydět.
9: Nemám věru, zač bych se tu styděla. Neviděl jste mě a já vás viděla.
8: A co jsem dělal?
9: Jen jste chodil po slavnosti za tou cizí paní.
8: Však to bylo k zlosti. Nechtěla jí zjídel ani trošičku. Co bys tomu řekla, myší kožíšku?
9: Inu, možná předtím hodně večeřila.
8: Říkám ti, ta ženská byla podezřelá. Janku! A co nádobí? Tady je nachystané?
10: Trošičku jsem zaspal. Nezlobte se, pane. To je hromada. Ach, páni milí. To nám všechno hosté včera ušpinili. Myší kožíšku, no tak to umíjeme.
11: Kuchaři?
8: Zde, pane, vaše přání.
11: Za okamžik přijdou princi pro snídaní. Dej si pozor, špatnou náladu princ má.
8: Kulévka je, zdá se, málo solená. Hej, kuchtičko, přidej do ní trochu soli. Princ je smutný. Srdíčko ho bolí.
11: Měl bys ho jen vidět. Sedí v komnatě, nikdo k němu nesmí. Ani přátelé.
8: To je vina tamté ženské, prochlaté.
11: Myslíš, tamté cizí se vězdou na čele?
8: Ovšem, napřed princi hlavu pomátlá a pak si zmizí. Je to podvodnice zlá.
12: Chvilka nepozornosti a prsten sklouzl ladě do polévky.
8: Posolila si ji? Slyšíš mě? Je slaná! Děvče, ty máš v očích slzy, protože tě kárám, tolik tě to mrzí.
9: Nemrzí.
8: Tak vidíš. Nemyslím to zlé. Musím, děvče, pořád myslit na prince. Umřela mu matka, když byl ještě malý. Ale děvče, co pak jsme se rozplakali? No tak. Víš co? Teď si vezmem něco k snědku. Pojď.
12: Snad ani neví, co jí. V mysli Radovan stále k neznámé krásce bloudí. V tom olžíci v polévce cosi zacinká. Třpit prstenu princi ducha přítomnost vrací.
13: Maršálku?
14: Můj princi?
13: Ať sem přijde na chvíli kuchař a s ním jeho pomocníci, kteří polévku mi vařili.
14: Kuchaři?
8: No?
14: Máš jít i hned k princi.
8: Co se stalo?
14: Nevím. Princ jen velí, abych přivedl kuchaře a všechny, kteří s polévkou co dělat měli.
8: Věra, Věra, ty jsi ji přesolila. Bude přesolená?
14: Ne, to není tím. Tentokrát ti to neprojde tak lehce, drzí kuchaři.
8: A co se vlastně děje?
14: Nevím.
8: Vařečku, tu menší. A řád.
14: Ten si raději neber.
8: A ty tu zůstaň.
14: Všichni musí před prince.
8: Asi chloupek z tvého kožíšku nalezl princ plavat na polévce. Ano, ano, polévka to byla. Nešťastnice. Ty to jasně vím. Ty jsi to vlastně všechno zavinila tím tvým myším pláštěm škaredým. Odchod. Jasný princi, před vámi váš kuchař se uklání.
13: Přivedl si svoje pomocníky?
8: Vrchní kuchtík Janek
15: zde.
8: A pak kuchtička tu je.
13: Dobrá. Jak pak ta se jmenuje?
8: Nijak.
13: Neznáš její jméno?
15: Já bych vám je princi řekl.
8: Ty mlč.
15: Ona jméno nemá. Tak jsme pro ní vymysleli jméno Myší kožíšek.
13: A jestli pak na ně slyší?
15: Slyší. Její kožíšek opravdu je šitý z myší.
13: A kdo vařil polévku?
8: Já.
13: A ona přitom byla?
8: Nebyla. Jen...
13: Pověz rychle.
8: Jen jí trochu přisolila. Jasný princi, odpusťte jí. Opravdu je bez viny. Nechcete jí přece vyhnat pro ten chloupek jediný.
13: Chloupek?
14: Je to ale drzý chlap. Smím ho princi potrestat?
13: Jaký chloupek?
8: Myší chloupek, co jí do polévky spad.
13: Všecko se ti v hlavě plete. Raději už odejděte.
14: Princ tě k čertu posílá. Jděte. Jděte.
13: Zůstane tu dívka, co polévku solila.
8: Milosti.
14: Jdi už, kuchaříku. Naskuhral se z dosýta. Jasně, prince na vás loví. A teď vám to spočítá.
9: Jasný princi, tady stojím. Nyní vyneste svůj soud.
13: Já bych před vámi chtěl paní na kolena pokleknout. Neskrývejte už svou hvězdu. Odložte své přestrojení. Mluvte otevřeně. Svoje jméno povězte mi. Do smrti vás, paní, budu milovat a ctít. To vám na čest slibuji.

0: Já si vás však, milý princi, nemohu a nesmím vzít. I když vás tak miluji. Najdete si jinou ženu. Bude vás mít jistě ráda.
1: Král Kazisvět přijel princi pro princeznu jménem Lada. Prý tu byla na slavnosti a musí tu ještě být?
2: Přijmu krále Kazisvěta. Chtěl bych si s ním promluvit.
3: Bystrouška sedí chudák u psí boudy, zahandena, pokořena. I lapák se na ní přišel podívat hezky z vrchu. A kohout zvolal okamžitě valnou schůzi svého hejna, naparoval se ostruhami a peřím a uspořádal slípkám poučnou přednášku. Toto podívejte si, jak je člověk spravedlivý, kdyby ne jeho, jak by to vypadalo na světě. Honila si náslečná liška a včil sedí a neví kudy kam, na řetězku, he? To proto, že nesnáší vajec a nesedá trpělivě na hnízdě. Pracujte, snášejte, já vám pomůžu a lidi vás budou mět rádi. No, o slepici nelze říci, že je tvorem zvlášť chytrostí obdařeným. Duch svatý osvěcuje svět, vydal se ze všech svých darů patrně hned u člověka a nechal ostatní tvorstva v temnotách. Než tak hloupé slípky přece jenom nebyly, aby lezly bystroušce až pod nos. Boudě vyhýbali se zdaleka a pranic neohlíželi se na to, že jí kručí v břiše. Pokusila se lákat je k sobě. Nejdřív zkusila to s kotrmelci a rozmanitými prostocviky. Slípky se po ní podíval jedním okem a hrabali klidně dál na hnoji. I postavila se bystrouška na střeše boudy a začala řečnit. Mluvila o útiscích, o vykořisťování porobených, o spravedlivé odplatě. A nakonec přislíbovala slípkám, že vyženou člověka z myslivny a vyvlastní ji pro sebe. A kdo nás bude krmit? Zakokrhl rozhořčeně kohout. Ty snáď? Pojď sem, já ti to pošeptám, aby nás člověk neslyšel. Spráská nás, ešli o tom budeme mluvit nahlas. Jo, pravda, líbíš se mi, zlobil se kohout. Nejspíš plná hrdinství a hnedka z toho se bojíš pípnout. Hleďte slípky, takovýho máte vůdca. Spustila bystrouška. Ohavný sobec myslí jenom pro sebe. Chce vás pro svý chodky, protože za to bere mizerný žolt od člověka. Osvojíte si všecky stejný práva, odstraňte samozvance, odstraňte starý řády, stvořte si nový svět a novou společnost, kde se budete rovným dílem rozdílet o radost a štěstí. Jo, a bez kohouta... Zvídala stará slípka, která občas kokrhávala a měla všelijaké spády. K čemu potřebujete kohouta? Odvětila bystrouška s výsměchem. Nejlepší zrnko ze zobe vám a do čeho se mu nechce, na to si zavolá vás. Tak tě klofnu, rozhorlil se kohout. Slibuje odstranit člověka, aby nás sama zežrala, klama hladová. Obrátil se k ní zády a slípky roztýlily se opět po dvoře. Než bych se dívala na vašu zaostalost, radši se zaživa pohřbím, řekla liška a jala se hrabat skutečně před boudou jámu jako hrob. Až to na všechny strany lítalo, jak hrabala. Důl se hloubil a konečně bystrouška v něm zmizela i s ohonem. V slípkách se ozvala stará zvědavost. Obcházeli, otáčeli se kol jámy, ale žádná neměla dosti odvahy nahlédnout do ní. Posléze vrhli se na kohouta, nadali mu zbabělců a naléhali, aby se podíval, je-li už liška mrtvá. No, kohout jako dobrák uposlechl. Vznesl se honosným obloukem a spustil se na okraj domnělého bystroušči na hrobu. Liška ležela v jámě bez hnutí. Kohout podrbal se zobákem rozpačitě pod křídlem a už chtěl říct svým soudružkám, že je po lišce. To zatmělo se mu v očích, zatmělo se před ním a nad ním a jako ta jáma rozevřela se liščí tlama. Slípky zaslechly jen její chechtot, prchajíce uděšeně ke kurníku. A od té doby hejno slepičí řídlo nezadržitelně. Bystrouška tloustla a líbilo se jí na řetěze víc než na svobodě. Ničeho se nelekala a ničeho se neobávala tolik, jak onoho okamžiku, kdy zhltne slípku poslední. Okamžik ten však nenastal. Revírník klíkl vytrvale na kuny, ale pasti byly vždycky prázdné. A paní revírníková chodila den po dní zasmušilejší. Vajíček nebylo, dvůr se vyprázdnil, vymřel. Jednoho dne po ránu, když sama šla sypat drůbeží, vyšla jí vstříc sirota, poslední slepička. Peří na hlavě zježené hrůzou, stála tu na jedné noze a krákorala si truchlivě na rozloučenou s krásným světem. Žít bez lásky se jí nechtělo a proto se odhodlala, že půjde a poprosí bystroušku, aby rázem ukončila její trýzeň. Stýskalo se jí po kohoutovi, po jeho něžnostech. Všude bylo tolik červu a drobného, chutného hmyzu, tak krásně by se bylo žilo v kruhu rodinném, leč marno vše. Darmo kvokat, když z čistých vajíček ani nejmenší kuřátko se nevysedí. Paní revírníkovou pohled na osamělou slípku dojal k slzám. Pustila zástěru, vysýpala na zdařbu zrní a rovnou namířila si k boudě bystrouščině. Tam to vypadalo jako u žida peříčkáře. Ty sloto jedna, spustila stojíc uprostřed slepičího hřbitova. Toto k mám já za to, že jsem nepřemluvila svého blázna starého, aby mi z tebe dal udělat štuc? Ale počkej si, tobě já povím, bestio. Bystrouška přikrčila se k boudě, ne, že by se v ní hnulo svědomí, naopak nářek staré ženy byl jí k smíchu a ona se pouze přetvařovala, aby nějakou neslízla hned. Nudila se, nebyla z toho ovládnout se, aby nezívla. Vyhlíželo to, jako by byla řekla, nevrč. A to paní revírníkové dodalo, ať se propadnu, ešli tě nevykopu kopáčem hnojským. Zahrozila a rozběhla se k hnojisku. Bystrouška vyskočila. Rozhlédla se bystře dvorem a pomyslila si včil nebo nikdá. No, nebylo jí lehko opustit lidské doupě, odvykla tu starostem o život a práci, zapomněla, jak vypadá život venku v lese, ochočila se. Nesnadno je měnití pohodlné otroctví za nepohodlnou svobodu, vyžadující strádání a přičinlivosti. Stává se i lidem, jak jsou moudří a rozumní, že neradi a z donucení svrhnou okovy a ještě dlouho potom vzdychají a naříkají, bývalo líp, když se o nás jiní starali. Nezbývalo však mnoho času, bylo nutno jednat rychle. Bystrouška se srdcem bolestným vzala do tlamy provaz, který poutal k boudě, aby to byl provaz předváleční, župla odhodlaně do něho. Na rozloučenou pohladila ohánkou zemi, kterou ušlapala, a pak zvolna krokem váhavým a opatrným zabočila ku plotu. Přehoupla ho a za ním přikrčila se do kopřiv, aby viděla, co se bude dít. Paní revírníková vracela se ozbrojena kopáčem. Pro slzy neviděla na cestu, hněv háral v její duši a nechci měla měkkou povahu. Umínila si, že bystroušku zabije. Rozbité mísy, zkažené obědy, pepíkovo lítko, potrhané slípky, to vše volalo o neúprosnou pomstu. Došla na místo, ale bouda byla prázdná, jen kousek provazu tu zbyl. Paní revírníková upustila kopáč. Staré, zastřel ju! Zvolala zoufale, nebo z toho budu měť smrť! Kopřivy za plotem se zavlnili, zvedl se obláček prachu, ryšavý ocas kmitl se v něm. To bystrouška vracela se na svobodu. Les byl veliký, pustý a tajemný. Tak jevívá se všem lidem a nejvíc básníkům a malířům, jdou-li jim sami. Bývá jim tam smutno a pociťují občas divný strach, jaký zakoušíváme v dětských letech. Strach z ničeho. Ovšem, když tam jdou lidé dva a dva, bojí se zase něčeho, aby je totiž nikdo neviděl. Staří vzpomínají, i když se tomu brání, jak se mívali rádi a jak pěkně bývávalo v leckteré lesní samotě. Mladí nemají na vzpomínky kdy a nestrácejí čas. Bystroušce bylo jako člověku. Kudy pak včil dál, povídala si. Neznám stezníků, nevím, kudy makám. Smutno je mi, proč jsou tak sama, kdybych aspoň měla kouska střížky nad hlavou. Dohroma zahubovala sama sebe a přetáhla se zlostně ohánkou. Aby se liška v lese ztratila. Nad hlavou jí prosvítlo, vycházela na mítinku a rázem spadla s ní tesknota. Nebyla tu sama. Uprostřed seče na malém brdku stála osobnost zvířecí, jí neznámá, která vzbudila i hned její pozornost. Osobnost tato stála po pás v díře. Stála nikoliv nějak ledajácky, nýbrž z jejího postoje, z každého chlupu, z očí k obloze obrácených, z nosu vzhůru pansky otrčeného a ze vznešeného držení pracek zářila ohromná povýšenost nad celým okolím. Bystrouška se přikrčila za podrostem, všecka skoprněla a pravila si v duchu, hrom ti dépac, co pak je to tok za panáka? Byl to milost pán Jezevec, domácí pán, mládenec obstarožní a bývalý císařský rada v lesní říši. Šatil se velmi solidně, nedbají zbrklosti módy a jeho popelavý dědiční háv byl střihu ne zrovna elegantního, za to pohodlného, jako ulítý na jeho postavu, zvlášť na velebné bříško vybíjaračného labužníka a všestraného oblízala. Ač v úřadě nesloužil a samotářsky soukromničil, zachoval si podle rodinné tradice licousi, jež jeho tváři dodávali zdání šlechtického. Se světem se rozešel dávno a kašlal na společenské vychování a vybroušenost. Příčinou toho byla nešťastná láska. Když si před lety zamiloval se do krásné vidry za černým žlebem. Byla to slečinka z rodiny, kde se všechno třpitilo čistotou, kde se denně umývali, oškrabovali si pečlivě drápy, nenosili hlíny mezi prsty a kde nadevše dbalo se na lesk a úklid v domácnosti. Šatili se přepichově, což vysvítá nejlépe z toho, že ani ženy lidské nepohrdají vidřím kožichem a že čepice vidrovka udržela se za našich dob pouze na hlavách prozíravých statkářů. Domácí pán Jezevec chodil za vidrou vytrvale. Líbil se mu její pružný, honosivý krok. Ocas měl vždycky nádherně upravený v okouzlující úsměv a nežrala všelijak, nýbrž jen ryby. Jezevci šla z lásky až hlava kolem. Ma nescházelo mnoho, že by byl začal psát i verše. Protože však v rodině jeho dědila se krom domu a aristokratické tvářnosti úctyhodná omezenost, nenamáhal se vůbec, aby vyjádřil své city milostné formou oduševnělou. Činil to zcela jednoduše podle svého vlastního vkusu. Nosil jí nejpěknější slimáky, výborné myši odchované v ořeší znamenitého křehkého masa. Někdy vyhrabali jí výtečnou prima ponravu, která se rozplyne na jazyku jako karlovarská oplatka. Vidra dala si jeho dvoření čásek líbit, ale když se jí naskytl slušný bratranec, aktivní důstojník od pionýrů, dala Jezevci nepokrytě najevo, že je starý osel. Od té doby samotařil docela, lovil myši, ptáčky, slimáky, avšak jen pro sebe. Stal se břichopáskem a obratným lovcem, takže měl vždycky hojné zásoby a za vojny prováděl s nimi výnosný obchod řetězový. Jeho spižírna byla pověstná, široko daleko tloustl, břiško mu kulatilo, byl stále při chuti a když zásoby jednak spotřeboval, jednak rozprodal vždy do zimy, líně pak prospával celé měsíce ve svém bytě až do jara. A protože si vyměnil hojnost tabáku, oblíbil si dýmku a vydržel se povalovat od rán až do božího večera na lůžku. Toho tedy dne, kdy Bystrouška prchla z myslivny a vrátila se do lesa, vytáhl zas jednou paty z domu. Pozoroval počasí, sledoval let komáru, vážek, baboček a přesvědčil se, že barometr prudce klesá a že přijde patrně nepohoda. Ostatně kuří oka pověděla mu to rovněž. Z toho důvodu se rozhodl, že si obstará neprodleně důležitou domácí potřebu, aby nebyl za deště nucen vyjít přes práh. Když to udělal, mizel opět ve své díře. Bystroušce to Arci nedalo, protože neznala zvyků a zásad lesního obyvatelstva, o slušném obcování s ptáky, plazy a jinými zvířaty neměla potuchy a navykla si s prostým necnostem lidským, připlížila se k oknu jezevcovou a nahlédla dovnitř jako člověk, který také rád strká nos do cizího. V myslivně Hajný Špaček také často nahlížíval do komůrky, když si služka Andula hledávala blechy. Úžasem otvíral Bystrouška tlamu, vidouc nádhernou komnatu a v ní domácího pána na vzácném pelechu. Ansi pokuřuje z dlouhé dýnky. Nebyla z to potlačit výkřik údivu. Ono pak to tu vřeská, řekl jezevec a převalil se na druhý bok. Já, milost pane, pravila způsobně liška. Ty sloto žebrácká blechata, já ti povím, přestaneš čučet? Rozkřikl se dohněván a zapomínaj vlastní důstojnosti. Jehehehe, zasmála se liška, povídej si, bez tak máš jazyk líny. Řečo se potiš, dívejte se, válí se tu milost pán, důmá, že by se tam tři vešli a chudákovi vynadá za to, že se na ně chce jen podívat. Leží jako kráva v louce a mě bych chcel zprohnat. No tak to teda ne. No a ti dám chlámat se tuté před našem. A už heb, nebo tě dám doktorovi, ať ti zažaluje u soudu. Jo, třeba toť, řekla jízlivě liška a nazvedla posměšně ohánku. Tu z jezevce spadla rázem jeho vrozená lenost. Chytl pometlo a prásk, prásky, až jí za ušima nabíhalo, jak jí přetáhl. Odskočila vleku do bodláči a ke všemu se podrápala. Zatěla zuby zlostí, přisedla si a jala se nadávat nyní ona. Mnohá ovocnářka ze zelného trhu by jí byla záviděla její výřečnost. Ty gambáču zhnilé, sírovče sírové, vražedníku na člosálka, co já ti dělám, že mě mlátíš? Zavazím ti, ty špinavče špinavá, že mě klučeš? Les je tak velký, ale kde, vzpomene si, milost pán, že nikdo nesmí ani okolová jeho oken umazaných. Já bych tě měla dát k slavnému soudu, ale kdo by se s tebou mazal? Stojíš ty mě za to? Abys ti ale věděl, tak to nenechám ani za živé svět. Rovnou jdu včilka k bytové komisi. Však ti páni povíjou, budeš-li ti se roztahovat v té své kuti. Až tě vykvindujou, to uvidíš, co je to nemít stropu nad hlavou, ty zprosťáku hloupy. Jezevec poslouchal dole jen tak na půl ucha. Chtělo se mu spat. No, nechat si pokřičí, ženské nepřehádám, tož lepší mlčet. Povídal si a zapaloval si vyhaslou dýmku. Liška však nelenila a úsilovně přemítala, čím ho pořádně dohněvat. A když si vzpomněla na jeho přepichový byt, že by bylo škoda vláčet se po kancelářích a žebrat u bytové komise o zabrání domácnosti jezevcovi, usmyslila si, že ji zabere sama. S pániskama nic nespravíš, všechno uplatí ho. To by už dávno ani domácím pánem nebyl, kdyby neuplatil. Bouřlivý výstup vyvolal zatím zběh sousedstva. Rorej z poskakuje po větvích jasanu vykládal zlomyslně každému, kdo ho chtěl poslouchat, že jezevec je pěkná firma. Nakeťasil prý si, dobře si pomohl a teď prý si fouká. Před válkou prý neměl než jediných gatí, ale dlouho prý mu už to tak nepůjde, aby ze své vole zliskal chudáka ženskou za to, že se opovážila zastavit před jeho domem. Bystroušce, jež s pýchou pozorovala tento projev účastenství, napadl méně obvyklý projev pohrdání a pomsty zároveň. Přičapla si pohodlně, zvedla nožku a jala se jezevce bombardovat. Tak toto kmáš, plesnívče, na svou urozenou hlavu. A je-li ti toho málo, hnedkej ti přidám. Můžeš to pozbírat, ať máš s čem zasi keťasit. Z tvýho vznešeného baráku, aby zvěděl, udělám si s odpuštěním tento, víš? A budeš-li to vyhazovat, tak si vem glazetky, aby se ti to nezarazilo za nechty, víš? Máš je mocka fajnový. Jásala nad svou pomstou. Jezevci bylo dolezlé. Vykasal si rukávy, svlékl manžety a pustil se do nepříjemné práce. Jo, tak každý kousek obrac a vyfouke, víš? Je teplé, víš? A popálil by si s ruky. No, vida, umíš to. Mohl bys dobrna na prácu. Rádi by tě tam zametačem udělali. Jo, ještě nemáš pliskéřů? A jezevec pracoval dole ve svém bytě, až se spotil a po džebry ho píchalo. Jeho panská povýšenost a důstojnost opustila ho načisto. Ona ta neřádná, nemravná, huboval. Pomysl mě to hrozí, nadá mi to a nakonec si z mýho bytu udělá s odpuštěním veřejný záchod. No, počkám chvilku, až odende. Okno si zahraždím. Vyházel doklady, lištiny a hanebné msty do poslední smítky. Uvelebil se opět na pelechu a nacpal si dýmku a zamyslil se. Vyčítal si, proč vlastně dávno z této chajdy neodešel. Mohl si přece vystavět krásnou vilu na sluné stráni pod Javory s vyhlídkou na údolí řeky, kudy žlebem vinula se hlavní cesta této lesní končiny k napojedlu. Vždyť už tolik užil samotářství. V některých hodinách povstávala na oné cestě rušná promenáda, zejména zakouzelného osvětlení svatojánských mušek. Jeden šestnásterák vodíval se tu slaňkami, hříšník starý, patrně herec, uhlazený, oslňující elegancí chování, co chvíle s jinou. Mladé, zamilované kuny dávali si tam dostaveníčka. Ohavný tchoř jenž čpěl hůř než vinopálna a který tam nestydatě tropil výtržnosti. Žebral a otravoval vzduch, kdykoliv byl po zásluze odbyt. Zaječi hejskově stavěli tam na odiv své kožichy a pírka křiklavého moderního střihu. Co křeček, nenasytný lakomec a žrout, dřel se tu do kopce s nákladem, až mu huba tíží praskala. Což, aby ses tak oženil, prohodil mimoděk jezevec z toho všeho uvažování. Něco tak pěknýho, ženskýho by přeci neškodilo. Jo, tebe by zrovna někdo chcel, ozvalo se výsměšně nad jeho hlavou. Jak seš v kapce klustý, tak seš hloupý, hůř než bot. Tady máš něco ženskýho, aby zvěděl, že sůzná. Skoprněl a než se vzpamatoval z úžasu, byl mokrý od hlavy až k patě. Za největších liáků se mu něco takového nepřihodilo. Uděšen mrkl vzhůru a spatřil bystroušku v postavení velmi choulostivém, jako dvě líšenky, když vyvrcholí jejich hádka. To už věru přestávalo všechno. Stěží dýmku zachránil před zátopou. Kdyby byl měl revolver, byl by lišku uličníci i hned zastřelil. Div ho mrtvice v hněvu spravedlivém neranila. Hluboce mravně rozhorčen povstal, rozhlédl se po své milé světnici a rázně odplivl. I v papučích měl plno a zásoby potravin byly docela zkaženy. Zahrozil pěstí do okna a chystal se vyskočit, aby lišku důkladně potrestal. Včas ještě se rozmyslil. Kdyby se honil po lese s takovou, válně byc ti nedošel. Ještě by ho vykřičeli jako rváče a neotesance. Veta by bylo po dobrém jeho jméně a pověsti zděděné po předcích.
4: Vysněhuju se, řekl si odhodlaně.
3: Osušil si slzu, jež mu vytryskla z oka, sebral a zbalil své věci, naposled se rozhlédl po svém bytě a vyšel ze stavení. Na prahu se zastavil, nevěda kudy kam. na brdu, krčila se v jalovci bystrouška a chechtala se na celé kolo. Jezevec pohodil pohrdavě hlavou, však na stráni nad žlebem bude lépe, daleko lépe. Tam taková podezřelá cháska se neopováží, tam bude mít pokoj, do podzimu bude hotov s novým přístřeším. Pyšně otočil nos a neuznávaje lišku hodnou již ani nejpohrdavějšího pohledu, vykročil statečně do vysokého lesa. Bystrouška vyčkala, až zašel do houští, potom vrátila se k opuštěnému doupěti. Natrhla suché trávy, vymetla lůžko, zavrtěla vítězně ohonem, zaspívala radostně, spustila se do díry a uvelebila se v měkkém pelechu. Poprvé prožívala rozkoš soukromého vlastnictví. Ráno ji vyhnali lidé a ona div nezoufala. Nyní je domácí paní a les kolem dokola je jejím lovištěm. Pod modřím je tolik bydlišť králíčích, holuby sídlí ve skalách, všude všeho hojnost. Bystrouško, neboj se, krásně se ti bude žít. Zanedlouho spala jako v bavence. Vyspávala poprvé ve svém.

0: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku zase. Fuj, fuj. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky, docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle.
1: Měli bychom si postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, no, chaloupku. Chro, chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky. Chro, chro, chro, s chroští, no, no, no, s roští, mňa, mňa.
0: Mlasklo si spokojeně prasátko z proužky.
1: I kde pak sláma nebo roští, na babici fujavici platí jenom pořádné cihly, roch, roch, roch, jenom cihly.
0: A hrome, do obou prasátek, jako když píchne, ocásky se jim kroutí.
1: O, třeba tudy ani fujavice nepoletí. Poletí, nepoletí, na to se nedá spoléhat. Chaloupka musí pevně stát. O, a to já zas s tebou chaloupku z cihel stavět nebudu.
0: Duplo si prasátko z puntíky.
1: Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou dvakrát pole obejdu, trochu slámy seberu a chaloupka je na to tata pěkně zlatá. Celičká mě ukryje, střechu nepotřebuje.
0: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej
1: na, na, na, na, na. To je vona. To se ví, zívlo si líně prasátko z proužky. Jaké pak cihly? Chaloupka z chrastíčka, na, tam bude teplíčka, na, na.
0: A hrc, hrc, už rylo tamhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští černého, ani ho vidět nebylo.
1: Jenom abyste bratříčci potom nelitovali,
0: zvolalo tenkým hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet a prasátka na to volání nevytáhla ani rypáčky.
1: Ach jo,
0: vzdychlo si růžové prasátko.
1: Tak jsem tu zůstalo najednou samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám. Krach, krach, něch, něch, krach, něch, něch, něch, něch.
0: Svorně se chechtala obě prasátka.
1: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác. Krach, krach, krach.
0: Růžové prasátko to všechno dobře slyšelo a jak bylo celé od té dřiny zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku maličko vyfoukneš.
1: Tak mu to přišlo líto.
0: Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice Fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně, sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli, a Fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pčá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho cukrového sněhu, kam ses jen podíval. Pčá!

0: Ale jednoho dne se v tom bílém, studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko s puntíky a hned dostal na to prasátko hlad. Rr, nam, ham, nam, rr, nam, ham, nam, slyšíš mě? Povídám, prasátko s puntíky, otevři.
1: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále snad mělo prasátko zůstat potichu.
1: Jen počkej, já ti dám, ještě ti zaspívám. Fik mi krr, ham, nam, nam, nam, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku ti sfouknu.
0: A hned taky zafoukal, fiu, docela maličko. Slámka se rozlétla jako to peříčko a bylo po chaloupce. Ještě že prasátko stačilo vyběhnout. Utíká prasátko, utíká, cestou si puntíky počítá.
1: Ještě

0: Povídám, prasátko z puntíky, prasátko z proušky, otevřete.
1: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
0: I pro pána krále snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk, jak staré housličky. Od huby se mu kouří z ošklivé písničky. Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mi krr, ham, ham, ham. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku vám sfouknu.
1: Uj, strejčku foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš. Chaloupku z roštíčka rozfoukat nesvedeš.
0: Počkejte, já vám dám, teďka vám zaspívám. A to, co povídám, taky udělám. Zafoukal vlk. Fuj, fuj. Chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fujá. A bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.
1: Onem za naším růžovým bratříčkem. Ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, honem.
0: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo. No, poplakali si bratříčci všichni, ale jen co se v tom cihlovém domečku stačili uvelebit, už tu byl zase ten vlk. Rhamňam, rhamňam, slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proušky, růžové prasátko, otevřete.
1: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme.
0: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik, mik, rrr, ham, ham, ham, ham, ham. Zle se kouknu, na vítr si houknu, domeček vám sfouknu.
1: Uí, uí, strejčko foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš. Chaloupku z roštíčka rozfouknout dovedeš. Cihlový domeček nám sfouknout nesvedeš.
0: Počkejte, já vám dám. Teďka vám zaspívám a to, co povídám, to taky udělám. Nadul se vlk jako dudy. Fuj-a, fuj-a. Jenomže ať se zle koukal, jak koukal, na vítr houkal, jak houkal, cihlový domeček pevně stál, ať si vlk dělal, co dělal. Tlapkama se opíral, ocasem dotíral, nakonec do vrátek hlavou bouchal, jenom boule si nadělal. A byly to boule na mou věru jako cibule.

O princezně ve věži. Žil byl jeden kupec a ten měl syna, který se pranic nehodil k obchodu. Celé dny by jen hrál na housle. A tak ho otec jednoho krásného dne poslal do světa. Když se tak ten nezbedný syn loudal ulicí, uviděl hošíka, který si hrál se dvěma dřívky, jako by fidlal na housle. To se mu zalíbilo a řekl: nechceš se učit hrát na housle? Ano, ano, řekl hoch, jen kdybych měl učitele. Tak pojď se mnou, řekl mladý kupec, budu tě učit. A taky to tak udělal. Vandrovali společně světem a na chleba si vydělávali muzikou. Jednoho dne potkali nějakého muže s medvědem a kupecký syn toho medvěda koupil a dal tomu chlapovi všechny jejich peníze. To se žákovi nelíbilo. Proč si to udělal? Z čeho teď budeme žít? Jen počkej, utěšoval ho kupec. Teď si budeme teprve žít. My budeme hrát na housle a medvěd k tomu tancovat. Peníze se jen pohrnou. Ale tomuhle medvědovi se do tance pranic nechtělo. Nakonec ho tedy zabili, stáhli z kůže, tu si nechali u koželuha upravit a pak si ji na sebe navléknul kupec. A lidi ho měli za opravdového medvěda. Chodili od města k městu, od vsi ke vsi, od dvora ke dvoru a všude hrál žák na housle a kupecký synek tancoval jako medvěd. A bylo vám to tancování, jaké svět neviděl. Lidé se zbíhali a vynadivit se nemohli. Když houslista zahrál falešný tón, tak ho medvěd praštil, z čehož byli ti lidé u vytržení, neboť medvěda, který rozumí hudbě lépe než člověk, toho, aby na světě pohledal. Zpráva o tom podivuhodném medvědovi dorazila až ke králi. Nechal si je zavolat, aby mu také zahráli. Chlapec hrál na housle a medvěd k tomu tancoval tak zvesela, až se musel král nad tou rozpustilou medvědí náturou usmívat. Ten král měl krásnou dceru. Byla už navdávání, ale to bylo králi proti mysli. Chtěl se její krásou těšit sám a taky ukryl ve věži na jedné hoře, kam vyjma jeho a jednoho věrného sluhy žádná duše neznala cestu. Pak nechal po celé zemi rozhlásit, že ji dá jenom tomu, kdo ji najde, ale pokud se mu to nepodaří, ztratí svůj život. A bylo to. No, podivné jsou zvyky králů. Tento doufal, že všechny nápadníky odradí. Ale přesto se několik bláhových princů o ten kousek pokusilo. Ale místo s princeznou slavili veselku se zubatou. A to bylo králi jen vhod. Když byl teď v dobré náladě, pomyslel si: moje dcera má v té věži věru málo radosti. Co kdybych jí jednou zase dopřál? A poručil, aby věrný sluha doprovodil medvěda k princezně. Do věže vedly troje dveře. Klíč k těm prvním byl ukrytý pod kamenem. Sloužící ho vytáhnul a otevřel. Před druhými stál starý vousatý žid, kterého sluha zatahal za vousy a vypadl klíč. U třetích dveří držel stráž na pohled strašlivý lev. Ale když ho sluha pohladil po hřívě, opět vypadnul klíč a oni mohli dovnitř. Princezna tam seděla zabraná do hry na citeru a k tomu si zpívala. Když medvěd uslyšel hudbu, bylo mu hned do tance a princezna se tomu musela strašně smát. Ten medvěd jí moc pobavil, takže nechala prosit otce, aby u ní zůstal delší čas. Sotva byl věrný sluha pryč, tu se dal medvěd do řeči. Krásná princezno, nejsem medvěd, nýbrž člověk jako ty. A
a mladý kupecký syn, pojď a rozvaž mi obličej a uvidíš. Princezně se zachvělo srdce radostí, neboť vyjma otce a starého sluhy dlouho žádného člověka neviděla. Rozvázala ho hned a uviděla krásného jinocha. A protože se jí líbil, rychle ho zase zavázala, dříve než přijde sluha. A hned mu řekla, jak by jí mohl od jejího strašlivého otce získat. Když přišel sluha zpět a přinesl souhlas, že tu může medvěd zůstat, princezna řekla, hned ho odveď pryč, už ho mám dost. A když byl medvěd zase venku, pospíchal do lesa, kde si sundal medvědí kůži. Oblékl si krásné šaty a šel dalšího rána do města, aby se ohlásil u krále, že chce hledat jeho dceru. Král se smál a řekl, pro mne za mne, když jsi blázen a chceš přijít o život. A jako hodina, do které měl princeznu najít, jinak ho to bude stát život, byla určena hodina polední. Kupec byl v dobré náladě. Vzal si pušku a vydal se na lov, aby nějak zabil čas. V lese uviděl divokou svini. Ale když sundal pušku, řekla, nech mě být, já ti budu ku pomoci. Vezmi si tuto štětinu a když budeš v nouzi, tak ji promni a hned jsem u tebe. Tak vzal štětinu a šel dál. Tu uviděl orla, který zrovna požíral zajíce. Zacílil a měl se k výstřelu, ale orel zvolal, nechej mě být, já ti budu ku pomoci, vezmi si toto pírko, když budeš v nouzi, tak ho promni a hned jsem u tebe. Tak si kupec vzal pírko a šel svojí cestou. Najednou uviděl kmotřičku smrt, ležela v příkopě a spala. Ha, pomyslel si kupec. Teď ti dám okusit mého olova, ty ničitelko lidského štěstí. Zacílil, chtěl vystřelit, ale smrt se v tom okamžiku probudila a spozorovala nebezpečí, které se nad ní vznášelo. Nestřílej, z boží vůle nestřílej. Víš, jaké by to bylo neštěstí na zemi, kdyby mne nebylo? Podívej, já se ti odměním. Vezmi si tuto kostičku a když budeš v nouzi, tak ji promni a já budu hned u tebe. Tak vzal kost a šel. Když viděl, že mu z určeného času zůstávalo jen půl hodiny, tak pospíchal vzhůru k věži. U prvních dveří vyzvednul klíč spod kamene a otevřel. U druhých zatahal žida za vousy a otevřel. Pak pohladil hřívu lva, vzal třetí klíč a otevřel třetí dveře. Tam našel svoji princeznu, která ho již čekala. Vzal ji hned za ruku, zavedl ji k otci a řekl. Mojí část jsem vykonal. Teď je řada na vás, pane králi, abyste splnil slib. Ale stařec nechtěl svoji dceru ztratit a tak kupci rozhněvaně řekl. Ještě ne, ještě není tvoje. Nejprve musíš během jediné noci sníst celou komnatu plesnivého chleba. Kupecký synek si dlouho nevěděl rady, ale pak si vzpomněl na svini, vzal štětinu a zamnul ji. Tu se objevilo početné stádo sviní a než by jeden zamrkal, chleba byl pryč a podlaha dočista vylízaná. Král se druhého dne velmi podivil, že se to mladému kupci podařilo, ale řekl mu ještě vstekleji, ještě ji nedostaneš. Nejdříve musíš během jediné noci vyzbírat komnatu plnou hrachu. Nesmí zůstat ani hrášek. Kupec si vzpomněl na orla, vytáhnul pírko, promnul ho a ihned tu bylo početné orlí hejno a než by jeden okem mrknul, neležel na podlaze ani hrášek. Když to následujícího rána starý král viděl, popadl ho vstek a zvolal. Ne, nikdy ti ji nedám, nikdy, nikdy.
Tu vytáhnul kupecký synek kostičku, promnul ji a ihned se objevila kmotřička smrt. Krále popadla a než by jednomu ukápla slza, byla s ním pryč. Princezna se vrhla kupci kolem krku a byla svatba. Kupecký syn se stal králem a chtěl ze svého žáka udělat ministra, ale tomu se to nelíbilo. Tak mu dal alespoň hodně peněz a on se vydal dál do světa, kde se jednoho dne stal velmi bohatým mužem.

0: Pohádka o perníkové chaloupce. Byl jeden chudobný otec a měl dvě děti, Honzíčka a Marušku. On chodíval do lesa dřevo porážet a nemohl na děti pozor dávat. Proto, když jim, malým dětem, matka umřela, oženil se, aby měli děti zase matku. Ale ta druhá matka nebyla hodná. Neměla ráda ani otce, ani děti a otec měl proč naříkat. Jednou se té macoše ty děti tak zprotivili, že muži poručila, aby je zavedl a více, aby domů se nevraceli. Darmo se tomu muž zprotivoval děti svoje zavést, ale žena pokoj nedala a on se jí bál a proto se smutným srdcem jednoho dne dětem řekl. Vezměte si čbánečky, půjdete se mnou dnes do lesa na jahody. Děti radostí skákali, vzali hned čbánečky a s otcem do lesa se ubírali. Když přišli hluboko do lesa, zavedl je otec na velké mejtiště jahod, kde se vše jen červenalo a řekl jim. No, milé moje děti, tuto sbírejte si jahody a já tamto půjdu dříví porážet, dokud mne budete slyšet tlouci, budete vědět, že jsem na tom místě. Děti dychtivě padly na jahody a otec odešel opodál, přivázal mezi stromový palici, která větrem pohazována do stromů tloukla, jako když dříví poráží. Když tak děti ošálil, vrátil se domů a děti v lese nechal. Když měli děti plné již čbánky a dosyta se najedli, začali myslit, aby se k otci podívali. Išli tam, odkud se po chvílích udeření palice ozývalo, ale nenašli tátu, jen jeho palice visela na stromě. Kde pak jen náš tatínek bude? Snad šel domů a nás tu nechal, řekl Honzíček. Ale co pak si to myslíš? Však on tatínek někde bude a přijde zajisté pro nás, jen tu buďme, řekla Maruška. A tedy čekali a z dlouhé chvíle jedli zase jahody ze čbánku, až byly čbánky prázdné. Museli je tedy zase naplnit a tak jim ušla chvíle. Než začalo se stmívat, přestal tluk od palice a dětem bylo ousko. I vzali čbánky a šli hledat otce. Slunéčko se níží, k večeru se blíží, táto, pojďte domů, volali lesem, ale žádného ohlasu neslyšeli. To jsme už, milý Honzíčku, zabloudili a tatínka nenajdeme, musíme tu zůstat přes noc, řekla Maruška. Ona byla starší a moudřejší.
1: Ale já se bojím,
0: Honzíček na to. No tedy počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím nějaké světlo a v tu stranu bychom se potom dali. Těšila ho Maruška a hned taky na strom vylezla. Se stromu dívala se kolem dokola. Když viděla zdaleka světýlko, zavolala na Honzíčka, aby se už nebál. Slezla dolů a v tu stranu, kde světlo viděla, se dali. I přišli z lesa ven na zelenou louku. Na té louce viděli hezkou chaloupku a ta chaloupka byla perníková. Šli až k okénku, koukli dovnitř a viděli tam sedět starou bábu a dětka. Počkej, řekl Honzíček, já vlezu na střechu, ulomím kus perníčku a budem se mít dobře. A jestli na nás přijdou? Maruška se strachovala, ale Honzíček byl už na střeše a loupal perníček a Marušce dolů házel. I poslala bába dětka, aby se šel podívat, že se jí zdá, jako by někdo loupal perníček. Šel dědek ven a ptá se.
2: Kdo pak to na mé střeše loupá perníček?
1: I ne, dědečku, to větříček.
0: Tenkým hláskem odpověděla Maruška pod oknem a dědek se spokojil. Děti se byly najedli a pod oknem se uhnízdili k spánku. Ráno si vlezl zase Honzíček na střechu, aby si uloupnul kus perníčku a bába zase poslala dětka se podívat. Maruška chtěla zase dědečka odbít, ale on ji viděl a šel to bábě povědít.
1: Chutě, Honzíčku, musíme utéct, sice bude s námi zle, zvolala Maruška na Honzíčka, neboť slyšela, jak bába dědka posílá, aby jí ty děti přivedl, že si je upeče.
0: Honzíček skočil se střechy, Maruška ho chytla za ruku a utíkali, co mohli, a kam je oči vedli, a dědek hnal se za nimi, ale že byl tlustý a nemotorný, nemohli jim přece stačit.
1: Než nebyly by mu dětičky utekly, kdyby se tu byla pojednou žena nevyskytla na lenném poli.
3: Prosím vás, paní mámo, povězte nám, kudy bychom se dali. Zlý dědek z Perníkové chaloupky nás honí, chtějí nás upéct, že jsme jim kousek střechy uloupli.
1: Tuto se dejte do lesa tou cestičkou, však já dědka zdržím, řekla Plečka a ukazovala dětem do lesa. Děti utíkali dále a za chvíli přiběhl dědek a silně odfukoval.
4: Osoba, neviděla jste tudy jít děti?
2: Aha, pleju len, odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
4: Osoba, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti?
2: Až vypleju a uzraje, budeme trhat.
4: Osobo, rozumějte pak, ptám se vás, jestli jste viděla tudy jít děti.
2: Ano, až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
4: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti.
2: No a po vymočení prostírat a v peci sušit.
4: Osobo, vy jste snad hluchá. Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti.
2: No, a po vysušení budem třít a po vytření vochlovat.
4: Osobo, neslyšíte? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti.
2: Tak. No a po vochlování budeme nadívat na kužel a příst.
4: Osobo, co mi do toho? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti.
2: Až napředem pěkných tenkých předínek budem soukat.
4: Osobo, ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti?
2: Ano, až nasoukáme, budeme tkát pěkné tenké plátno.
4: Osobo, co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti?
2: Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat, šít košile, košilky, pleny a vínky, sukně a zástěrky.
4: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti?
2: A tak, co s tím budem dělat? No, budem se do toho odívat a nosit se čistě bíle.
4: Osobo, prosím vás, neviděla jste tudy jít děti?
2: Až to roztrháme, no, pak to podpálíme, uděláme z toho trout.
4: No, do troudu budeme pak křesat tak dlouho, dokud vydá živou jiskřičku a boží ohníček ho nestráví.
2: Boží ohníček rozejde se v dým, dým pak v povětří, a to je konec mé řeči.
4: Osobo, já se vás na to neptal. Ptám se vás, neviděla-li jste tudy jít děti?
2: Děti! No to jste měl hned říct, bodejt neviděla, ba viděla. Šli tam tudy tou cestičkou po polích a přímo k tomu potoku, co ty vrby jsou. Ale už je nedohoníte, skákali jak poštolky.
0: Při těch slovech ukázala žena dědkovi na opačnou stranu, kudy byla dříve děti poslala. Dědek to poznal, zlostí odplivnul a zpátky domů šel. A když odešel, i žena z pole zmizela a děti přišly domů.

na ledě. Kluci, na zámeckém rybníku už snese, hlásil Vojta Beranovic po ránu ve škole. A všichni věděli, co to znamená. Na zámeckém rybníku už je tak silný led, že je unese. A tak po škole kluci zamířili od školy vlevo za roh do stodol kolem staré kovárny a rovnou po svahu k rybníku. A kluci se už rozjíždí po hladké ploše. Jak trošku led zapraskal, výskli si hoši. To praskám razem, jedem! Kájovi se to náramně líbilo. Párkrát sebou sice švihl, protože stál letos na ledě poprvé, ale za chvíli byl jistější. Zrovna se chtěl rozběhnout a sklouznout, když přišli od Lážova slečínky a za nimi jejich páni. Každý nesl na řemínku nové brusle, lesklé, krásné panečku. To by bylo něco. Kája viděl bruslení poprvé a hned si v duchu řekl, že jen tak sklouznout se na bodkách to nic není a že by bylo tuze krásné, kdyby měl taky želízka. Kluci vytahovali z kapes svoje želízka, ale ta byla docela jiná než brusle slečínek a pánů. Rezovatá, šrůby netáhly a některý kluk měl želízko jen jedno, ale Kája žádné. Vojta Brabencovic měl každé jiné, jedno s takovým zobanem ke špičce boty a druhé bez zobanu. Pepík Harvíkovic vytahl silnější prkénko a ukázal je klukům ze spoda. Mám tam zapuštěno želízko. A už si je vázal provázkem na střevíc. Jo, zapuštěné, řekl Kája. Máš tam nůž jen tak? Ty nemáš ani takové, odsekl mu Pepík. Omotal si provázek pevně kolem kotníku, vstal, našlápl, pravou nohou se rozjel, levou vedle přidupl, rukama komíhal a křičel: Uá, pozor, z cesty! Za ním jel Vojta Brabencovic. Brusle s tím zobanem mu držela, protože měl na ní víc motouzu, ale ta, které říkal hrdě Merkur, ta mu pořád spadávala z paty. Některý chlapec měl jen přivázané prkénko, ale radosti měli všichni stejně. Kája se po nich jen smutně díval. Najednou Vojtovi spadl ten Merkur a ujížděl po hladkém ledě. Kluci, rozkřikl se Vojta, který chcete Merkur, chyťte si ho. No jak tohle Kája slyšel, div se nepřerazil a čapl volné želízko. Sedl si na led, vytáhl hrst provázků a kdejaký otvor v Merkuru protahoval a utahoval, až se mu do boty provázky zařezávaly. Ale to nic, má želízko, bude bruslit. Vstal opatrně, mával rukama a poskakoval jedna radost. Kájovi svítily oči rozkoší a blahem. Rejdil po rybníku a ani si nevšiml, že se už stmívá a že někteří z dospělých už odešli. Zrovna dojel ke kraji, kde byl led ještě slabý. Kdo si do něho vrazil, Kája popojel, svalil se, led zapraskal a křásl. Kájovi už koukala z ledové tříště jen hlava. Lekl se náramně, ale z čerstva námátl nohou pevnou půdu. Několik kroků a byl na suchu. Zima ho rozrážela strašlivá. Merkur se mu uvolnil, Kája stáhl želízko z nohy a hodil na silný led. Kluci tam stáli trochu vyděšeně, když drkotavě zavolal: Já už to nechci, Vojto. Pepík Hervíkovec volal: Radši běž domů, nebo nastydneš. Kája chtěl běžet, ale šlo to špatně. Prudkým mrazem mu tuhly šaty a zdálo se mu, že i košilka je kus ledu. Vzpomněl si na ten veliký kus cesty domů a řekl si v slzách, že se domů takhle nedostane.
Jej, kam jen půjde, kam půjde oschnout. No, to bude mít maminka malou radost. Drkotal zuby, když šel kolem řidících a zrovna vyšla Bětuška. Podívala se na Káju, spráskla ruce, chytla ho do náruče a nesla rovnou do kuchyně. Podívají se, on se chudáček vykoupal, má to na sobě jako roh z ledu. Paní řídící se jen pokřižovala, honem naložila do kamen, rozhodila v kuchyni Bětuščinu postel, přinesla z pokoje nějaké prádlo, ale nemohli honem z chudáka Káji šaty stáhnout, jak byly zmrzlé. Paní řídící ho celého vysušila ručníky a uložila do postele. Bětuška uvařila té pro pocení a za chvíli jim Kája vypověděl, jak se to stalo. Ale nebylo to tak zlé. Kája se brzo zahřál a protože mu pranic nebylo, oblékl se do suchého, poděkoval a běžel domů. Přišel s takovým pokorným prošením a s takovými sliby, že maminka jen chvíli hubovala a řekla, jestli se ještě jednou na čundračku odvážíš, dopadne to hůř. Budeš-li hodný, budeš na led smět, ale až budeš větší. Teď tě jen chránil anděl strážný, že jsi vyvázl bez těžké nemoci.

0: kdeže to všechno začalo?
1: Na lesní pěšině u mraveniště. Šel tam jeden chlapec a hvízdal si.
0: Ale kde pak, co vás nemá? To jsme už vyprávěli posledně o Ferdovi, Pitlíkovi a Berušce.
2: O Beruně. A kde tedy začalo to, co budeme povídat dnes?
0: U potůčku v husté trávě. Zrovna se stěhoval tesařík.
1: To je ten brouk s dlouhatánskými vousy.
0: No.
1: A on vám vezl na trakářku klády, nerovnou cestu před sebou ohmatával těmi fousisky a ukrutně vzdychal.
3: Daleko, stričku, daleko.
2: Na prohnuté trávě přímo nad hlavou se mu houpe mravenec a rovná si u krku puntíčkovaný červený šátek.
1: To je Ferda. Ahoj, Ferdo.
4: Oh, jen se houpej, jen se poškleboj. Kdybys mi raději pomohl.
2: Tesařík se nemůže ani hnout. Klády se rozkutálely, přiskřípli mu fousiska a drží ho to jako v klešti.
4: To bolí.
3: Klid, strejčku, klídek, okamžíček. Ferda mravenec vás v tom nenechá.
1: Ferdo, ty jsi pískal?
2: Volal jsi nás? Ferdo?
1: Ferdo, co potřebuje?
2: Co máme dělat, Ferdo?
1: Než byste pět napočítali, bylo tu mravenců jako much.
2: Panečku, je vidět, že Ferda u nich něco znamená.
3: Hoši, odklidíme tyhle klády. Opatrně.
1: Než byste řekli švec, byl tesařík osvobozen.
3: A teď, strejčku, kam s tím dřevem vlastně chcete?
4: Ale tuhle kus podle vody, teď abych zase všecko nakládal.
3: Cože? Vy byste to chtěl nakládat? To se přece dělá jinak. To dříví se naháže do vody a potůček vám to odnese sám a zadarmo. Mravenci, šup s tím do potoka.
1: Než se stačil tesařík vzpamatovat, voda vesele unášela jeho klády pryč.
4: Pro pána, můj byteček, to je přece můj byteček. Zastavte to, zachraňte mi to, nebo mi to voda dočista odplaví.
3: Mravenci! U nejbližšího stromu klády zastavit.
1: A mravenci se rozběhli podle stružky.
2: Jenže, ouvej, nějak pomalu se rozběhli.
1: Takže ty klády doopravdy uplavou.
2: Ferdo, dělej něco.
1: Nemějte strach, Ferda ví co a jak. Už bere do ruky smrkvou jehličku, rozbíhá se, šup, mrštilí jako nějakým kopím.
2: Jehlička letí, letí krásným obloukem a už se zapíchla. Zrovna doprostřed potoka.
1: Klády jsou u ní a teď se vzpříčili. Nemohou dál a už se to všechno zastavilo.
4: To je báječné, úžasné, pane mravenče, vy jste chlapík.
3: Oh, a teď ke kládám. Hop, přes potůček.
1: Ferda se rozběhl, jen tak se odrazil pravou nohou a byl na druhém břehu. Ale po něm už nepřeskočil stružku nikdo.
2: Pomoc, voda!
1: To se nedá přeskočit, to nejde.
3: Mně se zdá, že vás budu muset učit ještě mnoha věcem.
1: Ferda si povzdychl jen tak pro sebe a běžel vytáhnout tesaříkovi jeho byteček na břeh.
3: Budu vás muset učit ještě mnoha věcem.
5: A hele, to je Ferda. Bonjour, bonjour. Ahoj, Ferdo, ty kluku, co tu děláš?
3: Pitlíku, já jsem tu doma. Vrátil jsem se z cest. Ale co ty to vyvádíš?
2: Opravdu, Pitlík je zahrabán do země, jen hlava mu trčí ven.
5: Sportem ku zdraví. Já to viděl v biografu. Hip, hip, prásk! A závodníci skákali a běželi a takhle tloukli patama do země. Heja, heja, šverige!
3: Poslyš, Pitlíku, kdo tě to zarazil do země?
5: Pardon, pardon, to je taková patálie. Žížela si mě spletla s listem, komprené, a zatáhla mě do své díry. Ještě mi jaksi, ne tento, nepustila. Ale já se zase držím rukama kraje díry a už se jí dál nedám. A propo, nemohl bys mě vytáhnout.
3: Pitlíku, starý kamaráde, tos nemohl zavolat hned? Vždyť jsme se neviděli takovou dobu.
5: Já tě nechal pozdravovat, to pardon.
3: Kluci, sem ke mně!
1: Hned tu zase bylo plno mravenců, popadli Pitlíka za ruce.
6: Hej, rup! Hej, rup!
3: A je to!
1: Žížala povolila a všechno se sesypalo na jednu hromadu.
5: Bon, bon, bravo! To tam též bylo v tom kině. Řecko-římské zápasy. Oh, je. Já nemůžu na nohu. Žížela mi ji pohmožila. Pardon, pardon.
3: Tak si tě naložíme, paciente, a odpočíneš si u nás v mraveništi.
2: Uf, říkali si mravenci do kroku. Nejdřív jen tak z legrace, ale pak už docela vážně.
1: Byli opravdu unavení a zadýchaní.
3: Nějak nám to přes zimu všechno zesláblo. Myslím, že bych je měl trochu cvičit. Pitlíku, ty jsi vážně viděl v kině, jak se lidi učili běhat? Jak cvičili sílu, skákali a tak?
5: Samo sebou, všechno jsem viděl. Byl jsem přece na zábradlí. Nevím, jestli jsem ti to už vyprávěl, jak jsem byl nejdřív červíček.
3: Mlč a poslouchej, co ti říkám.
5: Bon.
3: Víš, mě leží na srdci, aby naši mravenci byli silní a čilí. Aby jim všechno šlo od ruky, aby všude vyhráli a všude byli první.
5: Moje řeč, cvičit, trénovat. Raz, dva.
3: Au.
5: Pardon.
0: Pazar, služební hlášení. U třetího kapradí směrem k silnici sedí hoch s jídlem a jí.
1: To je událost, chápete?
2: Budou drobty, moře drobtu, plno jídla. Honem mravenci, všichni ke třetímu kapradí.
5: Že bychom se tam taky jaksi tento... Ferdo, kde jsi?
0: Než se Pitlík zpamatoval, Ferda vyrazil letním startem a byl pryč.
5: Počkat, pardon, já tě dohoním. Uvidíš ten styl jako v kině.
0: Ke kapradí se vine dlouhá černá stužka upalujících mravenců. Vepředu jeden s puntičkovaným šátkem.
1: Ale pozor, někdo předjíždí jednoho mravence za druhým. No ne, to je vážně Pitlík a už je u Ferdy.
0: Na mou duši.
2: Všichni mravenci jsou udýcháni a sotva pletou nohama. A Ferda s Pitlíkem si při běhu ještě povídají.
1: Protože dýchají pomalu a pravidelně. Teď už jsou daleko před ostatními, vybíhají krásným klusem na takový šedivý kopec.
3: Přidejte, mravenci, kluk bude za chvíli balit.
5: Hip. Ulala.
3: Co se děje?
0: To vysoké, ten šedivý kopec, na kterém stáli, se z ničeho nic zvedl.
1: A není to kopec, je to čepice toho kluka.
2: Co teď? Stačí Ferda s Pitlíkem se skočit?
0: No těžko, už jsou na hlavě toho kluka.
1: A ten kluk zvedá něco velikého lesklého ze země a staví to na silnici.
2: To je kolo?
0: No ano.
1: A už jedou. Vzduch kolem Pitlíka a Ferdy se rozhvízdal.
5: Horvár, to je jako v kíně. Já...
3: Drž se, Pitlíku, a zbytečně nemluv.
0: Tak se oba drželi a čekali, co se bude dít.
2: A to bylo pro ně velké štěstí. Takové, jaké si ani ve snu nepředstavovali.
0: Silnice vedla do města.
1: Nejdřív se objevily malé, pak veliké domy.
0: Pak ten kluk vjel mezi množství lidí a postavil kolo mezi jiná kola.
1: Vešel pod velikou střechu a stoupal po dřevěných schodech nahoru.
0: Tam se zastavil, pověsil čepici na hřebík a sedl si mezi ostatní kluky na takovou dlouhatánskou dřevěnou lavici.
1: Ale pod tou velikou střechou nebyli zdaleka jen kluci. Bylo tam ohromné množství všelijakých lidí a dívali se na trávník uprostřed.
5: Ferdo, to mě podrž, báječné, úžasné, nádhera, my jsme na závodech, hip, bravo, hurá, do toho, jen mu dej. To jsem viděl v kině, to je stadion.
3: Tak tohle jsem já tady ještě neviděl.
5: Tak se koukej, bonbon, běh na 100 metrů a tamhle skáčou skok vysoký, komprený.
2: Pánečku, to byla podívaná. Potom se házelo do dálky železnou koulí a běhalo se přes překážky, házelo se oštěpem.
5: Ferdo, to je jako když ty házíš jehličko.
2: A nakonec se prováděl takový divný skok. Každý závodník si vzal do ruky dlouhou tyč a rozběhl se s ní.
3: Kam to nese?
5: To nikdo neví.
2: A v tom ten závodník opřel tyč do země a tyč ho vynesla až někam k nebi. Závodník přeskočil laťku v takové výšce, že by to v životě nikdo nikdy nepřeskočil.
0: Nejste zvědaví, jak se naši hrdinové dostali domů?
2: To nebylo těžké. Zůstali prostě na čepici. A když se ten kluk vracel kolem třetího kapradí, obratně se skočili na zem.
1: A teď si představte, co nastalo v mraveništi, když jim Ferda s Pitlíkem vyprávěli, co zažili na závodech.
0: Fakt jic, ukáž, jak daleko skákali.
1: Počkej, mě zajímá ta tyč.
2: A přes překážky taky běhali.
0: A my začneme taky cvičit.
2: Ano.
1: A Ferda nás to bude učit.
5: Já, prosím, já vám ukážu, co třeba. Vše předvedu osobně, pomprné. Ku příkladu start střemhlav.
0: Pitlík se sehnul, nějak podivně pod sebe zamotal nohy.
5: Sám si velím. Pozor!
1: Nacvihl zadeček, no moc to nejde.
5: Připravit se. Teď! Jouhaus. Pardon. To se musí zkusit znova. Okamžiček.
3: Je těžká popletika a nelehká atletika, co tu vyvádíš. Dělali to přece jinak.
0: A Ferda předvedl mravencům, jak to má být správně.
1: Poklekl na jedno koleno, opřel se rukama o zem.
0: A nadzvedl zadeček, připraven vyrazit jako střela.
1: Potom houkl, jako kdyby vystřelil.
3: Bum!
1: Vymrštil se a běžel opravdu jako blesk. A my to teď taky zkusíme po atleticku.
0: Prohlásila většina mravenců a hned na bobeček pozor, bum, a letěli jako vítr.
2: Upřímně řečeno, spíš jako prádlo ve větru. Jeden mává rukama jako větrný mlýn, druhý vystrkuje bříško jako pan farář a třetí zrovna zakopl.
7: Kde pak? Takhle by to nešlo. Z takovéhle atletiky by byla pěkná šlamastika. Na to se musí jinak. Ale jak?
1: Starý mravenec jménem Mudrland se na to díval z šedého kamínku a nic se mu to nelíbilo. Ale kdo by si všímal Bručouna? To on přece dělá vždycky. Všechno chce vymudrovat jinak. Proto se mu říká Mudrland.
0: To budeme krásně silní.
1: To budeme krásně spát.
7: No, jenom jestli.
2: Představte si, Mudrland měl pravdu.
1: Mravenci nejenže dobře nespali, ale druhý den se nemohli ani hýbat, jak je boleli svaly na nohou. Jen se kroutili a fňukali.
0: Ale pak si řekli, když to nejde s krátkými běhy, zkusíme to s dlouhými.
1: Ani je nenapadlo, že dlouhé běhy se musí běhat zvolna a pravidelně.
2: Přeskakovali travičky jako kůzlata, ne. Skákali chvilku po jedné noze.
0: Ne. A večer se sotva belhali. Půlka mraveniště jim musela naproti.
7: Je fakt, tohle vážně nejde. V tom musí něco být. My nevíme co. Ale až se to dozvíme, tak si to povíme. Takhle bláznivě se přece neběhá. V tom musí být nějaké přemýšlení.
1: Víte, co se stalo? Pro Ferdu vzkázala sama královna a nebyla na něj vůbec vlídná.
3: Milá královno, nech mě to vysvětlit. Chci naše mravence vycvičit...
2: Vidím. Po tvém běhání nemůžou vůbec hýbat nohama. A ti, co házejí kamením, mají zase oteklé svaly na rukou. Nemysli si, že to nevím. Co pak je něco takového možné, aby nemohli 4 dny pracovat?
3: Milá královno, když já jsem myslel...
2: Myslel. Myslet můžeš, ale umět musíš. Zvlášť, když chceš někoho učit. Moc dobře umět. A když to neumíš, tak se to musíš někde naučit. A teď jdi, nemám na tebe čas. Musím snášet vajíčka.
0: Ferda se tak styděl, že nevěděl, čí je.
3: Když tu se mnou nejsou spokojeni, tak odejdu a už mě tu neuvidí. Však to nebude poprvé, co se budu protloukat v cizině sám.
1: Ferda vyrazil kupředu, nedívá se napravo, nalevo. Každý závod v chůzi by takhle musel vyhrát. A právě když dělá 99. krok...
5: Chuj! Bonjour! Zrovna tě hledám. Mám hroznou zprávu, terrible. Hlavně, ať nás nikdo neslyší.
3: Co se děje, Pitlíku?
5: Mudrland nás chce vyzradit, totiž zradit. Zmizel, už je pryč. Malér všechno vyzví.
3: Co vyzví?
5: Vdech, výdech, oddech, zadrž, přidrž, pravá noha, levá ruka, koleno. Je s námi konec, Ferdo. Finito.
2: Pytlík je tak rozčilen, že z něj Ferda nedostane souvislou větu.
1: Řekneme to za něj. Mudrland mu totiž oznámil toto.
7: V tom běhání, skákání, házení, v tom něco bude. Přece musíme vědět, jak máme při běhání dýchat. Kdy má být vdech, kdy výdech, jak vysoko koleno při odrazu. Musíme vědět, co dělat levou rukou, když pravou házíme. A taky se nesmíme tak unavit, abychom pak museli ležet. No, že ano, někde musí být nějaký oddech. Teprve, když tohle budeme vědět, můžeme z mravenců dělat siláky. Ferda to chytil za špatný konec. Udělal z mraveniště bleší cirkus. Tak je to. A já se teď půjdu podívat do města, tam, kde jste viděli ty závody, a zjistím, jak to tam dělají a jak se to učí. A nevrátím se, dokud se všechno nedovím.
5: A to je ta hrozná zpráva. Co když si vycvičí své vlastní mravence? Založí si svůj klub a porazí nás, komprené?
3: Počkej, jak šel? Pěšky?
5: Pěšky. Vzal si raneček s jídlem a hůl.
3: Tak víš co, pytlíku? My tam poletíme. Kde je šídlo? Hned ho zavolej.
0: Pytlík utrhl trávu, napijal ji mezi přiloženými palci a foukl.
3: Ale takhle ne, to zní jako trumpeta. Teď to bylo ono.
8: Moucha, je tu někde moucha. Jsem s ní a ti s ním.
3: Ne, jedno šídlo, 3 mouchy ti dáme, když nás svezeš do města.
8: Cože? 3 mouchy? Za to neletím ani na kraj lesa.
5: Hele, nebudeme se handrkovat. 6 much. Až se ovšem vrátíme z města, komprné. A med z 5 včel. To jsem teda zvědav, kde to vyžebrám, Ferdo, ale bonbon.
8: No, dobrá, nasedat, Ferda napřed, pytlík za něj a letí se.
3: Nevidíš Mudrlanta?
5: Ať se dívám, jak se dívám.
8: Nespadli jste? Zpropadený automobil, ten mě vylekal. Ani nevím, kde mi křídla stojí. Hrozné.
5: Ferdo, ještě hroznější, než si myslíš. Na tom
3: Co?
5: Na tom autu seděl.
3: Uf, kdo tam seděl? Tak řekneš mi to, nebo ne?
5: Na tom autu seděl Mudrlant. Pardon.
0: Když doletěli na závodiště, uviděli stát to auto, co je předjelo u kabin.
2: Ale Mudrlant tam už není. Střecha je prázdná.
5: Tak jsme přece jen první. Ne, že bych mu to přál, to pán Bůh chrání, ale asi ho to sfouklo. Bon.

0: Ptáte se, co Ferda s Pytlíkem viděli na závodišti, i když se právě nezávodilo?
1: Viděli něco daleko důležitějšího. Viděli trénink.
2: Auto totiž přivezlo trenéra, pana Slavíčka.
0: Kuci, vy si myslíte, když chcete běhat, že se prostě rozeběhnete a je to, tak to teda ne. Takhle můžete lítat po louce, ale ne po závodišti. Teď vy neumíte pořádně hejbat nohama. Potrači na trávu, ať zbytečně nekazíte dráhu. No a ruce do boku a při každém třetím kroku zvedáme koleno vysoko nahoru. Tak raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Ale tu nohu, co na ní stojíš, napni jako strunu, vysoko na špičku a pak teprve kroky. A dost, nepřenavit se, prosím, jo? Správný trénink není žádná legrace, to se musí učit jako matematika nebo dějepis. Hoši, to chce přemýšlení. Při slově přemýšlení do sebe Ferda s Pytlíkem významně strčili.
2: Ani je nenapadlo, že je tu někdo, kdo se při tom slově zakuckal smíchem.
0: Že ten někdo celou dobu cvičení sedí trenérovi Slavíčkovi přímo na klopě kabátu a vidí to všechno z největší blízkosti.
2: A že ten někdo je, no, asi sami uhádnete kdo. Mudrland.
3: Ferdo, honem za nimi do kabin.
4: Blázníš? Chceš se ve sprchách utopit? Teď je budeme vídat denně. Šídlo pro nás přiletí až za týden. To musí stačit.
3: Bon, už mlčím. Takže bychom se měli starat o to, kde jak si hlavu složit. To bude problém. Tady hold žádní mravenci nejsou.
4: Kdo řekl, že nejsou? Heleho.
5: Ahoj, hezonci. Hele, kadej klub jste? SK dostal na práskáno nebo sokolovej taha?
3: Co, ty se nám budeš posmívat? To teda ne, já tě... Jejda.
4: Co se stalo? Kde to jsem?
2: Na zemi, Pytlíku, jako obvykle. Ten malý mraveneček chytil Pytlíka snad jen za malíček. Pak se ale nějak trochu zatočil a šup! Přehodil si Pytlíka přes sebe.
0: To nic, to je jiu-jitsu. Jestli chceš, tak tě to naučím. A z toho hmatu si nic nedělej. Někdo vždycky musí prohrát a přitom můžeme být nejlepší přátelé. Říká se tomu sportovní duch.
2: Pytlík si třel nos a uvažoval o sportovním duchu. Ale mraveneček se přívětivě smál.
0: Tak se Ferda s Pytlíkem každý den dovídali něco nového a Pytlík navíc dostával lekce v jiu-jitsu od toho malého mravenečka. Občas měl z toho naražený nos nebo modré oko, ale statečně se usmíval.
3: Bon, to nic, to je sportovní duch.

0: Týden utekl jako voda a šídlo bylo tady. Je čas vrátit se domů.
1: Taky pan trenér Slavíček končil své lekce, nasedl do auta a odjel.
2: Pitlík se tak stačil rozhlédnout, nesedí-li na autě Mudrland. Ale nebylo po něm vidu ani slechu. Dobře tak. Šídlo už netrpělivě chřestilo křídly, byl čas nasedat.
0: Vyletěli nad stadion.
1: Zaleskli se ve slunci, jako by byly opravdové letadlo ze stříbrného kovu.
2: A za chvíli zmizeli chlapíkům z očí.
3: To bude Mudrland čučet. Co všechno vím, Ferdo?
4: Naše mravence nám cvičit nebude.
3: Měli jsme štěstí.
4: Koukej, budeme doma.
2: Opravdu, šídlo krouží nad mraveništěm. Ale ani tam Mudrland není.
1: Nemůžeme dlouho povídat o tom, jak chtěl Pitlík připlacení šídlo ošidit a jak se mu to nevyplatí.
2: Jak pro ně vyžebral 6 vycucaných much a šídlo ho honilo kolem mraveniště.
1: Jak potom přinesl trošku sladké šťávičky z květů a jak mu jí šídlo vylilo na hlavu.
5: Já žádné šťávičky necucám, já chci maso.
2: A jak mu nakonec nachystal žížalu nadívanou borůvkami, šnečími vajíčky a sladkou mravenčí kašičku.
5: Pitlíku, to je dobrota. Kdybyste příště chtěli třeba do Tramtárie, tak za takové jídlo vás tam dovezu třeba 4x.
1: Nemáme čas vyprávět, jak byli Ferda s Pitlíkem přivítáni v mraveništi a co všechno vypravovali. A jak se dalo celé mraveniště do cvičení pod odborným dohledem.
3: Vy kluci hloupí, vy si myslíte, že můžete běhat jako splašení komáři? Komprné, jako smetí po větru, jako vodní blechy? No, nekoukejte tak hloupě, já jsem váš trenér, takže... Cože? Aha.
1: Skončilo to čistě sportovně.
3: Horovar! Horovar!
0: Pitlík bystře odstartoval a předvedl běh na dlouhou trať s pravidelným dýcháním. Potom musel běžet úprkem, jako se běží závod na 100 metrů. A nakonec předvedl několik rekordních skoků do výšky a do dálky. To, aby nedostal od mravenců nabouchán.
2: Ferdo? Především nezapomínej na naši práci.
4: Paní královno, já vím, že jsem udělal chyby. Nevěděl jsem, jak se má pořádně trénovat. Chtěl jsem všechno najednou, ale teď předvedu všem, jak se má cvičit atletika. Abychom se neunavili a vždycky všude vyhráli.
2: Především nezapomínej na naši práci.
4: Ale to je samozřejmé, já už mám na to plán. Právě tohle chci zařídit.

0: Každého dne se vyplazil z mraveniště dlouhý černý had. Ale nebyl to opravdový had, byla to dlouhá řada mravenců, běžících za sebou stejně dlouhým krokem. Byli krásní, svižní a pravidelně dýchali.
1: Ahoj mravenci, kam běžíte?
2: Jsme hlídky mravenčího státu, obíháme celé okolí. Když najdeme něco k svědku nebo něco, co se hodí zedníkům, pošleme do mraveniště poslat.
0: Okamžik, No někdo to zapomněl, miminko. Poslední mravenec se odpojí a tryskem do mraveniště.
1: To jste měli vidět. Poslední se odpojil, naklonil tělo trochu dopředu, začal pracovat dokonce i rukama a utíká, až mu písek od nohou odletuje. Za chvíli se už vracel s plačící chůvíčkou.
3: Já to věděla, že to bylo někde tady. Když já jich mám na starosti tolik, jeden všechno neuhlídá.
1: Mravenec zvedl chůvičce miminko, potom si rychle navlékl tepláky, aby se mu nenachladily svaly a volným krokem se vrací k mraveništi. Ale z některých míst přicházeli do mraveniště taky stesky.
3: Nemáme chvilku klidu. Země nad námi hřmí jako zemětřesení. A když našinec vystrčí hlavu, bum, klepne ho to do ní kamínkem. A přitom se křičí rekord.
1: Paní trávu snědlová, my se vám omlouváme, ale není to ve zlém úmyslu. To jen naši borci cvičí koulí. Proti žížalám nic nemáme.
3: V dobrém nebo ve zlém, bum, stejně nás to klepne.
1: Přišel si stěžovat i šnek. Představte si to, kolikrát je větší než mravenci a přijde si jako malý žalobníček.
0: A prosím, to jsem pospíchal na snídani a tu svrnk kolem levého růžku. Zastrčím levý růžek, vystrčím pravý růžek a svrnk okolo pravého růžku. No tak jsem zastrčil pravý růžek a svrnk.
1: Počkat, pane Šneku.
0: Ano.
1: Co to vlastně cvrnkalo a co bylo potom cvrnkání?
0: Co cvrnkalo? Jehličky cvrnkaly. Mravenči háželi svrnk a já se musel celý schovat do domečku. A tam na mě přišlo to spání. A když jsem

0: našeho mraveniště. A abys věděl, my si uspořádáme opravdové závody v hodu oštěpem.
1: Kdy to bude? A kde to bude?
2: U tří kamenů, honem. Řekněte to dál.
0: Netrvalo dlouho a všechny květiny, každá travička i kamínek byly obsypány chroustky, strakáčky a chlupáčky, zlatými muškami, mandelinkami a zlatohlávky, kovaříky a vousatými tesaříky. A hemžile se to tam i střevlíky, chrobáky, cvrčky a byli tam také nosatci a drabčíci a všechno se strkalo a žduchalo a tahalo. Takže motýli museli zůstat ve vzduchu.
1: Sladké bonbony, malinová šťáva, medové koláčky.
2: To jsou včely, chtějí mezi obecenstvem udělat nějaké obchody, ale každý do každého tak vráží, že toho polovinu určitě vyjí.
3: Už jdou, už jdou.
4: Halo, halo, místa pro borce.
5: Bonjour, bonjour, souvněte nám trochu. Bonbon, koušiček dozadu. Ať oštěp někomu nevypíchne
6: pitlíku,
5: tento.
6: Pitlíku, pitlíku je zlé. Celé odraziště máme rošlapané.
5: S'il vous plaît. Tam pod tou papeliškou potřebujeme prostor. Comprené, tam se bude házet. A už nám letí první oštěp a dopadl. Kam?
6: No, to právě nevíme. Podívej, co se tam sesypalo broučků. Takhle to nejde, pitlíku. Sám přece nemůžeš.
5: Uhnout, souhnout. Stranou, dozadu, vy taky, dopředu, uvolnit závodí.
1: Cože, vy si dovolujete do mě strkat?
0: Jak se to chováte k dámě, vy grobiáne?
6: No dovolte, já jsem pořadatel.
2: Já tě spořádám, že na to do smrti nezapomenej.
0: No jak to dopadlo, nelze dobře popsat. Na pitlíka se nakupilo tolik broučků, že z toho je pěkný kopeček.
2: A nahoře na tom kopečku poskakuje zlatohlávek a jásá. Sláva, teď budu krásně vidět, hurá a sláva.
1: Ale ještě než ho schodili, přiletěla řinčící letka stíhaček Šída.
0: Honem, utíkejte k silnici, co tam se děje, rychle, než budou pryč, ohromné, úžasné, asi cirkus.
2: Cože, cirkus, přijel cirkus.
1: A už se to všechno mravenci i broučci žene k silnici. Ale nebyl to cirkus, bylo to něco docela jiného.
2: Mezi kameny se valí dlouhý černý průvod. Konce byste nedohledli.
0: A nesou v něm dlouhé divné věci. Desky, přihoblované trámy, žebříky, ale taky něco jako dveře s klikou.
1: Tohle nebude cirkus. Podívejte, mají tam i nápis. Postavíme si lepší mraveniště. Mraveniště chlapíků. Jsme trénovaní, dokážeme to.
2: Já jsem vám vlastně zapomněl říct, že je to průvod mravenců.
0: To se stěhuje nějaké velké mraveniště.
1: A tam podívejte, to bílé. To jsou chůvičky a nesou miminka.
0: A za nimi vojáci, jehličky mají jako kopí, zkroucené větvičky jako kije, dokonce i plíšky a kousky skla, ale netváří se nějak výhružně.
1: A ta nosítka se záclonkami.
0: Mravenčí královna, a teď se myhla její tvář za záclonkou, jako by nám zamávala.
2: Kolem mraveniště chlapíků začal brzy vzkvétat utěšený život. Kdo naše přistěhovalé mravence poznal, ten je měl rád. A kromě toho poskytovali divákům takovou podívanou, jakou tu dosud nikdo nepozná.
0: Skáčou bez námahy každou výšku i přes vodu a o tyči o tom se nedá ani mluvit.
2: Jo, kam se Ferdovi mravenci hrabou?
1: Ale není to napínavé. Lepší je, když každou chvíli někdo spadne. To říkáme my. Mandelinky.
7: Jestli si to mají chlapíci s námi opravdu rozdat, musíme na to postavit pořádný stadion. Nebo to dopadne jako posledně. Takovéhle závody se nedají dělat po domácku.
5: A já budu hlavní architektus, komprné, já vám budu radit. Zatáčky nesmějí být ostré. Na skok daleký se musí vystavět dlouhý rozběh.
8: Bonbon, ještě kousek?
5: Ještě kousek! Tady bude stát taková budka a na ní bude nápis
2: Všechna místa k stání i k sezení jsou obsazena. Tribuny praskají ve švi, přátelé.
0: Velké lehkoatletické závody.

0: začínají. Chlapici z města proti Ferdovu mraveništi. A už nastupují. A je tu start na 100 mravenčích metrů. Nikdo se neopozdil, nikdo se neulil. A co to? Modří se skoro všichni trhají napřed. Obecenstvo šílí. Ano, cíl. První dva jsou modří, třetí a čtvrtý žlutí.
1: Modří? To jsou Ferdovi mravenci, výborně!
0: Žlutí oni měli, co to má znamenat?
2: Mezitím začal vrch koulí.
0: Na pucánku ukaž jim to, roztrhni je.
2: Na pucánek je nejsilnější Ferdův mravenec. Hází a je to krásný výkon, přátelé. Ano, o dva kroky dál než všichni ostatní. Teď nastupuje jeho žlutý soupeř. Ani není tak silný, ale nějak pěkně se vykračuje.
0: To je natáhlo, ten to zná.
2: No a řekl bych, tak nějak příjemně se vymrštil a nejen celá ruka, ale opravdu celé tělo se mu natáhlo. No tady to je styl, o celou dlaň před napucánkem.
3: Se laví, to nic. Natáhlo sem, natáhlo tam, bonbon, my vám to ještě natáhnem. To ostatní patří nám.
0: A patřilo. Když se běžel běh na 5 mravenčích kilometrů, zůstali žlutí daleko vzadu. Závod na 400 mravenčích metrů byl vyloženě záležitostí modrých. Jeden žlutý dokonce vyčerpáním padl hned za cílem a ani se nehýbal.
2: A právě sledujeme skok do výšky. Zbývá už jen mistr Šmikinoška a 3 žlutí.
1: Cože? 3 žlutí? To už všichni Ferdovi mravenci odpadli?
2: A Šmikinoška po třetí nabíhá na laťku. Šmik a laťka nám padá. Bohužel Šmikinoška je vyřazen.
0: Za to žlutí pokračují všichni 3 dál. No tohle.
2: No a popravdě musíme dodat, že i po prvních hodech diskem jsou žlutí daleko před modrými. Jejich výkonnost se nedá ani srovnat.
1: No a o skoku o tyči raději ani nehovoříme. Chlapíci z města se vznášejí do neuvěřitelných výšek jako orly a modří se na to jenom dívají.
0: Ferdovi mravenci se zablízkli už jenom ve štafetě a v běhu na 10 kilometrů.
2: Konečný výsledek 90-30. 1 pro chlapíky z města.
0: To je konec.
2: Ferdo, máš se okamžitě dostavit k paní královně. Chce s tebou mluvit.
4: Tohle je můj nejčernější den. Jak ji tu prohru vysvětlím?
1: Slyšela jsem, Ferdo, že naši mravenci závodili poctivě a všude se chovali pěkně, jako praví sportovci. Jen tak dál. Cvič s nimi, Ferdo, necouvni. A uvidíš, že se to zlepší. Držím vám palce.
4: Necouvnu, paní královno. Necouvnu. Teď teprv budeme cvičit.
0: Ale už moc necvičili. Byl čas zařizovat se na zimu. Mravenci snášeli teplé ucpání, zavírali na zimu vchody, všechno stěhovali do dolejších pater, aby jim bylo tepleji. A snášeli i zásoby jídla, aby přes zimu neměli hlad.
3: Ferdo! Hej, Ferdo! Pojď se podívat, jakou já mám na zimu chatu. A hlavně, co jsem si tam přichystal. Já, hlava otevřená!
0: Pytlíkova chata je vklíněna do hustého houští a celá přikryta kamínky a suchým listím. A v koutě ložnice se tyčí obrovitá kupa papíru.
4: To máš na topení, pytlíku?
3: Jen se podívej blíž, komprené. Toto nejsou obyčejné papírky. Co to je? To jsou noviny.
4: Nesem mám noviny.
3: Na zimu. A co jsou to za noviny, ptám se? Zadní stránky, prosím, sportovní zprávy, víme? To mi dali sportovní mravenci. Chtěli tím ucpávat chodby, takže já bonbon a dal jsem jim místo toho mech. A teď to začnu jíst. Totiž pardon, číst.
4: A pak nám všechno řekneš.
3: A pak vám všechno řeknu.
4: Tak platí. A dobrou zimu.
3: Dobrou, odemár. Upaluj, ať se s tou nezmrzneš.
0: Buch, zaklapla se za Ferdou vrátka a mraveniště se zavřelo. Bez toho už polovička mravenců spala.
2: Nevím, jak dlouho bylo ticho. Najednou do toho klidu někdo zabouchal. Nejdřív silně, pak slabě a nakonec docela slabounce. Mravenci nechtěli otevřít, ale pak se přece jen podívali a strnuli.
1: Na zemi v blátě a mokru mezi prvními vločkami sněhu leží stuhlý mraveneček. Sotva dýchá, je hrozně zamazán a znaven.
0: Mravenci mu dali honem napít trochu vody, omyli mu tvář.
2: Ale to je přece náš Mudrland, Mudrland, je to možné, kde se stoulal?
5: Zavolejte mi Feferdu.
2: Pamatujete si na Mudrlanta? Tam na sportovním stadionu, na klopě pana trenéra Slavíčka. No, jak se tehdy Ferdovi a Pitlíkovi ztratil?
5: Viděl jsem vás odlétat na šídlu, ale zůstal jsem. Chtěl jsem vidět, co se bude dít na hřišti dál. Říkal jsem si, že v tom něco je, co ještě nevíme a co si povíme, až se to dovíme. Nějaké to přemýšlení.
6: A viděl jsi?
5: Moc jsem viděl, moc. I to, co dělali, když začala přicházet zima.
6: A co dělali?
5: No tu je to hlavní. Neodpočívají. Mají pod tribunou velkou tělocvičnu a tam je cvičí a cvičí. Já se to všechno naučil. Pak ti to budu muset ukázat.
2: Mudrland únavou usnul. Ferda s kamarády ho něžně odnesli na měkké lože. Ferda nařídil kolem nejpřísnější ticho, ale sám tajně vzbudil několik zedníků. Šel s nimi vyklizovat největší sál mraveniště.
6: Tady bude naše tělocvična.
0: Nastala zima. Mraveniště zmizelo pod sněhem a stromy se navzájem prohlížely, jak jim to sluší v bílém. Některé byly opravdu samá bílá kožešina a moc jim to slušelo.
1: Krá, krá, někdo neví, co na sebe nabrát.
7: To máš pravdu, krá.
1: Některá jedle si myslí, že je krásnější než vrána.
7: Svatá pravda, krá.
1: No, ani smeknout beranici neumí, nezdvořačka, krá. Krá.
0: Žuch. Největší čepice z jedle se smekla a vrána zmizela pod sněhem. Ale za to nikdo nemohl. Sněhová čepice byla prostě příliš těžká a spadla sama od sebe.
7: Holky, koukněte se, co to ta naše vrána dělá, krá? To si pořád vytřepává sníh, krá?
2: Vrána se opravdu chová nějak podivně. Stojí, jako by čekala na nějaký povel. Teď udělala pravou nohou výpad před, no teď zase levou nohou.
1: Krás, dva, krás, dva, krás.
7: No, prosím, co to tam trápíš, ty krá?
1: Krá, nesmějte se, holky, já mám vnitřní hlas a on mi to nařizuje. Krás, dva, krás, dva.
2: No nesmějte se ani vy, děti. Na tom vnitřním hlasu něco je, protože na to samé místo přišel zajíc.
8: Vrána tu udělala čerstvé stopy. Mámo, děti, tak to tu bude něco k snědku.
2: Čenicha, čenicha a najednou se postaví na zadní a začne cvičit předklony. Nahoru, dolů a teď rychle.
1: Maminko, maminko, co to tatínek dělá?
8: Mámo, děti sem, to se podívíte. Poslouchejte ten vnitřní hlas se mnou.
2: Zajíci se rozestavili kolem táty a už to jde. Ruce v bok, pravou nohou švihnout, dobře, totéž levou, no dobře, cvičit dál.
1: Ale to ještě není všechno. Nedaleko zajíců se zastavila sehnutá postava. A je to známý pytlák Kazimír Bouchal. Zajíčci, utečte!
8: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.
2: Pytlák si už chystá pušku, ale poliká na prázdno, zapomíná na střílení a bručí pro sebe. No to jsem se asi zbláznil.
1: Ale zajíci nevidí, neslyší a cvičí dál. Nevnímají nejen pytláka Bouchala, ale ani hajného Vyčíhala, který sleduje podezřelé lidské stopy vedle zaječích. Teď přichází k našemu místu a před očima se mu zakomíhali cvičící zajíčci.
7: Co je těm zajícům? Nějaká nemoc? Počkejte, holátka, už jsem u vás.
2: Upažit!
0: Cože?
2: Točit vlevo úklon, vpravo, vpravo, rukou k levé noze.
0: No tohle, prosím, no prosím, jak ráčte. Raz, dva, tři, raz, dva, tři.
2: Pytláka za křovím obestřeli mátohy.
0: Kde?
2: Za křovím. Přestal věřit svým očím, to přece není možné. A hajny uprostřed zajíců zrudne námahou, na čele mu vyskakují kapičky potu, ale cvičí srdnatě dál, jen odpupuje. Teď zavadil o svou pušku. Co může utíká, zajíci i vyděšený pytlák vouchal. Na místě zůstal, jen nic nechápající hajny vyčíhal. Spocený a zmatený. Poslouchá, poslouchá, ale nic. Už neslyší žádné povely. Vnitřní hlas smrkl.
1: To protože dole v mraveništi pod sněhem Ferda poručil přerušit zimní výcvik. Mravenci montéři musí opravit místní rozhlas, který při zimním cvičení rozvádí povely po celém mraveništi. V některých místnostech nebylo dobře slyšet a na jiných místech zase prý povely vycházely ven, takže je bylo slyšet i mimo mraveniště. Inu, špatné vedení.
2: Bylo jaro, ale mravenci vůbec nezávodili. Jen tu a tam vyběhly z Ferdova mraveniště menší skupinky lehkým během do polí a lesů a ani je nenapadlo běžet stylově.
0: Jsou v koncích. Prosím vás, po takové porážce se není co divit.
2: Ale to si mysleli jen Běláskové. V mraveništi žlutých chlapíků ta zpráva zapůsobila jako bomba.
0: Kamarádi, tentokrát nám hrozí opravdu nebezpečí. Ferda si dal do pravé jarní přípravy tak, jak se to má dělat. Tentokrát by nad námi mohl vyhrát. Ale my se nedáme. Hned zítra začneme cvičit. Je, Pytlík, jak se máš, Pytlíku?
3: Promiňte, pane kolego, spěchám na konferenci.
1: Pytlíku, stará páro, jak ses vyspal?
3: Dovolte, jste v našem klubu? Jste členem asociace? Jste zaregistrována?
1: No...
3: Neražte mít distanc!
0: Celou zimu četl noviny a zbláznil se z nich.
3: Milý Ferdo, já žádám o slovo. SK Mrafe, sportovní klub Mraveniště Ferdovo, komprené. Musí zvolit svůj výbor, podvýbor, nadvýbor, předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a matrikáře.
6: Zadrž, Pytlíku.
3: A tady máme plány tréninku, takzvaný fázový trénink, jako recept od pana doktora. Prosím, volá, račte pohledět.
6: Pytlíku si kabrňák, ale s těmi výbory ono postačí, když budeš dělat zapisovatele našich výkonů. Co říkáš?
3: No, ovšem, děkuji za důvěru. To se však musím chovat i velice důstojně a vážně. Jsem hrd a klaním se sportu zdar. Pardon.
2: To nic, to sebou jen Pytlík plácl mezi dveřmi, když zakopl o prach, jako obvykle. Začaly veliké přípravy v mraveništi chlapíků i u Ferdy.
0: Chlapíky trénoval v běhu svižník.
2: Ale Pytlík měl zase fotografie slavného běžce Nurmiho, který běhával s hodinkami v ruce a podle něj se mravenci učili klást nohy.
1: A chodilo se i na výzvědy. Několik chlapíků to odneslo, když číhalo za kamínkem, protože Ferda zrovna házel diskem.
2: A pak Ferda dostal ten nápad. Za trenéra skoku vysokého vzal zelenou kobylku. Ta si ovšem při skoku pomáhala křídly. Mravenci to dělali po ní a mávali rukama, jako by chtěli letět. Bylo to směšné, ale povedlo se.
3: Ve sportovním mraveništi už mají taky kobylku, Ferdo. A dělají to po ní. Mávají při skoku rukama a pusou dělají... Jako když kobylka vrže. Bon, je to popukání.
6: Dali se napálit. Na blechu nepřišli.
2: Opravdu, za hustou travou docela potají trénovalo 10 Ferdových nadějných skokanů za vedení blechy. Byla nenápadná, ale o to lépe dovedla poradit, jak se ke skoku odrazit. K konečně přišla ta velká bitva svalů, vtipu a hebitosti.
9: A tentokrát to v běhu žlutým modrým nandali, divte se.
1: Oni mají v botách hřebíky, to nejde, to se jim pak líp běhá.
3: Bohužel, pardon, pardon, to je v pořádku. To jsou tento, tretry. A to se smím, komprené. Vítězí modří, totiž ne, žlutí.
2: Pytlík to přece musí vědět, vždyť je hlavní pořadatel. No a to skoky.
1: Ty jsou přímo k popukání. Chlapíci mávají rukama a křičí frrrr a frrrr, ale neskočí nic. Obecenstvo se válí smíchy.
8: Za to Ferdovi kluci radost pohledět. Šmiky nožka skáče, ale kde pak žádné nůžky, žádné šmik nohama nad laťkou. On skáče po zádech.
6: To je flop. Nový styl?
3: Bravo! Totiž, pardon, já jsem pořadatel, jakožto takový nestranný, že ano. Já raději zapíšu výsledky.
2: Co vám mám povídat? Závody to byly velkolepé. Jednou přálo štěstí modrým, jednou zase žlutým. Do poslední chvíle se nevědělo, kdo vyhraje.
8: Modří zvítězili ve skoku o tyči a to je co říct.
2: A od té chvíle se chlapíkům přestalo dařit. To už se závody chýlily ke konci.
8: Ve štafetě na 4x100 metrů dokonce žlutí upustili kolík.
5: Halo, halo, konečný výsledek.
3: SK Mrafe, černý kafe, vítězí nad žlutými chlapíky v poměru 87:61. Bravo a sláva, totiž vítězům. Čest poraženým a sportu zdar.
6: A ode dneška si budeme trenéry půjčovat. A budeme cvičit dohromady.
3: Inu ano, von von. To je ten sportovní duch, kobrany. Já jsem pohnut. Slzy dojetí zalikají hrdlo mé, voilà. Tohle tedy bylo lepší než v kyně, jakože se Pytlík jmenuji. A to je co říct, protože já jsem v kyně vyrost. Když jsem byl ještě malý krvíček, jestli to nevíte, jestli, cože? Aha. Musíme končit. Tak, bonjour, bonjour, totiž pardon, au revoir, nazdar. Přesněji řečeno, sportu! A mě? Zdar, zdar, zdar!

V listopadu roku 1929 lamač kamene Josef Červinka z Něčína kopal pod horou Besídkou mezi Dobříší a Sedlčany a tu našel pod vysokým smrkem 12 kroků od potoka dávno zapomenutý bronzový poklad. Půl třetího tisíce let ležel v zemi. Jak se tam dostal? O tom vypráví naše hra Bronzový poklad.

0: Hey! Hej! Uši mám!
1: Vydrž, Zuboune! Pomohu ti!
0: Rychle, nebo mi uteče!
1: Uch, Zuboune, tak velkou rybu nechytí ani čijavý medvěd!
2: Podrž ji, červíku, vytáhnu z ní bodec.
1: Je to píchač, okou, neudržím ho, popíchá mě!
2: Rejsku, bláznivý, musíš za hlavu, za ocas rybu neudržíš.
1: Odhoď ji dál od břehu, do písku, ať nám nevyklouzne.
2: Nevyklouzne, neboj se, veliký duch nemá píchače rád, proto ho poslal pod můj bodec.
1: Teď už nám neuteče, takový úlovek.
3: Hej, Zuboune, pozor, chyťte ho!
2: Co je, kdo to volá?
1: To je skrček. A žene sem vlčí štěně.
3: Zastupte mu cestu po břehu. Zařeňte vlčka do vody.
2: Jo, kde mám bodec? Napíchnu ho jako okouna.
3: Ne, chci chytit živého.
1: Skočil do vody. Rychle, skrčku, skoč za ním. Chyť ho.
3: Už je můj.
2: Dej ho sem. Mám řemínek, uvážu ho.
3: Mám svůj řemén. Ten postačí.
1: Kde jsi ho vyplašil, skrčku?
3: V kotlině u starého buku. Čihla jsem na sisla a v tom slyším, jak v kapradí kňučí vlčí štěně.
1: Asi hledal vlčici a zatoulal se.
3: Hledal vlčici a našel medvěda. Bojovníka medvědů, skrčka.
2: Ty skrčku a bojovník. Vždyť neuneseš ani kámen od táborového ohně. Krákáš jako vrána, která se přirovnává k havranům. Jaký ty jsi bojovník.
3: Jsem synem číhavého medvěda, Zuboune. A budu slavným lovcem jako můj otec.
2: Krákáš. Abys věděl, číhavý medvěd se za tebe stydí a proto nechodí ani k táborovému ohni. Stydí se, má syna skrčka.
3: Ty, zubevézlí, trháš nadarmo. Až dorostu, budu větším lovcem než ty.
2: Lovcem? Já se stanu šamanem jako můj otec Křivá huba a tebe pošlu mezi ženy opékat placky.
1: Skrček bude místo lovení vařit kaši.
3: Žáby vám uvařím, vy ošklibové. Kdybyste nebyli na mne dva...
2: Tak co by bylo? No řekni, skrčku.
3: Viděl bys. Možná, že by se někdo zráchal ve vodě.
2: Uvidíme, kdo tam bude dřív. Dej sem vlčka.
3: Nedělám, vlček je můj, já ho chytil.
2: Pust ho.
3: Dej ruce pryč, Zuboune, uškrtíš ho.
2: Když nepustíš, tak ho uškrtím.
3: Zloději.
2: Tak. A je můj. Au. Prašivec, kouše.
3: Dobře se ti stalo. Veliký duch tě potrestal. Nemáš krást cizí úlovky.
2: Prašivý vlk a odváží se kousnout Zuboune do ruky. Počkej, za to tě potrápím. Drž ho, červíku.
1: Vyrazíme mu zuby, aby nekousal.
2: Dříve mu však vypíchnu oči.
3: Počkej, Zuboune, netrýzni vlčka, vykoupím ho.
2: Co dáš?
3: Přinesu ti svou ochočenou veverku.
1: A co dáš mě?
3: Tuhýka, nebo špačka.
2: To si můžeme sami chytit. Mučit špačka, to nic není. Špaček jenom pípá. Ale vlček bude skučet a vít.
1: Nemluv s ním, Zuboune, a začni.
3: Nenechám vlčka trýznit. Zuboune, smraďochu, podívej se na mne. Vidíš? Tvůj bodec držím v ruce.
2: No, a co?
3: Pust vlčka, nebo tě bodnu.
4: Položíš ten oštěp?
5: Skrčku, co to děláš?
2: Počkej, skrčku, jde sem můj otec, těž se.
3: Však jde i moje matka, nedá mě.
1: I od ní dostaneš, uvidíš.
4: Proč stojíte proti sobě jako nepřátelé?
2: To skrček proti nám vyrazil.
1: Chytili jsme vlčí štěně a chceme je umučit. A skrček nám brání.
3: Vlček je můj, já ho chytil.
4: Chceš vlčka umučit sám?
3: Nechci. Chci se ho ponechat a ochočit.
5: Cože? Zase nového smraďocha mi chceš přitáhnout do stanu? Vyhodím tě i s ním.
4: Zuboune, odveď vlka k ohništi. Svolej ostatní děti a zapte ho. A ty skrčku za trest nesmíš k ohništi. Nechtěl si druhým dopřát potěšení, přijdeš o ně sám. Rozuměl jsi?
3: Nechci se dívat, jen zbabělci trápí bezbrané zvíře.
2: Vidíš, skrčku?
4: Celý rod medvědů ten tvůj kluk znepokojuje, červenko. Přátelí se zvířaty místo s lidmi. Ve vašem stanu je plno havěti. Tchoře, veverku, ješka, sisla a teď ještě vlka přivedl do osady.
5: Všechnu tu havěti vyházím, šamane. To jeho otec, číhavý medvěd, ho v tom podporuje.
4: Číhavého medvěda sám velký duch potrestal skrčkem. Už jsem mu kolikrát řekl, aby ho vyhnal z tábora. Co s ním? Je slabý. Pořádný lovec z něho nikdy nebude. Jen darmo žrout a mezi sebou živíme.
5: Veliký šamane, skrček je i mé dítě. Nevydám ho dravé zvěři na pospas.
4: Promluvím o tom radě starších. Když rada rozhodne, Poslechneš, červenko.
5: Skrčka pro jeho slabost nenávidí celý rod. Vím, jak rada rozhodne. Šamane, ty jsi velký kouzelník, znáš tajemství života i smrti. Dej mi pro Skrčka kouzlo, které dává sílu.
4: Znám takové silotvorné kouzlo, znám. Ale co mi za ně dáš, červenko?
5: Číhavý medvěd je veliký lovec, šamane. Dá ti tolik kůží, kolik si jen budeš přát.
4: Nepotřebuji kůže, mám jich dost. Ale možná, že se dohodnem.
5: Znám číhavého medvěda. Pro Skrčka udělá všechno.
4: Uvidíme. Večer, ať přijde číhar do mého stanu.
5: Proč čekat až do večera, šamane? Podívej, číhavý medvěd sem jde se Skrčkem. Domluvte se hned.
6: Od které doby má šaman z rodu medvědů ve zvyku tlachat se ženami druhých lovců?
7: Od té doby, kdy lovci místo zdatných potomků plodí skrčky.
6: Křivá huba má i křivý jazyk.
7: A ostrý jazyk, čiaři. Dej pozor, abys na svém těle nepocítil jeho ostrý.
5: Číhavý medvěde, neodešla jsem ze stanu jen proto, abych tady tlachala. Přibíhla jsem pro Skrčka. Pral se.
6: No a co na tom? Ať se pere.
7: Na mého syna se opovážil zvednout oštěp. Síly se mu nedostává, ale drzosti má hodně.
6: Však jednou doroste a bude mít síly dost.
7: Lituji tě, čihaři. Ztrácíš rozum nad nepodařeným synem. Skrček nikdy nebude silný, protože nenalezne kouzlo, které dává sílu.
5: Slíbil jsi, že mi uděláš takové kouzlo.
7: Slíbil, ale to jsem ještě nevěděl, že číhavý medvěd se mnou vyvolá svár.
6: Řekni, máš takové kouzlo?
7: Jsem veliký šaman. Znám všechna kouzla.
6: Počkej tedy. Dej mi silotvorné kouzlo pro Skrčka a já ti dám, co budeš chtít.
7: Za to, že jsi tak nepřátelsky na mě vyjel, nedám.
5: Šamane, jsi mocný kouzelník. Celý rod k tobě vzhlíží s úctou. Dej nám kouzlo pro Skrčka. Já za to rozhlásím tvoji slávu po celém povodí veliké řeky.
6: Dám ti opravdu všechno.
7: Jsem dobrý muž. Neumím se hněvat. Skrček dostane kouzlo, které z něho učiní nejsilnějšího muže rodu medvědů. Ale pod jednou podmínkou, čihaři. Dáš mi za kouzlo svoji ženu červenku.
6: Červenku? Ty se spominul rozumem, šamane. To chceš, abych žil bez ženy pro posměch ostatním? Myslíš snad, že budu sám mlít obilí a opékat placky, zatímco ty budeš mít ženy dvě? Podívejme, jak jsi chytrý.
7: Počkej, ještě jsem nedomluvil. Dáš mi červenku, přidáš 5 liščích koží a já ti dám zase svoji ženu kudrnku.
6: Ne, výměna musí být poctivá. Bez liščích koží, šamane.
7: A co kouzlo? To ti mám dát zadarmo?
6: I tak neproděláš.
7: Dobrá. Bude tak, jak jsi řekl, čihaři. Přijímám. Kudrnka je tvoje. A červenka od té chvíle moje.
6: A kdy dáš kouzlo Skrčkovi?
7: Než měsíc 5krát a jednou po obloze přeběhne, bude je mít.
6: Proč musí čekat? Dej kouzlo hned.
7: Nemohu. Měsíc teprve roste. Až ukáže celou tvář, udělám kouzlo. Dříve ne.
3: Číhavý medvěde, může tvůj syn promluvit do hovoru dospělých?
6: Mluv, Skrčku.
3: Nedávej, červenku.
6: Ty nechceš být silným a udatným lovcem?
3: Chci, ale červenku nedám. To raději zůstanu Skrčkem.
7: Kdo to jakže viděl? Dospělý lovec radí s dětskem. Steď se, čihaři.
6: Dost řečí. Jak jsem řekl, tak se stane. Odveď si červenku, šamane.

0: Co to vidím, kudrnko? Ty hospodaříš v Čiharově chatě?
1: Vidíš, Vručo, nevidíš? Číhavý medvěd snesl šamanovi kde co, jen aby mě dostal do svého stanu. Nechtěl se už červenkou dál zlobit.
0: Mnoho nevyměnil. Jedna jako druhá máte vlčí jazyk.
1: A co ty, Vručoune, soptíš na ženy? Máš zlost, že na tebe už žádná nevyběla, viď?
0: Však ty dobře víš, že jsem dost silný, abych si ženu vybojoval a přivedl do svého stanu. Ale nechci. Jedna žena se mi při lovu utopila a jinou už hledat nebudu.
1: A dobře uděláš. Od rána do noci rejdíš po břehu veliké řeky jako bobr. Stejně bys si zase utopil.
0: No říkám, no, vlčí jazyk. Štěká. A kdyby nebyla po ruce hůl, bude i kousat.
1: No tak proč mě, Vručou, nezdržuješ od práce?
0: Hledám Čihaře. Po roční bouři stoupla voda a uplavali mi vrše. Musíme je najít.
1: Čihař není už od včerejška doma, slídí po lese.
0: Sop, aby ho rozdupal. Sám na vodu nemohu.
1: Víš co? Vezmi si skrčka. A po cestě snad Čihaře najdete. Skrčku! No tak kde si skrčku? Kluk už je jako táta, pořád jen by brousil po lese. Skrčku!
2: Už jdu?
0: Co s tím spratkem má mít na vodu? Vždyť neunese ani veslo.
2: Podívej, kudrnko, chytil jsem sisla.
1: A to myslíš, kluku, že jeden sisel nám stačí k večeři?
0: No to...
1: Ale teď se seber, ať s Vručounem tahat z vody vrše. Tam, hleď, abys přitáhl domů nějakou pořádnou rybu. Slyšíš, jinak se domů nevracej.

0: Veliké řece dnes ani břehy nestačí.
1: Drž se, Skrčku, ať nespadneš. Lehni si na špičku lodě a dobře se dívej, abys nepropásl plováky vrší.
2: Neboj se, Bručoune, mám oči jako ostříž. Bručoune, dnes ráno říkali u ohně, že je nebezpečné pouštět se s loďkou daleko do proudu, když velká řeka řve, jako dnes.
0: To říkal Čmaťka. Kdo by poslouchal jeho rozumy? Bojí se. Po zemi kulhá a na vodě se neudrží. Mé vrše ještě nikdy neuplavali, najdeme je.
2: Pozor, Bručoune, proti nám plave vyvrácený strom.
1: Seď, Skrčku, seď!
0: Neboď, zvrhnem, ani se nehnu.
2: Podívej, podívej, Bručoune, mezi větvemi stromu leží člověk.
0: A netláchej, jak lidně seď.
2: Ty, co ho tam nenecháme, zachráníme ho.
1: Mlč a hned pusti větve, nebo nás ten strom stáhne do peřejí.
2: Peře jsou ještě daleko. Pomoc, Bručoune!
0: Luku skrčená. Jestli se převrhneme, tak tě nakonec přistrčím sám do vody.
2: Rychle, Bručoune! Už ho držím!
0: Vodní zloduch tě posedl, kluku. Zůstaneme tu všichni, počkej! Vtáhnu do lodi utopence sám a ty zatím vesluj.
2: Vidíš, Bručoune? Už je v lodi! Přece jsme ho zachránili! Ale napravo jsme plno vody!
0: Tak a teď honem ke břehu, nebo bude zle. Vesluj! Vesluj, kluku! Slyšíš, Skrčku? Na břehu je plachý bobr, pomůže nám! Vesluj!
2: Bručoune, já už nemohu!
0: Musíš! Ještě chvíli, vydrž!
3: Zaberte! Nebo vás prům stáhne do peřejí!
2: Já už nemohu!
0: Musíš vydržet, Skrčku! Ještě kousek a pak nás plachý bobr přitáhne ke břehu.
2: Ale přes plout u břehu se nedostaneme.
0: Musíme. Jen zaber.
3: Skrčku! Skrčku! No. Natáhni se a podej mi veslo. Přitáhnu vás.
0: Sám velký duch tě poslal. Bez tebe bychom už byli v peřejích.
4: Dobře se zdržel, Skrčku. Jako starý bojovník. Ale co vás takový čas přivedlo na vodu?
0: Já hledáme vrše, které mi utrhla velká voda. A místo vrší jsme vylovili utopence.
2: Joj, Bručoune, pohleď, není utopený.
0: Co?
2: Hýbá se.
4: Opravdu? Počkej, Skrčku. Podepřeme ho. Ať může vydechnout. Je to už starý muž. Bručivý medvěde. To není člověk z vašeho rodu.
0: Není.
4: Z rodu bobrů také ne. Hleď, takový hranatý náramek nenosí nikdo z našich lidí.
0: To není cizinec. Tohle je bojovník lesního národa, který žije v hlubokých lesích. Tam, kde zapadá slunce.
4: Mohylec, myslíš?
0: Ano, mohylec.
4: Co s ním?
0: Přeneseme ho do tábora medvědů. Šaman Křivá Huba mu vrátí duši.
4: Do tábora medvědů je daleko. Chceš-li, přivedu šamana sám. Ty jsi unaven.
0: Dobře, pospěš tedy. Skrček tě doprovodí.
4: Dobře, veď mě, Skrčku. Poběžím za tebou.
2: Proběhneme lesní údolí nad peřejemi a jsme v osadě za chvíli.
4: Stůj! Stůj, Skrčku! Počkej! Tady se něco stalo. Vidím stopy boje. Podívej, zde leží zlomený oštěp. A tady je kalužina krve.
2: Joj, to je oštěp čijavého medvěda, mého otce.
4: Tiše, tam, za keřem někdečku.
2: To není čijavý medvěd, je to mohylec. Jako ten, kterého jsme s Bručounem vytáhli z vody.
4: Jednáš neprozřetelně, Skrčku. Na místě boje musí člověk jednat opatrněji. Nevíme, co se stalo a kdo tu ještě může být.
2: Tam zase leží jeden.
4: Ale tento bojovník už pomoci nepotřebuje. Je mrtev. A tam...
2: Plachý bobře, číhavý medvěd. Tatínek.
4: Nepláč, Skrčku. Číhavého medvěda už pláčem nevzbudíš. Dobojoval. Zde leží jeho luk a šípy. Vezmi si otcovu zbraň. A až jednou zesílíš a budeš moci napnout tětivu luku, pomstíš jeho smrt.

0: Panovníci rodu medvědů, slyšte silného medvěda. Dost žalospěvu. Všichni bojovníci rodu medvědů jsou potřísněni trví na důkaz žalu nad ztrátou udatného číhaře. Ruka číhavého medvěda stuhla a už nikdy nenapne tětivu luku. Jeho tělo jsme uložili do rodné země a na hrobě je připravena miska masa a džbán medoviny, aby se jeho duch mohl posilnit na dalekou cestu.
1: Silný medvěde, dovolíš, abych i já, Sigul, náčelník Mohylců, směl promluvit?
0: Jsi naším hostem, Sigule. Mluv.
1: Bojovníci medvědů, znám váš slavný rod. Zprávy o vaší udatnosti kolují u táborových ohňů daleko za mnoha řekami, daleko za hlubokými lesy. Sám jsem se přesvědčil o vaší zmužilosti. Bručivý medvěd a statečný skrček mi zachránili život.
2: Jen skrčkovi a jeho bystrým očím můžeš děkovat. To on tě spatřil mezi větvemi stromu.
1: Mě musíte poskytnout spravedlivou náhradu.
0: Jak ti máme nahradit, usmrcené bojovníky?
1: Dáte mi 3 otroky, kteří mne doprovodí do mého domova.
0: Ani ty, Sigule, neděláš lišce hanbu. Měl jsi 2 průvodce a náhradou žádáš 3.
1: 3 muži byli se mnou, silný medvěde.
0: Nalezli jsme jen 2. Ať tak či onak, tvé žádosti nemůžeme vyhovět, Sigule. V našem rodu není otroků. Jsme lid svobodný.
1: Půjdou-li tedy se mnou někteří bojovníci dobrovolně, odměním je zlatem.
0: Slyšeli jste, bratři, kdo z vás chce doprovodit velikého Sigula do poledních lesů?
1: Oj, vy rybolovci, pohrdáte zlatem?
0: Zlatem svobodu nezaplatíš, Sigule. Rybolovců nám nespílej. Je lépe připravovat pokrm z čistých ryb, než honit po lesích smrduté kňoury.
1: Žít v přátelství s Mohylci by pro vás bylo ctí.
0: Přátelství znamená porozumění, Sigule.
1: Máme tolik bojovníků, kolik je hvězd na obloze.
2: Nebojíme se lesního národa. Medvědů a bobrů není o nic méně. Je nás jako písku ve veliké řece.
1: Nechci zlobu mezi našimi rody. Přišel jsem k vám v míru a s mnoha dary, abych se s vámi dohodl v pokoji o některých vašich pastvinách. Ale ještě dříve, než jsme k vám dorazili, přepadli jste nás.
0: Neurážej, Sigule. Naši vinu si nedokázal. A na naše pastviny jste dostali zálust? Podívejme.
1: Stáda se nám rozmnožila a my nemáme pro ně dost píce. Při veliké řece je pastvin tolik, že postačí pro oba naše rody. Chtěl jsem se s vámi dohodnout po dobrém.
0: Tvé požadavky, Sigule, jsou temné jako noc. S přátelstvím na rtech přicházíš a v srdci chováš touhu zbavit nás našich lovišť.
3: Že jsem tě raději v té vodě nenechal.
1: Když nepovolíte po dobrém, přijde celý národ Mohylců a vyžene vás. Přestěhujte se na druhý břeh veliké řeky a tento břeh ponechte nám. Tím bude všechno zapomenuto.
0: To neučiníme. Své budeme bránit.
1: Když nechcete, budou tedy mluvit meče.
2: Jak vykročíte ze svých lesů, přivítají vás naše šípy.
0: Medvědi nejsou z rodu střehotavých vran ani tvákavých žab, Sigule. Nemluví, ale bojují.
2: Ruce a nohy svázat a hodit ho do peřejí.
0: Nejsme zbabilci, Bručoune. Nezhanobíme pověst rodu. Sigulovi nebude skřiven ani vlas, je dosud naším hostem. Plachý bobr a Bručoun doprovodí Sigula až na hranici našeho rodového území. V soutoku veliké a zamžené řeky. Dál pak už se musí o sebe starat sám. Souhlasíte s mým rozhodnutím, stařešinové?
1: Ať si jde.
0: Slyšel jsi, Sidule? Moji bojovníci tě doprovodí a zítra už budeš mimo naše území. Tím skončí naše přátelství.
1: V míru jsem přišel, v nepřátelství odcházím. Ale nezapomenu na vaše mužné chování, medvědi. A ještě něco. Kde je to statečné medvědí mládě, které nazýváte skrčkem? Pojď sem, chlapče. Daruji ti svůj náčelnický náramek. Vezmi můj dar a nezapomeň na starého Sigula.
4: Nech si svůj náramek, Sigule. Nechci nic za to, že jsi zhanobil památku mého otce.
1: Jen vezmi. Náramek ti bude připomínat povinnost nalézt a strestat spoluviníky číhavého medvěda. Nebo dokázat jeho nevinu.
4: To dokážu i bez náramku.
1: Jak chceš. Půjdu tedy. Děkuji vám, medvědi, za vaše pohostinství. Pojďme.
4: Neprosím se ho o náramek. Ať si ho nechá. Šamane, dej mi slíbené kouzlo. Stanu se velkým bojovníkem a očistím památku svého otce.
5: Jaké kouzlo?
4: To, za které jsi vymámil od mého otce červenku.
5: Červenku jsem poctivě vyměnil. A o kouzlu nic nevím.
4: Ty, tak tedy nedáš. Jsi lhář, křivá hubo. Lhář si, šamane.
0: Stoj, skrčku. Kam utíkáš?
4: Za Sigulem, do světa!

0: Překročili jsme hranici našeho území, Sigule. Veliký duch tě provázej dále do tvé země.
1: Plachý bobr splnil svou povinnost a může se vrátit. Kde však zůstal bručivý medvěd? Nerozloučí se se mnou?
0: Bručoun se zdržel dole u vody, aby ulovil chutnou večeři.
1: Nože my také povečeříme z krčku. Odpočineme si a ráno po východu slunce vyrazíme na další cestu. Sami dva.
0: Rozmysli si to, skrčku. Vrať se se mnou do osady medvědů.
2: Nevrátím. Nechci už, aby se mi všichni stále vysmívali.
0: Vím, máš málo přátel mezi medvědy. No, vrátím se tedy sám. Buď zdrav.

0: Nebudeš litovat, že jsi odešel se mnou, Skrčku? Cesta do hlubokých lesů Mohylců je nebezpečná.
1: Skrček se nebojí. Ve dne dám pozor, abych nevydráždil medvěda a v noci zapálím oheň proti vlkům.
0: Nesetkáme se ale jen se zvířaty. I na nepřítele můžeme narazit. A zlý člověk je nebezpečnější než vlk.
1: Však umím i bojovat.
0: Ale přes sile nepřátel neodoláš.
1: Tak se schovám. Zhazuj do křoví a nikdo mě neuvidí. Přidržím na sobě větvičky a ukryj se jako myška v zaschlé trávě.
0: No dobrá, ale pověz mi, Skrčku, proč ses rozhodl jít se mnou? Nechceš se mi snad mstít za smrt tvého otce?
1: Nechci se mstít, Cigule. Chci dokázat nevinu číhavého medvěda. A mezi medvědy mě nikdo nepomůže. Vždyť šaman Křivá Huba řekl, že nebudu přijat mezi muže, mezi bojovníky, že jsem mladý.
0: Šaman Křivá Huba není dobrý člověk. Nevěř mu.
1: Zuboun i Červík zasednou k poradnímu ohni jako bojovníci. Jen já ne. Já prý nejsem k ničemu.
0: I ty jednou zasedneš k poradnímu ohni. Jsi statečný hoch.
1: Proto jdu s tebou, Sigule. Budu chodit světem očama na kšamanovi, až najdu takového, který mi dá kouzlo.
0: Ne, šamani, ale čestný a bojovný život dává sílu, Skrčku.
1: Až budu silný, jistě se mi nebude nikdo posmívat. Pak se vrátím a... Pozor, Sigule!
2: Ani hloub! Jak se pohnete, smrtící šíp ukončí váš život. Vaše ležení je obklíčeno bojovníky plíživého hada. Jste našimi zajaci.
3: Proč nás přepadáš, plíživý hade? Co od nás chceš?
2: Hned se dozvíš, starče. Hned jen, co tě moji bojovníci spoutají.
3: Mne spoutat? Neodvažujte se! Jsem veliký Sigul, náčelník Mohylců.
2: Svažte ho, bratři. A toho smrtka také. Rychle! Nekousej, Skrčku.
3: Jazevci zbabělí, ke kterému kmeni přislušíte, že přepadáte po cestě i v době míru.
1: K žádnému, Sigule, je to pobělecká chlupa vyděděnců, která loupí a krade v pohodí veliká řeky. Znám hady.
2: Mlč, Skrčku. Ještě slovo a dostaneš roubí. Plíživý had nezná slitování.
3: Každý zbabělec je krutý, to známe, hade.
2: Brzy budeš litovat svých urážek, Sigule. A draho je budeš vykupovat.
3: Na to se marně těšíš. Naším přepadením mnoho kořisti nezískáš. Nemám ani pořádnou zbraň u sebe.
2: Tvůj kmen je dosti bohatý, aby za tebe složil výkupné. Proto jsme tě zajali, Sigule. Víme, že máš mnoho bronzových zbraní, náramků a jehlic.
0: Plíživý had tvrdí něco, o čem ani já nevím. Můj kmen je chudý, žádné bronzové zbraně ani ozdoby nemá.
2: Lžeš, Sigule, pohleď na tyto jehlice. Jsou tvoje?
3: Oj, aby tě veliký duch schromil. Kde jsi je vzal?
2: Vida, zlatý bažant poznal svoje vytrhané peří.
3: Tak se dostali jehlice do tvých špinavých rukou, hade.
2: Sám si je přinesl. Nad peřejemi veliké řeky jsme tě o ně obrali. A tvůj kmen bude muset dát za tebe veliké výkupné.
3: Špatně jsi to vypočítal, hade. Můj kmen složí, ale ne výkupné. Nýbrž vaše hlavy k mým nohám.
2: Když tě tvoji lidé nevykoupí, usmrtíme tě. Jako tvé průvodce na březích veliké řeky. Jednou si z našich rukou životem vyvázl. Podruhé však neunikneš.
1: Slyšíš, Sigule? Tady jsou vrazy mého otce.

0: Nejde to. Alespoň zuby, kdybych se mohl dostat k křemenům. Překousal bych je.
1: Marně se namáháš, skrčku. Pouta si ještě víc do masa zařízneš. Raději klidně léž.
0: Mám se snad dívat na hvězdy a čekat, až umru hlady? Musím se dostat z těch provazů. Co je to? Slyšíš, Sigule?
1: Síček, skrčku. Nic divného.
0: To není síček, Sigule. To bylo znamení bojovníka medvědů. Naši lidé přišli. Vysvobodí nás.
2: Buď tiše. Musíme být opatrní. Ne, ani se nehýbej. Vyčkáme, co bude dál. Skrčku, slyšíš? Plachý bobr leží na dva kroky od tebe.
0: Slyším tě, plachý bobře.
2: Převál se pomalu ke mně blíž. Přeříznu ti pouta.
0: Děkuji ti, bobře. A teď pomůžeme Sigulovi. Sigule.
1: Ne, ne, skrčku. Sigul nebude utíkat. Jsem příliš starý, brzy by nás chytili. Musíte sami.
0: Nenecháme tě tu.
1: Mlč a dobře poslouchej, co ti povím. Vezmi z mého krku váček s amuletem. Leváčku je mluvící kůže. Ta ti poví všechno ostatní. Den cesty k polední straně přijdeš k vysoké hoře. Podle jejího úpatí teče malý potůček. Půjdeš kus cesty podle jeho toku, až přijdeš k příkré skále, kde stojí dva staré stromy. Pod strom je zakopán můj poklad. Vezmeš z něho několik bronzových jehlic a pak vyhledáš mého syna Dagura.
0: Udělám to, Sigule.
1: Dagur a všichni jeho bojovníci podle jehlic poznají, že vás posílám a vykonají vše, oč je požádáte.
0: Přivedu tvého syna Dagura a jeho bojovníky, Sigule. Brzy tě vysvobodíme.
1: Věřím ti. Jsi statečný chlapec, skrčku. Až budu opět na svobodě, bude celý poklad tvůj. To ti slibuji. Plachý bobře, doprovodíš skrčka?
2: Hadi jsou nepřátelé všech pokojných kmenů v povodí veliké řeky. Hady je třeba zničit. Doprovodím skrčka.
1: Nuž, dejte se na cestu. Stráže budou měnit až za svítání. Než hadi spozorují, že skrček zmizel, budete už daleko. Jděte. A veliký duch ať provází vaše kroky.

0: Sigurd říkal pod Velikou horou, podél potůčku, a my už druhý den hledáme a nic jsme nenalezli. Nejsme na jiném místě. Co myslí plachý bobr?
1: Ukaž, dej mi mluvící kůži.
0: Kůže je němá. Značky na ně ta nic nám nepoví.
1: Počkej. Potři kůži kouskem hlíny z potoka.
0: Opravdu. Plachý bobr měl dobrý nápad. Kůže bude mluvit. Hleď, tady se objevil Sigulův znak.
1: A tady znak Veliké hory, u které stojíme. A zde to kolečko označuje místo, kde leží poklad. Ale kde to je?
0: A co znamená tady ta čára, která vede k pokladu?
1: Cestu

0: Plachý bobr má sílu jako medvěd.
1: Na tom kameni jistě seděl zlý duch, že je tak těžký. A teď musíme hrabat skrčku.
0: Pozor, tady je had!
1: Ale ne, to je řemen. Jsme na dobré cestě, skrčku. Odhrábni ještě trochu hlíny.
0: Plachý bobr se nezmýlil. Je tu zakopán kořený měch.
1: Mluvící kůže nás vedla správně. Našli jsme Sigulu v poklad. Otevři měch, skrčku.
0: Bronzové jehlice. Samé bronzové jehlice. No to je krása. A jak dlouhé. Takové jsem ještě nikdy neviděl.
1: Kus, skrčku. To je veliký poklad. Podobnou jehlici nenajdeš v celém našem rodě. Sám náčelník silný medvěd nemá takovou.
0: To bude zubom skučet závistí, až uvidí tu krásu. A červík taky.
1: Skrčku, teď budeš nejbohatší ze všech medvědů.
0: Však ode mne dostane každý bojovník jednu jehlici darem. Všichni dostanou, jen šaman Křivá huba ne. Nechtěl mi dát kouzlo síly a odvedl červenku z našeho stanu. A Zubounovi taky nedám.
1: Tak velký poklad není radno přechovávat u sebe, skrčku.
0: Vezmu jen 3 jehlice. Jednu pro sebe, jednu pro Dagůra, syna Sigulova, a 3. si vezmi ty. Ostatní zase uložíme do země.
1: Dobře.
0: Až jednou najdu kouzlo, které dává sílu, vyzvednu celý poklad.
1: Dobře činíš. Tak. A teď musíme kámen zase převalit na staré místo a všechny stopy zahladit. Hej! Jo. Tak. A můžeme jít. Žádného slídila ani nenapadne, že tu pod zemí leží poklad.
0: A kudy půjdeme? Byl už Plachý bobr někdy v těchto lesích?
1: Jednou jsme pronásledovali velikého losa až sem na území Mohylců. Tady tou skální rozsedlinou projdeme a než se slunce skloní nad lesy, budeme v osadě Mohylců. Pojďme.
0: Pojďme. Stál jezevec před plechem, na lišku se smál. Kašle, šliško, zuby nemáš, kdo by se tě bál. Jen ty dětku vlez do díry, nezlob po ránu. Sic budeš mít nos rozbitý kůži od ránu.
1: Oj, zlez námi, skrčku. Hadi nás vyslídili.
0: Vlezli jsme do pasti, ale budeme se bránit. Rychle zpátky!
2: Smrt medvědů! Mohylci na ně!
1: Stůj, skrčku, neutíkej! To jsou Mohylci! Hej, bratři! Jsme vaši přátelé!
2: Odhoďte zbraně, nebo bude po vás smrt!
1: Odhodíme! Ale dříve vyslechněte naše poselství.
2: Smažte je!
1: Nejsme vaši nepřátelé, vyslechněte nás!
0: Sigul nás posílá!
2: Dejte jim roubík! Mohylec Čiba nebude poslouchat štěkot zbabělých vlků.
3: Čiba měl pravdu. Jsou to vyzvědači medvědů. Tady toho skrčka jsem viděl v jejich osadě u veliké řeky. Bratři, chytili jsme vrahy velikého Sigula. Hleďte, ten zmetek má na krku Sigulův amulet a v šatě mají zapíchnutý Sigulovy jehlice.
2: Veliký duch vedl naše kroky. Vydal zbabělé medvědy do našich rukou. Orlipéro, ty jsi jediný, kdo se zachránil z celé Sigulovy družiny. Ty jediný můžeš vrahy usvědčit z hanebného činu. Jsou to opravdu jehlice našeho Sigula?
3: Jsou. Poznávám je. Nikdo jiný takové jehlice neměl.
2: A byli ti to bojovníci mezi lupiči, kteří přepadli vaši družinu?
3: Teď si vzpomínám, když jsem po boji nabyl vědomí, odplížil jsem se do nedaleké houštiny. Lupiči už byli pryč. Ale tady ten kluk slídil po bojišti.
1: Vyslechněte, bratři.
2: Vidíte je zbabělce? Teď se třesou strachy a prosí o milost.
3: Co s nimi uděláme, Čibo?
2: O osudu těchto vrahů rozhodne Dagur, syn Sigulův. Nebudou potrestáni jenom oni, ale celý rod medvědů. Vezměte zajatce mezi sebe a pospěšme za Dagurem.

0: Tak bude. Všichni naši bojovníci jsou připraveni k útoku. Čekáme jen na tebe.
1: Můj bratr Chiba hoří nedočkavostí. Ještě jsi spořádně neodpočinul po cestě a už chceš zahájit boj.
0: Ty netoužíš potom, aby spomstil smrt svého otce?
1: Špatný náčelník, který se v pomstychtivém zápalu vrhne na nepřítele. Nesmím myslet jen na pomstu, ale i na životy svých bojovníků.
0: Ty se rozmýšlíš? Bojovníci Mohylců rozšlapou medvědy jako krousty.
1: Uvažuj, Chibo. Medvědi leží na návrší proti nám.
0: Užežeme medvědům drápy.
1: Než překročíme potok a doběhneme k návrší, šípy medvědů polovinu našich bojovníků usmrtí.
0: I tak nás zbude ještě dost.
1: Nezapomínej, že medvědům přišel na pomoc rod bobrů. Neznáme dobře počet nepřátel.
0: Až bobři a medvědi uslyší válečný pokřik Mohylců, zalezou strachy do děr.
2: Dagure, synu Sigulův, nebojíme se medvědů!
3: Ani bobrů! Nebojíme se!
4: Veďte ho do boje!
2: Nebojíme
1: Bratři,
2: se!
1: Znám vaše statečná srdce, ale škoda každé kapky krve zbytečně prolité. Slyšte moje rozhodnutí. Ještě teď půjdu vyjednávat s medvědy, aby se vzdali. Když tak neučiní, protáhnu jednání dlouho do noci a ve tmě na vrahy udeříme.

0: Stůjte! Překročíte-li potok, šípy mých bojovníků z vás nadělají ještě!
1: Nevidíš zelenou ratolest v mé ruce?
0: Co chcete? Nejsme mouchy, abys nás plašil vrbovou metlou.
1: Dagur, náčelník mohylců, chce jednat se silným medvědem.
2: Jazyk tady má urovnat, co se nedaří zbrani.
0: Dobře, ať tedy Dagur přijde sem, budeme hovořit.
3: Kdo z vás je silný medvěd?
0: Je Dagur náčelník mohylců slepý, že nevidí orlí pero na mé čelence?
3: Do ptačího péra foukne vítr a uletí. Pohleď na moji čelenku. Bůvolí roh je znakem náčelnické hodnosti.
0: Žádali mohylci o jednání jen proto, aby ukázali, jak umí bojovat jazykem? Radíme vám. Vraťte se do svých lesů a nás nechte na pokoji.
3: Nepotřebujeme od nikoho radu. Víme dobře, co máme dělat. Až silný medvěd vyslechne naše poselství, sám bude prosit o radu.
0: Tebe, holobrátku? Mluv rychle, než mi přejde trpělivost.
3: Nuže, slyšte. Bojovníci rodu medvědů vyvraždili družinu mého otce Sigula. Provinili se těžkým zločinem a rod medvědů musí za to pikat. Ještě je však čas dohodnout se po dobrém. Proto jsme přišli. Rada starších našeho kmene rozhodla tak. Když nám odstoupíte pastviny vaší země, až po tato místa, pak...
0: Ztratil jsi rozum, že s námi takto hovoříš?
3: Když nám odstoupíte pastviny až po tato místa, pak bude všechno zapomenuto. A budeme žít v pokoji vedle sebe.
0: Nejstarší z našeho rodu se pamatují, že od nepaměti je tato země naše. A my ji nikomu nepostoupíme.
3: Pak budeme bojovat. A běda vám!
4: My, že bychom měli ustoupit před vámi, mohylci. Chů!
0: Slyšíš, Dagure? Slyšíš hlas mého rodu? My jsme Sidulovu družinu nevyvraždili. A proto neustoupíme. Budeme bránit svoje území.
3: Lžeš, silný medvěde. Dopadli jsme vrahy Sigulovy družiny. Hned tě usvědčím. Čivo, přiveď zajatce.
2: To je skrček. Skrček a plachý bobr. Chů.
3: Poznáváte je? Tito lidé zavraždili Sigula.
0: Dagure, jak chceš svoje tvrzení dokázat?
3: Veliký duch ví, že nelžu. Jen se dobře podívej na toho skrčka, silný medvěde. Ten zmetek má ještě na krku Sigulův amulet.
0: Opravdu? Jak se ho skrček mohl zmocnit?
3: Jen vraždou Sigula. Ještě chcete svoji vinu popírat, medvědi?
5: O, běda tobě, skrčku. Celý rod si přivedl do neštěstí.
4: Vraždou hosta poskvrnil čisté jméno našeho rodu. Teď nemůžeme jinak, než podrobit se pokutě.

0: ty?
1: Veliký Dagure, slyš mě! Tvůj otec je živ!
0: Mlč, strčku!
2: Počkej! Co pravíš? Sigul, můj otec, že je živ?
1: Živ! Je v zajetí hadů, v ležení pod proudy veliké řeky. A mne poslal k tobě žádat o pomoc. Proto mi pověsil svůj amulet na krk, abys uvěřil.
2: Nevyhání strach ze smrti na tvůj jazyk, lživá slova.
1: Veliký duch ví, že mluvím pravdu. Plachý bobr všechno dosvědčí. Jen mu vyndejte roubík. Sigulovu družinu přepadli hadi. Můj otec není vrahem. Šel Sigulovi na pomoc a hadi ho v boji zabili.
2: A ty tvrdíš, že Sigul je v zajetí hadů a živ?
1: Živ. Pojďte se mnou, povedu vás.

0: tady odtud můžeme pozorovat celé ležení hadů. Vidíš, silný medvěde? Tam, ten veliký bojovník, co stojí u ohniště, to je náčelník hadů.
1: To je přece plíživý had, který zabil mého bratra sivého sokola. Proto byl vyhnán z rodu.
0: A tam, vidíš, Dagure? Tam u toho stromu je přivázán tvůj otec.
2: O, běda, hadům. Šedovou se ho Sigula přivázali ke stromu jako zvíře.
3: Bratři, na hady! Na ně!
1: Dagure, neprozřetelně se zachoval. Ztratili jsme výhodu překvapení, ale teď už nemůžeme souvnout. Na hady, bojovníci! Pospěšte! Za Dagure!
3: Plíživý hade, neutíkej! Dagur přichází ukončit tvůj špinavý život.
4: Však dříve ještě pocítíš můj oštěp v těle, Dagure.
3: Jo!
0: Dagure! Dagure!
2: Nestarej se o mne, skrčku. Pospěšte za hadem, ať neunikne.
1: Stůj, hade! Špatnou cestu jsi vybral, mám tě. A odplatím ti za svého bratra sivého sokola i za Dagura.

0: Bojovníci mohylců, neprávem jsme obvinili statečný rod medvědů z hanebného činu. Silný medvěd i jeho bojovníci dokázali, že jsou našimi přáteli. Hadi zavinili naše utrpení a dnes jsme je společně strestali.
1: Hadi už nebudou znepokojovat poctivé lovce v povodí veliké řeky.
0: Silný medvěde, krev našich bratří v tomto boji společně prolitá musí být znamením přátelství mezi našimi kmeny.
2: Moudře mluvíš, Sidule. Budeme jednat podle tvých slov.
0: I můj syn Dagur ztratil život pro naše budoucí přátelství. Bojovníci našich kmenů už nikdy nesmí stát proti sobě se zbraní v ruce. Budou se vítat vrchovatou miskou medu.
2: Stane se, jak Sidul praví.
0: Dagur odešel. Nezůstanu však sám. Veliký duch mi dal za něho jiného syna. Skrčka. Od této chvíle je Skrček nejen synem rodu medvědů, ale i statečným synem rodu mohylců.
3: Budu dobrým synem, Sigule. Slibuji.
2: Bojovníci medvědů, bratři mohylci, syn číhavého medvěda dokázal v boji svoji bystrost a statečnost. Dokázal nevinu svého otce a očistil jeho památku. Číhařovo místo u táborového ohně je volné. Čeká, až přijde jeho nástupce. Syn číhavého medvěda má srdce bojovníka a rozum dovedného lovce. Ať tedy zaujme Šihařovo místo. Ne všemi posmívaný Strček, ale mladý bojovník zasedne k poradnímu ohni mezi muže. Statečný bojovník. Bystrý lišák. Tak rozhodla rada starších.

0: A co se stalo s bronzovým pokladem z krčku?
1: Co by? Když to chceš vědět, zeptej se jinde, zuboune.
2: A já vím.
1: Tak mlč, nebo půjdeš do řeky.
3: Zavolám šamana.
1: Můžeš, já už nejsem skrček, ale skrček velký muž. A křivé huby se neleknu. A hej, neleknu.
4: Nezbývá mnoho, co bychom k tomuto příběhu dodali. Sigul pod dojmem Dagurovy smrti proklel celý poklad bronzových jehlic a zavázal skrčka a plachého bobra mlčení. Oba svůj slib splnili, a tak památka na předky z doby bronzové zůstala ukryta v zemi až do doby, kdy lamač kamene Josef Červinka z Něčína poklad objevil. To se stalo v roce 1929.

Jednou šli Mach a Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl a hned paní Kadrnoškové utekl, aby je do té školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, dneska se učit nebudeme. Soudružka učitelka s nám jede na výlet k rybníku Krajáči a proto máme sebou ty chlebníky, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, kňou, kňou. A Mach řekl, slyšíš, Šebestová, jak ten pes kňučí? Já ti mám takový dojem, že by jel nejradši s náma. Je ti to jasný? Ale Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned taky do sluchátka řekl. Prosím vás, my bychom potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem a když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila. Jak to? On tady není Jonatán. Já myslela, že je s vámi. A Šebestová pokrčila rameny. No vidíte, paní Kadrnošková, před chvilkou tady ještě byl, což byla pravda pravdoucí, takže Šebestová vlastně vůbec nelhala. A paní Kadrnošková šla domů a bručila si. No počkej, Jonatány, já tě dneska přetrhnu, jen co se vrátíš domů. A Jonatán se mohl zbláznit radostí, že má od paní Kadrnoškové chvíli pokoj, běhala, skákal kolem Macha a Šebestové a samou radostí dokonce počural dvě lucerny každou trošku. A Šebestová vrtěla hlavou, tak nevím, nevím, Machu, tohle se mi nějak nelíbí. Fakt je, že Jonatán vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes. A Mach se potrbal za uchem a vzdychl si. No jo, Šebestová, máš pravdu, taky se mi zdá, že to dopadne všelijak. A měl pravdu, protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všechno pokazil. Choval se úplně nemožně, kňučel a skákal, olizoval soudružce učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat a soudružka učitelka si myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy, to tak. Stačí, když jede Horáček, ten darebák. A tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo. Nasedat, děti, nasedat. A jelo se. Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád a být s někým kamarád, to není legrace. Kamarád kamarád jen tak neopustí. A tak Jonatán upaloval za autobusem, až se za ním prášilo. Běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti v autobuse na něho zadním oknem mávali a všechny ukazovali, že mu drží palce. A když autobus konečně zastavil u rybníka Krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá třetí B jásala, že to Jonatán dokázal, že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými kamarády a soudružka učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec tenhle Jonatán. Chování nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. V každém bývá cosi dobrého a tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého a tak kleskla do dlaní a řekla, tak děti, a teď si sníme svačinky, které nám připravili vaše maminky. A všechny děti si začaly
pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom Šebestová chudinka nenašla v chlebníku vůbec nic, přesto, že jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu, a Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla: prosím, soudružko učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela málo na ochutnání, a to se přece nedělá. A soudružka učitelka řekla: tak to se tedy opravdu nedělá, zvedněte ruku, kdo to byl. Ale nikdo ruku nezvedl a všichni si říkali: tak, a co teď? Máme mezi sebou zloděje a nevíme, kdo to je? Jenomže pro Jonatána to nebyl problém. Pro něho to byla úplná maličkost. V tomhle byl Jonatán opravdu mistr. To víte, pes je pes. Chvilku čmuchal tuhle a pak zase támhle a už nesl jeden chlebník soudružce učitelce. A soudružka učitelka chlebník otevřela, našla v něm jahodový koláč a řekla: no ovšem, Horáčkův chlebník, to jsem si mohla myslet, styč se a nechoď mi na oči. A před všemi dětmi chtěla Jonatánovi poděkovat.